Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let a 10 jetrouta. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Hezký den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítěz Troníček a začínají folková pohlazení. Za celé léto, a vlastně mohu říci za poslední půl rok, jsem potkal hodně kolegů, muzikantů, kamarádů, kteří mi podstrčili nějaké CDčko nebo flešku, jestli bych z toho něco nepustil v rámci našeho pořadu, nebo jestli bych jim nenapsal, co si o tom třeba myslím. Děkuji, toho si moc vážím, té důvěry a zájmu o můj názor a rád bych vyhověl všemu, všem. To vyžaduje dost času něco naposlouchat, poschánět a sepsat informace, získat nějaký dojem, no a pak zkusit tu dojmologii vyjádřit spolu s výběrem toho nejlepšího, co by se vám asi tak mohlo líbit. Ten čas je vzácný a bohužel přiznávám, že se tomu nestíhám věnovat tak, jak bych chtěl a jak bych měl. Omlouvám se. Na druhou stranu už tu přede mnou stojí slušný sloupek CDček, vyčítavě mi to překáží a tak se musím trochu pochlapit. Tak to vezmeme dneska z gruntu, taková Bomboniera Foresta Gumpa. Nikdy nevíte, co ochutnáte. Začneme debutovým albem mladičké táborské skupiny, která si říká Neděle.

vznikla naše planeta.

říkají a dvě slova, tak se jmenovaly úvodní písně dnešních folkových polazení a jde o dvě písně debutového alba studentské kapely Neděle, která pochází z Tábora a která hraje autorskou tvorbu. Dvě slova zároveň tvoří titulní skladbu této nahrávky. Poslal mi mladý kamarád Vítek Kosobut, kterého jsem nejprve vídal na festivalech a koncertech Marian a posléze jsme se potkávali při aktivitách občanské iniciativy Milion chvílek pro demokracii. Před pár lety na svůj Facebook dal fotku party kamarádu s kytarami v otevřené dodávce s popisem, že by to mohl být obal desky. Myslel to z legrace, ale já napsal, že se budu těšit. Prý mu to od té doby vrtalo hlavou, tak mi tu fotku teď poslal spolu s albem, že od té doby vlastně uvažoval a směřoval k tomu, že by to ta jejich partička mohla jaksi k živému albu opravdu dotáhnout. Stalo se tak, i když se stava muzicírujících kamarádů se změnila. Tak to mě moc těší, jestli se mě trošku motivoval a popostrčil. Kapelu Neděle tedy tvoří čtyřlístek Vítek Kosobut, zpívající autor hrající na kytaru, baskytaru, a kachon obsluhuje Radovan Medek, je také autorem nebo spoluautorem několika písniček. Druhý zpívající kytarista Martin Hlaváč také otiskl autorskou stopu a kapelu zdobí zpěvem a houslemi Kristýna Makrlíková. Nahráli album na jaře roku 2025 v Táboře pod dohledem Martina Maredy. Výsledek vůbec není špatný, písničky jsou to moc hezké a nápadité, nepřetvařují se, přímočaré a studentsky syrové, vlastně vzhledem k věku a pohledu na svět protagonistů dost věrohodné. V celku s originální atmosférou, která vyvažuje nedokonalosti. Líbí se mi to. Na debut je to velmi slibné a moc bych jim přál, aby si v budoucnu našli místo na výsluní. Příslib to je slušný a v tuhle chvíli věřím, že jsou hvězdy pro svůj okruh kamarádů a to je dobrý základ. Každá slušná kapela takhle začínala. Neděle, Tábor. Zapište si to.

Tahle nádherná písnička Opium otvírá druhé album jihlavské skupiny Rendezvous, nebo Francouzi by četli tuším Rendezvous. Nicméně jde o bretaňský výraz označující bláznivé spolčení, pokud se nepletu. Ve francouzštině to znamená spíše rozpálení se do nepříčetnosti. Oboje sedí. O tom všem jsme si totiž říkali v našem pořadu v souvislosti s andělsky nominovanou prvotinou miniatury téhle muzikantské party, respektive s ústředním duem, které tvoří zpěvačka a textařka Jana, kdysi Balcárková, dnes nesoucí příjmení Lindl, a kytarista Honza Faus, autor hudby. Neodmyslitelně k ním patří perkusista David Vacula a tenhle trojlístek se po 8 letech mlčení a covidových pauz a rodinných povinností v minulém roce vrátil na scénu s pozoruhodným albem Finisterre. Sami o albu říkají, že museli nejprve najít společnou energii, a já mohu konstatovat, že to je sakra dobře, že našli. Pojďme ochutnat z jejich velmi pestré muziky. Rendezvous Jihlava.

Posloucháme písničky z aktuálního alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Skvělá ukázka toho, kolik se dá dělat báječné muziky na velmi komorním základu. Jana Lindl bývá často označována za pokračovatelku Zuzany Navarové. Myslím, že to je silné, všeříkající a hlavně docela správné přirovnání. Opravdu to místy připomíná inteligentní hravou smršť hudební energie, kterou předváděli geniální nerezáci v dobách největší slávy. Honza Fous v tom Janě zdatně sekunduje neotřelým doprovodem a melodiemi. To vše na minimalistickém základu s přesahem folku do šanzonu, jazzu, romské muziky či buchví čeho všeho. Na tomhle albu se i dost zdobilo, tedy mnohé písně mají bohatší kabátek, ale základ je jasný. Rendezvous nejsou žádná ořezávátka, vědí hodně o nenapodobitelné atmosféře, kterou souznějící muzikanti umí vykouzlit naživo. Proto jde vlastně o společnou, prakticky živou nahrávku. Klobouk dolů, to je opravdu umění a kumšt. Na druhou stranu, takovýto lifestyle nahrávání má limity, co se zvuku týče. Nerad kritizuji, ale přijde mi, že by třeba ve světě by si více vyhráli se zvukem nosné kytary nebo s mikrofonem na zpěv, ale to bych byl hnidopich. Kvalitu muziky to rozhodně nesnižuje a z Jani na zpěvu a sdělení opravdu krásně mrazí.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.
1: Takové tedy byly ochutnávky z nádherného alba Finisterre jihlavské skupiny Rendezvous. Určitě si z toho něco budeme v našem pořadu pouštět. A teď pojďme dále v nahrávkách, které jsem dostal v poslední době. Nyní pozornost zaměříme na písničkářku Pavlu Boučkovou, která nedávno přišla s albem textů, které zhudebnil můj oblíbený basák Petr Novotný.

písnička Monika z alba Nedolomím. Tak se jmenuje album Pavly Bučkové a Petra Novotného. Přináší intimní texty od ženy, která už o životě ví své, a proto věřím, že může zasáhnout především vnímavé posluchačky svého věku. Notabene, když to prezentuje příjemně neafektovaným zpěvem, tak jak se má poezie správně servírovat. K tomu Petr Novotný je všechno jen ne lidový folkař, a když mu dáte volnou ruku v domovském studiu Dynín, vyřádí se bez ohledu na žánry či hitovost. Mě ta jeho muzikantská hravost a jazzové forky baví. I když jeho rukopis není pro každého, mnoho Petrových barev jsme už i slyšeli na jeho solovém albu, nebo když dostane volnou aranžerskou ruku u Žalmana. Jen pro úplnost, to není kritika, rukopis se cení. Hit parády asi tohle album zřejmě dobývat nebude. Zvuková a technická propracovanost by ovšem mohla sloužit jako inspirace třeba pro předchozí jihlavskou skupinu Rendezvous. Naopak, syrovost a živelnost jihlaváku je v kontrastu se studiovou vymazleností této nahrávky a vyberte si sami, co je vám bližší. Osobně si myslím, že není ostuda, když má píseň přímočaře líbivou melodii. Tohle album Nedolomím dá na první poslech málo který posluchač. Ale vím, že Petr by se usmál a řekl, no a co, takhle to cítí. A s Pavlou Boučkovou ta tvůrčí chemie funguje, obzvláště pokud nad slovy a nad hudbou rádi domáte. Petr Novotný a Pavla Boučková, nebo obráceně Pavla Boučková a Petr Novotný, jejich album Nedolomím. Tady je titulní skladba.

poslední album, které dnes alespoň trochu ochutnáme, je novinka pardubické partičky, která se říká Meziměsto. Jejich třetí nahrávka se jmenuje Pramen, co neuteče. Od předchozí desky uběhlo 6 let a my můžeme s radostí sledovat, jak tahle poměrně konstantní parta s dvorním autorem a kytaristou Ondrou Podešvou zraje, autorsky i interpretačně. Už od počátku kapely, někdy v roce 2015, s ním tvoří nerozlučnou trojici klávesák a akordeonista Vojta Rohlíček a zpívající houslistka Jana Bylíková. Sestavu doplňuje tichý a generačně starší pán za basou Petr Gritz a muziku později nastálo přitvrdil perkusista a bubeník Adam Vojtěch. Nové album má prýma energii a je znát, že si kapela ve studiu hodně aranžersky vyhrála pod zvukovým dohledem Honzy z Korunky.

Hezky se to poslouchá. Skupina Meziměsto na novém albu Pramen, co neuteče, skutečně září a míchá energický folk se smysluplnými a nápaditými texty. Jsem rád, že se svěřili do rukou producenta Honzy z Korunky a oproti předchozím deskám jde skutečně o hodně dospělou nadupanou nahrávku s hutným zvukem a mnoha vrstvenými stopami nástrojů a vokálů. Je to fajn, byť se asi budou muset vypořádat s rizikem přenosu těch barev na živé vystoupení. Ale věřím, že to zvládnou, protože, a to je myslím klíč k tomu, že po 10 letech existence přirozeně opouštějí stále častěji domácí pardubickou scénu a koncertují na více místech republiky, Ondra Podešva se skutečně vypsal v pozoruhodného autora. Umí napsat po čertech hezkou píseň a to je základ a dar, který neošulíte a bez kterého to prostě nejde. I kdybyste si nahrávku zvukově vymazlili do Aleluja. Tedy moc fandím a držím Meziměsto palcem. Jsou nepochybně na skvělé cestě.

0: Ještě jednou písničkou z nového alba pardubické skupiny Meziměsto se pro dnešek rozloučíme. Doufám, že se vám nové nahrávky o naší fonotéce líbily a že je přijmete za své. Naslyšenou se za týden u folkových pohlazení bude těšit Vítě Troníček. Opatrujte se.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Tak tě zdravím takhle při konci léta, ke strunám prstama přikovaný. Někde tam nad hlavou mi písnička létá, jo, to pak bývá pěkný na dělení.

modestu. Vidím, že máš jich tam už pěknou řádku, pak si je vezmi, až budeš mít cestu. Říkám si často teď, jak málo je času, jak jsme s ním dřív pracovat neuměli. A trochu přemýšlím, zda jen míjíme trasu, nebo jsme prostě mluvit zapomněli.

0: táto láska vážne relí poslední.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Prosím, končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Slyšte z toho strudona.
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Ptáčník. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj, ahoj.
6: Už jsme všichni připraveni na luxusní pobavení.
1: Humoriáda.

0: Ilona Čáková a La Isla Bonita. Písnička o nádherném ostrově. Jirko, toužil si být, nebo si možná i byl, co já vím, na nějakém takovém nádherném ostrově?
1: Já jsem toužil být na ostrově právě teď, když jsem se měl.
0: A s tou dopravou nepřestane.
1: Došel pěšky všude. A ne v Praze, kde to je za hranicema hrůzy.
0: Tak a jdeme na první výběr. Kdo ano. To bude a co to bude?
1: Dáma v manželství, pan sanitr chce svůj tácek a ještě další sluníčky. Uslyšíme pana Jana Pivce.
2: Dnes je krušno býti manželkou. Kde kdo manželku poškozuje? Pan dědoch dlel na cestách a za noci, zatímco paní spala, vynikl oknem do bytu zločinec a odnesl, co v prvním okamžiku nahmátl. Ale zločince dopadli. Sakra. Kechtá se pan dědoch, navrátí se z cest. Já vím, že jsi se bála, co? Paní odpověděla. Jej, ty by si se taky bál. Pak se pan dědoch odebral na komisařství, aby převzal věci, které zločinci byly odebrány. Tak co pak tu máme, rozhodil balík pan komisař. Jeden pár florových punčošek, dámský střevíčky, tadyhle jeden živůtek, rač nepoznávat ji, že? A tadyhle košilka, teď nevím, denní nebo noční. Noční. Tak napíšeme noční. Košilka. A tadyhle nějaká paráda z krep žoržetu s krajkovinou. A tady, to jsou podvazky. Pan komisař se zasmál. Všecko to vzal. Tak, jak se milostivá večer odstrojila. Všecko odnesl. A ještě tu je, to bychom vás pěkně ošidili. Ještě tu je, to zase leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo inu, jak už to bejvá. Tohle je zase vaše. Jedna pánská kvítkovaná košile, jedny šle, tadyhle podvlékačky. Tak prosím, panu dědochovi naběhly spánky. Rty zesinaly. Praví, že toho dne nebyl vůbec doma. Nikterak nepoznává ani šle, ani podvlékačky. Nikdy nenosil kvítkovaných košil. Ale úředníkovi se sluší úřadovati. Jak račte, ale tohle leželo ve spod. Pod dámským prádlem leželo pánský, jestli je libo, račte si stěžovati. Zdrcen ber se pan dědoch domů. Zasolil si mu, mazlí se paní mezi dveřmi. Zasolil si ošklivýmu bekanýmu pánovi, který okrad tvou malou zenušku. Tohle leželo ve spod, řve pan dědoch. Paní zaúpěla. Ježíš, Maria, ukaž. Dnes kde kdo manželku poškozuje. Zločinec vezme to první, co u postele nahmátne a manžel pak s manželkou kolikrát ještě zle naloží. Pro přestupek zlého nakládání mezi manželi odstl se pan dědoch před soudem, ale byl zproštěn ze žaloby, neboť paní ustoupila od trestního stíhání. Dnes jsou manželky laskavé, ale býti manželkou je krušno.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Pivec, budeme tu mít první souboj. A to souboj klasiků, dá se říct, protože proti panu Pivcovi z našeho archivu vylovíme Miroslava Moravce s Václavem Postráneckým. Tak posluchači si rádi vyberou SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo na telefonu 731 800 900. Jirko, ty jsi se potkal s někým z těchto umělců?
1: S Mirkem Moravcem i s Vaškem Postráneckým jsem se potkal docela často. S panem Pivcem ne, toho jsem samozřejmě potkával, když jsem chodil do divadla, do Národního divadla, kde on byl úžasný. Já si myslím, že to byl jeden z nejlepších českých herců vůbec. No, to byla radost se dívat na něj, protože a kromě toho samozřejmě, kromě Národního divadla, úžasný inscenace, které běžely v televizi, tak to byla nádhera. Zaplať pámbu, zůstali zachovaný.
0: A možná pan Moravec teď mě napadá, když slyším tvůj hlas, tvůj guru?
1: Tak to bych, si vůbec ani jako k tomu nesnažil přiblížit, to ne. On byl jako opravdu velmi strnou. Ikona. On tedy tvrdil, protože někdo se ho ptal, takže to jako není pomluva, někdo se ho ptal, jak to, že má tak krásný hlas, a on říkal, že to chce galony whisky a jako tuny cigaret. No,
0: to přijde pěkně draho. No, na zdraví se to možná taky pak podepíše. No, nevím, jestli to stojí úplně za to.
1: Je to možný, ale v každém případě jako na ten hlas to mělo vliv dobrý.
0: Mm-hmm. Teď si dáme písničku muže, kterého po hlase také jednoznačně poznáme, a song se jmenuje Mistr zkratky.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, Jiří Ptáčník s námi ve studiu jako host. Aktuální výběr pro dámy a pány a možná chlapce i děvčata u rádia je Jan Pivec nebo Miroslav Moravec s Václavem Postráneckým. A Jirka si vybavil něco úžasného od pana Pivce?
3: Ano, to mi naskočilo v momentě, kdy o něm byla řeč. Úžasná televizní inscenace nebo televizní film Láska jako trám. Režíroval to František Filip a kromě Jana Pivce tam hrála paní Jiřina Šejbalová, Bohuš Záhorský, Mařenka Rosulková a další a další. Bylo to úžasný, protože byl to příběh lidí, já to nebudu vyprávět, protože to se musí vidět, to by nebylo ono, ale oni byli opravdoví mistři. Oni slaví zlatou svatbu a teď se prostě dostaví, jeden i druhý dostanou nevhodné dárky. No ale jak to řešit, to je prostě, o tom to je a to je neskutečná paráda.
2: Takže až uvidíme v programu někde Lásku jako trám, tak se určitě podíváme. Děkujeme za tip, teď budeme poslouchat tipy našich posluchačů na telefonu 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Ptáčníka.
3: Ano, já vás taky.
2: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Pivce.
2: Máme zapsáno, Honzo.
3: Děkujeme.
4: Zbytek ne, díky.
3: I vám, naschle.
2: Naslyšenou, tak kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádnické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Jiřího Ptáčíka. Dobrý den, pane Ptáčík.
3: Dobrý den, já vás taky moc zdravím.
5: Děkuji, přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko, ano. A všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: V nestenčené míře přejeme totéž.
2: Nestenčená míra, to je zajímavý pojem. Dobré odpoledne, kdo dál je tu?
3: Dobrý den.
6: Z Prahy, ne z Prahy 8, ale z Přehovoří. No, stenčená míra, ono už je zajímavý, to neustále, že je podvečer, ale nechme to být. Pana Ptáčíka zdravím, já bývalý televizák taky.
3: Ano, dobrý den.
6: A podepisuju to s tím Láskou, jako tam, že jeho dceru, pana Pivce, tam hrála spolužečko mojí mámy, Růženka Mirunková, a to celý je nádherný, opravdu nádherný.
3: Ano.
6: Pan Filip o tom i krásně vyprávěl v jedných hovorech s panem Horníčkem, takže opravdu, to byla ještě doba, kdy se to dobře napsal, dobře narežíroval, že?
3: To by souhlasil, ano.
6: A byl bych pro pak i pana Pivce, protože to se musí poslouchat.
3: Dobře.
6: Zrovna já s tím vyjadřováním se musím krotit, když ho slyším. Mistr oboru. Mějte se rád.
2: Výborně, děkujeme.
3: Mějte se nádherně. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Sečítáme všechny dorazivší hlasy sem k nám do dnešní humoriády. No a pan Pivec bude pokračovat o dámě v slzách.
7: Všude se ukládá o život. Dnes nutno předvídat i neuvěřitelné, má-li člověk holý život zachránit. Hodnej člověk to byl, naříká vdova paní Hrcmanová. Moc hodnej bejval můj neboštík. Jednou jsme taky byli spolu a to jsem si dala kapra. Takovýho nemoc tlustýho, ne bahnitýho, takovýho akorát, jen se rozsejpal. Vzdychla. A velký charakter to byl. Moc velký charakter bejval neboštík. To jsme byli na vejletě. A nebylo k dostání než karbanátky. Ale všecka čest byly ohromný. Přiměřeně housky, pepře, hořkejch mandlí i zázvoru. Ono se řekne, že zázvor není pro žaludek zdravej. Ale já vám povídám. A vdova se rozplakala. Škoda jeho. Věčná škoda neboštíka. To byl mužskej.
8: Víte, kolikrát slyším různý dámy, jak prej si pochutnají u cukráře. To já nemůžu. Já takhle kousek masa a půl litru černýho. Škoda, neboštík. Škoda takovýho člověka.
7: Vdova pláče a pan Vrtilip rozjímá. Aha, jistě chudáka sežrala. Nutno dát pozor. Však já tě, vdovo, prostuduju. Jen mluv. Vdova slzí.
8: Takhle paprička, kdyby byla. Malá paprička. Malininka.
7: Dejte pokoj v Praze s papričkou, odpovídá pan Vrtilip. V České Třebové mají papriku. Tam mají svý vlastní pěstění.
8: Tak salám, šeptá vdova. Kousek salámu, jen tak na oblíznutí.
7: Pan Vrtilip odpovídá. Kdyby jsme byli v Brně, tak beze všeho. Opečenej salám, to je tam ohromná specialita. Ale tady to nedovedou.
8: Tady mají dobrý párečky, co?
7: Dychtí vdova.
8: Křupavý páreček s houskou.
7: Pan Vrtilip mávl rukou. Dobrý párky mají v Lužnej Lišanech. To je na Rakovnicku. Vdova supěla.
8: Tak alespoň rohlík, slaný rohlík, suchej. Hergot, já bych jich zprásla 20.
7: Pln opovržení praví pan Vrtilip. Kam vás vede? Tady a rohlík. To jsou píďata a ne rohlíky. Jo, dobrý rohlíky mají v Dušníkách. Takový dlouhý, propečený a jak voněj. Tam to je vůbec pekařský kraj. Vdova zakoulela očima. Ale pan Vrtilip prudce povstal. Aha, říkal si v duchu. Sežrala neboštíka a už zase koulí očima. Ale já ti, vdovo, prchnu. A tak se zachráním. Já se mám ještě moc rád. Máš mě vidět, vdovo. Před okresním soudem pro přestupky byl pan Vrtilip odsouzen pro nedodržení slibu manželského do vězení na 14 dní. Ale dnes všude se ukládá o život a má-li člověk holý život zachránit, aby předvídal všecko. Je to pořád lépe, než zmizet v jícnu vdovy. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Zdraví vás dnešní posádka Humoriády, Pavel Kučera a náš host Jirka Ptáčník, a ten je na řadě se svým dalším výběrem, koho nabídneš posluchačům.
2: Pokud vám to vyhovuje, tak si dopřejeme hasičskou osvětu, první část showbiznisu a uslyšíme Richarda Genzera a Michala Suchánka.
3: Dovolte, abychom využili volného vysílacího času na trochu osvěty. Prosíme diváky, aby omluvili zhoršenou kvalitu inteligence. Je léto a v tomto období jsou lidé často náchylní na požáry, víc než kdy jindy.
4: Proto si hned na úvod heslovitě připomeneme, co všechno o ohni a požáru víme.
3: Opakujte po mně. Není kouře bez ohně.
4: Není kouře bez ohně.
3: Jaký oheň, takový požár.
4: Jaký oheň, takový požár. Oheň je nejlepší kuchař.
3: Oheň je nejlepší kuchař.
4: Kam vítr, tam oheň.
3: Kam vítr, tam oheň. A bez ohně do lesa neles.
4: Bez ohně do lesa neles. A proto jsme tu my, soukromí hasiči, abychom vám v boji s tímto živlem pomohli.
3: Proč by pořád měl všechno hasit stát, když nám stejně nejvíce požárů zakládají soukromníci nebo rodiče s dětmi?
4: Proto jsme se rozhodli založit soukromou hasičskou firmu Pantenol SRO.
5: Světlu zdar, dýmu zmar.
4: A tato firma vás naučí, že oheň je úplně normální živel, jako vy, jako já, nebo jako tady kolega. Tak snad jen o něco teplejší než on.
3: Ano. Abych mohl práci požárníka vykonávat co nejlépe, snažím se ohni maximálně přizpůsobit. Veškerý svůj volný čas trávím v sauně a udržuji si chronický zápal plic, při kterém se dostavují opravdu vysoké teploty.
4: S ohněm se naučíte vycházet, pakliže budete dodržovat námi vypracovaná pravidla hořícího provozu, která jsou vypracovaná v námi vypracované brožuře. Nyní přistoupíme k brožuře. Bod číslo 1. Při požáru zásadně nepropadat panice. Hoří? Dobrá, svět se kvůli tomu nezboří. Pakliže hoří zatím jenom u nás doma, snažíme se oheň ututlat.
3: Otevřeme všechna okna do kořán, abychom vytvořili průvan, a doufáme, že vítr oheň sfoukne.
4: Jestliže nás sousedé začnou upozorňovat na oblaka dýmu, který se valí z oken, odbědeme je pro tento případ pečlivě nacvičenou takzvanou obranou větou. Obraná věta zní, předvedu. Máma zase spálila buchty, ona se je snad nikdy nenaučí.
3: V krajním případě můžeme použít i takzvanou větu útočnou, která zní, zalez, dětku.
4: Teď, když jsme uklidnili sousedy, by jistě každý ohňový amatér volal nás hasiče.
3: Chyba. V tomto stádiu je požár ještě v trenkách. Promiňte, v plenkách, takže bychom vám byli doma stejně na nic.
4: Tak to byl bod číslo 1, který najdete v kapitole Kdo se je oheň, sklízí požár.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Richard Genzer a Michal Suchánek a jejich hasičská osvěta. Můžeme v tom pokračovat, nebo nastoupí Jiří Krampol a poví nám o Pepovi Fouskovi, tak jak to říkal Alexandru Hemalovi. A heleďme se, koukejme se, další pán z hlasatelny televizní je tady.
2: Ano, ano, připraven. Ano, podívejme.
1: Kamarádili jste se?
2: No je, samozřejmě, on byl moc fajn, on psal služby a tak, a byl velmi charakterní. Já můžu říct jednu takovou příhodu, my jsme v té době losovali čísla ve Sportce a Saša psal služby jako hlasatelně a taky samozřejmě to losování. A já jsem s jednou kolegyní točil takový ty upoutávky na vysílání a přišel jsem, bylo to brzo ráno, od 8 hodin jsme točili, a já jsem se vrátil ze zájezdu ve 3 hodiny v noci, a tak jsem jako trošku zazýval. Říkal, co pak, ty jsi flámoval? Já jsem říkal, ne, já jsem byl na zájezdě, a tak říká, jo. No a ten Saša mi potom říká, víš, co se stalo? Ta kolegyně přišla a říkala mi, hele, on je Jirka unavený, já bych vzala nějaký to losování za něj. Ono tenkrát za to byly docela takový jako celkem laskavý peníze, no takže to samozřejmě bylo malá domů. A on na to odpověděl velmi přesnou věc, řekl, to by mi musel říct Jirka sám.
1: Aha, nebudeme jmenovat tuto kolegyně určitě, ne, samozřejmě. Ne. Není to ani jedna, co chodí do humory. Ani.
2: Ne, to v té žádném případě. No ale opravdu ne,
1: máme
2: to jsou, jsou bezvadný holky, ty by tohle to neudělali.
1: No, samozřejmě.
2: To jsou velmi charakterní, milí holky a tohle, tohodle myslel by se nedopustili. Já si myslím, že tahle ta dáma zapadla.
1: Dobře, necháme to být. Děkujeme za historku z československé televize.
2: Tak, a české
1: a
2: taky.
1: Připomenu onen výběr, tak tedy Richard Genser, Michal Suchánek, Ačko, humor mezera A, to je ta správná SMS. Humor mezera B je SMSka pro pana Krampola s panem Hemalou. Tak si vyberte na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte.

0: Ne.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím, Logaři.
1: Tak, tady to bude Petr z Moravy. Někdo?
2: Právě. Ano. Tady Petr Zezdounek.
0: Ano.
2: Zdravím Juru a Pavla.
1: Ano, my vás zdravíme.
2: A také zdravím humorédnici Růženu, která vždycky nám přeje hezký večer a dobré ráno.
0: Mm-hmm.
2: A dá bych si tého Krampola.
0: Máme zapsáno. Ano. Mějte se hezky i vy.
1: Naschledanou.
0: Pozveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak to bude? Dobrý den.
1: Haló. Špatně vás slyšíme?
0: Je tam někdo? Je tam naše ozvěna, ale tak to nebudeme poslouchat, my se známe, že? Tak další, prosím, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Ještě jedno, Honzo Zlkavý.
0: No, výborně.
3: A chlapi, určitě tentokrát hlasuji pro pana Krampola u panu Fouskovi.
0: Děkujeme.
1: Dobře.
0: Naslyšenou.
1: Naschle.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Haló, tady pejskar ze Dvora Králové.
1: Jo.
4: Moje pejsanda vás zdraží.
1: Slyšíme.
4: Moje pejsanda vás zdraví.
1: Ano, ale velmi výrazně.
4: Takže zdravím oba dva humoristy do rádia.
0: Děkujem.
4: Tady díky. Komika jeho svět. Dáváme pana Krampoula.
1: Ještě nám řekněte, co to je za pejska.
4: To je křižetka.
1: Aha.
4: Vypadá to jako zmenšená labradorka.
0: A je to správná žena, je pěkně upovídaná. Ano.
1: A ještě nám to přeložte, co nám sděluje.
4: Abych tak blbě nekecal.
0: Jo, takhle.
4: Že jsem ukecanej, tak mě sprdla teďka.
1: Dobře.
0: A dává taky Bčko, jo? Tak děkujeme.
1: Děkujeme moc, naschledanou.
0: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Pavlíku, i zdravím vás i pana Ptáčníka.
1: Ano, já vás taky.
5: Se zasmáli s pejskem a já bych byla určitě pro pana Krampola. Přeju vám krásný zbytek dne a obzvlášť hezké podzimní dny, zbytek léta.
1: Prosím. My vám přejeme tež.
5: Mějte krásně, chápci.
0: Děkujeme, mějte se.
1: Vše dobré, naschle.
0: Tak, sečteno, podtrženo, Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi bude vyprávět. Z pořadu do důchodu jedině ve třetí nápravné skupině.
6: No ten Fousek prostě to je, on má takový, on má neuvěřitelné věci a některý ani mě jako neřek, jo. Já jsem se dozvěděl nakladně, že třeba nakladně utek z blázince nějaký šílenec, který ohrožoval na pěší zóně DAF. A Fousek je prostě typ, který, jak je někde katastrofa, tak je Fousek u toho. A tam zastavil normální, zastavil kamion, který ve zvězně, z Vinařic, tam pracovali na stavbě ty vězňové. A ten správce, teda správce, ten strážce, ten bachař od těch vězňů byl Fousku známý, protože tam bydlel někde vedle a povídá, tamhle je nějaký šílenec. A Fousek, který boxoval mládí a je trošku jako z toho... tak povídá, hele, půjč mi ten kabát od toho jednoho vězně, já s ním něco provedu. Pojá, no neboj se, já mu to vrátím. Tak ten vězeň jeden sundal ten kabát, Fousek si přehodil normálně bundu, vzal si ten vězeňský kabát a teď ten dav ustupoval, protože ten s nožem, ten šílenec dělal takhle a Fousek sebral klacek, ten skoval za záda a šel k tomu Magorovi z toho blázince a pohá, hele, podívej se na mě. Ty jsi utek z blázince, já utek z kriminálu, ty to vemej zleva, já to vemu zprava. Jak se ten Magor otočil, Fousek ho řekl přes hlavu. A už ho měli prostě, jo. Nebo já jsem ho neviděl a pově, on je hrozně ješitnej a pán Fousku, ty jsi přibral nějak, jako, ty sportovec, ty máš asi o 5 kilo víc, no pá, o 6, kamaráde. A víš proč? Já pám, ne. My jsme se přestěhovali. Já pám, no a co, že jste se přestěhovali, takže to, co to má s tím společně, že si slousnou? Povídá, kamaráde, my nemáme moc peněz a tam rostou u silnice hrušky a já se přežírám hruškama a jak jsou ty hrušky u silnice, tak jsou samý volovo a on je to těžký. Mě povídal Fousek, povídá, hele, tady ukladná, tady je takovej krám, bazar, tam prodávají americký kravat, jedem tam, za 5 korun kravat, já pán Fousku, nech si ty fóry, jako, to nemá cenu, tohleto, pá, přísám, tak jsme tam, jak jsem byl, pán, jestli je to blbej fór, tak dobrý, jak jsme tam přijeli,

0: přijedeme do krámu, tam bazar a skutečně tam ty kravaty měly vyřazený takový kravaty, jako jak jsme koupili asi pět do různých her, jako ne teda normálně, ale jako na jeviště, jako do nějaký srandy ty kravaty byly použitelné. A přišla tam taková mladá hezká holka, pán dobrý den, na pán dobrý den, Fousek pán dobrý večer. Ona povídá, snad dobrý den, ne? Fousek povídá, já vím, slečno, ale já jsem blázen. A ta holka pá, já vím. Fousek znejistila, povídá, a jak to víte? Ona pá, tatínek to povídal. Nejednou se otevřeli dveře, přišel tatínek, pá, nazdar, Pepo.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Jiří Krampol o Pepovi Fouskovi. S Jirkou jsme se tady scházívali v Humoriádě. S Pepou doufejme, ještě scházet budeme.
3: No určitě, on tak, je vitální.
2: Můžete je mít z našeho archivu takto pomyslně společně, a nebo tady bude Bohumil Bezouška vyprávět o milosrdné oponě. To by mohlo Jirku zajímat jako herce.
3: No, to bych velice rád slyšel.
2: Zažil jsi nějakou milosrdnou oponu, kdy jsi jako říkal, musel... ať už se zatáhne, nebo ať už spadne, ať už si jde dolů? Musel...
3: No, zažil jsem mnohé situace, které vypadaly na to, že bude muset padat opona, spadnout opona, ale naštěstí takhle daleko to nedošlo. Vždycky jsme se nějakým způsobem z toho vylhali.
2: Nebo... Zvládli jste to.
3: Takhle, pokud divák ví, čemu se směje herectvo na jevišti, tak je to v pořádku. Pokud se jenom smějou a diváci to nevidí, tak je to o naštvání samozřejmě. Takže se to dá překlenout.
2: Ano, koho pobavíme, nebo kým pobavíme naše posluchače v závěru, už jsem naznačil Jiří Krampol nebo Bohumil Bezouška. Hlasujte SMS-kou Humor Mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro vaše SMS, a nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak zpíval nám se Kvantofy písničku Z kamaráda do deště. Prý si místo toho Vaculíka měl hrát ty, Jirko.
2: No, tak, takhle prosím vznikají pomluvy.
1: Ano, to bylo něco pro bulváre, se to chytnou, pěkně si napíšou. A my jdeme vyhlásit vítěze závěrečného kola. Tak Jirka asi tuší, kdo pak nám to vyhrál.
2: No, netuším.
1: Netypoval bys? Dobře.
2: Typoval bych Božu Bezoušku, ale možná se pletu.
1: Pan Bezouška bývá hodně vtipný, ano. Ale tentokrát posluchači měli zájem o Jiřího Krampola, o Pepovi Fouskovi. Takže fajn. Mu dáme přednost.
3: To má krásný věc, já si jenom si můžu vstoupit, Jiří. My jsme odehda jeli na nějaké vystoupení, a to bylo v Bratislavě a jakože teda dál, tak nám zaplatili letenku a bylo nás tam víc, to bylo nějaký takový jako estrádní pořad a ten Fousek seděl takhle vedle mě a ještě jsme si tam dali jednoho paňáčka, aby nám ta cesta rychleji utíkala a v tom letadle on si tak jako zdřímnul, tak jako podřimoval a tam bylo několik dětí a tím už byla dlouhá chvíle, tak tam běhali v té cestičce, načež ten Pepa Fousek se tak probere, podívá se na ty děti, jak tam lítá, říká, haranti, nezlobte, nebo si půjdete hrát ven. To jsme byli někde nad Českomoravskou vrchovinou. Jo. Tak na něm je krásný, že on dovede tak jako nádherně zareagovat na každou situaci.
4: No, on má takový, on dostal od Šimka, dostal takovej starý americký kabát, že jako v něm bude chodit do lesa, jenže do lesa v něm nechodil, ale normálně ho vozila, jeli jsme do Karlových Varů, ubytovali nás v pupu a ten Fousek, on vypadá jako, ne z dálky, ale i zblízka jako terorista. On má takový ten klobouk černý, teď toho mrožáka, ty šedivý dlouhý vlasy, teď měl na sobě tenhle ten invazák příšernej, strašně světej, že ty džíny vorvaný, teď s tou kytarou prostě jako bídník takovej. A šli jsme, já si jdu dát tadyhle kafe, tak jsme šli tam v tom pupu na terasu, já jsem si tam sedl, Fousek si sedl vedle, že si tam bude něco psát, přišel číšník a viděl tohle toho homlesáka, povídá, tady je obsazeno. Fousek povídá, tady nikdo není, pane, povídá, pro vás je tady obsazeno. A ten číšník mě poznal, povídá, pane Krampol, ten pán patří k vám. Já pám, no dovolte, já se s lůzou nekamarádím. A tam seděl takovej nějaký noblesní pán, který tam jed, jedinej tam byl na té terase a povídá teda, že se nestydíte, pane Krampol. Já o vás měl takový mínění a vy toho chudáka takhle o něm mluvíte. Pojďte si sem, pane, sednout, dejte si něco k jídlu, něco k pití. Tak ten Fousek si dal dvojky červenýho na jedce normálně, zmrzlinu si dal jako všecko, koňák jako tohleto, povídá, a co děláte, pane Fousek, povídá, podívejte, spím pod mostem, sem tam pomůžu stařence přinést uhlí, takhle víte, jsem sice jako teda ošuntělej, ale nekradu. Pá, no jo, a co teďka budete dělat? A Fousek pá, tak teďka momentálně, protože mě děsně bolej kolena, jdu tady do Čedoku si zaplatit na měsíc Kanárský ostrovy.
1: No a Jiří Ptáčník jako správný humoriádník přidá ještě nějaký ten fórek?
2: Ale jo. Jo. Slyšel jsem, líbil se mi, doufám, že se bude líbit i vám. Policejní služebna zazvoní telefon a v telefonu zoufalá žena volá a říká: Policie České republiky. Ano, prosím. Prosím vás, mně se do bytu dostal sexuální maniak. Aha. Prosím vás, i hned v pondělí si ho musíte odvést.
1: Tak parlamentem to začalo, policií to končí. Děkujeme za návštěvu.
2: Ano,
1: Jiří Ptáčník. I Pavel Kučera se loučí. Dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Závadná šarže minerálky Natura s výskytem žíraviny v Česku podle hygieniků není. Někteří lidé už mají nakoupené dárky na Vánoce. FC Vysočina přivedl bývalého řeckého mládežnického reprezentanta. Čekejte polojasno až oblačno, k večeru přeháňky nebo bouřku, teploty do 25 stupňů. Vítejte u zpráv, hezké středeční ráno přeje Karel Pěška. Nebezpečná šarže jemně perlivé minerální vody Natura se v Česku nevyskytuje, informovali o tom hygienici. Reagují tak na zprávu ze Slovenska, kde hygienici v jedné provozovně u Bratislavy našli láhev, která obsahovala vodu s velmi vysokým pH. To podle nich ukazuje na přítomnost žíraviny. Podle šarže kontrola zjistila, že láhev byla plněná v Česku. S nákupem dárků na Vánoce už začali někteří obyvatelé Vysočiny. Důvodem je podle nich snaha vyhnout se větší koncentraci lidí nebo prožití adventního času v klidu a bez stresu z nákupů. Nakoupené dárky před blízkými schovávají i mimo domov.
2: Letos jsem první vánoční dárek koupila asi až v květnu. To je jako...
3: Až.
2: Jo, to většinou hned po těch Vánocích, když mi něco padne do oka, tak to pořídím.
3: Paní Blanka má ve svém bytě v Jihlavě několik skrýší. Vánoční dárky s předstihem pořizuje i paní Lenka, která je schovává ve skříni v jihlavské firmě, kde pracuje.
4: Jo. Když si koupím ten dárek hodně dopředu, tak pak je dost problém ho najít na konci a nebo si vzpomenout, že ho někde mám, no.
3: Podle průzkumu obchodních a úvěrových společností lidé nejvíce nakupují vánoční dárky na přelomu listopadu a prosince. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z Motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie.
5: Tento návrh není součástí programového prohlášení vlády, ale na koaliční radu se dostal a diskutovali jsme o něm. Shodli jsme se, že naše názory nejsou jednotné, proto jsme se dohodli, že necháme volné hlasování.
0: Šťastný spolu s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z ANO například namítají, že není v nejlepším zájmu dítěte, aby se narodilo do neúplné rodiny. Podle ministerstva zdravotnictví ale nelze konstatovat, že dítě vyrůstající s oběma rodiči bude mít automaticky lepší podmínky. Správní rada Kennedyho centra odhlasovala okamžité uzavření této kulturní instituce ve Washingtonu. Oznámil to americký prezident Donald Trump, který je zároveň předsedou rady. Rozhodnutí přišlo v době, kdy se centrum potýká s finančními problémy a se spory o instalaci Trumpova jména na fasádu budovy. Podle některých členů rady by mohlo navrácení Trumpova jména do názvu instituci zachránit. Federální soud ve Spojených státech ale už podruhé nařídil, aby Kennedyho centrum jméno prezidenta odstranilo. O změně názvu totiž může rozhodovat jen kongres a ne správní rada.
1: Sport.
0: Hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku extraligy. Zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích. Do kádru druholigových jihlavských fotbalistů přišel bývalý řecký mládežnický reprezentant Marios Sinanaj. V týmu má zvýšit konkurenci na levé straně obrany. Sinanaj podepsal v Jihlavě smlouvu jako volný hráč. Naposledy hrál soutěžní utkání loni v říjnu, kdy nastoupil za FC Volos v řeckém poháru. V dresu FC Vysočina by měl být připravený zasáhnout do pátečního domácího zápasu proti rezervě pražské Slávie.
1: Počasí.
0: V Jihlavě je teď 7 stupňů, v Havlíčkově Brodě 11, Černovice hlásí 13. Ráno se ještě v údolích mohou vyskytovat mlhy, přes den očekáváme polojasno, postupně oblačno. Večer od západu mraků přibyde a přidají se přeháníky, případně i bouřky, provázené vydatným deštěm. Teploty se budou držet mezi 22 a 25 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích Vysočiny je klid, ani D1 nehlásí žádné komplikace, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Je 16. září, středa, a narozeniny dnes slaví nejslavnější kouzelník světa David Copperfield. Uslyšíte i to, co všechno vykouzlil už za pár minut v kalendáriu.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Michal Tučný dospíval na Českém rozhlasu Vysočina, je 5 hodin 11 minut. Svatá Ludmila deštěm obmila, říká se. A jsou jiné pranostiky. A připomeneme si je. I Ludmilu, teď v kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dobré ráno, hezké vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, 5 hodin, 18 minut k tomu. Pojďme se podívat na teploty na Vysočině a jak to vypadá s počasím na dnešek.
1: Počasí.
0: Teploty se nejčastěji pohybují mezi 7 a 13 stupni. Když se podívám na Velké Meziříčí, tady je 7 stupňů, Telč 11 a Dukovany hlásí 12 stupňů. Ráno se v údolích mohou místy vyskytovat mlhy nebo také nízká oblačnost. Jinak očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude i často průsvitná. K večeru ovšem od západu začnou přibývat ještě oblačnosti a postupně se rozšíří také přehánky nebo déšť, místy i bouřky s vydatnými srážkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a foukat bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr, v bouřkách ale přechodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu vás po 11. hodině vezmeme na Jihlavský den zdraví a vyspovídáme pro vás zajímavé hosty.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Tak to byla skupina Lucie na Českém rozhlasu Vysočina 5 hodin 24 minut máme právě teď. A už zítra 17. září Jihlavské kino Sinestar promítne pro seniory v 10 hodin dopoledne nový český film hvězdně obsazenou komedii Když se zhasne. Je plná chutí a ukazuje, že některé pravdy se prostě nedají držet pod pokličkou. A vy můžete, jít zadarmo. Stačí poslouchat naše vysílání, uhodnout filmovou ukázku a dovolat se do studia. Podmínkou soutěže je věk 60.

0: plus soutěžícího. Dva poslední lístky jsou tedy ještě připraveny tady u mě ve studiu, třeba právě pro vás, tak nás laďte dál, ať vám neuniknou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a přidáváme aktuální zprávy. Ve studiu s nimi je Karel Pěška.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Vědci z pokusné stanice Výzkumného ústavu bramborářského sklízejí ve Valečově na Havlíčkobrodsku netradiční a exotické okopaniny. Experimentálně pěstují batáty, jakon, topinambur nebo šťavelku. Chtějí zjistit, jestli by podobné plodiny bylo možné produkovat na Vysočině ve velkém s ohledem na klimatickou změnu. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojištěné škody pojišťovny odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o třetí největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Ve velké síni krematoria v Praze Strašnicích se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Saúdsko-arabská protivzdušná obrana sestřelila dron vyslaný jemenskými šíjskými povstalci Husii jižně od Mekky. Bezpilotní letoun zneškodnila dříve, než mohl vletět do zakázaného vzdušného prostoru nad městem. Informovala o tom Saúdskou Arábií vedená koalice v Jemenu. Její mluvčí uvedl, že jde už o druhý pokus pro iránských povstalců zasáhnout nejsvětější město islámu. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce porazili druholigové soupeře a postoupili do osmifinále domácího poháru. Mladá Boleslav vyhrála v Třinci 3-0 a Liberec ve Vlašimi 2-0. V Třebíči je teď 9 stupňů, v Telči 11, Humpolec hlásí 13. Ráno se ještě v údolích mohou vyskytovat mlhy, přes den očekáváme polojasno, postupně oblačno. Večer od západu mraků přibyde a přidají se přeháníky, případně i bouřky provázené vydatným deštěm. Teploty se budou držet mezi 22 a 25 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 zvyšte pozornost poblíž Pávova na 113. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam odstavené vozidlo. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už 19. a 20. září ožijí pístovské mokřady 14. ročníkem závodů. Dorazí závodníci z Česka i ze zahraničí a čeká nás pořádná sportovní podívaná. Jak silná bude letošní konkurence, to zjistíte už tento víkend nebo za pár minut v našem vysílání.

0: Je 5 hodin 39 minut ladíte Český rozhlas Vysočina a jak zpíval Valdemar Matuška, tak já doufám, že také děláte to, co děláte rádi. Na 14. ročník pístovských mokřadů dorazí závodníci nejen z Česka, ale také i ze zahraničí. A jak silná bude letos konkurence a jakou úlohu budou mít autovraky? V dopoledním rozhovoru si o letošním ročníku povídala Hela Dvořáková s pořadatelem akce Tomášem Kratochvílem.
1: Těch posádek vždycky jezdí, troufnu si říct, asi tak jako nejvíc na všechny offroadové akce, proto taky si troufnu říct, že jsme největší offroadová akce v Česku. Jezdí opravdu desítky, blížíme se ke stovce těch posádek a ty posádky jsou opravdu, jako troufnu si říct, neříkám z celé Evropy, ale z velké části. Takže samozřejmě Češi, Slováci, Maďaři, Poláci tam budou letos, Bulhar tam dokonce jeden bude, Rakušáci, co jsem ještě z Ukrajinec, dokonce tam jeden jezdí s prototypem ve velmi atraktivním autem, takže troufnu si říct, že ta účast je mezinárodní.
2: Mezinárodní závody terénních aut a taky vraků začnou od 10 do 18 hodin v sobotu. Může se do těchto závodů nějakým způsobem zapojit i laická veřejnost?
1: Určitě, nejenom do diváckých soutěží, ale i právě do těch závodních sekcí, protože jsme udělali kategorii autovraky, takže kdo nemá na to si koupit terénní auto, tak si může zařídit autovrak, a nebo letos poprvé si může ten autovrak od nás i půjčit s naším partnerem, který se stará o tyhle ty auta, tak má tam připravené auto na to, aby mohlo absolvovat ten závod, protože nesmí mít nemrznoucí kapalinu v chladiči, aby to nevyteklo do přírody, musí tam mít krycí plech pod vanou, aby nevytekl olej z toho auta, nesmí mít světla, okna musí mít demontovány a tak dále, aby právě v té přírodě nezůstal nepořádek. A může si tenhle ten autovrak půjčit, takže pokud by měl někdo zájem, tak určitě ozvěte se, ještě tam nějaká auta jsou. A jinak samozřejmě může se zúčastnit i divácky, protože máme tam dvě soutěže, potom v neděli, kdy ty závody probíhají už od 9 hodin zhruba do 2.
2: Ano, děkuji, ano, vyhlášení výsledku je ve 14:30 dokonce.
1: Děkuji. Ano, ale já to pouze organizuju, tak nevím, děkuji, Heli. Takže potom vlastně je ta soutěž, ta veleslavná třešnička na dortu Jožin z Bažin.
0: No a celý rozhovor, pokud jste ho včera nestihli, si můžete vyposlechnout na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Ať víte, co všechno pístovské mokřady letos připravili. A dnes po 11. hodině budeme vysílat z Jihlavského dne zdraví. K mikrofonu pozveme odborníky z oblasti zdravotnictví, mimo jiné také z Národního zdravotního ústavu. Dozvíte se zajímavé informace o zdraví, prevenci i péči o sebe. Uvidíte i ukázky první pomoci, vyzkoušet si můžete i opilecké brýle. Nebudou na místě chybět ani sportovní aktivity, hry, kvízy. Budete si moci na místě orientačně i změřit cholesterol, hladinu cukru v krvi, krevní tlak. Zkrátka čeká vás toho na Jihlavském dni zdraví v kulturním domě hodně a otevřeno bude už od 9 do 15 hodin. Tak se tam určitě zastavte. I za námi.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tina Turner dospívala na Českém rozhlasu Vysočina. Je 5 hodin 47 minut, pokud sedíte za volantem, přejeme vám šťastnou cestu. Co se týče počasí, dnes nás čeká postupné přibývání oblačnosti, večera v noci přeháňky a bouřky.
1: Počasí.
0: Se na to pojďme podívat zblízka. Teploty aktuálně 7 až 13 stupňů. Žďár nad Sázavou, Lipnice nad Sázavou a Humpolec právě teď 12. Ráno se v údolích mohou místy také vyskytovat mlhy na Vysočině nebo nízká oblačnost. Jinak očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost ale bude často průsvitná. K večeru pak bude od západu přibývat další oblačnost a postupně se rozšíří také přehánky nebo déšť, místy i bouřky s vydatnými srážkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. Foukat k tomu bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: čemu je dobré otáčení zeměkoule? I na to se Irena Šarounová ptala našich makoviček.
1: Proč se zeměkoule otáčí?
2: Protože kdyby se neotáčela, tak by svět nefungoval. Ona se otáčí pomalinku, pomalinku, ale my necítíme, že se otáčí.
3: Kdyby se neotáčela, tak by buď bylo furt ráno, nebo furt večer. Když se ta zeměkoule bude točit strašně rychle, tak my se úplně budeme trepat. A když něco chceme, tak nám to může třeba spadnout, anebo my můžeme spadnout. Ve vesmíru jsou různý planety, jako je třeba Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Pluto. Ještě ve vesmíru je takový světlo, sluníčko.
4: Zeměkoule se musí otáčet, protože to sluníčko furt svítí. A kdyby se neotáčelo, tak by furt bylo to ráno nebo večer.
5: Tak bychom byli strašně unavení a nemohli bychom se pořádně vyspat.
1: A kdyby bylo pořád večer?
5: To bychom si nemohli ani hrát.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ve Valečově na Havlíčkobrodsku pěstují exotické okopaniny. V Jihlavě by mohlo vzniknout centrum zdravotnického vzdělávání. Objem nově poskytnutých hypoték minulý měsíc klesl. Čekejte polojasno až oblačno, k večeru přeháníky nebo bouřku, teploty do 25 stupňů. Vítejte u zpráv, hezké středeční ráno přeje Karol Pěška. Netradiční a exotické okopaniny právě sklízejí vědci z pokusné stanice Výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku. Experimentálně pěstují například batáty, jakon, topinambur nebo šťavelku. Chtějí zjistit, jestli by podobné plodiny bylo možné produkovat na Vysočině ve velkém s ohledem na klimatickou změnu, říká výzkumnice Markéta Kuliová.
2: Bývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině za našich vláhových podmínek teplotních. A zabýváme se taky způsoby hnojení těchto rostlin, protože máme tu varianty, kde máme bez hnojení, jenom s organickou hmotou, varianty, kde dáváme hnojivo prostřednictvím fertigace.
1: Centrum zdravotnického vzdělávání chce vybudovat Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Na studii a projektovou dokumentaci přispěje necelými 7 miliony korun také kraj Vysočina. Samotná stavba centra vyjde odhadem na 380 milionů.
3: Díky plánovanému centru by se mohlo na Vysočině vzdělávat do budoucna víc zdravotníků. Studium by navíc díky různým simulacím a zavádění nových vědeckých poznatků do praxe mělo být kvalitnější. Centrum by se věnovalo i veterinárnímu lékařství nebo biomedicínskému výzkumu. Projektanta začne škola hledat v listopadu. O stavební povolení chce žádat zhruba za 2 roky. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl. Snížil se počet pořízených hypoték i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun. V porovnání s červencem je to o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
4: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
1: Dnes vychází nová série herních karet Pokémon k letošnímu 30. výročí existence této franšízy. Svět s příšerkami vznikl v Japonsku původně jako hra pro konzoli Game Boy, a to v roce 1996. Postavičky si získaly příznivce po celém světě a jsou známé právě také z herních karet nebo ze seriálů.
0: Sport.
1: Hokejistům Karlových Varů vstup do nové extraligové sezóny nevyšel. V prvním utkání ročníku podlehli doma Třinci 0-2. Úvodní kolo extraligy bude pokračovat dalšími duely dnes večer. Mužská volejbalová reprezentace neuspěla v souboji s úřadujícími mistry světa. Český tým prohrál s domácí Itálií na evropském šampionátu 1-3. Čeští reprezentanti zakončí základní skupinu mistrovství Evropy dnes od 21 hodin zápasem proti Slovinsku.
0: Počasí.
1: V Třebíči je teď 9 stupňů, v Telči 11, Humpolec hlásí 13. Ráno se ještě v údolích mohou vyskytovat mlhy. Přes den očekáváme polojasno, postupně oblačno. Večer od západu mraků přibyde a přidají se přeháníky, případně i bouřky, provázené vydatným deštěm. Teploty se budou držet mezi 22 a 25 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Jihlavsku projíždějte opatrně mezi obcemi Měšín a Ždírec. Stala se tam nehoda, teď probíhá úklid vozovky. Nehodu hlásí také Třebíčsko. Na trase Jaroměřice nad Rokytnou, Mysliboře. Tam havarovalo osobní auto. A na D1 zpomalte na 113. kilometru ve směru na Brno. Tam stojí porouchané nákladní vozidlo Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a za chvíli pro vás budeme mít také řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Ale teď už je připravená také muzika, bude tu Jiří Korn a právě teď už Petr Muk.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 6 hodin 12 minut, aktuální čas, posloucháte dobré středeční ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. A dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si povíme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo. To je docela častý jev. Pokud se s tím setkáváte i vy, tak si nás nalejte i zítra ráno po 6. hodině a přejeme vám šťastné cestování a dobrý poslech s naším vysíláním.

0: Vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, přejeme vám dobré středeční ráno. Někteří lidé, představte si, už nakupují dárky na Vánoce. Proč a kam dárky schovávají? Do jedné z kříše se podíváme v dobrém ránu za chvíli v reportáži, tak si na to počkejte.
1: Počasí.
0: Ale ještě se pojďme také podívat, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. Ty se stále drží nejčastěji mezi 7 a 13 stupni Celsia. Havlíčkův Brod 11 stupňů, Jihlava Hruškovy Dvory tam je 7 stupňů, ještě se dívám do Bystřice nad Pernštejnem 8 stupňů aktuálně. Ráno se v údolích mohou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Jinak očekáváme polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost ale bude průsvitná. K večeru začne od západu bývat další oblačnost a postupně se rozšíří také přehánky nebo déšť. Místy se mohou objevit bouřky i s vydatnými srážkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a foukat má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr. V bouřkách přechodně zesílí.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu vás po 11. hodině vezmeme na Jihlavský den zdraví a vyspovídáme pro vás zajímavé hosty.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6 hodin 23 minut. Takhle nám to letí. Dobré ráno, hezké vstávání přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Do Vánoc sice zbývá ještě 99 dní. Někteří lidé ale nakupují dárky pod stromeček s předstihem už teď. Chtějí se totiž vyhnout davům lidí a mít klidnější adventní čas, což má něco do sebe. Jen musí doma dárky lépe schovávat před dětmi.
1: No, já mám nějaký dárky schované tady. Já mám tady ten kufr. Mám teda zamčené.
2: V horní části skříně.
1: Jo, takže ten je na zámek, jen se to mám takhle celý sundát, ale...
2: Paní Blanka mi ukazuje první skříň na dárky ve svém bytě v Jihlavě.
1: Tak, pro ty děti mám větší dárky, takže ty větší se mi tady doma nevejdou, tak to mám u mamky schovaný. No a pak mám taky ty tradiční skrýše.
3: Lovíte mezi košilemi.
1: Tady mám takhle už schovaný dárek.
2: Mohu popisovat, co to je, nebo radši ne?
1: Jo.
2: Tak to je zrovna termohrníček na kafe.
1: Tenhle ten je přímo dělaný, že se dá dát pod ten kávovar a do toho uvařit kafe, no. Takže a pak do auta, takže...
2: Typu pro manžela?
1: Ano.
2: Tak snad nebude poslouchat.
1: Letos jsem první vánoční dárek koupila asi až v květnu. To je jako...
2: Až.
1: Jo, to většinou hned po těch Vánocích, když mi něco padne do oka, tak to pořídím i pro ten můj klid, že už to mám všechno nachystaný a můžu se věnovat tomu času adventu, který teda jako já miluju a mám to radši než narozeniny a tyhle oslavy, tak advent a Vánoce, Štědrý den je pro mě jako největší svátek. A samozřejmě i nemám ráda potom na poslední chvíli, že někde hodně lidí a schánění, tak to taky nemám ráda.
2: Dárky s předstihem pořizuje i paní Lenka. Postupně je ukrývá ve své jihlavské kanceláři.
4: Jo. No, tak tady si dávám některé ty malé drobnosti.
5: Když si koupím ten dárek hodně dopředu, tak pak je dost problém ho najít na konci anebo si vzpomenout, že ho někde mám, no. To je jako napínavý kolikrát.
4: A co vy, hoši, máte už někdo taky nakoupený dárky?
6: Já to nechám na poslední chvilku.
2: Kde tak chodíte nakupovat vánoční dárky?
7: 23. prosince.
2: Tak si třeba od vás můžou vzít příklad.
5: No, tak já myslím, že to je takový individuální, že na to musí být fakt nálada.
2: Podle průzkumu obchodních společností lidé nejvíce nakupují vánoční dárky na konci listopadu při akcích typu Black Friday a v prvních dvou adventních týdnech. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Tak samozřejmě ty schovky jsou různorodé, můžete schovat dárky také do vysokých skříní nebo na police či pod strop u kuchyňské linky, kam žádné malé dítě nedosáhne a snadno tak dárky schováte. Větší děti se ale ovšem oklamat moc nedají a tak můžete zkusit ta místa, kam vůbec nechodí, třeba půdy, sklepy nebo někam do garáže či do kufru auta se dá dárek taky schovat. No, tak necháme to na vás, jak si to letos zařídíte.
8: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Na Českém rozhlasu Vysočina právě teď přinášíme také aktuální zprávy a s nimi do studia přišel Karel Pěška.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: V Havlíčkově Brodě dnes slavnostně otevřou další opravenou část parku Budoucnost. Program začne v 11 hodin. Obnovené je prostranství před základní školou v Sadech a úprav se dočkala i stráň se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. Nebezpečná šarže jemně perlivé vody Natura se podle hygieniků v Česku nevyskytuje. Její výrobce tvrdí, že ji dodal pouze na slovenský trh. Tamní úřad veřejného zdravotnictví informoval o vysokém pH vody a o podezření na přítomnost silně alkalické žíraviny v šarži se spotřebou letos v listopadu. Látka se našla v jedné půllitrové lahvi, hygienici nařídili mimořádné kontroly. Vojáci dnes zahajují průzkum kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Vláda v pondělí rozhodla, že armáda bude mít na starosti vyčištění tisíce tun půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, které zůstaly v bývalém vojenském prostoru v lesích u Klatov. Armáda na základě průzkumu navrhne další postup. Minister obrany Jaromír Zuna za SPD ho pak v pondělí představí vládě. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se sejde například s předsedou vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO dorazí Babiš také na česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské a energetické společnosti. Hokejisté Třince ovládli úvodní zápas nové sezóny extraligy. V Karlových Varech zvítězili 2-0. Fotbalisté Třince naopak ve třetím kole domácího poháru podlehli Mladé Boleslavi 0-3. Kromě Středočechů postoupil do osmifinále Liberec, který vyhrál ve Vlašimi 2-0. V Moravských Budějovicích je právě 9 stupňů. V počátkách 11, Svratouh hlásí 13, v údolích se ještě mohou objevovat mlhy. Přes den nás čeká polojasno, postupně oblačno. Večer se dostaví přeháníky, místy bouřky s vydatnými srážkami. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Třebíčsku opatrně mezi Jaroměřicemi nad Rokytnou a obcími Slibořice odklízejí tam havárii osobního auta a dvě osobní vozidla se vybourala na Jihlavsku mezi obcemi Měšín a Ždírec. Také tam probíhá odklízení a vyšetřování nehody. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Kajakáři obvinují majitele vodních elektráren na Jizeře, že manipulovali s výškou hladiny na řece. Během srpnového závodu si kvůli tomu závodníci poničili lodě. Případ řeší středočeská policie a zjišťovali jsme, co přesně se stalo. Více uslyšíte za pár chvil.

0: poznám to uprostřed je co?
1: To je díra skrz. 7 až 10 cm prasklina v kompozitním materiálu. No tak cena té lodě, když je nová, tak je kolem 60-70 tisíc.
0: Kolik těch lodí je poškozených?
1: Zhruba kolem 20 lodí.
0: Dá se nějak odhadnout škoda?
1: 50 až 75 tisíc.
0: Proč se ten závod nezastavil, když jste viděli, že lodě dřou?
1: Tak zaprvé je velmi obtížné zastavit rozjetý závod, protože musíte se snažit zachovat stejné podmínky. A za druhé, než ten závod zastavíte, tak při startovním intervalu kolem 40 vteřin vám tam určité penzum lodí projede, ať chcete nebo nechcete.
0: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček popisuje, jak hladina vody kolísala.
2: Z nějakých 3-4 kubíků den předem se zvedla najednou hladina na 14 kubíků, aby během hodiny to kleslo na 1 kubík a to vydrželo zhruba 5-6 hodin. Takže obrovský rozdíl 50 cm rozdílu hladiny.
0: Vodáci se obrátili kvůli incidentu na policii, potvrzuje Petr Ptáček.
2: Někdo musel manipulovat na jezu, které jsou výše proti proudu.
0: Nad Benátkami nad jezerou je 8 malých vodních elektráren. Podařilo se kontaktovat 3. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Středočeská policejní mluvčí Barbora Šnévajzová potvrzuje, že případ šetří.
3: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
0: Česká inspekce životního prostředí zkoumá, jestli pokles hladiny nemohl ohrozit živočichy. Pokračuje mluvčí inspekce Tomáš Hulan.
4: Podnět týkající se výrazného snížení průtoku jezery v Benátkách nad Jizerou Česká inspekce životního prostředí obdržela. Na jeho základě provedla místní šetření v dané lokalitě, v rámci kterého inspekce zahájila i kontrolu dodržování zákona o vodách. Tato kontrola nebyla dosud ukončena.
0: Inspektoři nedokáží přesně odhadnout, kdy kontrolu dokončí. Z Benátek nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám hezké ráno a dobré vstávání. A nezapomeňte, už zítra 17. září hlavské kino Cinestar promítne pro seniory v 10 hodin dopoledne nový český film hvězdně obsazenou komedii Když se zhasne. Je plná chutí a také ukazuje, že některé pravdy se prostě nedají držet pod pokličkou. A vy můžete jít zadarmo, stačí poslouchat naše vysílání, uhodnout filmovou ukázku a dovolat se do studia. Podmínkou soutěže je také věk 60 plus soutěžícího. Dva poslední lístky jsou tady u mě ve studiu připraveny. Třeba právě pro vás, tak nás určitě laďte dál, ať vám neuniknou. A teď se pojďme podívat, jak to vypadá s počasím na Vysočině.
1: Počasí.
0: Podrobnostmi je tu v tuto chvíli meteorolog Mojmír Martan. Přeji vám hezké středeční ráno.
2: Dobré ráno.
0: Teploty na Vysočině aktuálně, jak se nám pohybují?
2: Pohybují se od 13 do 6 stupňů. Ty nejnižší hodnoty jsou v údolích. V některých údolích se také můžete setkat s mlhou. Jinak máme od skoro jasna po polojasno. Na západě kraje tam začíná přibývat oblačnost.
0: Jak se nám ta oblačnost rozvine během dne a co se přidá?
2: Tak v průběhu dne očekáváme polojasno, postupně až oblačno, ale oblačnost bude často průsvitná, takže celkem slunečný den, až k večeru začne od západu přibývat další oblačnost, až bude hustší a postupně se v těch večerních hodinách přidají přehánky, místy i bouřky s vydatnými srážkami. Odpoledne ale očekáváme ještě téměř letní teploty, 23 až 26 stupňů, vítr slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní. Večer se začne měnit na západní až severozápadní, no a v těch bouřkách může přechodně zesilovat.
0: Mm-hmm. Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Platí jednička, mírná zátěž.
0: A pojďme se podívat ještě dále na čtvrteční den. Bude deštivo také nebo bude klid?
2: Deštivo bude hlavně v noci, případně ještě ráno, ale to už ten déšť bude doznívat, hlavně na jihovýchodě kraje. Dopoledne od západu začne ubývat oblačnost, takže bude oblačno, později až polojasno. Na přes den už jen výjimečně možnost přehánky, večer se téměř vyjasní. Ranní teploty 13 až 10, odpolední 17 až 20 stupňů. Nejvíce foukat by mělo v noci, a to zpočátku noci, kdy povane mírný západní až severozápadní vítr. V průběhu dne potom ten vítr bude mírnější a večer zeslábne a změní se na jihozápadní.
0: Tolik tedy informace o počasí a Mojmír Martan z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám za ně děkuji, mějte se krásně a naslyšenou příště.
2: Budu se těšit, naslyšenou, hezký den.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!

0: Jardo, řekni fór.
1: Hleďte, sousede, víte, měl byste zatahovat závěsy. A proč jako? No, když se třeba milujete se svou ženou, včera jste byli krásně vidět. No, vidíte. A tak to vznikají ty drby a ty pomluvy. Já jsem včera vůbec nebyl doma.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Amatéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Výtěžek z dnešního večerního zápasu získá hematologicko-transfuzní oddělení. Brodskou nemocnici navštíví basketbalistky ve čtvrtek. Z Havlíčkova Brodu, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Jsme na poli, to je daleko Košetic na Pelhřimovsku. Tamhle vzadu nám jede.
3: Bramborový kombajn nám jede. Praší se od něj, takže je vidět, že je sucho.
4: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
6: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
5: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
7: Co dneska děláte? Koulíte?
8: Přikuluji.
7: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
8: Ano.
5: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
6: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
5: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz.
9: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
9: Havlíčkův Brod otevírá upravený park Budoucnost. Policisté v Jihlavě představí svou práci a služební Ferrari. Kádr fotbalistů FC Vysočina posílil bývalý řecký mládežnický reprezentant. Dnešek bude polojasný, postupně oblačný, místy sprchne nebo zabouří, teploty až 26 stupňů. Dobré středeční ráno vám u zpráv přeje Karel Pěška. Další opravenou část parku Budoucnost dnes otevře Havlíčkův Brod. Obnovené je prostranství před základní školou v Sadech a také stráň se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. Program začne v 11 hodin.
10: Během revitalizace nechalo město opravit hlavně cesty v parku. Přibyl také malý parket u tamního altánku, který bude sloužit jako pódium. V lokalitě jsou také nové herní prvky nebo místa pro zastavení u vody, jako je například molo u rybníka Obora. František Jirků, Český rozhlas.
9: Akci Bezpečný život na Vysočině dnes pořádá krajské ředitelství policie v Jihlavě. Na Masarykově náměstí můžou návštěvníci od 9 hodin vidět například ukázky práce policejních kynologů, dopravní nebo cizinecké policie. Lákadlem letošního ročníku je policejní Ferrari. Součástí odpoledního programu bude promenádní koncert hudby, hradní a stráže a policie České republiky v parku Gustava Mahlera. Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech vládě návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z ANO, který spoluvlastní 5 firem poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
11: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
9: Český rozhlas z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Americký prezident Donald Trump vzkázal, že dokud na Kennedyho centru ve Washingtonu nebude jeho jméno, neposkytne instituci peníze na rekonstrukci přidělené kongresem. Prezidentem jmenovaná správní rada rozhodla, že se centrum uzavře, prý čelí bankrotu, protože soud zakázal instituci přejmenovat po Trumpovi. Fasádu budovy od června překrývá plachta, která zahaluje i jméno prezidenta Kennedyho.
12: Demokratická poslankyně Joyce Bediová, která je členkou Rady centra, prohlásila, že Trump drží instituci jako rukojmí, a to jen proto, že na ní nesmí připojit své jméno. Je to podle ní přesně naopak. Návštěvníci přestali do této národní kulturní instituce chodit právě proto, že ji Trump v prosinci loňského roku přejmenoval po sobě. Tehdy zrušila svá vystoupení i většina umělců. Minulý týden ze stropu v hlavní hale spadla omítka a část budovy je kvůli tomu od té doby uzavřena. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
5: sport.
9: První zápas nového ročníku Extraligy vyhráli hokejisté Třince. V repríze semifinále minulé sezóny zvítězili v Karlových Varech 2-0. Do kádru druholigových jihlavských fotbalistů přišel bývalý řecký mládežnický reprezentant Marios Sinanaj. V týmu má zvýšit konkurenci na levé straně obrany. Sinanaj podepsal v Jihlavě smlouvu jako volný hráč. Naposledy hrál soutěžní utkání loni v říjnu, kdy nastoupil za FC Volos v řeckém poháru. V dresu FC Vysočina by měl být připravený zasáhnout do pátečního domácího zápasu proti rezervě pražské Slavie.
5: Počasí.
9: V Moravských Budějovicích je právě 9 stupňů, v počátkách 11, Svratouh hlásí 13, v údolích se ještě mohou objevovat mlhy. Přes den nás čeká polojasno, postupně oblačno, večer se dostaví přeháníky, místy bouřky s vydatnými srážkami. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
9: Na Jihlavsku mezi obcemi Měšín a Ždírec havarovala 2 osobní auta. Probíhá vyšetřování nehody, buďte tam opatrní, stejně jako na D1 nedaleko Pávova na 113. a 5. kilometru ve směru na Brno. Tam překáží porouchané nákladní vozidlo, šťastně dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Narozeniny dnes slaví nejslavnější kouzelník světa David Copperfield. Uslyšíte, co všechno vykouzlil už za pár minut v kalendáři. Zůstaňte s námi.
5: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Českém rozhlasu Vysočina dozněl Jan Nedvěd. 7 hodin 11 minut máme právě teď. Svatá Ludmila deštěm obmila, říká se. A jsou i jiné pranostiky. Připomeneme si je a Ludmilu teď v kalendáriu.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 16. září, svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno, na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení do posud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré středeční ráno vám přejeme, 7 hodin 17 minut. Jaké okopatiny bude možné pěstovat na Vysočině, pokud se bude stále oteplovat, tak to řeší výzkumníci na pokusné farmě Výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku. Na ochutnávku v Česku vypěstovaných batátů, jakonů nebo topinamburu vás vezmeme v naší reportáži už za malou chvíli.
1: Počasí.
0: A teď ještě teploty, ty se nám na Vysočině pohybují mezi 7 a 13 stupni aktuálně. V Pelhřimově, Velké Bíteši a Třebíči je právě 12 stupňů. Dnes očekáváme polojasno, postupně až oblačno, k večeru se od západu postupně rozšíří také přehánky nebo déšť, místy bouřky s vydatnými srážkami. Nejvyšší teploty dnes 23 až 26 stupňů a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. A čtvrteční den, ten bude po dešti, sice polojasný, ale ochladí se. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 17 a 20 stupni.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu vás po 11. hodině vezmeme na Jihlavský den zdraví a vyspovídáme pro vás zajímavé hosty.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Říkalo se jim králíčci, kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažily zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během 6 let pohltila 71 milionů lidí.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Ve středu 16. září posloucháte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Blíží se půl osmá. Na pokusné farmě výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku kvete jakon. Ze země tam vykopávají batáty a sklízí dokonce topinambur. Výzkumníci chtějí totiž zjistit, jestli by pro naší zemi netradiční okopaniny nešlo v budoucnu na Vysočině pěstovat ve velkém. A výsledky svého pěstování zkouší i vařit. A Český rozhlas Vysočina byl samozřejmě u toho.
1: Tak jestli chcete ochutnávat?
2: Na výzkumné stanici výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku mi Markéta Kuliová nabízí netradiční pohoštění, připravené z hlíz rostlin, které se v Česku úplně běžně nepěstují.
1: Tady máme pomazánky, tahle je z jakonu, z topinamburu a z batátu. Jestli chcete ochutnat.
2: Ochutnám jakon, to jsem snad v životě ještě ani neslyšel.
1: Pochází z Jižní Ameriky a je to rostlina, která je všestranně využitelná. Nadzemní část se dá využívat, takže sbíráme listy na čaj a podzemní část, hlízy, tak ty se dají konzumovat. Čerstvé, tepelně upravené.
2: Marně přemýšlím, co mi to připomíná, je to trošku ostřejší.
1: Je to trošku ostřejší, protože jsem tam přidala malou feferonku z domácí produkce.
2: A tady to fialové, to je tedy...
1: To je topinambur s červenou řepou.
2: Tak já taky ochutnám.
1: Určitě.
2: A ještě tady poslední, a to je...
1: Batátová pomazánka.
2: Batátová.
1: Batátová z pečených batátů.
2: Tak je tam... Už to i trošičku brambory připomíná.
1: No, měl by to připomínat spíš ten batát právě, ale ta sladká chuť je tam jakoby trošku upozaděna s solí a česnekem.
2: Tak se půjdeme podívat na pole. Že my už jsme na poli u prvního takového políčka. Tady nápis... Jakon, to je poměrně vysoká rostlina. Já jsem, nejsem úplně malý, a mi tak do prsou, možná až po hlavu.
1: Ano, a určitě ještě povyroste, ale tahle ta vyšší část, ta je právě zavlažovaná. Potom, když bychom přešli do druhé části, tak tam jsou rostliny, kde se nezavlažuje a ty jsou tak zhruba o polovičku níž.
2: Testujete tedy, jestli to dobře pochopil, zda by to na Vysočině šlo i s ohledem na to, že je nějaká globální země, stále tepleji.
1: A ubývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině za našich vláhových podmínek teplotních.
2: A do netradičních okopanin už se v Česku pustili i někteří farmáři. Například na farmě Oleško ve středních Čechách pěstují topinambury, což byl trochu odvážný krok, říká jedna z tamních farmářek Veronika Svobodová.
3: Jelikož topinambury moc lidí u nás ještě nezná, tak to není tak úplně, jak bychom si představovali, ale myslím, že se snažíme to propagovat a rozšiřovat. A že to je každým rokem lepší a lepší.
2: Výzkumníci ve Valečově navíc zkouší i druhy, které u nás byly původní, ale časem vymizely, jako je například šťavelka hlíznatá nebo sápa. Z Valečova Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

dětství a skrývá se mý svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj ve zdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Když dozrálo víno, zpíval Petr Spálený. Vaším společníkem ve středečním ránu je Český rozhlas Vysočina. A teď už také přidáváme zprávy s Karlem Pěškou.
2: Je 7:30.
3: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
2: V Česku minulý měsíc klesl objem nově poskytnutých hypoték. V srpnu na ně banky vydaly 26 miliard a 800 milionů korun. Oproti červenci jde o 13% pokles. Podle České bankovní asociace za poklesem stojí rostoucí úrokové sazby. Vysoká škola Polytechnická v Jihlavě chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. Jeho výstavba vyjde na 380 milionů korun. Díky centru by se mohlo na Vysočině vzdělávat více zdravotníků. Studium by navíc díky různým simulacím a zavádění nových vědeckých poznatků do praxe mělo být kvalitnější. Pojišťovny za škody způsobené povodněmi v Česku před 2 lety vyplatily už 18 miliard korun. Celkové pojistné škody odhadují na více než 21 miliard. Podle České asociace pojišťoven tak jde o 3. největší přírodní katastrofu od vzniku samostatného Česka. Saúdsko-arabská protivzdušná obrana sestřelila dron vyslaný jemenskými šíjickými povstalci Husií jižně od Mekky. Bezpilotní letoun zneškodnila dříve, než mohl vletět do zakázaného vzdušného prostoru nad městem. Informovala o tom Saúdskou Arábií vedená koalice v Jemenu. Její mluvčí uvedl, že jde už o 2. pokus pro iránských povstalců zasáhnout nejsvětější město islámu. Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy poprvé prohráli. V Modeně podlehli domácí Itálii 1-3 na sety a po 4 zápasech mají 3 výhry a 1 porážku. Základní skupinu zakončí zápasem proti Slovinsku, který začne dnes v 21 hodin. V Jihlavě nebo Velkém Meziříčí je právě 6 stupňů. V Novém Rychnově 10, Přibyslav hlásí 12. Dnes očekávejte polojasno, postupně oblačno. Večer se dostaví přeháníky a místy bouřky s vydatnými srážkami. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 projíždějte opatrně úsekem 113. a 5. kilometru ve směru na Brno. Stojí tam porouchané nákladní vozidlo. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Jaký brouk v Česku je nejvzácnější? Odpověď se dozvíte už za chvíli z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Počkejte si na to a do té doby Jaromír Nohavica nebo právě teď skupina Kryštof.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chybí.

0: 7:40 právě teď a vyladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Pojďme otevřít dnešní rubriku Co v učebnicích nebylo, ve které si dnes posvítíme na nejvzácnějšího brouka. Více poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje?

0: Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Mike and the Mechanics na Českém rozhlasu Vysočina. 7 hodin 45 minut máme právě teď a už zítra, přátelé, 17. září, jihlavské kino Sinestar, promítané pro seniory v 10 hodin dopoledne nový český film, hvězdně obsazenou komedii Když se zhasne, která je plná chutí a také ukazuje, že některé pravdy se prostě nedají držet pod pokličkou. A vy samozřejmě můžete jít zadarmo, stačí poslouchat naše vysílání, uhodnout filmovou ukázku a dovolat se do studia. Podmínkou soutěže je věk 60+ soutěžícího. Dva poslední lístky jsou tady, čekají na vás, tak nás určitě laďte dál, ať vám neuniknou.
1: Počasí.

0: Ale já teď ještě přidám také informace o počasí, teploty aktuálně na Vysočině 7 až 13 teď ráno. V Polné a Havlíčkově Brodě je právě 12 stupňů, Náměšť nad Oslavou Sedlec hlásí 13. Dnes očekáváme polojasno, postupně až oblačno. K večeru se od západu také rozšíří přehánky nebo déšť, míst i bouřky s vydatnými srážkami. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 23 až 26 stupni a foukat bude slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný vítr jižních směrů. V bouřkách přechodně zesílí. A ještě se podívám na čtvrtek, tam to bude po dešti polojasné, ale chladné. Teploty se budou pohybovat zítra mezi 17 a 20 stupni.
1: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
2: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
1: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Také jsme zjišťovali, jak moc naše děti zajímá vesmír. A Irena Šarounová položila i otázku, k čemu je dobré otáčení země koule.
1: Proč se země koule otáčí?
2: Protože kdyby se neotáčela, tak by svět nefungoval. Ona se otáčí pomalinku, pomalinku, ale my necítíme, že se otáčí.
3: Kdyby se neotáčela, tak by buď bylo furt ráno, nebo furt večer. Když se ta země koule bude točit strašně rychle, tak my se úplně budeme trepat. A když něco chceme, tak nám to může třeba spadnout, anebo my můžeme spadnout. Ve vesmíru jsou různý planety, jako je třeba Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Pluto. Ještě ve vesmíru je takový světlo, sluníčko.
4: Země koule se musí otáčet, protože to sluníčko furt svítí. A kdyby se neotáčelo, tak by furt bylo to ráno nebo večer.
5: Tak bychom byli strašně unavení a nemohli bychom se pořádně vyspat.
1: A kdyby bylo pořád večer?
5: To bychom si nemohli ani hrát.
6: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla U korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlavská polytechnika chce vybudovat centrum zdravotnického vzdělávání. V Los Angeles se zřítil vrtulník s novináři, při nehodě zemřeli 3 lidé. Baseballová extraliga zůstává na Vysočině. Dnešek bude polojasný, postupně oblačný, místy sprchne nebo zabouří, teploty až 26 stupňů. Dobré středeční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos zapojí více než 20. Zájemci se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměřuje i na jízdu na kole. Přibližuje Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
3: Chceme upozornit na super typy na výlety na kole. Připravili jsme zhruba databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
1: Součástí týdne mobility je rovněž tradiční zářijová výzva do práce na kole. Do akce se zapojuje také Velké Meziříčí. Odtud se do vysílání po 9:45 s podrobnostmi přihlásí náš regionální stopař Adéla Zachová. Centrum zdravotnického vzdělávání chce vybudovat Vysoká škola polytechnická v Jihlavě. Na studii a projektovou dokumentaci přispěje necelými 7 miliony korun také kraj Vysočina. Samotná stavba centra vyjde odhadem na 380 milionů.
4: Díky plánovanému centru by se mohlo na Vysočině vzdělávat do budoucna víc zdravotníků. Studium by navíc díky různým simulacím a zavádění nových vědeckých poznatků do praxe mělo být kvalitnější. Centrum by se věnovalo i veterinárnímu lékařství nebo biomedicínskému výzkumu. Projektanta začne škola hledat v listopadu. O stavební povolení chce žádat zhruba za 2 roky. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes navštíví Bulharsko. V hlavním městě Sofii se sejde například s předsedou vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO dorazí Babiš také na česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské a energetické společnosti. Při pádu vrtulníku ve městě Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé. Jeden člověk skončil v nemocnici. Na palubě byli novináři americké stanice NBC, kteří z helikoptéry informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se zřítil mezi 2 komerční budovy a na místě začalo hořet. Podle policistů zatím není jasné, kolik osob bylo na palubě. Havárii teď vyšetřují.
2: Sport.
1: Hokejisté Třince vyhráli první zápas nového ročníku extraligy. Zvítězili v Karlových Varech 2-0. V repríze semifinále minulé sezóny zazářil gólman ocelářů Marek Mazanec, který kryl všech 33 pokusů domácích. Baseballisté Třebíče udrželi nejvyšší soutěž na Vysočině i pro nadcházející sezónu. Rozhodla o tom vyhraná série nad brněnskou technikou a souběh výsledků ostatních týmů extraligové nadstavby. Po úvodní výhře 9-1 před domácím publikem na Hvězdě tým Nuclears sice v první odvetě klopítl, když technice podlehl na jejím hřišti těsně 8-9, ale další komplikace už Třebíčtí nepřipustili. Výhrou 9-5 ve třetím utkání rozhodli o svém setrvání v nejvyšší soutěži.
2: Počasí.
1: V Jihlavě nebo Velkém Meziříčí je právě 6 stupňů, v Novém Rychnově 10, při Přibyslav hlásí 12. Dnes očekávejte polojasno, postupně oblačno. Večer se dostaví přeháníky a místy bouřky s vydatnými srážkami. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Jihlavě dávejte pozor, v Havlíčkově ulici kousek za křižovatkou s ulicí Polenská. Stala se tam nehoda, teď probíhá její odklízení. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Nenechte si ujít den pro malé i velké v Častrově na Pelhřimovsku, který se uskuteční v rámci 200. výročí fary. Jaký bude program, tak to uslyšíte v našem vysílání už za chvíli.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 8 hodin 12 minut. Aktuální čas, posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina v Častrově na Pelhřimovsku, kde od 70. let minulého století těžce chátrala budova bývalé fary. Bude možné si prohlédnout její nově zrekonstruované místnosti, areál a užít si v sobotu 19. září zábavu se vším všudy. Chystá se tu den pro malé i velké, pořádaný Pelhřimovskou agenturou Dobrý den. A s pozvánkou je to Miroslav Marek. Dobrý den.
1: Dobrý den. To, co Stanislav Dědič v průběhu víc než celého desetiletí s tou farou dokázal udělat, to se nedá říct jinak, než že ta ruina povstala z popela a dneska to tam uvnitř vypadá jak na zámku, opravdu to stojí za to vidět, ale mezi druhou a šestou hodinou odpolední bude na zahradě fary a před kostelem v Částrově v sobotu probíhat bohatý program.
0: A co tedy nabídne?
1: Takže jsme pozvali pana Miloslava Vaváčka, který přijde s takovým 3/4hodinovým programem s názvem Plnou parou vpřed. A je to vlastně takové seznámení se s důvtipem vynálezců a s fortelným řemeslem našich předků. On je totiž zapsán v České knize rekordů pro svoji největší sbírku funkčních miniaturních parních strojů. Všechny jsou v chodu a pozor, budeme moc vidět v chodu i parní mini pivovar, takže je to všechno úžasná záležitost, ale hlavně pan Vaváček, to je strhující vypravěč, takže se určitě máme na co těšit. Kolem té fary a kostela v Častrově ještě jedna taková velká zajímavost. V 50. letech byl oficiální záměr těch tehdejších papalášů na věž kostela umístit tlampač místního rozhlasu. Nakonec k tomu nedošlo. A my jsme si vymysleli takovou obezličku, že ty lidi, kteří měli tenhle ten záměr, tak že oni by si zasloužili odtud vypráskat bičem.
0: A i na to určitě budete mít na dni pro velké i malé odborníka, je to tak?
1: A i na to máme odborníka, protože s tím skutečným bičem přijede Jindřich Zobl, mistr westernových disciplín, svého času mistr světa v ovládání honáckého biče. Je to člověk, který například ze 100 pokusů dokázal 1,80krát zhasnout tím bičem nebo prásknutím toho biče plamínek svíčky, přitom ta svíčka ale zůstala stát. Takže neuvěřitelná přesnost. Do toho stanoviště pro děti, soutěž, 11 hádanek kolem celého areálu, 2 kapely, Kamenická čtyřka, saxofonový kvartet, který hraje od klasiky přes jazz, swing až po současné hity, dobré jídlo a pití. Krátka Částrov v sobotu 19. od 14:00 do 18:00 bude žít zajímavým programem a znova opakuju, přijďte se podívat, co pan Stanislav Dědič dokázal ze staré chátrající fary udělat za nádheru.
0: Říká Miroslav Marek z Pelhřimovské agentury Dobrý den. Děkuji a přeji samé pěkné dny.
1: I vám děkuju.
0: A už za chvíli také zjistíme to, co zásadního se chystá na silnicích v našem kraji.
2: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin 19 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My se teď podíváme také na důležité silnice u nás. Co se na nich v nejbližší době chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Oprava 6,5 kilometru dlouhého obchvatu Moravských Budějovic na Vysočině na silnici 1/38 míří do finále. Během prací, které jsme zahájili na konci července, jsme kompletně vyměnili povrch vozovky, pročistili krajnice, opravili systém odvodnění a doplnili bezpečnostní vybavení a značení. Náklady na opravu jsou 79 milionů korun.
0: Tak to máme informace za sebou a přejeme vám šťastné cestování. Ještě teď ale přidáme informace o počasí.
2: Počasí.
0: Aktuálně se v našem kraji teploty pohybují mezi 8 a 14 stupni. Žirovnice 12 stupňů, teď ráno Moravské Budějovice hlásí 13 a Nové Město na Moravě také 13 stupňů. Dnes očekáváme na Vysočině polojasno, postupně až oblačno. Oblačnost bude často průsvitná. K večeru však bude od západu dále přibývat další oblačnost a postupně se rozšíří také přehánky nebo déšť, místy i bouřky s vydatnými srážkami. Co se týče denních teplot, ty se budou pohybovat mezi 23 až 26 stupni a foukat má dnes slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jižní vítr, v bouřkách přechodně zesílí.
2: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Anna Julie Slováčková. Blíží se 8:30, ale já se teď ještě ptám, jak to máte s nakupováním dárků na Vánoce? Necháváte to na poslední chvíli, anebo už raději máte nakoupeno s předstihem? Já jak kdy? Někdy nakoupím dříve, někdy samozřejmě všechno honím na poslední chvíli. Do Vánoc sice zbývá ještě 99 dní, ale někteří z nás to nevydrží a už musí prostě nakupovat. Chtějí se totiž vyhnout davům lidí a mít klidnější adventní čas. Jen musí doma dárky samozřejmě potom lépe schovat před dětmi.
1: No, já mám nějaký dárky schované, pojďte tady. Já mám tady ten kufr. Mám teda zamčené.
2: V horní části skříně.
1: Jo, takže ten je na zámek, jen se to mám takhle celý sundát, ale...
2: Paní Blanka mi ukazuje první skříň na dárky ve svém bytě v Jihlavě.
1: Tak, pro ty děti mám větší dárky, takže ty větší se mi tady doma nevejdou, tak to mám u mamky schovaný. No a pak mám taky ty tradiční skrýše.
2: Lovíte mezi košilemi.
1: Tady mám takhle už schovaný dárek.
2: Mohu popisovat, co to je, nebo radši ne?
1: Jo.
2: Tak to je zrovna termohrníček.
1: Jo, to
2: na
1: je,
2: kafe.
1: Tenhle ten je přímo dělaný, že se dá dát pod ten kávovar a do toho uvařit kafe, no. Takže a pak do auta, takže...
2: Typuju pro manžela?
1: Ano, ano.
2: Tak snad nebude poslouchat.
1: Letos jsem první vánoční dárek koupila asi až v květnu. To je jako...
2: Až.
1: Jo, to většinou hned po těch Vánocích, když mi něco padne do oka, tak to pořídím i pro ten můj klid, že už to mám všechno nachystaný a můžu se věnovat tomu času adventu, který teda jako já miluju a mám to radši než narozeniny a tyhle oslavy, tak advent a Vánoce, Štědrý den je pro mě jako největší svátek. A samozřejmě i nemám ráda potom na poslední chvíli, že někde hodně lidí a schánění, tak to taky nemám ráda.
2: Dárky s předstihem pořizuje i paní Lenka. Postupně je ukrývá ve své jihlavské kanceláři.
3: Jo. No, tak tady si dávám některé ty malé drobnosti.
4: Když si koupím ten dárek hodně dopředu, tak pak je dost problém ho najít na konci anebo si vzpomenout, že ho někde mám, no. To je jako napínavý kolikrát.
3: A co vy, hoši, máte už někdo taky nakoupený dárky?
5: Já to nechám na poslední chvilku.
2: Kdy tak chodíte nakupovat vánoční dárky?
6: 23. prosince.
2: Tak si třeba od vás můžou vzít příklad.
3: No, tak já myslím, že to je takový individuální, že na to musí být fakt nálada.
2: Podle průzkumu obchodních společností lidé nejvíce nakupují vánoční dárky na konci listopadu při akcích typu Black Friday a v prvních dvou adventních týdnech. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Pavelka Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Jsou to aktuální zprávy a ve studiu Karel Pěška.
3: Je 8:30.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: V Havlíčkově Brodě dnes slavnostně otevřou další opravenou část parku Budoucnost. Program začne v 11 hodin. Obnovené je prostranství před základní školou v Sadech a úprav se dočkala i stráň se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. Armáda dnes začíná mapovat situaci v kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku. Na základě průzkumu pak ministerstvu obrany předloží další plán likvidace. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů je v lesích Národního parku Šumava 1000 tun zamořené půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Ve velké síni krematoria v Praze Strašnicích se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Dnes vychází nová série herních karet Pokémon k letošnímu 30. výročí existence této franšízy. Svět s příšerkami vznikl v Japonsku, původně jako hra pro konzoli Game Boy, a to v roce 1996. Postavičky si získaly příznivce po celém světě a jsou známé právě také z herních karet nebo ze seriálu. Hokejisté Třince ovládli úvodní zápas nové sezóny Extraligy. V Karlových Varech zvítězili 2-0. Fotbalisté Třince naopak ve třetím kole domácího poháru podlehli Mladé Boleslavi 0-3. Kromě Středočechů postoupili do osmifinále Liberec, který vyhrál ve Vlašimi 2-0. V Bystřici nad Pernštejnem je teď 10 stupňů, v Humpolci nebo Libici nad Doubravou 14. Dnešek čekáme nejdříve polojasný, postupně oblačný. K večeru se vyskytnou přeháníky a místy bouřky, ty mohou být provázené vydatným deštěm. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: V Jihlavě v Havlíčkově ulici kousek za křižovatkou s ulicí Polenská se střetla dodávka s motorkou. Na místě jsou i záchranáři. Probíhá vyšetřování nehody. Omezení je ale pouze u krajnice. S opatrností proto projedete šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina pro vás ještě máme dva lístky na seniorské promítání českého filmu Když se zhasne do jihlavského Cinestaru. Je vám 60+ a chcete, tak zůstaňte s námi.

0: 8 hodin 36 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Přejeme vám hezké ráno a už zítra 17. září Jihlavské kino Sinestar promítne pro seniory v 10 hodin dopoledne nový český film, hvězdně obsazenou komedii Když se zhasne. Je plná chutí a ukazuje, že některé pravdy se prostě nedají držet pod pokličkou. A vy můžete samozřejmě na snímek jít s naším vysíláním zadarmo. Stačí vždycky poslouchat, uhodnout filmovou ukázku a dovolat se do studia. Podmínkou soutěže je věk 60+ soutěžícího. Mám tady na stole pro vás dva lístky právě teď, takže jestli je chcete, telefon do ruky a pojďme na tu filmovou ukázku. Takže ještě jednou, pokud chcete dva lístky do Jihlavského Sinestaru, dobře poslouchejte.
1: Pan Prtko?
2: Ne, Prtko.
1: Brťka. Brťka. Pane Prťka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prťka, vydrž. Haló.
0: Poznali jste tuhle nezapomenutelnou hlášku z filmu? No, název nechám na vás. Zavolejte do studia právě teď na číslo 22 155 49 99 a lístky na komedii Když se zhasne můžou být vaše. 22 155 49 99.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Před chvílí jsme slyšeli filmovou hlášku a z jakého to bylo filmu, na to se ptám posluchače Standy Střebíče, který se dovolal. Hezké ráno, Stando.
1: Hezké ráno, dobrý den všem a film se jmenoval Slavnosti sněženek.
0: Vy jste mi říkal něco jiného, teď jste se trošku spletl.
1: Sněženky a Maxi. Já jsem Sněženky a Maxi.
0: To nevadí, je ráno. Já vím, co jste mi říkal během písničky, takže ano, Sněženky a Maxi. To byla ta slavná hláška z filmu z roku 1983, tuším. Takže dvě vstupenky na seniorské promítání do jihlavského

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré ráno, už se blíží do samého závěru, je 8 hodin 45 minut právě teď a my ještě přidáváme také informace o počasí.
1: Počasí.
0: A v tuto chvíli s meteorologem Petrem Minsterem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině, jaké jsou teploty a jaká je obloha nad Vysočinou.
2: Teplota je od 10 do 16 stupňů, v takovém širokém rozmezí byly i minimální hodnoty, které sahaly v některých údolích až k 6 stupňům. Oblačnosti je poměrně dost, ale stále ještě prosvítá to slunce. Srážky ty se nad Vysočinou nevyskytují a ani zatím ještě nebudou, ale té oblačnosti bude postupně přibývat. Nicméně frontální oblačnost, která přinese potom i srážky, je prozatím nad Německem, takže to bude do toho večera nebo podvečera trvat. Do té doby se teploty budou vyskytovat v maximech mezi 23 a 26 stupni. Vítr bude mírný, jižní. Přechodně se potom bude měnit na západní, severozápadní. To už bude v rámci fronty, která právě k večeru přinese i přehánky, místy také bouřky a můžou ty srážky v nich být i vydatné. Srážky potom budou ubývat v průběhu noci a rána.
0: A jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Na dnešek je to jednička mírná zátěž.
0: Takže tahle ta příjemná situace pokračuje, jak už od pondělí. A já se ještě ptám, jak to bude vypadat zítra, když se nám vlastně spustí večer ten déšť. Ochladí se?
2: Určitě se ochladí, v maximech to poznáme, ty budou mezi 17 až 20 stupni, nicméně srážky ty by měly ustávat už, jak jsem zmiňoval, v průběhu noci ráno, ještě doznívání nějakého slabého deště a v průběhu dopoledne.

0: odpoledne už ta oblačnost se bude protrhávat, takže oblečno, později polojasno, večer se dokonce vyjasní a přes ten den odpoledne možná nějaká výjimečná přeháňka by se snad ještě mohla vyklubat, ale bude to jenom krátkodobá záležitost.
1: Mm-hmm. A co se týče toho chladnějšího počasí, přetrvá třeba do konce týdne, do víkendu?
0: Bude se spíše pomaličku oteplovat o stupínek v pátek do 21, v sobotu potom do 23, tam u nás bude zase trochu teplejší vzduch, nicméně srážky by se vyskytovat neměly, i když oblačnosti bude více, hlavně ale se vytvoří opět v tom chladném ránu údolní mlhy.
1: Tak, aby jsme věděli ještě takhle. Děkujeme za informace. Tolik Petr Minster z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se krásně a hezký den i vám, naslyšenou.
0: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: A za chvíli samozřejmě v dobrém ránu také Jarda a For pro dobrou náladu a naslyšenou zase zítra ráno v 5 se na vás těší Lidie Jakubičková.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ní. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.

0: Jardo, řekni fór.
1: Hleďte, sousede, víte, měl byste zatahovat závěsy. A proč jako? No, když se třeba milujete se svou ženou, včera jste byli krásně vidět. No, vidíte. A tak to vznikají ty drby a ty pomluvy. Já jsem včera vůbec nebyl doma.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Jedna paní z davu se dobrovolně přihlásila, aby jí řidič mohl přeskočit.
2: Z Hradu Kámen, Veronika Bartes-Ohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
3: Na příjezd prodejny čeká necelá desítka vesměs starších lidí.
1: Tak jak přijede a bude.
3: František Jirků, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
4: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Ve Valečově na Havlíčkobrodsku pěstují exotické okopaniny. Svou práci a také služební Ferrari v Jihlavě představí policisté. FC Vysočina přivedl bývalého řeckého mládežnického reprezentanta. Bude polojasno, postupně oblačno, s přeháňkami nebo bouřkou, teploty až 26 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karol Pěška. Netradiční a exotické okopaniny právě sklízejí vědci z pokusné stanice Výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku. Experimentálně pěstují například batáty, jakon, topinambur nebo šťavelku. Chtějí zjistit, jestli by podobné plodiny bylo možné produkovat na Vysočině ve velkém s ohledem na klimatickou změnu, říká výzkumnice Markéta Kuljová.
5: Bývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině za našich vláhových podmínek teplotních. A zabýváme se taky způsoby hnojení těchto rostlin, protože máme tu varianty, kde máme bez hnojení, jenom s organickou hmotou, varianty, kde dáváme hnojivo prostřednictvím fertigace.
4: Akci Bezpečný život na Vysočině dnes pořádá Krajské ředitelství policie v Jihlavě. Na Masarykově náměstí můžou návštěvníci od této chvíle vidět například ukázky práce policejních kynologů, dopravní nebo cizinecké policie. Lákadlem letošního ročníku je policejní Ferrari. Součástí odpoledního programu bude promenádní koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky v parku Gustava Mahlera. Ministerstvo zdravotnictví předloží v nejbližších týdnech vládě návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera. Ministr Adam Vojtěch za hnutí ANO potvrdil, že už vypořádal všechny připomínky jiných úřadů. Odmítá, že by změna pomohla premiérovi Andreji Babišovi z ANO, který spoluvlastní 5 firm poskytujících reprodukční medicínu. Babiš pro Český rozhlas popřel, že by měl schystané změny prospěch. Ve svém pravidelném pořadu na sociálních sítích řekl, že si ženy mohou vybrat, kam chtějí jít.
6: Žena, která chce otěhotnet, ať si vybere kliniku, jakou chce. A pokud nenávidí Babiše, no tak tam nejde. Já vůbec o tom nerozhoduju.
4: Český rozhlas z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zjistil, že téměř každý třetí cyklus s cílem otěhotnět provedli lékaři v centrech spojených s Andrejem Babišem. Letiště v polských městech Lublin a Řešov na jihovýchodě země obnovila provoz poté, co tam armáda dočasně nasadila vojenská letadla. Důvodem byl ruský dronový útok na sousední Ukrajině. Podle agentury Reuters o tom informovala polská agentura pro letecké navigační služby. Operace byla podle místních úřadů preventivní. Provoz letos tato dvě letiště nepřerušila poprvé. Naposledy to bylo minulý týden.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté poprvé na mistrovství Evropy neuspěli. V Modeně podlehli domácím Italům 1-3 na sety, přesto už mají jistý postup do osmifinále. Základní skupinu Češi zakončí dnes od 21 hodin duelem se Slovinskem. Do kádru druholigových jihlavských fotbalistů přišel bývalý řecký mládežnický reprezentant Marios Sinanaj. V týmu má zvýšit konkurenci na levé straně obrany. Sinanaj podepsal v Jihlavě smlouvu jako volný hráč. Naposledy hrál soutěžní utkání loni v říjnu, kdy nastoupil za FC Volos v řeckém poháru. V dresu FC Vysočina by měl být připravený zasáhnout do pátečního domácího zápasu proti rezervě Pražské Slávie.
0: Počasí.
4: V Bystřici nad Pernštejnem je teď 10 stupňů, v Humpolci nebo Libici nad Doubravou 14. Dnešek čekáme nejdříve polojasný, postupně oblačný. K večeru se vyskytnou přeháníky a místy bouřky. Ty mohou být provázené vydatným deštěm. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Na Havlíčkobrodsku teď buďte opatrní na silnici číslo 130 mezi Golčovým Jeníkovem a obcí Nová Ves u Leštiny. Je tam havarované vozidlo, jedná se o poškozenou dodávku. Počítejte s překážkou na silnici Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Startujeme 9:05. Kombinace chodí v marinádách, na sladkých dobrotách nebo v polévkách nám usnadní ochucené medy. Na dnešní inspiraci si počkejte, už za pár minut nám je nabídne Dáša Kubíková, předtím Karel Černoch nebo taky Hana Zagorová.

0: byly Popelky a Karel Černoch v 9 hodin 11 minut.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Medem se sladí už od nepaměti, ale až v poslední době se objevují medy s příchutí. Snadno se kombinují s ovocem, protože to je také sladké, ale zkusili jste někdy med pikantní nebo slaný, nebo dokonce med pálivý? Jeho využití při vaření je překvapivě široké.
2: Blíží se čas delších nocí, chladných dnů a naší potřeby vymyslet barevné kořeněné jídlo, které nás ohřeje i zevnitř. Včelařka Markéta Krejčová z Hrádku u Pacova společně s manželem Vítězslavem vyrábí med, samotný klasický, ale také řadu ochucených medů a právě ty mohou obohatit naše kulinářské umění. Třeba medy vonící Asií.
3: Do všech vlastně kary se dává čerstvý zázvor, tak se tam dá taky krásně přidat ten zázvorový med, to je taky skvělá varianta k tomu curry, no, s kokosovým mlíkem, jakákoliv zelenina nebo jenom kuřecí. To je skvělý ten kardamom, indický různý pokrmy, ale do kafe je to skvělý rozdrtit z kořice. Tu používáme hodně i třeba do smoothie a potom samozřejmě jako na palačinky, do granoly, do jakéhokoliv pečení, vaření, ale i třeba jenom na chleba nebo do čaje.
2: Med se s kořicí i med s kardamomem voní a osladit si s nimi nápoje je výborný nápad. Med se zázvorem už nám dodá výraznější chuť a tady má Markéta Krejčová další nápad do kuchyně.
3: Já dělám i třeba dýňovou polívku, teď je podzim, začnou být dýně, tak dělám skvělou dýňovou polívku, kde se buď dává čerstvý zázvor, že jo, já tam přidávám právě ten zázvorový med, tomu dodá skvělou jako chuť.
2: Dýňové polévky obvykle nesladíme, dýni jen vaříme v osolené a okořeněné vodě a pokud nám dýňová polévka chutná právě ve verzi s curry kořením, můžeme ji přisladit zázvorovým medem. Další ingredience zůstávají stejné, včetně smetany na závěr, pražených dýňových semín na ozdobu nebo do prostřed talíře pár mikrobylinek. Tak to zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
0: Dnešním dnem začíná Evropský týden mobility. Zapojených je do něj několik měst po celé České republice a my za pár minut zamíříme a s naším regionálním stopařem do Velkého Meziříčí. Co se tam děje, to nám prozradí Adéla Zachová, ale až za pár minut. Teď si pojďme dát Paula Simona.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Mnoho měst České republiky se zapojilo do Evropského týdne mobility. Kraj Vysočina není výjimkou a jedním z účastníků této akce je i Velké Meziříčí, kde už je připravený náš regionální stopař Adéla Zachová. My jsme s ní ve spojení a já se tě rovnou zeptám, co to vlastně ten týden mobility je. Krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Evropský týden mobility probíhá každoročně od 16. do 22. září a podporuje udržitelnou dopravu, zdravý pohyb a bezpečnější veřejný prostor ve městech. A ta zapojená města, obce, firmy nebo školy pořádají různé akce, které motivují lidi k využívání veřejné dopravy, jízdě na kole nebo chůzi, a celý týden potom vrcholí dnem bez aut, který je 22. září.
1: Na jaké akce v rámci Evropského týdne mobility si právě teď ty?
2: Já jsem teď na orientačním běhu, který se odehrává v zámeckém parku a taky na nádvoří zámku. První závodníci se připravili na start už v 9 hodin. Jsou to žáci základní školy, takže už jsou tady všude po zámku běhají. A ta akce trvá vlastně celé dopoledne až do 14 hodin potom. Takže pokud byste chtěli dorazit i vy, proběhnout se krásným zámeckým parkem, udělat něco pro svoje zdraví, tak klidně můžete dorazit.
1: Dnes je teprve první den týdne mobility. Na co dalšího se mohou návštěvníci těšit?
2: Například na zítřek je připravené dopravní tvoření v centru Kopretina ve dvou blocích, dopolední od 9 do 11 hodin, odpolední potom od 14 do 17, no a nebo třeba v úterý 22. září si od 15 do 17 hodin návštěvníci vyzkouší jízdu na dopravním hřišti, nebudou chybět ani soutěže a různé úkoly. Samozřejmě toho je mnohem více a podrobnější informace potom najdete na stránkách města.
1: Z Velkého Meziříčí se nám přihlásil regionální stopař Adéla Zachová, která navštívila orientační běh v rámci Evropského týdne mobility. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Regionální stopař.
1: V dopoledním vysílání už za pár minut Míra Marek a další díl pořadu Bejvávalo. Teď si dáme ale skupinu ABBA. Pohodové dopoledne s námi, jsme Český rozhlas Vysočina.

0: Kučera po roce dalšího ročníku Superstar dozněl i ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Teď nás ale čeká Míra Marek. Budeme potřebovat hlínu, slámu a formu a budeme dělat cihly.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o hlíně. Za opravdu starých, dávno minulých dob se domy i u nás stavěly ze dřeva. To až postupem času se aspoň spáry mezi kmeny začaly vymazávat hlínou. A ještě po delším čase se z vhodné hlíny začaly vyrábět cihly, takzvané vepřovice. To se zjednodušeně řečeno udělala dřevěná forma a do ní se vtlačila mírně rozředěná hlína se slámou. Takové cihly se pak na slunci sušily. Takže hlína, to byl stěžejní materiál. Vyjasněme si v této souvislosti pár základních pojmů. Hliniště, to byla lokalita, kde se hlína těžila. Krajově se takovému místu říkalo i hliník. Hliněná malta, to bylo pojivo z hlíny, rozředěné vodou, někdy s přidáním plev. Mazanina byla celistvá podlaha bez spárů. Hmoty používané na mazaniny se nanášely v kašovitém stavu a pak se čekalo, až zatvrdnou. V lidovém stavitelství byla nejběžnější hliněná mazanina ta, která se připravovala z hlíny smíchané s řezankou, plevami či pazdeřím. Používala se na podlahy domů, mlaty stodol, na podlahu kůlny a také jako izolační vrstva na půdě. Běžná tloušťka mazaniny byla kolem 10 cm, pro mlaty 20 až 30. Lepenice, to byla hlína uhnětená se slámou nebo s řezankou, používaná jako stavební materiál, nebo se tak říkalo i pletené nebo tyčkové výplni trámové kostry ohozené hlínou. Leckde se také používal výraz mazanice, to byla jílová hlína smíšená s plevami nebo řezankou. Používala se k vyplňování mezer mezi trámy, řekněme srubové konstrukce, nebo leckde i na podlahy. No a zítra o porodu.
1: Bejvávalo.
0: V pořadu Minuta pro zdraví v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina se tentokrát paní doktorky Ireny Zimenové budeme ptát, co je to cirhóza jater. Odpověď si poslechněte za pár minut. Věra Špinarová, Rick Astley anebo Helenka Vondráčková s Valdemarem Matuškou. To se nikdo nedoví právě teď pro vás. Hezkou středu.
3: Ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zdraví.
1: Co to znamená cirhóza jater?
2: Jedním slovem by se dalo říct tvrdnutí. Taková přestavba v těch játrech, že jsou potom jaterní buňky uspořádané jinak a játra neplní funkci, jak mají. Oni normálně očišťují, detoxikují organismus, zbavují ho škodlivých látek. A když jsou nemocná, cirhotická, tak ty škodlivé látky v těle zůstávají a organismu škodí. Mohou pronikat do mozku, způsobit úbytek mentálních schopností a doslova blbnutí. Nejznámější příčina, proč cirhóza vzniká, je známá, je to alkohol. Jinak to mohou být otravy nějakými toxickými látkami nebo prodělání infekce hepatitidy.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: V kalendáři máme teprve 16. září, možná už ale i vy nakupujete vánoční dárky přes internet v tuhle chvíli, v těchto dnech. My se za chvíli spojíme s výkonným ředitelem Asociace pro elektronickou komerci Janem Vetyškou, se kterým probereme, na co si ale dávat při online nákupech velký pozor. Teď skupina z Vysočiny, která si říká Poetika a jejich půlnoc. Hezké dopoledne s námi.

sauvage.

0: Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jak jsem slibovala, v tuhle chvíli se zaměříme na Vánoce. Vánoce sice jsou až za 3 měsíce, ale jak jsme si ukázali v řadě reportáži, první dárky schání někteří lidé už teď. A rok od roku podle statistik roste počet těch, kdo celý nákup řeší z pohodlí domova přes internet. I to ale může přinést úskalí. Jaká? To teď probereme s výkonným ředitelem Asociace pro elektronickou komerci Janem Vetyškou, kterého mám na telefonu. Přeji vám krásné dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Podle policie roste počet podvodů na internetu. Vznikají například i věrné kopie stránek seriózních prodejců. Jak zákazník pozná rozdíl? Na co si má dávat pozor při nákupu na internetu?
1: Ano, tento podvod se objevuje, to mohu potvrdit. Nejdůležitější je si dát pozor na to, jestli jsem opravdu na tom, řekněme, neskopírovaném nebo na tom pravém e-shopu. To je, že sami zadáme adresu e-shopu do adresního řádku, že do něj přistupujeme třeba z aplikace e-shopu, že do něj přistupujeme třeba z cenových vyhledávačů, nebo když, a nejčastěji se právě stává, že ten podvod lákají podvodníci tím, že na sociálních sítích dávají reklamu na velké slevy. Kliknete na tu reklamu podvodnou a objevíte se na té kopii. To znamená dát si pozor, pakliže se dostávám na stránku.
0: Tak to vypadá, že nám signál vypadnul s panem Vetyškou. Tak už se slyšíme tak zpátky. Poslední větu od vás jsme neslyšeli. Jestli můžete zopakovat. Omlouvám se.
1: Pardon. Jenomže je potřeba si opravdu dát pozor na to, co je v tom adresním řádku na začátku, to znamená to v tom prohlížeči, a neklikat, nebo respektive, když kliknu na reklamu ze sociální sítě, tak být obezřetnější. Prakticky je to podobné, jako když cestujete třeba v městské hromadné dopravě, tak jste také obezřetnější třeba na to, jestli nemáte kabelku na zádech nebo peněženku v zadní kapse a podobně. Tak důležitá je hlavně ta obezřetnost.
0: No, pravdou je, že někteří lidé kvůli vánočním dárkům využívají splátkové nákupy. Na co by měli být opatrní při této volbě a co si hlídat při splátkových prodejích?
1: Tak to je úplně stejné jako v tom takzvaně běžném kamenném světě, jako při, já nevím, nákupu třeba auta na splátky a podobně. To znamená, musím si pořádně pročíst podmínky, tu úrokovou míru, to, kolik mě to bude stát, jaké jsou podmínky, když nebudu moc splácet a tak dále. Ale ty klasické splátkové, řekněme, možnosti, které se nabízí při těch nákupech, třeba na velkých e-shopech, jsou samozřejmě velice seriózní.
0: Pane Vetyško, řekněte mi, když koupíme přes internet dárek už teď v září, můžeme ho pak po Vánocích vyměnit, pokud bude třeba nevhodný, a co bývá nejčastější chybou, kvůli které výměna nebo případně i reklamace nevyjde? Tak teď se nám
1: Aha, to je zajímavé. Při nákupu vánočních dárků v září opravdu nebude na 99% dát výměnu po Vánocích. To se dá dělat samozřejmě buď to v zákonné lhůtě, to znamená, to je 14 dní od převzetí zboží, to se týká tedy nákupů těsně před Vánocemi, anebo velká řada e-shopů nabízí možnost třeba výměny nevhodného dárku 30 dní, některé e-shopy 60 dní, ale určitě ne v září. Jo? Takže tady bych jakoby zákazníkům nedoporučoval nakupovat v září něco, co bych potom chtěl vyměňovat, to znamená třeba nějaké druhé oblečení a podobně, kde se může jednat třeba o nevhodnou velikost a tak dále.
0: Dobře, děkujeme. Internetové obchody spustí před Vánocemi vlny slev a výhodných akcí. Můžeme si je nějak ověřit, zda jsou skutečně tak výhodné, jak prodejci různě uvádějí?
1: Můžeme, protože to je opravdu možná i ta největší výhoda nakupování na internetu, protože pomocí cenových srovnávačů nebo pomocí porovnání ceny ve více e-shopech za prvý najdete tu cenu, která je pro vás nejvýhodnější, za druhé máme zde platnou legislativu, ta platí v kamenném světě a na internetu je dodržována minimálně u e-shopů, které mají náš certifikát APEC certifikovaný obchod, tak je dodržována ve 100%.
0: Teď jsme vás zase ztratili.
1: U výrobku musí být uváděna cena za posledních 30 dní, ta nejnižší. To znamená, vy vidíte i tu velikost té slevy. Já si myslím, že v posledních letech už v těch slevách není nějaký, řekněme, problém ve smyslu, že by někdo v nich něco podváděl nebo falšoval u těch seriózních internetových obchodů.
0: Děkujeme moc. Děkujeme Povídali moc. Jsme si o dárcích koupených už v září, o těch vánočních, a to s výkonným ředitelem Asociace pro elektronickou komerci Janem Veteškou. Díky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Nás úderem 10. hodiny čekají další aktuální zprávy a s nimi Karel Pěška.

0: Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
2: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina.

0: är det så hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Havlíčkův Brod otevírá upravený park Budoucnost. Objem nově poskytnutých hypoték minulý měsíc klesl. 3 lidé nepřežili pád vrtulníku v Los Angeles. Bude polojasno, postupně oblačno s přeháníkami nebo bouřkou, teploty až 26 stupňů. Vítejte u zpráv, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Další opravenou část parku Budoucnost dnes otevře Havlíčkův Brod. Obnovené je prostranství před základní školou v Sadech a také stráni se sochou Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. Program začne v 11 hodin.
3: Během revitalizace nechalo město opravit hlavně cesty v parku. Přibyl také malý parket u tamního altánku, který bude sloužit jako pódium. V lokalitě jsou také nové herní prvky nebo místa pro zastavení u vody, jako je například molo u rybníka Obora. František Jirků, Český rozhlas.
2: Zájem o hypotéky v Česku minulý měsíc klesl, snížil se počet pořízených hypoték i částka, kterou na ně banky společně se stavebními spořitelnami poskytly. Celkem šlo o 26 miliard 800 milionů korun. V porovnání s červencem je to o 13% méně. Vyplývá to z údajů České bankovní asociace. Podle jejího hlavního ekonoma Jaromíra Šindela za to mohl nárůst hypotečních sazeb.
4: Hypoteční trh v srpnu dál ochladl a objemy nových hypoték klesly o 13%. Do trhu se postupně promítají vyšší tržní úrokové sazby a odeznívá efekt dřívějšího předzásobení před regulací investičních hypoték.
2: Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce z hnutí ANO na rozhodnutí v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Minister Tejc nesouhlasil s tím, že muže dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat. Vláda do budoucna plánuje tresty za týrání zvířat zpřísnit. Při pádu vrtulníku ve městě Los Angeles v Kalifornii zemřeli 3 lidé, jeden člověk skončil v nemocnici. Na palubě byli novináři americké stanice NBC, kteří z helikoptéry informovali o srážce autobusu s osobním autem. Stroj se zřítil mezi dvě komerční budovy a na místě začalo hořet. Podle policistů zatím není jasné, kolik osob bylo na palubě. Havárii teď vyšetřují.
1: Sport.
2: Hokejistům Karlových Varů vstup do nové extraligové sezóny nevyšel. V prvním utkání ročníku podlehli doma Třinci 0-2. Úvodní kolo extraligy bude pokračovat dalšími duely dnes večer. Tenistka Sara Bejlek vstoupila do turnaje v mexické Guadalajaře výhrou. Nad Američankou Parksovou zvítězila 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxaovou.
1: Počasí.
2: V Telči je teď 14 stupňů, v Počátkách nebo Svratouchu 16. Dnešek čekáme nejdříve polojasný, postupně oblačný. K večeru se vyskytnou přeháníky a místy bouřky, ty mohou být provázené vydatným deštěm. Teploty dosáhnou 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Havlíčkobrodsku projíždějte opatrně mezi Golčovým Jeníkovem a obcí Leština u Světlé. U Krajnice tam stojí poškozená dodávka. A na dálnici D1 zpomalte mezi 134. a 141. kilometrem ve směru na Brno. Kvůli údržbě tam cestáři uzavírají levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na malé oplocené ploše, kousek od dálnice D1 se dějí velké věci. Jak funguje takzvané bateriové úložiště energie? A kde přesně stojí? To všechno uslyšíte po písnice Richarda Millera. Já už jsem lehce naznačila. Víc nám doťukne kolegyně Dáša Kubíková.

0: pasuje viac môj.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
2: Na malé uplocené ploše kousek od dálnice D1 u Velké Výteše vyrostla zásobárna elektrické energie. Bateriová úložiště pomáhají vyrovnávat výkyvy v energetické soustavě a v případě úplného výpadku energie, takzvaného blackoutu, jsou nepostradatelné při rychlé obnově dodávek proudu. V tom zatím největším úložišti na Vysočině funguje od letošního roku 6 kontejnerů s kapacitou 27 MWh. Pochopit toto zařízení se vydala redaktorka Dáša Kubíková.
3: Bateriové úložiště, co to přesně je, vysvětlí pan Ivo Apfel, specialista na baterie. Jaké baterie tady jsou a k čemu slouží?
4: Každý z nás baterie používá a stejně tak mnozí mají doma powerbanku. To je něco, kde máte uloženou energii, kterou když ji pak potřebujete na dobití třeba toho mobilního telefonu na cestách, tak vám tu energii vydá. No a tohle bateriové úložiště je vlastně stejně jako powerbanka tím úložištěm, akorát v mnohem větším měřítku.
3: A z čeho tu energii jako nakumuluje?
4: Zrovna to, u kterého tady stojíme ve Velké Býteši, tak jen a pouze z té energetické sítě. To znamená, vy jste sítě stejně jako řeknu doma ze zásuvky, a samozřejmě mnohem většíma kabelama ve větším měřítku, tu energii nabijete a pak, když bude potřeba, tak se zase vybije. No a je důležité ji vlastně řídit s nějakou logikou, takže vědět, kdy nabít a kdy vybít. A to děláte buď to podle toho, jaké jsou zrovna ceny elektřiny v tom daném okamžiku, a to je jedna možnost. Ta druhá a pro nás všechny důležitější je, že v energetické soustavě, v té síti, v těch kabelech napříč republikou cik-cak, by měla být ideálně rovnováha mezi elektřinou, kterou potřebujeme, tou odebíranou, a elektřinou, která se někde vyrábí v teplárnách, v elektrárnách, fotovoltaická elektrárna. Ale ona tam, ta rovnováha, nikdy není. A ta baterka je v tomhle naprosto ideální, protože za prvé je extrémně rychlá. Ona dokáže zareagovat během vteřiny. To znamená, reaguje na povely, teď se nabíjej, teď se vybíjej, no a začíná se nabíjet ze sítě ve chvíli, kdy v sítě je té energie moc. Kdyby to ten provozovatel neuřídil, tak se stane takzvaný blackout. Všechno vypadne, všechno zhasne.
3: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Co když není energie najednou nikde?
4: No, tak vy tou baterií ji dokážete dodat. To znamená, i v případě, že vypadne vám někde elektřina, řekněme, 10 000ové město a nejbližší okolí. Je to takový jakoby úzel menší. A pokud takovéhle úložiště bude v tu chvíli někde poblíž, v dosahu, tak vám vlastně dokáže s tím výpadkem pomoci alespoň na to nejnutnější, co potřebujeme. A to nejnutnější pro takové město je často čistička odpadních vod, aby nám alespoň prostě někde fungovaly výtahy a lidi se tam nezasekli. Tohle všechno lze do detailu vlastně namyslet. Proto je ideálně, aby těch baterií bylo co nejvíce a ideálně tam, kde třeba jsou zrovna ty spotřeby.
3: Tady je těch úložišť bateriových 6.
4: My vlastně říkáme, že je to úložiště jedno, ale ano, je to složeno ze 6 bateriových kontajnerů. Aby jsme získali tu kapacitu, která je tady, to je 27 MWh, to nedáte do jednoho kontajneru. Tak proto je jich tady 6.
3: My jsme u Velké Býteše, takže kdyby v Býteši byl blackout, tak na jak dlouho by to tady pomohlo?
4: To je podmíněno několika věcmi. Zrovna co s tou baterií ten obchodník, takzvaný agregátor, bude dělat. Pokud tu baterii použije na ty, říká se tomu, služby výkonové rovnováhy. A to je přesně to, kdy ta baterka slouží na to, aby vyrovnávala tu síť. A kdyby ten blackout nastal, tak si troufnu říci, že ty nejbližší budovy a objekty okolo by vlastně mohly být díky té baterii funkční a bez výpadku.
3: Z Velké Býteše Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: Opouštíme Velkou Býteš a vydáváme se směr Masarykovo náměstí v Jihlavě. Dnes totiž bude obklíčeno policií a policejními sirénami. No a k vidění bude i celá škála moderních zásahové techniky, včetně služebního Ferrari. Na akci Bezpečný život na Vysočině se vypravíme už za malou chvíli. Tak si to nenechte ujít. Teď si dáme Jirku Korna a skladbu Díky. Tak díky za hezký středeční den. Doufám, že si ho užíváte společně s námi.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!

0: Jedem láska nás drží nad vodou, o tom zpíval Janek Ledecký. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu. Vysočená moderní policejní zásahová technika je právě teď k vidění na Masarykově náměstí v Jihlavě. Od rána se tam koná akce Bezpečný život na Vysočině. Policisté na ní představují ukázky své práce i vybavení. Co se na náměstí právě teď děje, to nám řekne už redaktor Vít Holoubek, který je na místě. Přejeme hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. To, co teď můžete slyšet, je ukázka policejních sirén a případně zvuků střelby, která se odehrává na horní části náměstí, kde policisté pouze demonstrují testovací zvuk. Jinak před chvílí policie předváděla ukázku při zatýkání ozbrojeného zločince a nyní zde ukazují zásah policejních psů a výklad policejního kynologa, jak je výcvik náročný a co všechno je k němu nutné. Pro veřejnost jsou připravené i stánky policie, kde vysvětlují různé funkce techniky. Zároveň je tady i stánek BESIPu, kde dětem představují dopravní značky. Samozřejmě největším lákadlem je policejní Ferrari, do kterého se můžou lidé posadit a se kterým se můžou i vyfotit.
0: Zajímá ta samotná akce i procházející, tedy diváky, a komu je vlastně vůbec určena tahle akce?
1: Ano, je tu mnoho dětí s rodiči nebo školáky. Ti se ptají policistů, jak funguje některá právě technika při vyšetřování. Občas se podívají i kolem jdoucí široké škály věkových kategorií, ale převážně program určený pro děti, který si samozřejmě užívají.
0: Můžeme přiblížit, co návštěvníky čeká odpoledne, co je pro ně připraveno?
1: Odpolední část akce se odehraje v parku Gustava Mahlera od 14.30. Tam proběhne promenádní koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky. Zazní jak české, tak i světové melodie.
0: Akci Bezpečný život na Vysočině nám přímo z centra dění, tedy z Masarykova náměstí v Jihlavě, přiblížil náš redaktor Vít Holoubek. Děkujeme a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
0: A už za pár minut pustíme ke slovu také Jarku Vykoupilovou v dalším dílu Babských rad. Tentokrát se zaměříme na sušená rajčata. Jak je vůbec usušit? Jarka na to má speciální fígl.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Hezkou středu při poslechu dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Jestli pak už jste někdy doma zkoušeli usušit rajčata. Pokud víte, jak na to, je to velmi snadné. A během minuty nás to už teď naučí Jarka Vykoupilová. Jsou tady Babské rady.
1: Babské rady.
2: Tradice sušení rajčat vznikla na jihu Itálie, kde lidé pokládali plody na střechy domů, na horké středomořské slunce, aby si je takto upravené uchovali na chladnější měsíce. Dobře usušená rajčata jsou pružná a tmavá, ale po zmáčknutí z nich nevytéká žádná tekutina. Mají koncentrovanou rajčatovou chuť, která vynikne v pomazánkách i omáčkách. Nejlepší domácí sušená rajčata vyrobíte z masitých odrůd. Celý proces sušení v kuchyňské troubě trvá přibližně 5 až 8 hodin, kdy je trouba nastavena na nízkou teplotu. Rajčata se rozkrájí na čtvrtky, vydlabe se dužina se semínky, rajčata se osolí, zakápnou olivovým olejem a mohou se také posypat rozmarínem nebo oregánem. Dvířka trouby nechte při sušení rajčat mírně pootevřená. Pokud si výsledek svého snažení, tedy domácí sušená rajčata, naložíte do kvalitního oleje, například s česnekem, vydrží v chladu až 6 měsíců.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Chápi fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Říkalo se jim králíčci, Kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažily zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
0: Stopy fakta tajemství.
1: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během 6 let pohltila 71 milionů lidí.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Už dnes od 9. hodiny do poledne až do 15. hodiny probíhá v Jihlavském DKO Jihlavský den zdraví. Čeká vás například měření cholesterolu, cukru i složení našeho těla. Ukázky první pomoci, nácvik práce s defibrilátorem, sportovní aktivity, poradenství a spousta dalších praktických informací pro naše zdraví. A my odtud budeme už po 11. hodině vysílat živě. Tak si dopolední rozhovory nenechte ujít.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Někteří lidé z Vysočiny už mají nakoupené vánoční dárky. V nemocnici v Ivančicích zasahovali hasiči kvůli úniku dezinfekce, jeden člověk se zranil. Baseballistům Třebíče se podařilo udržet na Vysočině extraligu. Odpoledne bude přibývat oblačnosti a k večeru zaprší, teploty až 26 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. S nákupem dárků na Vánoce už začali někteří obyvatelé Vysočiny. Důvodem je podle nich snaha vyhnout se větší koncentraci lidí nebo prožití adventního času v klidu a bez stresu z nákupu. Nakoupené dárky před blízkými schovávají i mimo domov.
2: Letos jsem první vánoční dárek koupila asi až v květnu. To je jako...
3: Až.
2: Jo, to většinou hned po těch Vánocích, když mi něco padne do oka, tak to pořídím.
3: Paní Blanka má ve svém bytě v Jihlavě několik skrýší. Vánoční dárky s předstihem pořizuje i paní Lenka, která je schovává ve skříni v jihlavské firmě, kde pracuje.
4: Jo. Když si koupím ten dárek hodně dopředu, tak pak je dost problém ho najít na konci anebo si vzpomenout, že ho někde mám, no.
3: Podle průzkumu obchodních a úvěrových společností lidé nejvíce nakupují vánoční dárky na přelomu listopadu a prosince. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: V nemocnici v Ivančicích dopoledne zasahovali hasiči. Ve skladu tam unikly 4 litry dezinfekčního prostředku na bázi kyseliny peroctové. Jeden člověk se zranil a ošetřili ho rovnou v nemocnici. Na pacienty událost vliv neměla. Hasiči zasahovali v přetlakových protichemických oděvech, látku odstranili a prostor odvětrali. Na místě byla také mobilní chemická laboratoř. Kyselina peroctová je žíravina, která ve vysokých koncentracích dráždí kůži a sliznice. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise vytrvat ve svých klimatických cílech. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požáru a sucha označila za léto pravdy. Podle von der Leyenové Evropská komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu.
5: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů.

0: musíme dramaticky zvýšit připravenost.
1: Sport. Baseballisté Třebíče udrželi nejvyšší soutěž na Vysočině i pro nadcházející sezónu. Rozhodla o tom vysoká vyhraná série nad brněnskou technikou a souběh výsledků ostatních týmů extraligové nadstavby. Po úvodní výhře 9-1 před domácím publikem na Hvězdě tým Nuclears sice v první odvětě klopítl, když technice podlehl na jejím hřišti těsně 8-9, ale další komplikace už Třebíčtí nepřipustili. Výhrou 9-5 ve třetím utkání rozhodli o svém setrvání v nejvyšší soutěži.
2: Počasí.
1: V Dukovanech je právě 16 stupňů, v Černovicích nebo Libici nad Doubravou 19. Odpoledne můžeme čekat polojasno, postupně oblačno. Večer se začnou objevovat přeháníky a místy bouřky s možností vydatného deště. Teploty povyskočí na 23 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Jihlavsku projíždějte opatrně po hlavní silnici číslo 23 v Mrákotíně a jeho okolí. Pracují tam silničáři a provádějí opravy. Nehody pro tuto chvíli hlášené nemáme. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne a pravdou je, že dopolední rozhovor bude dnes hodně rušný. Vyrazili jsme totiž do jihlavského DKO, kde se právě dnes 16. září koná Jihlavský den zdraví. No a najdete tu opravdu ze všeho možného všechno. Můžete si nechat orientačně změřit krevní tlak, cukr nebo cholesterol, zjistit něco o složení svého těla, nechat se otestovat, co se týče zraku, nebo si dokonce i vyzkoušet, jak správně poskytnout první pomoc při použití automatizovaného externího defibrilátoru, ale nejenom to. Mluvit se bude také o prevenci duševního zdraví, zdravém pohybu, péči o lidi se zdravotním postižením nebo o životě s revmatickým onemocněním. To všechno nabídneme částečně i my v dopoledním vysílání. Jako první u mikrofonu je dneska paní doktorka Irena Zimenová ze Státního zdravotního ústavu se sídlem v Jihlavě, kterou velice dobře znáte, také z našeho pořadu Minuta pro zdraví. Krásné dopoledne.
4: Krásné dopoledne.
3: A my se hned po písničce k vám vrátíme.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Vysočina.
1: Posloucháte přímý přenos z Jihlavského Dne zdraví. Dnes se právě prevenci o naše zdraví, ať už to tělesné nebo duševní, budeme věnovat. Jsem moc ráda, že prvním hostem našeho vysílání je osoba, kterou velice dobře znáte z našeho vysílání. Je to paní doktorka Irena Zimenová, znáte ji z pořadu Minuta pro zdraví a působí také ve Státním zdravotním ústavu se sídlem v Jihlavě. Hned na úvod, proč je podle tebe tak důležité pořádat takové dny zdraví, jako je ten dnešní? Proč je důležité připomínat, že bychom naše zdraví měli pečovat?
2: To je úplně jednoduché, protože o něj lidi prostě nepečují. A potom vznikne ten problém. A když už problém vznikne, tak se prostě řeší hůř. A ono se pořád o tom mluví, mluví se o prevenci a lidé tak jako, myslím si, že se o ní mluví víc, že je to fajn a lidé to tak jako tuší, že by měli, ale když už by se dokopali, tak si neudělají čas. A tím, že je takový den zdraví a já hrozně moc děkuji organizátorům, že se taková akce koná, tak jim to připomene. A oni třeba neměli ani v úmyslu, ale jdou kolem a přijdou si ten tlak měřit, přijdou si ty hodnoty zjistit předem, udělají něco předem preventivně pro své zdraví, což je hrozně dobře.
1: Jak tady zaznělo, té prevence je velká spousta, i hodně aktivit, které takzvaně lidem jdou naproti, ale je ten náš strach nebo obava z toho, že opravdu bychom mohli zjistit, že nám něco jako je a nebylo by to tak pohodlné jako doteď?
2: Já to pořád nejsem schopná úplně vyhodnotit. Myslím si, že pořád takový lidé jsou, kteří nechápou, že když se něco objeví zavčas, že se to dá odstranit. A pořád jsou, ano, takový, kteří to radši nechtějí vědět.
1: Pojďme přiblížit, když dneska někdo dorazí. Já doufám, že je velká spousta, protože nejenom studentů, ale i seniorů a dalších návštěvníků je tady dnes opravdu hodně. Když přijdeme na Jihlavský den zdraví, tak co všechno tady můžeme zjistit nebo si dokonce i vyzkoušet? A i třeba něco, co by nás mohlo i překvapit?
2: Tady je takových věcí. Mě hrozně mrzí, že já fakt strávím ten čas u našeho stánku, že se nemůžu podívat, protože těch věcí, které by mě překvapily, věřím, by bylo dost a setkat se s těmi organizacemi a jako velký dík všem dobrovolníkům a všem organizacím, který dělají ty služby pro lidi, to je hrozně fajn. Já můžu mluvit za to naše stanoviště, my tam máme tu frontu, my jsme rádi. Lidé si přijdou změřit cholesterol, což je taková orientační hodnota a je to fajn, je to prostě, jim to vrazí trošku toho brouka do hlavy, že když mají ten cholesterol vyšší, co to znamená, já tam jsem k dispozici, aby se mohli zeptat, jakou tu hladinu, co by s tím mohli udělat, takže tam je i vlastně mini poradna a krom toho tlak, já tam dělám takové to měření tělesného tuku, BMI a jde o tu prevenci, no, že je to vůbec jako přitáhne.
1: No je dobře, že jsi to řekla. Já tady vidím velkou spoustu mladých studentů, přistupují třeba k tomu svému zdraví, řekněme, zodpovědněji, že chodí na ty preventivní prohlídky.
2: Hele, já si myslím, že jo, že fakt se ta doba posouvá a je to lepší, že třeba o samovyšetření prsou, mimochodem to tady studenti taky nabízí. Dřív to bylo takové tabuizované, a dneska to ti studenti dělají sobě třeba navzájem, chodí zdravka ukazovat jiným středním školám, jak se to vyšetření provádí. Jo, myslím si, že jo.
1: My jsme hovořili o tom, že lidé stále chodí k lékaři často až v okamžiku, kdy už je opravdu něco trápí. Tak co bychom podle tebe měli dělat jinak? Jak tomu jít naproti, abychom mnohdy nepřicházeli, nechci říkat pozdě, ale takzvaně za 5 minut 12?
2: Když ono to je fakt těžký, jo? Já si to představím i sama podle sebe. Pokud mě nic nebolí, mám spoustu jiných starostí, tak vlastně k tomu lékaři, proč bych tam chodila? Je to ztráta času, nic mě nenutí a potom, když už něco bolí, tak mě nic jiného nezbývá a potom tam teda teprve dojdu. To, co bychom měli dělat, na ty preventivní prohlídky myslet. Dneska jsou různé aplikace, které to připomínají. Na některé se zve cíleně. No a nebyla bych já preventistka, kdybych neřekla, že máme o své zdraví pečovat preventivně, že začít v tom věku, kdy už nás něco bolí, že už je pozdě, že se fakt musí začít od dětského věku.
1: Takže to neodkládejte a ideálně se objednejte klidně už dneska ke svému lékaři.
2: Určitě.
1: Já moc děkuji za to, že jsi byla naším prvním hostem. Paní doktorka Irena Zimenová, díky moc a naslyšenou.
2: Taky moc děkuji.
1: Zůstávejte s námi i nadále, za pár minut vám představíme Revmaligu Jihlava.
0: Český rozhlas Vysočina.

0: s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.
1: Jdi za svou láskou, o tom právě teď zpíval Karel Gott. A víte co, vemte svou lásku za ruku a vyrazte za námi na Jihlavský den zdraví do Jihlavského DKO, odkud pro vás dnes Český rozhlas vysílá živě. Já jsem moc ráda, že mým dalším hostem u mikrofonu je předsedkyně klubu Revma Ligy Jihlava, a to Jana Křížková. Krásné dopoledne vám přeji.
2: Také dopoledne, krásné.
1: Jihlavský klub se zaměřuje na aktivity, cvičení, setkávání a taky sdílení zkušeností s lidmi s revmatickým onemocněním, ale Jani, když se řekne revma, tak mnoho z nás si představí hlavně starší generaci. Je to ale skutečně nemoc, která se týká především seniorů, starších ročníků?
2: No, že reumatoidní artritida je nemoc starých lidí, je velký mýtus, protože často začíná v produktivním věku, mezi třeba 40-50 lety, a postihuje častěji ženy než muže. A nezapomíná hlavně tato nemoc, bohužel, i na malé děti.
1: Pojďme přiblížit, jaké jsou takové ty první signály, že úplně není něco v pořádku a že se o nás ta reumatoidní artritida začíná pokoušet.
2: Tak nejčastějšíma příznakama reumatoidní artritidy je bolest rukou. Projevuje se to bolestma, stuhlostí a otoky, může být ten kloub i začervenalý. A zejména je to teda u rukou a projevuje se to vždycky ráno tou stuhlostí. Mm-hmm. Pak přes den ta nemoc, ta stuhlost povolí, a to jsou takové ty první příznaky. Člověk i začíná být unavený, ospalý, nevrhlý, může mít i nějaké teploty a podobně.
1: Jak bychom v takové situaci měli začít jednat? Možná co nejrychleji?
2: Ano, včasná diagnóza reumatoidní artritidy je klíčová, protože pokud se ta nemoc rozjede, je hodně aktivní, tak hrozí poškození kloubu a to je nevratné. Takže opravdu, když máme nějaké podezření, že se jedná a opakuje se to vlastně každý den, každý ráno, ta stuhlost a to bolení kloubu, tak je na čase, si myslím, oprávněně se zeptat obvodního lékaře, který vás pak nasměruje.
1: Proč je pro osoby, které mají reumatoidní artritidu, tak důležitý pohyb, který mnohdy velmi bolí?
2: Bolí, ano, když máte tu nemoc aktivní, tak určitě bolí. Vždycky se dá cvičit jenom do bolesti a pohyb je vlastně nejdůležitější, aby ten kloub nestuhnul, abyste vlastně mohli pořád hýbat.
1: Co může člověku dát klub Revma Ligy?
2: Tak Revma Liga, vlastně scházíme se s pacientama, který vlastně jsou taky nemocný, združujeme pacienty, jejich rodiny a podobně.
1: Je třeba něco, co chystáte v dohledné době a na co bychom mohli pozvat? A hlavně, co všechno u vás ve stánku můžeme zjistit a dozvědět?
2: Tak u stánku máme prospekty o nemoci, jak na reumatoidní artritidu, tak na osteoporózu. A ty naše aktivity vlastně jsou ty schůzky měsíční, kde se scházíme u kávy a probíráme různé aktivity, nebo ty naše starosti, co máme, nebo naše zkušenosti mezi sebou. A hlavně bych chtěla teda pozvat, protože máme ke dni reumatoidní artritidy 9.10. od 16 hodin tak do 17 hodin v Dělnickém domě v Jihlavě, takový sezení, takový Revma kafe, kde se setkáme všichni vlastně, a k tomu dni bude i osvícený na náměstí Mariánský sloup v naší zelené barvě.
1: Já moc děkuju za to, že jste byla naším hostem dalším v rámci Jihlavského dne zdraví. A pokud vy, milí posluchači, máte pocit po ránu, že opravdu ty vaše klouby jsou takové stuhlé a místy to až bolí, tak vyražte za námi do Jihlavského DKO, protože Jana Křížková i její kolegyně vám rádi zodpoví otázky, které byste potřebovali zodpovědět, a pořád tam jsou ty otazníky ve vaší hlavě. Díky moc, tolik předsedkyně klubu Revma Ligy Jihlava Jana Křížková. Díky moc za naslyšenou.
2: Taky děkuji, na shranou.
1: Už za pár minut u mikrofonu přivítáme zástupce Vysoké školy polytechnické Jihlava.
0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Vysočina.

0: odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou od pondělí do pátku mezi 9. a 12. hodinou.
1: Doslova jako v mraveništi si právě teď připadáme v rámci Jihlavského dne zdraví. Je tu velká spousta návštěvníků, každý má velkou spoustu dotazů, měří se tlak, měří se cukr, měří se velká spousta dalších věcí. Co mě ale překvapilo, najdete tady také stánek Vysoké školy polytechnické Jihlava a já jsem moc ráda, že se nám k mikrofonu podařilo ukořistit jednoho ze studentů Vysoké školy polytechnické Jihlava, a to Adama Trojana. Adame, přejeme hezké dopoledne.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Pojďte nám přiblížit, student jakého ročníku, jakého oboru?
2: Tak já konkrétně studuju druhý ročník na Vysoké škole polytechnické obor všeobecné ošetřovatelství. Je to vlastně jako nástavba nebo návaznost na praktickou sestru, kdy pak student, který to vystuduje, tak se stane vlastně všeobecnou sestrou.
1: Pojďme přiblížit, co všechno dneska u vás u stánku je k vidění, co všechno si můžeme vyzkoušet.
2: Tak na našem stánku určitě naleznete jak měření tlaku, nebo tam máme také figuríny na samovyšetření jak varlat, tak prsou. Čím dál na to se snažíme se více apelovat, aby to lidi dělali preventivně každý měsíc. No, pak tam dále najdete určitě gerontooblek, ten se snaží vlastně přiblížit ke stáří, jak vlastně, aby lidé vnímali, jaký to pak může být jednou ve stáří. Takže to tam všechno naleznete.
1: My si to asi nedovedeme v tuhle chvíli možná představit, že někoho může bolet celé tělo, že se mu těžko jde do schodu. Přesně, to si tady u vás můžeme vyzkoušet, ale je třeba něco, z čeho jsou návštěvníci asi nejvíc šoku nebo nejvíc překvapení, když jim předáte tu informaci nebo něco vidí?
2: Tak za mě asi nejvíc šoku nebo to překvapení u těch lidí je u toho samovyšetření, kor u těch prsou varlat, protože spousta lidí o tom neví, nedělá to, nemají o tom nějakou představu, možná jim to někdo třeba řekne u obvodního lékaře, ale samozřejmě oni pak už na to nemyslí, takže na to hodně apelujeme a mělo by se to teda provádět každý měsíc, tak z toho jsou vždycky jako v šoku.
1: Je něco, co naopak tak nějak rozhodilo vás v rámci dotazů nebo otázek?
2: Mě asi nic nerozhodilo, protože já jsem na střední škole vedl tenhle program, to samovyšetření, takže já už jsem připravený na jakýkoliv dotazy a tak.
1: To znamená, milí posluchači, pokud byste měli nějaké dotazy, tak ve stánku Vysoké školy polytechnické v rámci nejenom samovyšetření, ale i dalších možností, které tam máte, si můžete věci vyzkoušet takzvaně na vlastní kůži.
2: Ano, přesně tak.
1: Já moc děkuju za to, že naším dalším hostem v rámci živého vysílání z Jihlavského dne zdraví student Vysoké školy polytechnické Jihlava, která zde vystavuje a představuje řadu zajímavých věcí, Adam Trojan. Adame, děkujeme a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Děkuji vám, mějte se, naschle.
1: Už za pár minut vám v dnešním dopoledním vysílání představíme další hosty, tentokrát Dobrovolnické centrum nemocnice Jihlava.

0: Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
1: Žijeme tu s vámi, dneska jsme za vámi vyrazili do jihlavského DKO, kde se koná Jihlavský den zdraví. Čeká vás řada zajímavých vystavovatelů a hlavně informací týkající se nejenom vašeho tělesného, ale i duševního zdraví. A představte si, že se rozrazily dveře a najednou se objevil obrovský chundelatý pes a s ním taky Renata Vejnarová. Vzala jsem mikrofon, utíkala jsem za ní a říkám, odkud vy jste? A ona říká, já jsem dobrovolnice nemocnice Jihlava. Říkám, výborně. V tom případě musíme taky vyspovídat dobrovolnické centrum právě nemocnice Jihlava, které funguje pod centrem sociální a podpůrné péče. Společně s Renatou je naším hostem taky Petra Humlerová. Peťo, i vám krásné dopoledne, Renatko, vám hezké dopoledne.
2: Děkujeme.
1: Tak dámy, pojďme přiblížit, jak se daří právě dobrovolnickému centru právě nemocnice Jihlava. Já vám takhle vyndám, dámy, klidně si vyndejte mikrofon, aby vás hezky bylo obě dvě slyšet a mohli jste si ho předávat. Tak jak se vám daří v Jihlavské nemocnici dobrovolníkům?
2: Dobrý den. No, v Jihlavské dobrovolnici, já myslím, že dobrý. A potřebovali bychom sice pořád nějaký nový dušičky, ale teďka docela přišli, takže máme tak jako pokryto, ale dobrovolníků prostě není nikdy dost.
1: Vy jste teď zněla úplně jako vodnice. Potřebovali bychom ještě nějaké dušičky další. Ale jak už jsem naznačila, tak Renata tady má krásného, velkého, chlupatého psa se jménem Born.
2: Ano.
1: K čemu slouží právě Born?
3: Born vlastně chodí na jednotlivá pracoviště, na jednotlivá nemocniční oddělení a tam slouží jako kanisterapeutický pes a jsou pacienti, kteří si vlastně požádají o to, aby za nimi přišel pes a v podstatě i tím, že on stačí tím, jak je velký, tak stačí jenom, že přijde, tak většina pacientů se rozmluví. No. A zároveň, když třeba potřebujeme nějakou rehabilitaci, tak si třeba pacienti vemou hřeben a češou Borna, někteří jenom hladí, tam záleží prostě na tom, co to je za pacienta a jaký potřebuje vlastně typ té terapie.
1: Stane se třeba, že se velikosti Borna až leknou?
3: Většinou ne. Stalo se mi jednou, že paní, to byla starší paní, která když viděla psa, tak prohlásila, takového psa bych opravdu nechtěla. Tak jsem potom šla za sestřičkami a ptala jsem se jich, proč mě tam posíláte, paní. A ona teda mluvila potom, i si ho hladila. A sestřičky mi říkali, ta paní ale vůbec nemluví. A se mnou si normálně komunikovala. A s vámi.
1: Takže Borný donutil promluvit.
3: Borný donutil promluvit.
1: Peti, pojďte nám ještě přiblížit, co dneska u vašeho stánku je k vidění a zdali třeba dneska je ten ideální den, kdy se i my můžeme stát dobrovolníkem Jihlavské nemocnice.
2: Tak dobrovolníkem nemocnice Jihlava se můžete stát kdykoliv a dneska u stánku máme různé letáky s tím, že tam vlastně nabízíme, co můžete vlastně v té nemocnici dělat jako dobrovolnictví. Je to společník, je to spejské, můžete hrát na nějaký nástroje. Tak a ono, i to obyčejné povídání, když to tak jako řeknu, je pro ty pacienty lék.
1: Někdo se toho možná zalekne a řekne, hele, a nepotřebuju pro to nějakou odbornou kvalifikaci, stačí jenom chtít?
2: Na popovídání nepotřebujete kvalifikaci. Jedině, že kdyby chtěl někdo si zahrát čachy, tak si potom třeba jako naučit se tak, jak si čím se táhne, ale to většinou v klubu mají takovýto ty naši pacienti geriatričtí, tak mají výbornou sestřičku, která je zaměstná, hrajou spolu deskové hry, takže spíše to na takovýto popovídání. Ale máme i dobrovolníky, který vyvezou ven, dovezou na zmrzlinu, když bylo vedro. Teďka se jeden dobrovolník ptal, jestli paní může bramboráky, protože moc o nich básnila. Takže prostě smažili doma bramboráky, paní donesli, takže i tohle se stává.
1: Jaké jsou nejčastější otázky těch návštěvníků, kteří přichází na Jihlavský den zdraví a přichází k vašemu stánku?
2: Čím můžou pomoct, co vlastně předchází tím, co budou, když budou dobrovolničit, spíš mají takový strach, že nebudou mít dostatečně jakoby zásobu toho povídání nebo knížky nebo zvířátka. Ono s tím zvířátkem je to jednodušší, tam vám to zvířátko naváže ten kontakt. Ale pokud jde člověk sám, tak je to takový náročnější a musí si najít nějaký to téma, který prostě ničím začne, aby se ty pacienti chytili a pak už to více jde samo.
1: A takové zvířátko dokáže i pacientku rozmluvit, jak jsme se přesvědčili. Pokud i vy chcete vidět na vlastní oči fantastického sympatiáka Borna, tak máte jedinečnou možnost, přijďte za námi na Jihlavský den zdraví. Já moc děkuju, že se nám v rámci dopoledního vysílání představilo i dobrovolnické centrum, které působí v nemocnici Jihlava, a to Renata Vejnarová společně společně s Petrou Humlerovou. Dámy, díky moc a ať se vám daří, naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
3: Děkujeme.
1: Už za pár minut představíme jednu důležitou aplikaci. Když je nám nejhůř, stačí jenom zmáčknout. Je to aplikace Záchranka.

0: Posloucháte přímý přenos Českého rozhlasu Vysočina.
1: Ano, posloucháte přímý přenos. Dnes pro vás vysíláme přímo z jihlavského DKO, kde se koná Jihlavský den zdraví. No a už 10 let má jedna důležitá aplikace, a to aplikace Záchranka, o které si právě teď budeme povídat s Hanou Mrázkovou. Hani, hezké dopoledne vám přeji.
2: Taky přeju dobré dopoledne.
1: Jak už jsem říkala, Záchranka letos slaví, aplikace Záchranka, abych byla přesnější, letos slaví 10 let. Jak moc se za tu dobu změnila z toho jednoho nenápadného tlačítka v ty další komplexní věci a celou aplikaci?
2: Za těch 10 aplikace prošla velikým vývojem. Nejdříve tam bylo pouze tlačítko na přivolání rychlé zdravotnické pomoci, to znamená tlačítko 155. Nyní je tam už několik měsíců tlačítko SOS, které vlastně po rozkliknutí nabídne pomoc a volání jak na záchrannou službu, tak i na linku 112, to znamená na hasiče, a můžete si přivolat takto pomoc třeba u velkých autonehod. Dále je použitelná v dalších zemích z Evropy, rozšiřuje se do dalších zemí a plánujeme pak celá Evropa postupně.
1: To tedy znamená, že když se mi něco stane třeba někde u moře, na dovolené nebo na horách, tak aplikace Záchranka bude fungovat i tam?
2: Dá se to tak říct. Aplikace funguje v celém Česku, v celém Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, funguje v Bavorsku, funguje v oblasti Trentina v Itálii, což je vlastně ta turistická oblast využívaná hojně. Dále funguje v Moldavsku, i ve Finsku, tam je napojená na linku 112, takže když ve chvíli, kdy zavoláte přes aplikaci, tak se dovoláte na jejich linku 112, a jak jsem říkala, v plánu je postupně rozšířit aplikaci do všech evropských zemí.
1: Mnoho lidí má aplikaci Záchranka nainstalovanou ve svém telefonu, ale třeba ji nikdy nepoužil. Co by měl každý z nás vědět ještě předtím, než se dostane do té krizové situace a bude ji potřebovat?
2: Tak důležité je vědět, že ve chvíli, kdy aplikaci člověk stáhne do telefonu, nebát se ji rozkliknout. Ve chvíli, kdy ji nainstalujete, je potřeba na ní kliknout a zprovoznit, aby tam svítila ta SOS obrazovka. Vlastně nabídne vám to tlačítko začít versus i hned přivolat pomoc. Vy vyplníte své jméno, příjmení, telefonní číslo, zaktivujete pomocí aktivačního kódu tu aplikaci přímo ve svém telefonu, vyplníte informace v profilu té aplikace, to znamená, jak se člověk jmenuje, s čím se léčí, můžete tam napsat i kontakt na blízkou osobu, které by se pak v případě, že se záchranná služba nedovolá tomu pacientovi, tak by volal právě té blízké osobě. To je důležité vyplnit a pak už jenom je aplikace připravená na použití.
1: Kdybyste přeci jenom měla vybrat jednu funkci právě aplikace Záchranka, kterou by opravdu každý z nás měl mít v tom svém telefonu, tak jaká by to byla?
2: Je to určitě funkce přesné polohy. Ve chvíli, kdy zavoláte 155, tak se může stát, že GPS telefonu neodešle přímo GPS toho telefonu, ale stáhne to nejbližší vysílač, takže pak se může stát, že ta poloha je rozdílná až na kilometr a víc. Ve chvíli, kdy zavoláte přes aplikaci, tak je poloha klidně na 2 metry. Takže v lese, na cestě je to využitelný suprově.
1: Právě zástupce aplikace Záchranka najdete i dnes na Jihlavském dnu zdraví. Co všechno se u vás můžeme dozvědět?
2: Dozvíte se, jak aplikace funguje, pomůžeme vám s jejím zprovozněním, s jejím nainstalováním. Můžete si vyzkoušet přesně postup při volání přes aplikaci. Uvidíte i ten dispečerský portál, se kterým pak vlastně ten operátor pracuje. Takže stavte se za námi a ukážeme vám to.
1: Děkujeme moc. Čas je neúprosný, 12. hodina se blíží a to znamená, že se pomalu loučíme. Mým vlastně dnešním posledním hostem byla Hana Mrázková z aplikace Záchranka. Haně, moc děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
2: Taky mějte se hezky.
1: No a vy, milí posluchači, máte jedinečnou možnost až do 15. hodiny přijít za námi do Jihlavského DKO, kde se pro vás koná Jihlavský den zdraví a zjistit spoustu zajímavých informací, které vám mohou i pomoci. Můžete se stát dobrovolníkem, můžete zjistit, jak na tom jste po zdravotní stránce. Můžete si nechat změřit zrak, zjistit, jak se samovyšetří prsa nebo varlata a velká spousta dalších a dalších informací. To bychom tady byli dlouho. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková a taková poslední věta na závěr. Nepodceňujte své zdraví a běžte na prevenci. Hezký den.
0: Posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání.

SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Třebíčská pobočka městské knihovny v Modřínově ulici je opravená. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. Hokejisté Třebíče nastoupí v první lize v Litoměřicích. Jihlavu čeká souboj v Sokolově. Bude polojasno až oblačno, k večeru zataženo, postupně s přeháňkami, lokálně i silnějšími bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Po kompletní rekonstrukci dnes znovu otevírá pobočka Třebíčské městské knihovny v Modřínové ulici. Zcela nový je interiér i vybavení a knihovna vybudovala také venkovní čítárnu. Stavební práce trvaly déle než rok a opravy vyšly na necelých 40 milionů korun. Lidé do budovy budou moct poprvé nahlédnout v podvečer, jak upřesnila mluvčí Třebíčské radnice Iriny Marta Kydisová.
2: V 17 hodin tam bude nějaký program pro veřejnost, co se týká noci literatury. A vlastně pro výpůjčky bude knihovna otevřená až 29. září, ale do té doby tam bude asi 6 různých akcí pro veřejnost, takže do knihovny se určitě dostanou i předtím, než si tam budou moci půjčovat knihy.
1: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
3: Premiér Andrej Babiš z ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma.
4: Protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci.
3: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z Hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
5: Ať to koordinují, ale musí spolupracovat s hasičským záchranným sborem, soukromým sektorem, protože jsou firmy, které na to mají povolení, mají na to techniku a ví, co se s tím má dělat.
3: Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Zuna v pondělí na vládě. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Letiště v polských městech Lublin a Řešov na jihovýchodě země obnovila provoz poté, co tam armáda dočasně nasadila vojenská letadla. Důvodem byl ruský dronový útok na sousední Ukrajině. Podle agentury Reuters o tom informovala polská agentura pro letecké navigační služby. Operace byla podle místních úřadů preventivní. Provoz letos tato dvě letiště nepřerušila poprvé. Naposledy to bylo minulý týden. Sport. Hokejové kluby z Vysočiny se ve čtvrtém kole Maxa ligy představí v roli tabulkových favoritů na venkovních stadionech. Třebíč nastoupí v Litoměřicích a Jihlava na ledě Sokolova.
6: Horácká Slavia Třebíč bodovala v nové sezóně zatím ve všech zápasech a bilanci bude hájit v Litoměřicích, které ještě nevyhrály za 3 body. V základní hrací době ale Třebíč Litoměřice porazila naposledy před rokem a půl. Dukla Jihlava s 2 výhrami a 5 získanými body zavítá do Sokolova, který zatím sbírá porážky a na 12. místo ho řadí jen 2 body za odehraná prodloužení. Oba duely startují v 18 hodin. Krištof Kousal, Český rozhlas. Počasí.
1: V Jihlavě a Černovicích teď mají 20 stupňů, v Přibyslavi 18. Bude polojasno až oblačno, k večeru zataženo, postupně s přeháňkami, lokálně i silnějšími bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni. Foukat má mírný jižní vítr, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. We'll be right back. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 104. kilometru u Větrného Jeníkova. Na krajnici tam stojí porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Zdarec jak palec, od mikrofonu vás všechny zdraví Jarda Hypochondr, jsou tady písničky pro Vysočinu, jak jinak než na vaše přání, takže zavolejte na číslo 22 155 49 99, no a pošlete někomu písničku, můžete mi říct nějaký vtípek, veselou historku, no a kdybyste chtěli poslat SMSku, tak je jiné číslo 90 011 04 a musíte začít slovem píseň, udělat mezeru, pak krátkou zprávu. Jestliže jste na internetu, máme adresu vysočina.rozhlas.cz. Tak, co říkáte, jdeme na to? Výborně.
0: Písničky pro Vysočinu.

0: byl včera ve škole? Ptá se paní učitelka. Víte, musel jsem odvést krávu k Bíkovi. No a to nemohl udělat tvůj otec? Ne, ne, to musel udělat Bík.
1: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
2: A na telefonu v této chvíli Blanka z Rančířova. Krásný den, celý den.
3: Vám taky, Jarošku, krásný den. A já se omlouvám, protože náš vnuk Oliver Robin má zítra krásných 11 let, ale já budu celý den u doktora, takže bych to nezvládla. Takže Oliverku, my ti všichni jdeme popřát k tvým narozeninám, k krásným 11. Hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, pohody, hodně úspěchů ve škole a samozřejmě i ve fotbale nebo fotbale, jo, a také hraní na kytaru. Ať se ti všechno vydaří, ať se ti všechno splní, máme tě všichni moc a moc rádi a to ti z celého srdíčka a moc pusinek posílá mámka, taťka, bratr Lukáš, přítelkyní Kristýnkou a s malou Pavlínkou, bratránek Tomáš, sestřenka Lucka, teta Blanka, teta Strejda, Standa, samozřejmě já a děda a také Lítka a babička a dědeček Třeště a všichni ostatní kamarádi a kamarádky, co tě znají. Pořádně vím, že už jsme si to oslavili u babičky Třešti, takže pak ještě jednou zítra, až přijdu do doktora, tak ještě jednou to oslavíme společně a necháme ti zahrát písničku od Kabátu a poprosila jsem pana Jarouška, aby ti vybral nějakou krásnou písničku. Takže já vám moc a moc děkuji, mějte se hezky a někdy brzy nashledanou.
2: Já se přidávám taky, přeji všem všechno nejno a vybral jsem Báru. Může být?
3: To víte, že jo, já to nechávám na vás. Děkuju moc.
2: Krásný
3: mějte
2: den.
3: Se hezky a pěkný víkend. Naschle.
2: Nashledanou.

0: Manželé v posteli. Karle, Karle, chci, abys věděl, že jsem úplně nahá.
1: No tak se nastříkej repelentem, je to tu samej komár.
2: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A na telefonu už čeká Marie Zelhoty. Krásný den.
3: Dobrý den. Já bych chtěla dneska poslat písničku naší švagrové Ludmilce Vrbkové z Třebíče k dnešním kulatým narozeninám, ale zároveň i k svátku. A ještě bych chtěla poslat písničku i Ludmilce Petrlové z Kobylí k svátku a přejme jim oběma pevné zdraví, ať je život stále baví, trochu štěstí, lásky a radosti. A vybrala jsem jim písničku od Zdenky Lorencové Modrá louka. Děkuji a přeji hezký den.
1: Tak já přeji také oběma Ludmilkám všechno nej. Krásný den.
3: Děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Žena je jako otevřená kniha. Kniha pokročilé kvantové fyziky, psaná čínsky, brýlovým písmem, ale otevřená.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: Ano, přesně tak, a poslouchejte dál, protože tady mám další přáníčko a to posílá Jarek Střeště a nejdřív připojil vtípek, jak jinak. Ahoj Karle, jak se máš? Ty se zvoženil, viď? Jo, čověče, omládl jsem, jako by mě bylo 16 let. No teď chodím tajně do hospody a tajně kouřím. Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny písničku Svatební, kterou v roce 64 naspívala Iveta Simonová. Mám ji tady, Svatební.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve Zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu.
2: Na vaše přání mám tady další. Ahoj Jardo, prosím tě o píseň Není nutno pro Hedušku Smrčkovou z Radňova k narozeninám a Lídu Kyselovou z počátek svátku. Přeji vám vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, lásku a pohodu. Ať máte každý den dobrou náladu. Děkuji za zahrání a zdravím všechny posluchače Vysočiny, píše Jirka z Chaloupek. No a tady je písnička. Jarda Uhlíř a Zdeněk Svirák.

0: Kon se vrací večer s manželkou z biografu.
1: To byl bezvadný film, miláčku, fakt. Já jsem byla smíchy skoro mrtvá.
0: Skoro? No tak to půjdeme zítra ještě jednou.
2: Písničky pro Vysočinu.
3: Na vaše přání, a teď mi tady píše Petr, jestli tady nemám nějakou písničku od italské skupiny Ricci Poveri. Mám. Mama Maria tady mám. Může být, Petře, co?

0: představ, Karel mě nechal a našel si o generaci mladší slečinku. No nekecej, a jak to snášíš? No skvěle, nabrnkla jsem si jeho tatínka a budu dělat Karlovi tchýni.
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A na telefonu čeká Jiřinka ze Žďáru. Krásný den.
3: Krásný den, Jarošku, taky vám. Zdravím všechny regionáky, jmenovat je nebudu, protože je nás hodně. A dneska je Lidušek, takže pro paní Lidušku Pavličkovou ze Žďáru dneska budeme hrát. A pro její vnučku Martinku, protože ty jsem to slíbila, že až budu volat, takže ji taky zahraju. A oni mají oblíbenou, hlavně Liduška, panenku z Kouta, Jaroušku, tak jim to tam puste, ať se jim to líbí a je to i pro vás do rádia. A moc, moc děkuju, že jste mě vzal do vysílání. Krásný den.
2: Děkuji taky a taky přeju pěkný den.
3: Naschledanou.

0: To takhle rozčarovaná blondýna se svěřuje kamarádce. No podívej se, dneska už se nedá vůbec ničemu věřit, jo. Otevřela jsem dveře s nápisem muži a on tam byl jen záchod.
1: Písničky pro Vysočinu.
0: A na telefonu už čeká paní Jaroslava Střebíček. Krásný den.
2: Dobrý den, pane kapelníku. Moc krát vám děkuju, že jste mě vzal do vysílání. Prosím tímto o zahrání písničku Pampelišky pro mého zesnulého manžela už 8 let, který mě tady dává na mě pozor z obláčku. A potom bych chtěla zahrát všem liduškám, kteří mají svátek, a všem těm babičkám a dědečkům, kterým nikdo nezavolá ani jim neobjedná, z vašeho krásného pořadu písničku. Děkuju mnohokrát, mějte se hezky, přeji pěkný den a všem, ať se daří.
0: Písničku posílám na obláček a vám přeju pěkný den.
2: Děkuji vám.

0: Franto, jako já, že jsem žárlivá, jo. Já, že jsem žárlivá, a to jako ty, že z polívky nejdřív sníš všechnu mrkev, aby si viděl na ty svoje ženský, tak to je jako v pořádku, jo.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
0: A už tady mám další přání. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Jede, jede mašinka od skupiny Maxim Turbulence pro Hedušku s Mrčkovou z Hradňova k dnešním druhým narozeninám. Milá Hrdyško, přejeme ti hlavně hodně zdravíčka, radosti, lásky, boží požehnání a ať jsi stále veselá a šťastná, to ti přeje celá rodina.

0: občanský průkaz, pane. Občanský průkaz nemám. Já jsem Jehova. Aha, a máte na to svědky?
1: Posloucháte písničky pro Vysočinu s Jardou Hypochondrem.
2: A už tady mám další přání. Dnes má narozeniny.

0: centru, lásko. Jo, ty seš moje sportovkyně, no. No a kde jsi ty?
1: Já jsem v Mekáči, ve frontě 2 místa za tebou.
2: Písničky pro Vysočinu.
0: Na vaše přání, a to bude mít teď Jana z Koječína. Krásný den.
3: Krásný den, Jaroušku, vám a všem posluchačům. A dnes bych prosila poslat písničku do nebe jako vzpomínku na moji maminku Ludmilu, která by dnes měla svátek, a tatínka Václava Jelínka, který by dnes oslavil 113. narozeniny. Moc na ně vzpomínám a posílám písničku Konec léta. Děkuju.
0: Není za co, já posílám taky. Krásný den.
3: Krásný den.

Posloucháte Český rozhlas Vysočina, písničky na vaše přání, a protože jste hodně volali, tak nesplním úplně každé přání, tak třeba tady, prosím Jardo, máte od vás nějakou pomalejší písničku pro špatnou náladu, je mi 60, díky Soňa. Tak Soňo, hodně štěstí, hodně zdraví. No, zaspívám vám jednu pěknou takovou, Pověs mi má milá, říká se jí Jablíčka na polovic. Pak tady mám další přání. Prosím, zahrajte písničku Chtěl jsem jít od Turba, díky Lída, nebo tady. Prosím o písničku Ládi Křížka pro dceru Lidku Slabou z Pelřimova. Dnes má svátek a včera měla 51 let. Zdraví, štěstí, hodně životní energie, lásku rodiny jí přeje mami. Prosím, zahrajte moji dceři Evě k narozkám písničku Báječná ženská. Ona je opravdu báječná a hodná a mám ji ráda. Díky, zdraví, babi Vlasta. Ne všechno stihnu, pokusím se aspoň něco. Mějte se, smějte se a zase zítra po 12. s vámi Jarda Hypochondr. Čau.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Podvodníci lákají lidi při online nákupech na falešné reklamy na sociálních sítích. Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti na příliš mírný trest za týrání psa. Česko podle premiéra Babiše Bulharsku nabídne 8 letounů Skyfox. Bude polojasno až oblačno, k večeru zataženo, postupně s přeháňkami, lokálně i silnějšími bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Nevhodné vánoční dárky nakoupené s velkým časovým předstihem nejspíš nepůjde po štědrém dnu vyměnit. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina na to upozornil výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška s tím, že zákonná lhůta na výměnu zboží objednaného přes internet bez udání důvodu je 14 dní. Některé obchody pak kolem Vánoc nabízí na výměnu nepoužitého zboží i prodlouženou lhůtu 60 dní. Při nákupu přes internet by ale lidé měli být obezřetní a hlídat, zda jde o ověřené stránky, říká Vetyška.
5: Sami zadáme adresu e-shopu do adresního řádku, že do ní přistupujeme třeba z aplikace e-shopu, že do ní přistupujeme třeba z cenových vyhledávačů. Nejčastěji se právě stává, že podvod lákají podvodníci tím, že na sociálních sítích dávají reklamu na velké slevy. Kliknete na tu reklamu podvodnou a objevíte se na té kopii.
4: Nejvyšší soud zamítl stížnost ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce z hnutí ANO na rozhodnutí v kauze týrání psa. Muži byli odsouzeni za to, že nemocnou Fenu odvezli na místo k veterináři do lesa, kde ji udeřili rýčem a ještě živou zahrabali. Ministr Tejc nesouhlasil s tím, že muži dostali jen podmínky. Podle nejvyššího soudu trest odpovídá zákonné sazbě, proto není potřeba do případu zasahovat. Vláda do budoucna plánuje tresty za týrání zvířat zpřísnit. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO jedná v Sofii o možném nákupu českých letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. S předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem řeší i nutnost odložení systému emisních povolenek. Babiše na cestě doprovází početná podnikatelská delegace a také jeho spolustraník, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít smlouvu i na prodej českých elektrobusů.
0: Sport.
4: Tenistka Sara Bejlek vstoupila do turnaje v Mexiku výhrou. Nad Američankou Parksovou zvítězila 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxalovou. Fotbalisté Sparty vstoupí do hlavní fáze Evropské ligy. V Jerevanu nastoupí proti Araratu Arménia. Utkání začne v 18 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
4: V Třebíči a Počátkách teď mají 22 stupňů, v Přivislavi 20, bude polojasno až oblačno, k večeru zataženo, postupně s přeháňkami, lokálně i silnějšími bouřkami. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni, foukat má mírný jižní vítr, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně ještě zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S omezením počítejte na silnici 23 v Mrákotíně na Jihlavsku. Cestáři tam opravují vozovku.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Alex a host.
1: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
2: Dobrý den.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamená svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, to ne. Já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. A takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti, se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: určitě,
0: k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená, že ještě zase, nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu, my jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zbláznějí. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni jsou opravdu pohodlný a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsme byli zoufali, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašejová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško, tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jdete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo, děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na Chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany. Stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý, no, to rozhodně není pravda a jsou lidi podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej. A když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Měnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný. Ty jsou taky úplně skvělý, no a teď jsme roztočili tuhletu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný od textu, to je strašný, ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to, jo, takže to bylo takový fajn, takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každý repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce, tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejskat, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divoký moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, abych je nechal pracovat třeba. Jako, takže to bejvávalo. No,
0: no ale... i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu
1: no,
0: se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To bylo, no.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste tak toužil někoho vyzkoušet si, jak to někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit, ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nemě jednou zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rapl, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější. Ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli. To je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili. Takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotačejí a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to řeknu.
0: A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyně Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla
0: to
1: milá
0: teď. To si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho
1: to
0: znova?
1: Někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let, mě to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus.
1: To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dubbingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný, a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A i na frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun, říkám se rok 77, 78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku, dobrý den. Šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl, ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo, prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k tomu, k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a se trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, sedmdesátiny, snad nevadí, že to takhle
1: no jo, no.
0: Řeknu, je to zkrátka rád, aby to říká tak smutně. Tak,
1: no, no jo, no. No.

0: podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma, no. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiným věku, dokonce mladší.
1: Ale vzpomínky zůstávají.
0: Ale tak to je bez zeba.
1: Vzpomínky je na vrchní prchní. Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
0: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mi spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
1: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
0: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam, to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle stádě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemný natáčení.
1: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
0: No tak ne, ale jako...
1: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
0: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
1: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
0: ale
1: ne?
0: Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
1: Lenivějším.
0: Poklidnějším.
1: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jupa, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co bysme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tady během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost stále? Vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Pořád, ale... Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 1991 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy. Říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje. To je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem v někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce a to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude mít prostě budoucnost, tak, ale já jsem takový, jasně jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
0: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
1: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
0: Aha.
1: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
0: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo. Ale Alex, to jsem vám zapomněla říct.
1: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představení, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
0: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
1: Ano.
0: Na co se těšíte?
1: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
0: Opravdu?
1: No.
0: To už tak víte? Já nic neřekla.
1: Mně to bylo řečeno.
0: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
1: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
0: Vy jste děda.
1: Já jsem dědek, no.
0: Tak, nevypadáte.
1: Děkuji, ale děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
0: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
1: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policie v centru Jihlavy představila svou práci. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi. Německý kancléř Merz slíbil před volbami zásah proti vysokým cenám benzínu. Bude polojasno až oblačno, k večeru zataženo, postupně s přeháňkami, lokálně i silnějšími bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Ukázky policejní práce byly dnes k vidění na Masarykově náměstí v Jihlavě. Akce Bezpečnost na Vysočině návštěvníkům přiblížila třeba i to, jak policisté používají vybavení při zatýkání. Lidé si mohli prohlédnout i techniku nebo vozidla, včetně policejního Ferrari.
2: A dva policisté pána zase za pomocí nějakých výzev a následných donucovacích prostředků šetrných zajistí a odvedou ho do bezpečného prostoru.
3: Součástí programu byla i ukázka zatýkání klidného pachatele. Další program přiblížila tisková mluvčí policie Dana Čírtková.
4: Policisté z odboru služební kynologie ty předvedli velice akční ukázky zadržení nebezpečného pachatele služebním psem a na závěr vystoupili policisté ze speciální jednotky Dukovany.
3: Akce bude odpoledne pokračovat o 14:30 koncertem hudby Hradní stráže a policie České republiky v parku Gustava Malera. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi. Potvrdil to předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodu starších penzistů. Schvalovat by měli například zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Lídři koalice se potom mají sejít příští čtvrtek. Podle Okamury má vláda na schůzi rozhodnout, kdy zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzínu a začala také nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
5: Kancléř Friedrich Merz včera řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merze o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté dnes zakončí základní skupinu mistrovství Evropy. Postup do osmifinále měli jistý už před včerejším duelem s domácí Itálií, které podlehly 1-3 na sety a poprvé v turnaji prohráli. Dnes od 21 hodin nastoupí proti Slovinsku.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě a Novém Rychnově teď mají 22 stupňů, ve Vatíně 20. Bude polojasno až oblačno, k večeru zataženo, postupně s přeháňkami, lokálně i silnějšími bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 23 a 26 stupni. Foukat má mírný jižní vítr, který se večer změní na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu osobního auta s traktorem došlo u Krasonic na Jihlavsku a místem nehody se jezdí kyvadlově jedním pruhem. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je krátce po 14. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji pohodové úterní, pardon, už středeční odpoledne, 16. září, to je aktuální datum. I města slaví narozeniny, většinou je počítají od první písemné zmínky a když jsou kulaté, je to důvod k oslavám. Jak uslyšíte hned po písnice, Pala Habery a kapely Tým.
1: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Víkend, přestože kalendářně bude ještě léto, bude už tak trošku ve znamení podzimu. V Nové Vsi u Leštiny se totiž v sobotu otevírá dýňový svět na statku u Pipků. Dýně všech barev a velikostí, dýňové speciality, hry a živá zvířata, kozy, ovce, koně. To je tip na to, kam vzít děti. A teď je tu s námi Dáša Kubíková a další tipy na víkend. Hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne. I já mám tip pro celé rodiny, kde se zabaví samozřejmě jak dospělí, i děti, i jejich prarodiče. Fara v Častrově na Pelhřimovsku oslaví 200. narozeniny velmi bohatým programem. Tuto sobotu od 2 do 6 si můžete všechny objekty fary prohlédnout, a to po rozsáhlé rekonstrukci. Pro děti bude připravená dětská procházka se soutěží na několika stanovištích, a to není všechno. Jednu show přiveze Miloslav Vaváček, který vyrábí miniaturní parní stroje, a Jindřich Zobl zase ukáže westernové disciplíny s bičem a kolty. Nechybí ani soutěž o českou knihu rekordů, vstupenky do muzea rekordů, hudba a spousta další zábavy. No a když už jsem zmínila rekordy, tak na Pístově u Jihlavy se v sobotu i v neděli tento víkend odehraje největší offroad akce u nás. Fanoušci a pravidelní návštěvníci už to určitě znají a těší se. Chystají se mezinárodní závody terénních aut a autovraků, projížďky v obojživelném pásáku, na místě pak bude horolezecká stěna a půjčovna RC modelu. Kadeřnický koutek, no a v neděli, to si myslím, že by se líbilo Ivanu Mládkovi, se chystá ta Jožin z Bažin, tedy skok aut do největší tůně. A jak jsem mluvila o těch rekordech, bude tam i pokus o rekord o nejvíc zabahněných lidí. To všechno s muzeem rekordu Pelhřimov.
0: No a to se samozřejmě líbí i mně, protože Jožin z Bažin, to je písnička, kterou my spolužáci na základní škole v těch nižších ročnících často zpívali. No,
1: to
0: byla hodně divoká pozvánka na Pístovské mokřady. Nemáš taky něco klidnějšího?
1: Dívala jsem se, ale obávám se, že ne, protože tento víkend je to všude opravdu velké a divoké. V Havlíčkově Brodě se bude slavit 770 let od první písemné zmínky, zase s bohatým programem, ze kterého zmíním alespoň průvod králů. Začíná o 1:30 v parku Budoucnost a povede přes ulici Štáflovu, přes náměstí a zase zpátky do parku. V tom průvodu půjde ne jeden král, ale všech 19 králů, kteří vládli v českých zemích ve středověku. Do průvodu se ale zapojí taky hudebníci, bubeníci, pištci a tanečníci. No a kompletní program, kde jsou tance, souboje, lukostřelba a středověké tržiště, ten jinak začíná v parku Budoucnost už v 9 ráno a program potrvá až do půlnoci. No a ještě mám v rychlosti poslední lákavou pozvánku, a to do Třebíče na tradiční bramborobraní a třebíčský jarmark. Kromě bramborových dobrot a speciality k jarmarku a bramborobraní patří taky přehlídka folklorních souborů, velký řemeslný jarmark a kuchařská soutěž. Tohle všechno v sobotu už od 10 ráno na Karlově náměstí v Třebíči.
0: No a já mám chuť říct to nejlepší nakonec, protože samozřejmě to bramborobraní budu také uvádět a moderovat
1: ano.
0: V Třebíči. Ještě doplním, že další víkendové tipy, protože se nám sem s Dášou všechny nevešly, najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz i na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina. Tak už se odmlčím, protože je to samý nějaký přeřek. Dáša Kubíková každopádně byla v našem vysílání. Já ti děkuji za informace a přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: povodně, požáry i kybernetické bezpečnostní hrozby. Navíc než 20 krizových scénářů se Český rozhlas připravuje společně s hasiči, policisty a záchranáři. Nachystali už podklady pro krizové vysílání, školí reportéry v první pomoci a pracují třeba na speciálním webu. Více už za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Říkalo se jim králíčci, Kaninchen. Tak je nazvali spoluvězenkyně, které se snažily zmírnit jejich krutý úděl. Figurují tak i v protokolech norimberského procesu. Na jejich osudu se podepsali němečtí lékaři, profesoři i zdravotní sestry. A také jeden z katů českého národa, Reinhard Heydrich. Jejich příběh uslyšíte v sobotním dílu.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: V nedělním dílu poznáte tři lidi, kteří se nikdy nepotkali. Polského vojáka, skotského letce a tříletou anglickou dívenku Rosemary. Spojili je první tři zářijové dny roku 1939. Začátek apokalypsy, která během 6 let pohltila 71 milionů lidí.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Kapela Krštof, ty a já. Pohodová muzika pro dnešní odpoledne, 14 hodin 24 minut, to je aktuální čas a já vám přeji hezký poslech od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. První ověřená informace ve vysílání do 13 minut po oznámení. Tak má vypadat posílená spolupráce Českého rozhlasu s hasiči, policisty a záchranáři. Společně připravují podrobné scénáře krizové komunikace pro 22 typů mimořádných situací, včetně třeba blackoutu, chemické a radiační havárie nebo rozsáhlého výpadku komunikačních sítí.
1: Při krizové komunikaci může být často problém nefunkční infrastruktura, jako je internet, elektřina a podobně. V takových případech je pak rádiové vysílání ze všech možných komunikačních kanálů nejjednodušší, jak říká ředitel hasičů Petr Ošlejšek.
2: Rozhlasové vysílání vlastně má ten jeden obrovský benefit, že pokud je ten vysílač napájen elektrickou energií a pokud obyvatelé mají rádiový přijímač, což je dneska vlastně každé vozidlo, tak vlastně mohou ty zprávy dostávat i tehdy, jestliže třeba dojde k výpadku infrastruktury mobilního operátoru nebo vůbec jakoby internetu a komunikačního prostředí.
1: Zároveň se testuje i technologie ASA, která u digitálních přijímačů umí probudit vypnuté rádio a přepnout třeba na stanici Českého rozhlasu. Podle složek integrovaného záchranného systému je klíčové třeba taky to, aby lidé v okolí zásahu o situaci měli pravdivé a spolehlivé informace, popisuje ředitel Národního operačního centra policejního prezidia František Habada.
3: Protože sociální sítě, tam se vyrojí najednou spousta informací, které jsou fejkové, které vůbec neodpovídají a právě potom nám komplikují trošku ten samotný zásah i na tom místě všem těm složkám IZS.
1: Záchranáři proškolili už zhruba 20 reportérů v první pomoci a pomáhali tvořit takzvané zásahové kufry pro redaktory v terénu a v krizových situacích. K čemu slouží, říká koordinátor projektu a šéf vědecké redakce Českého rozhlasu Martin Pařízek.
4: Ten člověk má 24 hodin opravdu sebou všechno, co potřebuje. Od základních léků je tam i zdroj elektrické energie, multifunkční nůž, náhradní baterie, speciální vesta, FFP filtry, filtr na vodu a zásob jídla, pití.
1: Kromě toho obsahuje třeba taky další možnosti připojení, aby se redaktor mohl spojit s centrálou i při výpadku systému. Kufry pomáhali dávat dohromady záchranáři, říká náměstek ředitele Pražské záchranné služby Zdeněk Křivánek.
5: My jsme při jeho koncepci vycházeli ze zkušeností našeho MSC týmu, což je tým, který je právě určen pro nasazení při mimořádných událostech, živelných katastrofách a podobně.
1: Tuto spolupráci už záchranné složky vyzkoušely třeba při požáru haly 34 ve Zlíně, kde Český rozhlas informoval obyvatele obcí a měst v okolí třeba o splodinách ve vzduchu anebo o proletajících dronech. Už teď existují taky kontaktní seznamy a síť odborníků, kteří se na krizovém vysílání budou v dané situaci podílet. Vznikly taky podklady pro první minuty a hodiny vysílání a připravená je i varianta, kdyby nebylo možné vysílat ze sídla v pražské budově na Vinohradské 12. V budoucnu vznikne taky třeba speciální web pod značkou iRozhlasu, kde lidé najdou, jak se na krize nejlépe připravit a bude sloužit hlavně jako prevence. Podle ředitele zpravodajství Českého rozhlasu Ondřeje Suchana začal celý projekt spolupráce vznikat zhruba před rokem.
6: Často jsme připraveni na událost, která už nastala. Povodně nastaly několikrát, tak víme asi, jak se v danou chvíli chovat. Ale ve chvíli, kdy přišla například pandemie nebo jiné události, které jsme nezažili, nebo ten blackout loni v červenci, tak jsme se rozhodli, že musíme být připraveni na věci, které ještě nenastaly.
1: Podobnou spolupráci začínají složky IZS budovat třeba i s Českou televizí. Tam je situace například s přenosem obrazu ale složitější. Krištof Jiřík, Český rozhlas.

Jak fungují bateriová úložiště energie a kde na Vysočině stojí ten největší? Tak to uslyšíme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina v dnešním příběhu z Vysočiny. Přihlásí se hned poté další písnice USA for Africa, We Are the World. Hezký poslech a pohodové odpoledne. Středa 16. září roku 2026.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Na malé oplocené ploše kousek od dálnice D1 u Velké Býteše vyrostla zásobárna elektrické energie. Bateriové úležiště pomáhají vyrovnávat výkyvy v energetické soustavě a v případě úplného výpadku energie, takzvaného blackoutu, jsou nepostradatelné při rychlé obnově dodávek proudu. V tom zatím největším úložišti na Vysočině funguje od letošního roku 6 kontejnerů s kapacitou 27 MWh. Pochopit toto zařízení se vydala redaktorka Dáša Kubíková.
2: Bateriové úložiště, co to přesně je, vysvětlí pan Ivo Apfel, specialista na baterie. Jaké baterie tady jsou a k čemu slouží?
3: Každý z nás baterie používá a stejně tak mnozí mají doma powerbanku. To je něco, kde máte uloženou energii, kterou když ji pak potřebujete na dobití třeba toho mobilního telefonu na cestách, tak vám tu energii vydá. No a tohle bateriové úložiště je vlastně stejně jako powerbanka tím úložištěm, akorát v mnohem větším měřítku.
2: A z čeho tu energii jako nakumuluje?
3: Zrovna to, u kterého tady stojíme ve Velké Býteši, tak jen a pouze z té energetické sítě. To znamená, vy jste sítě stejně jako řeknu doma ze zásuvky, ale samozřejmě mnohem většíma kabelama ve větším měřítku, tu energii nabijete a pak, když bude potřeba, tak se zase vybije. No a je důležité ji vlastně řídit s nějakou logikou, takže vědět, kdy nabít a kdy vybít. A to děláte buď to podle toho, jaké jsou zrovna ceny elektřiny v tom daném okamžiku, a to je jedna možnost. Ta druhá, a pro nás všechny důležitější je, že v energetické soustavě, v té síti, v těch kabelech napříč republikou cik-cak, by měla být ideálně rovnováha mezi elektřinou, kterou potřebujeme, tou odebíranou, a elektřinou, která se někde vyrábí v teplárnách, v elektrárnách, fotovoltaická elektrárna. Ale ona tam, ta rovnováha, nikdy není. A ta baterka je v tomhle naprosto ideální, protože za prvé je extrémně rychlá. Ona dokáže zareagovat během vteřiny. To znamená, reaguje na povely, teď se nabíjej, teď se vybíjej, no a začíná se nabíjet ze sítě ve chvíli, kdy v sítě je té energie moc. Kdyby to ten provozovatel neuřídil, tak se stane takzvaný blackout. Všechno vypadne, všechno zhasne.
2: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Co, když není energie najednou nikde?
3: No, tak vy tou baterií ji dokážete dodat. To znamená, i v případě, že vypadne vám někde elektřina, řekněme, 10 000 město a nejbližší okolí. Je to takový jakoby úzel menší. A pokud takovéhle úložiště bude v tu chvíli někde poblíž, v dosahu, tak vám vlastně dokáže s tím výpadkem pomoci alespoň na to nejnutnější, co potřebujeme. A to nejnutnější pro takové město je často čistička odpadních vod, aby nám alespoň prostě někde fungovaly výtahy a lidi se tam nezasekli. Tohle všechno lze do detailu vlastně namyslet. Proto je ideálně, aby těch baterií bylo co nejvíce a ideálně tam, kde třeba jsou zrovna ty spotřeby.
2: Tady je těch úložišť bateriových 6.
3: My vlastně říkáme, že je to úložiště jedno, ale ano, je to složeno ze 6 bateriových kontajnerů. Aby jsme získali tu kapacitu, která je tady, to je 27 MWh, to nedáte do jednoho kontajneru. Tak proto je jich tady 6.
2: My jsme u Velké Býteši, takže kdyby v Býteši byl blackout, tak na jak dlouho by to tady pomohlo?
3: To je podmíněno několika věcmi. Zrovna co s tou baterií ten obchodník, takzvaný agregátor, bude dělat. Pokud tu baterii použije na ty, říká se tomu, služby výkonové rovnováhy. A to je přesně to, kdy ta baterka slouží na to, aby vyrovnávala tu síť. A kdyby ten blackout nastal, tak si troufnu říci, že ty nejbližší budovy a objekty okolo by vlastně mohly být díky té baterii funkční a bez výpadku.
2: Z Velké Býteše Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i na Velkobýtešsku.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: A za chvíli pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. A teď se pojďme podívat na oblohu.
1: Počasí.
0: V našem vysílání vítám Petra Minstra z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jak to vypadá v těchto chvílích s počasím u nás na Vysočině?
2: Tak oblačnosti je momentálně více na jihovýchodě, východě, tedy na Třebíčsku, ale i když slunce svítí částečně ještě v té západní polovině, tak se oblačnost už celkově zvětšuje. Teploty jsou ale poměrně vysoko, mezi 22 až 25 stupni. Každopádně v západních Čechách už se vytvářejí první přehánky a bouřky a budou postupně se blížit k Vysočině. Čekáme na většině území až večer srážky ve formě přehánek a bouřek, nicméně do té doby se už nějaké mohou objevovat právě pozdě odpoledne a k večeru. V průběhu noci potom bude zataženo a srážky budou přecházet do trvalejšího deště, ten bude v druhé polovině noci a k ránu ubývat. V ranních hodinách už je možné, že vůbec pršet nebude. Teploty ty poklesnou na 13 až 10 stupňů. No a zítra bude se slábnutím a ustáváním deště ubývat také oblačnost. V dopoledních hodinách už bude oblačno, později polojasno, teploty 17 až 20 v maximech, tedy asi zhruba o 5-6 stupňů chladněji. Ještě se může objevit výjimečně odpoledne krátká přehánka, ale ta pravděpodobnost je malá, naopak se bude večer vyjasňovat.
0: Takže zítra bude chladněji, ale bez srážek víceméně. Možná bychom mohli ještě lehce nahlédnout, co nás čeká v pátek a o víkendu.
2: V pátek srážky nečekáme, nicméně ráno bude už v údolích i nějaká mlha nebo nízká oblačnost, přes den oblačno až polojasno, 9 až 5 stupňů ranní teploty, 17 až 21 odpolední. V sobotu potom bude většinu dne slunečno a teploty do 23 stupňů.
0: Petr Minstr a výhled počasí na nejbližší dny i hodiny. Díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Tady zpíval Miloš Birka v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za 6 minut bude 15 hodin. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
3: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
2: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
3: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Třebíčská pobočka městské knihovny v Modřínové ulici je opravená. Podvodníci lákají lidi při online nákupech na falešné reklamy na sociálních sítích. Předsedkyně Evropské komise von der Leyenová nabídla Kanadě nejužší partnerství s Evropskou unií. Zítra ráno očekáváme zataženo, dopoledne už převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Po kompletní rekonstrukci dnes znovu otevírá pobočka Třebíčské městské knihovny v Modřínové ulici. Zcela nový je interiér i vybavení a knihovna vybudovala také venkovní čítárnu. Stavební práce trvaly déle než rok a opravy vyšly na necelých 40 milionů korun. Lidé do budovy budou moct poprvé nahlédnout v podvečer, jak upřesnila mluvčí třebíčské radnice Iriny Marta Kyrisová.
5: V 17 hodin tam bude nějaký program pro veřejnost, co se týká noci literatury, a vlastně pro výpůjčky bude knihovna otevřená až 29. září, ale do té doby tam bude asi 6 různých akcí pro veřejnost, takže do knihovny se určitě dostanou i předtím, než si tam budou moci půjčovat knihy.
4: Nevhodné vánoční dárky, nakoupené s velkým časovým předstihem, nejspíš nepůjde po štědrém dnu vyměnit. V dnešním vysílání Českého rozhlasu Vysočina na to upozornil výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška s tím, že zákonná lhůta na výměnu zboží objednaného přes internet bez udání důvodu je 14 dní. Některé obchody pak kolem Vánoc nabízí na výměnu nepoužitého zboží i prodlouženou lhůtu 60 dní. Při nákupu přes internet by ale lidé měli být obezřetní a hlídat, zda jde o ověřené stránky, říká Vetyška.
6: Sami zadáme adresu e-shopu do adresního řádku, že do ní přistupujeme třeba z aplikace e-shopu, že do ní přistupujeme třeba z cenových vyhledávačů. Nejčastěji se právě stává, že podvod lákají podvodníci tím, že na sociálních sítích dávají reklamu na velké slevy. Kliknete na tu reklamu podvodnou a objevíte se na té kopii.
4: Kanada by se podle předsedkyně Evropské komise měla stát prvním přidruženým státem Evropské unie. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu unie, který pronesla k europoslancům ve Štrasburku. Přímo v sále ho sledoval i kanadský premiér Mark Carney.
7: Evropa a Kanada podle von der Leyenové vytvoří spojenectví budoucnosti v obraně, technologiích, průmyslu i společných projektech v Arktidě. Zdůraznila, že to není pakt proti nikomu třetímu. Šéfka komise také prohlásila, že Evropa potřebuje mechanismus podobný NATO, který by umožnil lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky. A new European security strategy. V projevu rovněž odsoudila izraelské plány na rozšiřování nelegálních osad na západním břehu Jordánu a vyzvala, aby v tom členské státy sjednotili svůj postoj. Ze Štrasburku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejové kluby z Vysočiny se ve čtvrtém kole Maxaligy představí v roli tabulkových favoritů na venkovních stadionech. Třebíč nastoupí v Litoměřicích a Jihlava na ledě Sokolova. Oba duely začínají v 18 hodin.
3: Počasí.
4: V noci bude zataženo s deštěm, zpočátku se ojediněle vyskytnou i bouřky a vydatné srážky, teploty klesnou k 10 stupňům. Zítra ráno očekáváme ještě zataženo, dopoledne už převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S omezením počítejte na silnici 23 v Mrákotíně na Jihlavsku. Cestáři tam opravují vozovku a pozor dávejte u Lísku na Žďársku. Došlo tam ke střetu osobního auta s traktorem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krátce po 15. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina a přeji vám všem příjemné a pohodové středeční odpoledne. Za chvíli nás čeká pravidelná minuta pro zdraví a v ní bude dnes řeč od Cirhoze Jater.
3: Dobré odpoledne s Jožou Kovářovou.

0: o zdraví.
1: Co to znamená cirhóza jater?
2: Jedním slovem by se dalo říct tvrdnutí. Taková přestavba v těch játrech, že jsou potom jaterní buňky uspořádané jinak a játra neplní funkci, jak mají. Oni normálně očišťují, detoxikují organismus, zbavují ho škodlivých látek. A když jsou nemocná, cirhotická, tak ty škodlivé látky v těle zůstávají a organismu škodí. Mohou pronikat do mozku, způsobit úbytek mentálních schopností a doslova blbnutí. Nejznámější příčina, proč cirhóza vzniká, je známá, je to alkohol. Jinak to mohou být otravy nějakými toxickými látkami nebo prodělání infekce hepatitidy.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Debbie Lovins Clark, to je populární dvojka Erasure z Velké Británie, která nám dělala velmi hudební, velmi příjemnou, chtěl jsem říct, hudební společnost s písničkou Always, 15 hodin, 16 a půl minuty. Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina a za chvíli zamíříme za zemědělci. Ti snížili letos osevní plochy s řepkou zhruba o 20%. Její pěstování se jim v posledních letech nevyplácí. Chemická ochrana nefunguje, řepku ničí škůdci a náklady na výrobu rostou. Podrobnosti za pár minut.
1: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, láskou.

0: jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásko, já jedu dál. S Bohem lásko, já jedu.
1: Neoficiální hymna všech kamionáků. S Bohem lásko, já jedu dál, a Josef Laufer na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Zemědělci ustupují od pěstování řepky olejné, produkce se jim nevyplácí. Ochranné prostředky proti škůdcům dostatečně nezabírají. Náklady na pěstování jsou proto vyšší a výnosy se už několik let neustále snižují. Řepku proto nahrazují jinými plodinami.
2: Tady na tom poli nám právě projíždí traktor se secím strojem a vysévá na výměře 56 hektarů hybridní ječmen.
3: Na poli nedaleko Dubného na Českobudějovicku právě stojím s agronomem zemědělské společnosti Dubné Lukášem Podholou.
2: Tuto plodinu sejeme poprvé. Hybridní ječmen nahrazuje v osevním plánu řepku zimou, protože řepka přestává být rentabilní.
3: Ke snižování ploch s řepkou olejnou přistoupili zemědělci nejenom kvůli ekonomice, vysvětluje Lukáš Podhola.
2: Hlavním důvodem jsou nefunkční přípravky proti škůdcům. Dříve se tam jelo dvakrát, dneska se tam jezdí šestkrát, sedmkrát s insekticidem. Ten brouk napadne tu kytku a ta kytka se nedokáže bránit třeba proti nějakým malým mrazíkům nebo suchu.
3: Proto zemědělci v Dubném už několikrát po sobě snížili plochy s řepkou.
2: My jsme dělávali celkem 300 hektarů řepky, ale to jsme na výměře 67 hektarů. Ztráty při pěstování řepky byly v řádech až 100 tisíců korun ročně.
3: Podle Lukáše Podholy to není jen kvůli nízkým výnosům.
2: Zdražovaly se zásadní vstupy, pohonné hmoty, jako jsou opotřebitelné díly pro půdospracující stroje a samozřejmě i přípravky na ochranu rostlin.
3: Celková osevní plocha ozimé řepky v Česku klesla letos podle ředitele Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin Martina Wolfa o 16%.
4: Došlo k velmi významnému poklesu nové plochy řepky v Jihočeském, Plzeňském a Karlovarsko-Ústeckém kraji. Řádově o 15 až 20 %. Naopak na severní Moravě, kde byly průměrné výnosy ozimé řepky kolem 3,2-3,3 tun, ekonomika této plodiny byla výrazně lepší, došlo k poklesu pouze o 5 až 7 %.
3: Významné omezování produkce řepky pokračuje už třetím rokem, říká Martin Wolf.
4: Ozimá řepka v průběhu posledních let ztratila 120 tisíc hektarů. Čeští pěstitelé nejsou schopni zajistit soběstačnost ve výrobě této plodiny. A poptávka v celé Evropské unii je velmi vysoká.
3: Plodiny vyseté místo řepky použijí zemědělci především na výrobu krmiva pro dobytek, kterého mají letos nedostatek. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.

0: hudebním programu Českého rozhlasu Vysočina Kiki D a Elton John, za chvíli Petr Spálený nebo Věra Špinarová. Teď krátce po půl čtvrté přichází Miroslav Marek se svým výletem do historie. Tentokrát bude řeč o Hlíně.
1: Bejvávalo.
2: Dnes o Hlíně. Za opravdu starých, dávno minulých dob se domy i u nás stavěly ze dřeva. To až postupem času se aspoň spáry mezi kmeny začaly vymazávat hlínou. A ještě po delším čase se z vhodné hlíny začaly vyrábět cihly, takzvané vepřovice. To se zjednodušeně řečeno udělala dřevěná forma a do ní se vtlačila mírně rozředěná hlína se slámou. Takové cihly se pak na slunci sušily. Takže hlína, to byl stěžejní materiál. Vyjasněme si v této souvislosti pár základních pojmů. Hliniště, to byla lokalita, kde se hlína těžila. Krajově se takovému místu říkalo i hliník. Hliněná malta, to bylo pojivo z hlíny, rozředěné vodou, někdy s přidáním plev. Mazanina byla celistvá podlaha bez spárů. Hmoty používané na mazaniny se nanášely v kašovitém stavu a pak se čekalo, až zatvrdnou. V lidovém stavitelství byla nejběžnější hliněná mazanina ta, která se připravovala z hlíny smíchané s řezankou, plevami či pazdeřím. Používala se na podlahy domů, mlaty stodol, na podlahu kůlny a také jako izolační vrstva na půdě. Běžná tloušťka mazaniny byla kolem 10 cm, pro mlaty 20 až 30. Lepenice, to byla hlína uhnětená se slámou nebo s řezankou, používaná jako stavební materiál, nebo se tak říkalo i pletené nebo tyčkové výplni trámové kostry ohozené hlínou. Leckde se také používal výraz mazanice, to byla jílová hlína smíšená s plevami nebo řezankou. Používala se k vyplňování mezer mezi trámy, řekněme srubové konstrukce, nebo leckde i na podlahy. No a zítra o porodu.
1: Bejvávalo.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Kdo má pro strach uděláno, může se s námi vydat na noční výpravu s baterkou. Prohlédneme si živé obrazy ve Zbrusu nové knihovně ve Velkém Meziříčí. A v Třešti si projdeme místo, kde se dříve pálily cihly. Dnes patří strojírnám, ale také se tam hraje, tančí a zpívá.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Kombinace chutí v marinádách, na sladkých dobrotách nebo v polévkách nám usnadní ochucené medy. Na dnešní inspiraci s Dášou Kubíkovou si počkejte pár minut. Vtip Jardy Hypochondra, ten přichází už teď.
1: Jardo, řekni fór.
2: Hleďte, sousede, víte, měl byste zatahovat závěsy. A proč jako? No, když se třeba milujete se svou ženou, včera jste byli krásně vidět. No, vidíte. A tak to vznikají ty drby a ty pomluvy. Já jsem včera vůbec nebyl doma.
1: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Medem se sladí už od nepaměti, ale až v poslední době se objevují medy s příchutí. Snadno se kombinují s ovocem, protože to je také sladké, ale zkusili jste někdy med pikantní, slaný nebo pálivý? Jeho využití při vaření je překvapivě široké, jak teď potvrdí i moje kolegyně Dáša Kubíková ve svých dobrotách.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
2: Blíží se čas delších nocí, chladných dnů a naší potřeby vymyslet barevné kořeněné jídlo, které nás ohřeje i zevnitř. Včelařka Markéta Krejčová z Hrádku u Pacova společně s manželem Vítězslavem vyrábí med, samotný klasický, ale také řadu ochucených medů a právě ty mohou obohatit naše kulinářské umění. Třeba medy vonící Asií.
3: Do všech vlastně kary se dává čerstvý zázvor, tak se tam dá taky krásně přidat ten zázvorový med, to je taky skvělá varianta k tomu curry, no, s kokosovým mlíkem, jakákoliv zelenina nebo jenom kuřecí. Co je skvělý, ten kardamom, indický různý pokrmy, ale do kafe je to skvělý rozdrtit. Z kořice, tu používáme hodně i třeba do smoothie a potom samozřejmě jako na palačinky, do granoly, do jakéhokoliv pečení, vaření, ale i třeba jenom na chleba nebo do čaje.
2: Med se s kořicí i med s kardamomem voní a osladit si s nimi nápoje je výborný nápad. Med se zázvorem už nám dodá výraznější chuť a tady má Markéta Krejčová další nápad do kuchyně.
3: Já dělám i třeba dýňovou polívku, teď je podzim, začnou být dýně, tak dělám skvělou dýňovou polívku, kde se buď dává čerstvý zázvor, že jo, já tam přidávám právě ten zázvorový med, tomu dodá skvělou jako chuť.
2: Dýňové polévky obvykle nesladíme, dýni jen vaříme v osolené a okořeněné vodě a pokud nám dýňová polévka chutná právě ve verzi s curry kořením, můžeme ji přisladit zázvorovým medem. Další ingredience zůstávají stejné, včetně smetany na závěr, pražených dýňových semín na ozdobu nebo do prostřed talíře pár mikrobylinek. Tak to zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Velké Meziříčí prodalo bývalou Sýpku, začíná Evropský týden mobility. Fotbalisté Sparty vstoupí v Arménii do hlavní fáze Evropské ligy. Zítra ráno očekáváme zataženo, dopoledne už převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Velké Meziříčí prodá chátrající sýpku na břehu řeky Balinky v centru města. Stavbu za 10 000 korun získala společnost Luteránský dům, která vlastní sousední luteránské gymnázium.
2: Prodej kritizovali opoziční zastupitelé. Cena se jim zdála nízká. Společnost Luteránský dům se zavázala, že postaví lávku přes řeku Balinku, za kterou zaplatí 1,5 milionu korun. Vše nad tuto částku doplatí město. Díky tomu vznikne další spojka mezi centrem města a lokalitou bývalého svitu, která dnes funguje jako parkoviště. František Jirků, Český rozhlas.
0: Havárie plynového potrubí znovu uzavřela palacké jeho ulici v Jihlavě. Na místě pracují plynaři a křižovatka s ulicí Matky Boží je neprůjezdná. Informuje o tom městský web Doprava v Jihlavě. Délka omezení závisí na rozsahu poruchy a délce opravy. Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos zapojí víc než 20. Zájemci se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměřuje i na jízdu na kole, jak přibližuje Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
3: Chceme upozornit na super typy na výlety na kole. Připravili jsme zhruba databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
0: Součástí týdne mobility je rovněž tradiční zářijová výzva do práce na kole. Slovensko politicky rozdělené na dva nesmiřitelné tábory je podle slovenského prezidenta jedním z největších problémů státu. Petr Pellegrini to řekl ve zprávě o stavu země. Přednesl ji dnes ve sněmovně před poslanci a členy vlády. Polarizace se podle Pellegriniho prohlubuje a nezastavili ani pokus o atentát na premiéra Fica. Prezident ocenil některé kroky současné vlády, třeba v oblasti energetiky. Za důležitou pak označil loajalitu Slovenska ke klíčovým spojencům. Sport. Fotbalisty pražské Sparty čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. Nastoupí v Jerevanu proti domácímu Araratu Arménia. Utkání začne v 18 hodin a 45 minut. Počasí. V noci bude zataženo s deštěm, zpočátku se ojediněle vyskytnou i bouřky a vydatné srážky. Teploty klesnou k 10 stupňům. Zítra ráno očekáváme ještě zataženo, dopoledne už převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Zpozorněte u Lhoty na Žďársku. Došlo tam ke střetu osobního auta s traktorem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: kdybychom to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne.
1: Každému prospěje, když se na svět usměje. Humoriáda.

0: Humoriáda zahájená, máme tady prezidenta herecké asociace a tak se sluší popřát jubilance, blíží se toho Daniele Kolářové.
1: No, Daniela Kolářová, ano, úžasná herečka, já si vzpomínám na představení, máma říkala, že bych neměla v divadle na Vinohradech takový zvláštní název, ale čtyři dámy tehdy byly excelentní, já měl tu možnost to točit pro televizi.
0: No výborně.
1: Takže jsem si to užil.
0: Tak to je paráda.
1: Tak tam byla skvělá.
0: Tak přejeme všechno nejlepší, hlavně zdraví a ano. Spoustu příjemných chvil, nejenom na jevišti,
1: přesně tak.
0: Ale i v životě. Ještě
1: legenda, dá se říct už legenda.
0: Gratulujeme. Ještě mám drobnou gratulaci, pro mě velkou, ano. Pro důležitou osobu v mém životě, ano. A to je moje maminka. Ludmila má dneska svátek, takže je všechno nejlepší, hlavně zdraví.
1: A zdravíme maminku a zdravíme všechny Ludmily.
0: Samozřejmě. Ano, i všechny, co poslouchají Humoriádu právě teď. Přátelé, s námi je Ondřej Kepka a teď vybírá první výstup.
1: Ano, ano, tak to se teda posluchači pomněte, protože přijde říkalo se zpívající právník, že jo, se říkalo Ivo Jahelka a Zdeněk Izer. No tak tahle dvojice, to určitě, to bude super.
0: A navíc už ten název pořadu Jen blbni Prima TV, to dosvědčuje úplně všechno.
2: Tak, pardon, s dovolením gorily, tak děkuju. Dobrý den. Já jsem váš obhajce, ex ofo. Dobrý den. Já jsem mu byl přidělen, strašně se omlouvám, Praha je zasekaná. Já nevím, co se kde děje, jaký fotbal, nebo co. Helejte, tak jsem to četl, no. Není to žádná sláva, no, ale já myslím, že vás toho vysekám, jo. Že tak více jak desítka z toho nebude. No, nekoukejte na mě, tady ten váš svatouškovský ksicht, on se třikrát utrhne a pak se diví, jakože desítka. Si vás. Takhle čumte, až bude soud, to je přesně ten pohled, jako jeli to, jo, ale mluvit nechte mě, já budu mluvit za vás, jo, to ukecám a vysekám vás, nebojte se nic, vůbec, jo, takže hlavně nekecat a čumět jako jeli to, pacha, vstaňte nebo zase, my jsme ho nenakrkli hned z kraje, on je pěkná svině, tohle soud.
3: Tak, pane obhájče, co je to?
2: Já se omlouvám, pane soudce, ale můj mandant potřeboval nutnou, řekl bych, konzultaci hned v úvodu, tak.
3: Zahajuji hlavní líčení ve věci obžalovaného. No prosím, co zase máte?
2: Pane souče, já se omlouvám, já bych hned začal mojí obhajovací řečí, je to trošku nezvyklé, ale...
3: Je to formálně poněkud netypický postup, nicméně s ohledem na povahu jednání vašeho mandanta budiš.
2: Ano. Zírejte. Tak... Pane souče, já hned v úvodu, než začneme projednávat celou kauzu, tak já bych zhodnotil trestný čin mého mandanta, který několikrát, konkrétně třikrát, spáchal brutální trestný čin. A bylo by dobré hned v úvodu si to ještě jednou celé zopakovat, abychom na jeho trestný čin pohlíželi, tak říkají, z jiného úhlu všichni.
3: Pane Obajči, je to opravdu nutné v tomto případě? Pokud je mi známo, byl jste přidělen ex ofo vašemu klientovi z úřední povinnosti. A já se tedy táži, jestli jste s případem dostatečně seznámen.
2: Ano, velice pečlivě, já jsem to celé studoval několikrát, stihnul jsem si to přečíst teďko celou cestu v autě po Vinohradské až...
3: Dobře, prosím, hlavně nezdržujte.
2: Jasně, dobře. Tak tedy, já jsem si velmi vědom vysoké nebezpečnosti trestných činů mého mandanta, protože i já jsem byl zděšen brutalitou, se kterou byl veden tento trestný čin a stejně zděšen by byl asi každý občan v této zemi.
3: Co to dále ten člověk? Co to povídá?
2: Ovšem v prvé řadě je třeba říci, že já mám hájit zájmy svého mandanta. A na druhé straně jsem právě zděšen s tím, jak celý trestný čin spáchal, konkrétně třikrát. No. Ježíš, nekoukejte na mě takhle. Já jsem říkal koukat jako jeli to, ale... Tady koukáte, jak když mám na gloube, člověk by vám dal 5 korun, já jsem to čet, jak jste se hezky oháněl kudličkou. Nečumte vy, zrůdo. Ano, já bych se nebál mého mandanta označit za lidskou zrůdu, pane soudče.
3: To už snad, pane obhájče, trochu přeháníte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: K tolik rozehrávka u soudu s Ivo Jahelkou a Zdeňkem Izerem. Co přidá Ondřej?
1: No já přidám jenom, že jsem je nikdy neslyšel takhle ve dvou, znám každého samozřejmě solo. Ivo Jahelku mám v takovém výběru folkových legend s těmi některými úžasnými písněmi, kdy on přespíval ty absurdní případy ze soudní síně, kdy si člověk uvědomil, jak někdy opravdu vůbec nechápe, jo, jak to k tomu mohlo dojít, nebo kde je vlastně pravda. No a Zdeňka Izera mám zařazeného například z Najkrajší kut v širom světě, kdy dělá Černocha a Dvorského, jestli s tím je ty fousy. No to je pro mě top ten vůbec jako v zábavě, jo, jako, takže vedle Anešky, Lídlešky a podobně. Takže tohle ta
0: dvojice
1: je super.
0: Takže bychom mohli pokračovat, určitě, když posluchači určitě dají Ačko, Ivo Jahelka, Zdeněk Izer, když nastoupí Bčko do našeho vysílání, tak je tu archivní Řecko, Pireo s Františkem Nepilem. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: V dnešní humoriádě je s vámi posádka Pavel Kučera a náš host Ondřej Kepka. Teď jsme zvědaví, jak budete hlasovat, kam přidáte své hlasy, jestli pro pokračování scénky s Ivem Jahelkou a Zdeňkem Izerem, nebo si zvolíte Františka Nepila. Tak co vy na to? Dobré odpoledne, slyšíme?
3: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Pavle, i pana Kepku.
4: Děkuju.
3: A já bych si přál pana Nepila.
2: Mm-hmm. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Mm-hmm. Dobré odpoledne.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pánové.
2: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování Zdenka Izera. Mm-hmm.
2: Děkujeme i za váš hlas, pro Ačko, naslyšenou.
4: Souboje napínavý.
2: Myslíš? Tak jo, jdem se napínat dál. Kdo je s námi?
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Standa Zemník s Karlem vás zdraví. Ano. Je to těžká volba. Radši bychom dali Nepila, protože teď jsme se napili.
2: Takže vy jste nepilové, vy jste pilové, a chcete Nepila, dobře. Vysvětleno, děkujeme. Hezký den i vám.
7: Dobrý den.
2: Dobrý den.
7: Zdravím vás, pánové, do studia. A protože si myslím, že každá historka by měla nějak mít konec, tak doufám, že se ho dozvíme. Takže hlasujeme pro Izera.
2: Ano, Ačko, píšeme si, Honzo, díky. Haló, haló, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
2: Dobrý den.
8: A já bych určitě pokračoval s panem Jahelkou a panem Izerem. A Pavle, když už tam máte pana Jahelku, pusťte tam od něj nějaký kousek.
2: No tak to není jenom na mě. Já nejsem hlavní hudební dramaturg.
8: Nějaký dramaturg.
2: Ale snad by ten náš přimouřil očko. Uvidíme, uvidíme.
8: Dobře, díky,
2: mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló, je tam někdo? Měl by tam být. Ano, už se slyšíme. No, kdo pak volá?
9: Tak,
2: ano, už vás posloucháme. Je to napínavé.
9: Chtěla být dvojku.
2: Dvojku bílého nebo červeného? Ne, samozřejmě. Bčko, chápeme.
9: Hodně vás zdravím a opatrujte se.
2: Dobře.
9: Ať jste zdraví.
2: Nápodobně přejeme, samozřejmě. A děkujeme. Naslyšenou. No. Tak sečteme hlasy.
4: No, jak to dopadlo? To jsem teda sám překvapený.
2: Napnutej
4: teda.
2: Chlup. Čili o dva hlasy.
4: Ano.
2: Zvítězilo Ačko.
4: Ačko.
10: No, ovšem, já jsem samozřejmě také zastáncem pravidla třikrát a dost, protože takovýhle grázlové by neměli běhat po svobodě. Zatím to u nás nefunguje. I já jsem také zvažoval, že bych navrhl nejvyšší trest, výjimečný trest smrti. Bohužel byl vypuštěn z našeho právního řádu.
11: Pane Obájče, mluvte, prosím vás, už konečně k věci.
10: Ano,
11: rozumíte?
10: Hned.
11: K věci.
10: Tak tedy, chceme-li pochopit jednání mého mandanta, musíme se vrátit hluboko do jeho dětských let. Pane soudče, jeho otec byl notorický alkoholik, jeho matka byla neznámá.
12: No tak to tohle už ale...
10: No ne, neznámá, vůbec nikdo ji neznal, vy taky ne. Navíc mého mandanta sexuálně zneužíval jeho strýc a poté i jeho teta. Což se samozřejmě obrazilo i na jeho mravním charakteru. Navíc své brutální činy spáchal v afektu a i na to náš právní řád pamatuje jaksi nižší sazbou, že?
11: Pane obhájče, já tedy úplně nevím.
10: Já vím, pane souče, co chcete namítnout. Byly to hlavně osobnostní nepevnost a lidské selhání, které přivedly mého mandanta na cestu zločinu. Ovšem, právě proto bych navrhoval takovou tu střední hranici trestu, to znamená 10 let nepodmíněně s věznicí se zvýšenou ostrahou.
11: Pane Obajče, já si nejsem úplně jistý, jestli vám správně rozumím, nicméně, když tedy myslíte... Povstaňte, poslyšte rozsudek. Obžalovaný se uznává vinným a odsuzuje se k trestu odnětí svobody na 10 let nepodmíněně ve věznici se zvýšenou ostrahou.
13: 10 let?
11: Posaďte se. Stručně k odůvodnění. Soud se rozhodnul vyhovět návrhu pana obhájce. Ten jistě chce pro obžalovaného to nejlepší. Poučení proti rozsudku je možno podat odvolání.
10: My se vzdáváme odvolání, pane
11: vzdáváte se. Pane obhájče, na slovíčko.
10: Moment.
11: Řeknu vám dobrá práce.
10: Ano, ano.
11: Napařit 10 let za trojnásobné nezaplacení koncesionářských poplatků, to jsem teda ještě nezažil. A mimochodem, ten trojnásobný vrah se soudí přesně za hodinu. Tak to zase, prosím vás, nepopleťte.
10: Já jsem vám to říkal, ten soudce, že to je hrozná svině. Proti němu Urválek, to je normálně pohádkový dědeček. Hlejte, ale já jsem vám slíbil, že vás toho vysekám. Já vám domluvím na Mírově blok C, tam jsou nejtenčí zdi. Hlejte, aspoň pak budete mít v hospodě o čem povídat, ne? Hladu vzhůru, ale já schutí do toho a půl je hotovo, jo? Já se na vás tak přijdu, brknout, mějte se pěkně. Naschalou, machagorili.
0: Humoriáda.
2: Tak jsme opět v Humoriádě zpátky od Zdeňka Izera a Iva Jehelky. A protože rozhlas a zvláště Humoriáda plní ráda přání posluchačů, tak na návrh jednoho z nich, jak jsme slyšeli, budeme hrát píseň Iva Jehelky a není to nic jiného, než chceš to říct ty, Ondřej?
4: Já jsem na to zapomněl.
2: Raději. Případ nudisty, bédi, šulisty.

bylo ze šulistu, kráčeti po pláži, jak Adam bez listu, že kvůli nudistkám v jistém byl napětí, na břicho nucen byl ulehnout v zápětí. Na břiše změnil pak šulista taktiku,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik nudisti a případ nudisty B. Šulisty v podání Iva Helky. Vybavují se mi četníci, kteří dělali slavní filmový francouzští zátah na nudisty a měli i školení, jehož výsledkem byla otázka, kdo je to nudista? A odpověď zněla, to je někdo úplně nahej. Určitě se vám vybavil i Louis Define a jsme u toho, co chce Ondřej říci a pozvat nás na dabingové ceny, nebo říci nám o nich, že už budou brzy.
2: Ano, ano, jedna z nejtradičnějších kulturních akcí, samozřejmě i spojená s humorem často, Louis Define a jeho úžasné filmy, ceny Františka Filipovského, známého dabera a rodáka z Přelouče. A proto v Přelouči, kde se navíc obnaží, tedy když jsme u těch nudistů, je pomník Františku Filipovskému, ale bude oblečený, ano, samozřejmě. Ta velká věc se už chystá a bude to 19. tedy popozítří sobotu. Ano, celé odpoledne vlastně, no a partnerská Česká televize streamuje ten přenos od 5 hodin a na různých kanálech dalších je to možné i sledovat, kdyby chtěli jednak přijet do Přeluč, anebo nasát tu atmosféru prostřednictvím videopřenosu, tedy přímo z toho udílení cen. Já mám tu čest už po XT moderovat, těším se na to. No a bude tam řada osobností, které budou získávat v různých kategoriích, že jo, tam máme seriály, dětská tvorba, je tam i kouzelný Arabelin prsten, který já uděluji nejslavnějšímu nebo nejlepšímu českému malému dabérovi.
1: Takže ty ho nosíš sebou.
2: No, ale on je skleněný, to je cena, neexistuje ten původní. To musím říct tedy historičku krátkou. Já jsem slíbil, že vyrobím nějakou cenu, když si vymysleli tuto cenu, teda pořadatele Přelouči, že vyrobím nějaký kouzelný prsten, jo? Nějaký, prostě, že něco vymyslím. Já jsem na to zapomněl ten první rok, to už je dávno. No a protože jsem měl doma od jednoho historika kopii toho Arabelina prstenu, tak jsem byl nucen tuto slavnou kopii věnovat tomu prvnímu laureátovi, protože neměl tu cenu. Takže ten první získal opravdu vlastně věrnou kopii toho Arabelina prstenu. No a teď už jsou to, takže já už nemám nic, tím chci říct doma, ale teď už jsou to takové skleněné od pana Svobody, krásné, prostě skleněné takové malé sošky nebo malé vázičky, nebo jak to říct, ale je to tvar opravdu prstenu, no. A bude tam řada hereckých osobností, které budou získávat tu cenu za celoživotní mistrovství. Takže sobota 19. Přelouč, Pardubický kraj.
1: Dabingové ceny. Ano. Tak škoda, že nemáš ten pravý Arabelin prsten, nemám, protože no. Bychom mohli s ním zrušit závist a přát si třeba mír a dobro a lásku, to nám určitě chybí.
2: Určitě, ale představ si, kdyby se dostal do rukou nějaký zločin, co to bylo.
1: O tom nebudeme vůbec mluvit. Pojďme k tomu dobru a vtipu a humoru a smíchu. Tak, co dál?
2: Co dál? Tak dál sadíme na jistotu na člověka, se kterým jsem vlastně vyrůstal, byl mým takovým vzorem dobrého humoru, Miloslav Šimek.
1: Jak jsme vdávali sestru?
3: V naší rodině velice spořádané a až na občasné mravnostní delikty chlípného strýce Balouna, téměř puritánské, došlo k otřesnému zvratu. Sestra Agnes přišla totiž do jiného stavu tak nečekaně, jako podzim do Krušnohoří. Ve čtvrtek vešla do dveří a místo pozdravu nám to veselé oznámila. Pak šla zase klidně pryč. Tady to máte, řekla matka. Chodí po setmění ven a hned je nás o jednoho víc. Tím to není, odsekl dědeček. Podívejte se na mě. Denně se večer procházím, i do lesíka zajdu a přišel jsem někdy s něčím. A že jsem měl nabídek, dodal pyšně. Toto dědečkovo hledbání jsme přešli všichni mlčením. Pouze strýc Balón se horečně pídil po podrobnostech, hodlé si všechno zapisovat a kreslit. Otec byl tedy nucen do strýce investovat 20 korun a namluvit mu, že v Alhambře mají nový pikantní program. Strýc pravil, zajímavé, že jsem o tom neslyšel od přátel, ale přesto se rychle oblékl a opatřen námořním dalekohledem zmizel. Všichni jsme si odechli. Nejvíce dědeček, kterému při vyprávění došla fantazie. Otec rozhodl, že smije hanbu z rodinného štítu. Holka se musí vdát, řekl. Rodina je základ státu. Najdi dneska ženicha. Najdi dneska ženicha, prohlásila matka na kvašeně. Dokud bude strýček Baloun v domě, nikdo se k nám dvakrát nepohrne. Nikdy jsem o tom nechtěl mluvit, vmísil se opět otec, ale můj příbuzný to není. Můj také ne, ohradila se matka. Čí je tedy náš strýček? Zeptala se babička nervózně. Nastalo trapné ticho, během něhož si všichni vzpomněli na deštivý večer, kdy se neznámý muž objevil ve dveřích a zvolal. Jsem váš strýc Baloun, mám vás rád a budu u vás žít. Všechny nás objal, snědl husu, na kterou jsme týden šetřili, a šel spát. Ráno všechny znovu líbal a omlouval se, že nám dlouho nepsal. Když k svačině zlikvidoval rodinný oběd, otec se ho opatrně zeptal, jak dlouho u nás bude bydlet. Neboj se, synku, užiješ mě, řekl strýc a opět ho objal. Svůj slib dodržel, žije u nás dodnes. Tak nějak k nám patří. Na důkaz toho zazněl telefon a otec v něm uslyšel strýcovo spílání, z něhož vyrozuměl, že v Alhambře dnes neprovozují ohlášený pikantní rejs děvčátky, ale hostuje tam Spable s Hurvinkem. Tatínek se snažil strýčka Balouna přesvědčit, že Mánička je také pěkná kůstka. Ale strýc odporoval, že je to dřevo a inteligenta neuspokojí. Chvíli se ještě o něčem přeli. Jdu domů, pravil pak strýc, mám hlad. Neobtěžuj se, strýčku, volal otec. Nejsme doma, vrátíme se velmi pozdě, dodal významně. I vy, nočňátka, zasmál se Balouna. Nevadí, mám klíče. Mezitím, co otec konverzoval se strýcem Balounem, dohodli jsme se, že ženicha pro sestru seženeme pomocí inzerátu. Navrhla to velmi stará babička, která důvěřuje tisku, neboť v roce 1785 ji Kramérius v Pražských listech otiskl verš. Jsem Slovanka, jsem, mám ráda svou zem. Kdo ji nemají rádi, hodíme ho z báni. Tato velmi stará babička tedy navrhla použít inzerátu tohoto znění. Kdo si neveme moji vnučku, schodíme ho z báně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím z povídek Šimka a Grossmana. Miloslav Šimek, jak jsme vdávali sestru, tak můžeme pokračovat ve vdavkách, anebo nastoupí rozvod s Lubomírem Lipským, Janem Skopečkem a Lubou Skořepovou. To je výběr, Ondřej.
2: No to teda, je dramatický oblouk. Přímo.
1: Je to vždycky A nebo B, takže hlasujte prosím SMS-kou, dámy a páni, u rádia Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900 a věřím, že to není takový hlavolam, o jakém zpívají a hrají činasky. We'll be right back.

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: A slavnou značkou je i cena Thálie. Ondřej bdí nad vším konáním okolo těchto cen slavných divadelních.
5: No jo. Asi narážíš na to, že zítra je takové nominační odpoledne tiskovka, kde dokonce bude, pozor, to je novinka, předána už jedna Thálie mladému umělci do 33 let. Mm-hmm. Já prozajím, že to bude umělkyně, ještě je to tajemné do zítřka.
4: Co umí?
5: Umí, a posluchači velmi dobře znají z filmu a z televize, takže myslím si, že to bude hezký okamžik. Bude jí to předávat Bára Munzarová, tu cenu, oni jsou patroni se svojí nadací Munzarových této ceny. No a budeme tam vlastně oznamovat nominace a další věci a to vše směřuje k 3. říjnu, kdy budou Thálie mimochodem pod patronací Českého rozhlasu budou udělovány. Takže to je takový předskokanský moment pro Thálie.
4: Jsme rádi, že jsme u toho.
5: Tak no jo, určitě. Děkujeme rozhlasu za pomoc.
4: Tak a vracíme se nám do humoriády. Ano. A máme tady výběr Miloslav Šimek anebo Lipský, Skořepová, Skopeček. Tohle trio v další scénce. Tak si vyberte, na našem telefonu přidáváme vaše hlasy. 731 800 900. Dobrý den. Haló.
6: No, haló, já vás zdravím, dobrý den. Tady je Milan Zesacký.
4: Ano.
6: Já vás všichni zdravím, chtěl bych pokračování. A jestli můžu požádat, pozdrav panu Šlejharovi a panu Ševčíkovi.
4: No tak už je to tam, buďte pozdraveni, chtěl jsem říct, ale vy buďte taky pozdraven. Ano. Mějte se hezky, naschledanou. Dobrý den.
7: Dobrý den, já vás zdravím, Lugaři, zdravím Ondru a Pavla.
4: Zdravíme.
7: Pavle, co byste řekli dramaturgovi, ať protáhne stopáč? Ta hodina je málo.
4: No a co potom ty další pořady? No. Ti by zase říkali, proč to protáhli, když nám ubrali? To by nešlo. Musíte si nás užít poctivě celou hodinu.
5: Já bych to klidně
4: od první sekundy až do konce. Já jsem tady do 7 na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, takže se mnou můžete povít. Ondra třeba zůstane taky, ale zdarma.
5: Ano, no samozřejmě, to je jasné. Teď nevím, jak na to
7: reagovat.
4: Berte nebo neberte.
5: Ano.
4: Kam dáme váš hlas, Petře?
7: Já bych měl chuť na pokračování.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme. Tak, kdo dál se hlásí? Dobrý den.
8: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím vás, Pavle, do humoriády a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Ketku. Dobrý den, pane Ketka.
5: Díky moc.
8: Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Ačko. Všem posluchačům a vám oběma přeji pohodový večer či příjemné čtvrteční ráno s příjemným probouzením všem posluchačům do nového dne přeje Růža humoriádnice z Riknovska. Pozdravím ještě pana Petra Dozdounek. Naschledanou.
4: Ano,
5: no,
4: tak
5: prosím.
4: Všichni se pozdravili.
5: Ano.
4: A vás teď pozdraví z našeho archivu další Miloslav Šimek.
9: Po 2 hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve 2, případně ve 3. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu,

0: Značka Bigby, Tramping, Motorismus, Výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě Svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Baloun. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Baloun. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Baloun a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýc se zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak a v tuto chvíli vracíme do hry ty, co se k vám z našeho archivu ještě neprobojovali. A to je František Nepil a trojice Lipský, Skořepová, Skopeček. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. Ondřej mi visí pohledem na rtech.
3: Ano, visím.
2: A já to přehraju na něj. Koho by si vybral on do finále?
3: No, se vší úctou k té trojici, já miluji Františka Nepila, protože to je tak inteligentní humor, že ho dneska není mnoho takového. Mm-hmm. Takže já bych si vybral jeho, ale samozřejmě ta tři jména, no tak co k tomu dodat, že jo? Jsou to úžasní herci a skvělí komici, tak asi to necháme na posluchači.
2: Posluchači, volte humor podle svého gusta.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Skupina No Name nám zahrála a právě teď už máme výsledek odhlasováno, sečteno. Ondřej, chceš to říci ty, nebo to mám prozradit ti já? Hezkou fanfáru zahrál, křídlovku nosí sebou po kapsách.
2: Ano.
1: A tak říkáme, že vyhrál František Nepil.
3: Vladimírova žena trvala na tom, že když jsme v Aténách, musíme vidět i děti z Pirea. Zajeli jsme tedy do tohoto města, většího než Brno, ale navzdory někdejšímu hitu Ivety Simonové jsme tam objevili jedno jediné dítě, a to v přístavu. Byly mu asi 3 roky, sedělo mamince na ruce a usedavě plakalo. Tatínek totiž usedl na loď, která se viditelně chystala k odplutí. Děťátko z Pirea nutně potřebovalo, aby nikam neodplul, a naříkalo tak, že se mojí i Vladimírově ženě začaly rovněž kutálet slzy po tvářích. Jenomže marně, loď neúprosně zaklapla obrovitou záď, kudy mohlo do jejich útrop vjet malé autobusové nádraží, a spustila lodní šrouby, netušíc, že je vynalezl český lesník Josef Ressl. Odlepila se zvolna od břehu a začala se vzdalovat na 10, 20 a 30 metrů, když se stalo něco nevídaného. Zatímco jsme já s Vladimírem luštili jméno lodi napsané řeckou abecedou, mně vyšlo, že se jmenuje Rétimnon, přiřítil se na molo řecký strejda, který evidentně zmeškal její odplutí. Nevypadal ani jako Apollo, ani jako Adonis, vypadal nejspíš na černookého hostinského palivce, hrozil odjíždějící lodi holí a něco vykřikoval. Co to samozřejmě nevím, neuměl řecky, ale předpokládám, že něco podobného, co vykřikují naši lidé, když se přiřítí na nástupiště a vidí odjíždět svůj vlak. Co se však nestalo? Na zádi Rétimnonu asi někdo vydal nějaký povel, nejspíš plnou parou vzad. Ty lodní šrouby od českého lesníka se začaly otáčet na opačnou stranu, kolos o 4 palubách se začal zvolna vracet a přirazil zase ke břehu. Tam otevřel tu záď, kterou by mohlo vjet malé autobusové nádraží, ale vpochodoval tam jen řecký palivec. Za ním se záď zase zaklapla a loď definitivně odplula. My z Prahy jsme na to zírali jako náměsíční a bez hlesu. Děťátko z Pirea spustilo ovšem zase naplno. Jak by ne, vždyť ta loď odplouvala podruhé a jeho tatínek nestačil ani teď vystoupit.
1: Všechno nestihneme, i do Řecka jsme si odskočili. Díky,
2: no, to byl hudební střih, teda to byla nádhera.
1: Jo, a no. To ještě nevíš, co přijde ve finále, jo, až se rozloučíme. Tak, Ondřej Kepka byl s námi, děkujeme krásně.
2: Já moc děkuji, dneska to byl nádherný průvan humorem všeho druhu, tak mám z toho velkou radost.
1: Průvan uděláme opět zítra, těšíme se s dalším hostem, ještě neprozradím, kdo to bude, někteří možná už vědí. Pavel Kučera přeje také krásný den a dobrý poslech.
2: Krásný den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Ředitelství silnic a dálnic přestaví most u Golčova-Jeníkova. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti na Šumavě. Bulharský premiér po jednání s Andrejem Babišem podpořil Česko ve snaze odložit zavedení nových unijních emisních povolenek. Zítra ráno očekáváme zataženo, dopoledne už převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Modernizaci mostu na silnici 38 u Golčova-Jeníkova chystá ředitelství silnic a dálnic. Cílem přestavby je zvýšení nosnosti kvůli přepravě nadrozměrných nákladů pro jadernou elektrárnu Dukovany. Předpokládaná cena je 92 milionů korun.
5: Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Luďka Hubáčka by práce měly začít na jaře příštího roku. Při přestavbě budou auta jezdit kyvadlově přes provizorní most. Omezení zasáhne i vlakovou dopravu, protože most vede přes železnici. Výluky zasáhnou výhradně noční linky. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
4: Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality u Zhůří na Klatovsku. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů jsou v Národním parku Šumava 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Sanace má stát přes 190 milionů korun.
6: Premiér Andrej Babiš z ANO tvrdí, že celou sanaci zvládne armáda sama. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny za SPD ale bude potřeba specializovaná firma.
7: Protože se jedná o odvoz, úložiště a potom likvidaci tohoto materiálu. A samozřejmě dekontaminaci.
6: S tím souhlasí i předseda obraného výboru Josef Flek z Hnutí STAN. Podle něj nemůže armáda dekontaminovat půdu a nemá ani povolení na sanaci.
8: Ať to koordinují, ale musí spolupracovat s hasičským záchranným sborem, soukromým sektorem, protože jsou firmy, které na to mají povolení, mají na to techniku a ví, co se s tím má dělat.
6: Výsledky prvotního průzkumu předloží ministr Zuna v pondělí na vládě. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
4: Bulharsko podle svého premiéra podpoří českou snahu o odložení unijního systému emisních povolenek ETS 2. Rumen Radev to řekl v Sofii po jednání se svým českým protějškem Andrejem Babišem z ANO. Oba tvrdí, že to je nutné kvůli zvyšujícím se cenám energií v Evropě.
9: Pokud máme řešit konkurenceschopnost Evropské unie, tak ETS 2 musí být odloženy. ETS 2 znamená zdražení života pro obyvatele Evropy.
10: Řekl předseda vlády Babiš s tím, že zastropování cen není dostatečné. Podle Radeva by měla Evropská unie kvůli vlastní suverenitě ještě víc podporovat jadernou energii. Ocenil taky dodávky českých vlaků. Do Sofie přijeli podepsat smlouvy taky zástupci víc než 50 českých firem. Někteří z nich by se podle ministra průmyslu Karla Havlíčka z ANO měli podílet na budování nových jaderných bloků v balkánské zemi. Ze Sofie Jiří Kordík, Český rozhlas.
4: V Bulharsku také česká vláda nabídla prodej 8 nových letadel typu Skyfox a potvrdila dodání nových elektrických autobusů.
0: Sport.
4: Čeští volejbalisté dnes zakončí základní skupinu mistrovství Evropy. Postup do osmifinále měli jistý už před včerejším duelem s domácí Itálií, které podlehly 1-3 na sety a poprvé v turnaji prohráli. Dnes od 21 hodin nastoupí proti Slovinsku.
0: Počasí.
4: V noci bude zataženo s deštěm, zpočátku se ojediněle vyskytnou i bouřky a vydatné srážky. Teploty klesnou k 10 stupňům. Zítra ráno očekáváme ještě zataženo, dopoledne už převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: S komplikacemi a také se zdržením počítejte v brněnském směru dálnice D1 na 102. kilometru u Větrného Jeníkova. Dva pruhy tam blokuje nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
11: Je krátce po 17. hodině a i dnes vás čeká zpravodajský souhrn Den v kraji s Jaromírem Kulhánkem. Se na něm podíváme, už za pár minut. Jožka Kolář vám všem přeje od mikrofonu příjemný a pohodový poslech.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.
12: Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Havárie plynového potrubí znovu uzavřela Palackého ulici v Jihlavě. Na místě pracují plynaři a křižovatka s ulicí Matky Boží je neprůjezdná. Informuje o tom městský web Doprava v Jihlavě. Délka omezení závisí na rozsahu poruchy a délce opravy. Stejnou havárii technici v místě likvidovali už v polovině srpna. V Havlíčkově Brodě dnes slavnostně otevřeli další upravenou část parku Budoucnost. Konkrétně šlo o prostranství před základní školou v Sadech a také o stráň u sochy Karla Havlíčka Borovského. Při revitalizaci město nechalo opravit cesty, přibyl také malý parket u altánku. V lokalitě jsou i nové herní prvky nebo místa pro zastavení u vody. Akci Bezpečný život na Vysočině dnes na Jihlavském Masarykově náměstí pořádalo krajské ředitelství policie. Lákadlem byla přítomnost policejního vozu značky Ferrari a návštěvníci viděli ukázky práce dopravní a cizinecké policie a také policejních kynologů, jak uvedla mluvčí Dana Čírtková.
3: A ty předvedly velice akční ukázky zadržení nebezpečného pachatele služebním psem a na závěr vystoupili policisté ze speciální jednotky Dukovany.
2: Součástí odpoledního programu byl i koncert hudby Hradní stráže a policie České republiky v parku Gustava Mahlera. Na pokusné farmě výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku kvete jakon. Ze země tam vykopávají patáty a sklízí topinambury. Výzkumníci tam zjišťují, jestli by tyto pro naši zemi netradiční okopaniny šlo v budoucnu na Vysočině pěstovat ve velkém. Detaily se dozvíte v 17.45. Někteří lidé už začínají s nákupem vánočních dárků. Chtějí se vyhnout větší koncentraci lidí v obchodech a adventní čas chtějí prožít klidně a bez stresu. Využívají samozřejmě i nákupy na internetu. Více se dozvíte v 17 hodin a 15 minut. Kašny na Masarykově náměstí v Jihlavě projdou opravou. Pracovníci technických služeb je proto začali vypouštět a čistit. Restaurátoři by měli s pracemi začít příští týden. Vše ale závisí na počasí, jak říká mluvčí magistrátu Radovan Daněk.
4: Jde o takzvanou rekonzervaci, která by se měla provádět přibližně jednou za 5 let. Práce budou hotové během měsíce listopadu.
2: A hokejové kluby z Vysočiny se ve čtvrtém kole Maxa ligy představí v roli tabulkových favoritů na venkovních stadionech. Třebíč nastoupí v Litoměřicích a Jihlava na ledě Sokolova. Oba zápasy začínají shodně v 18 hodin. Tolik zpravodajský souhrn dne a Jaromír Kulhánek.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Vánoc sice zbývá ještě 99 dní, někteří lidé ale nakupují dárky pod stromečkem, postromeček s předstihem už teď. Chtějí se totiž vyhnout davům lidí a mít klidnější adventní čas. Jen musí doma dárky lépe schovávat před dětmi.
1: No, já mám nějaký dárky schované tady. Já mám tady ten kufr. Mám teda zamčené.
2: V horní části skříně.
1: Jo, takže ten je... Tady na zámek, jen se to mám takhle celý sundát, ale...
2: Paní Blanka mi ukazuje první skříň na dárky ve svém bytě v Jihlavě.
1: Tak, pro ty děti mám větší dárky, takže ty větší se mi tady doma nevejdou, tak to mám u mamky schovaný. No a pak mám taky ty tradiční skříše.
2: Lovíte mezi košilemi.
1: Tady mám takhle už schovaný dárek.
2: Mohu popisovat, co to je, nebo radši ne?
1: Jo.
2: Tak to je zrovna termohrníček
1: jo, to
2: na
1: je,
2: kafe.
1: Tenhle ten je přímo dělaný, že se dá dát pod ten kávovar a do toho uvařit kafe, no. Takže a pak do auta, takže...
2: Typu pro manžela?
1: Ano.
2: Tak snad nebude poslouchat.
1: Letos jsem první vánoční dárek koupila asi až v květnu. To je jako...
2: Až.
1: Jo, to většinou hned po těch Vánocích, když mi něco padne do oka, tak to pořídím i pro ten můj klid, že už to mám všechno nachystaný a můžu se věnovat tomu času adventu, který teda jako já miluju a mám to radši než narozeniny a tyhle oslavy, tak advent a Vánoc, Štědrý den je pro mě jako největší svátek. A samozřejmě i nemám ráda potom na poslední chvíli, že někde hodně lidí a schánění, tak to taky nemám ráda.
2: Dárky s předstihem pořizuje i paní Lenka. Postupně je ukrývá ve své jihlavské kanceláři.
3: Jo. No, tak tady si dávám některé ty malé drobnosti.
4: Když si koupím ten dárek hodně dopředu, tak pak je dost problém ho najít na konci anebo si vzpomenout, že ho někde mám, no. To je jako napínavý kolikrát.
3: A co vy, hoši, máte už někdo taky nakoupený dárky?
5: Já to nechám na poslední chvilku.
2: Kde tak chodíte nakupovat vánoční dárky?
6: 23. prosince.
2: Tak si třeba od vás můžou vzít příklad.
3: No, tak já myslím, že to je takový individuální, že na to musí být fakt nálada.
2: Podle průzkumu obchodních společností lidé nejvíce nakupují vánoční dárky na konci listopadu při akcích typu Black Friday a v prvních dvou adventních týdnech. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: nestárnoucí muzika kapely Smokey, písnička O Carol, 17 hodin 20 minut co je aktuální čas a já jsem rád, že ladíte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za pár minut se přesuneme do nově opravené pobočky Městské knihovny Střebíči v Modřínově ulici. Jak teď nové prostory vypadají, nám za pár okamžiků poví regionální stopař Adela Zachová.
1: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
2: Jupa, já už vím.
1: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
2: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
1: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Na blbosti, jo?
1: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!

0: vrátit se. Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A městská knihovna v Třebíči v Modřínové ulici po téměř roce a půl otvírá pro veřejnost. Návštěvníci dnes poprvé v rámci akce Noc literatury uvidí rozsáhlou proměnu knihovny po kompletní přestavbě a opravách starých nevyhovujících prostor. Na místě už je regionální stopař Adela Zachová a ta nám teď novou knihovnu popíše, samozřejmě symbolicky. Adelo, hezký podvečer.
2: Dobrý podvečer. Knihovna, která spravuje zhruba 35 tisíc knih, teď dostává modernější a otevřenější podobu a ta má lépe vyhovovat dnešním návštěvníkům, opravdu od dětí až po seniory. A ty stavební úpravy zahrnovaly změny dispozic, zateplení budovy, opravu střechy i modernizaci sociálního zázemí. Je tu také bezbariérový vstup a proměnil se i interiér, kde vznikl víceúčelový prostor pro setkávání, vzdělávání a kulturu. Program a součástí je i galerie s oddělením pro mládež a díky dvěma novým oknům se více denního světla dostane také do té výpůjční části.
1: Takže už si návštěvníci budou moci začít půjčovat knihy?
2: A dnes ještě ne, dnes do knihovny pouze nahlédnou a půjčovat si budou moci až od úterý 29. září. A prozradím ještě jednu věc, asi takovou největší zajímavostí je venkovní čítárna na západní straně budovy. V té teplejší části roku tak lidé získají další místo, kde si budou moci číst a nebo jen tak si odpočinout.
1: Jestli jsem to správně zaregistroval, dnes je v knihovně také Noc literatury. Na co se návštěvníci v rámci ní mohou těšit?
2: Ano, Noc literatury od 18 hodin představí současnou evropskou literaturu prostřednictvím veřejných čtení na netradičních místech a také za účasti známých osobností. A smyslem téhle akce je zároveň připomenout význam překladů a jazykové rozmanitosti. Takže dnes se tu uvedou tituly jako Okronoskovy Lapálie, Severína a Simeon a nebo Koukol.
1: Říká Adela Zachová, náš regionální stopař, se kterou jsme se vypravili do nově zrekonstruované městské knihovny v Třebíči. Díky za informace a pěkný večer.
2: Děkuju, hezký podvečer.
0: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

to samozřejmě písnička Šafrán. Posloucháte zpravodajský souhrn Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Dobré dopoledne, jsme dnes pro vás vysílali z DKO Jihlava. Jeho prostory tentokrát patřily Jihlavskému dni zdraví. Za chvíli si jeden z rozhovorů připomeneme hned po písničce kapely Queen. Tak ať se vám líbí.

0: Tak a ta záchranka letos slaví už 10 let od svého spuštění. Jak se za tu dobu proměnila, jaké nové funkce přinesla a co všechno dnes uživatelům nabízí, to nám prozradila Hana Mrázková.
1: Nejdříve tam bylo pouze tlačítko na přivolání rychlé zdravotnické pomoci, to znamená tlačítko 155. Nyní je tam už několik měsíců tlačítko SOS, které vlastně po rozkliknutí nabídne pomoc a volání jak na záchrannou službu, tak i na linku 112, co znamená na hasiče, a můžete si přivolat takto pomoc třeba u velkých autonehod. Dále je použitelná v dalších zemích z Evropy, rozšiřuje se do dalších zemí a plánujeme pak celá Evropa postupně.
2: To tedy znamená, že když se mi něco stane třeba někde u moře, na dovolené nebo na horách, tak aplikace záchranka bude fungovat i tam?
1: Dá se to tak říct. Aplikace funguje v celém Česku, v celém Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, funguje v Bavorsku, funguje v oblasti Trentina v Itálii, takže což je vlastně ta turistická oblast využívaná hojně. Dále funguje v Moldavsku, ve Finsku, tam je napojená na linku 112, takže když ve chvíli, kdy zavoláte přes aplikaci, tak se dovoláte na jejich linku 112 a jak jsem říkala, v plánu je postupně rozšířit aplikaci do všech evropských zemí.
0: Kdo by neznal profesora Indiga, Kristýnku nebo hit Aj tak jsme stále frajery. Zítra ale nebudu zkoušet, zda umíme zpívat jeho písničky. Já se zeptám přímo jejich autora. Naším hostem nebo mým hostem bude zítra po 11. hodině Petr Naď. Ten rozhovor jsme natáčeli minulý týden, protože byl hostem mojí talk show ve Vídni a při té příležitosti jsme si popovídali i pro posluchače Českého rozhlasu Vysočina. Zítra po 11. hodině se máte na co těšit.
3: Den v kraji.

0: Na pokusné farmě výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku kvete jakon, ze země tam vykopávají batáty a sklízí topinambur. Výzkumníci chtějí zjistit, zda by pro naši zemi netradiční okopaniny nešlo v budoucnu na Vysočině pěstovat ve velkém a výsledky svého pěstování zkouší i vařit.
1: Tak jestli chcete ochutnávat.
2: Na výzkumné stanici výzkumného ústavu bramborářského ve Valečově na Havlíčkobrodsku mi Markéta Kuliová nabízí netradiční pohoštění, připravené z hlíz rostlin, které se v Česku úplně běžně nepěstují.
1: Tady máme pomazánky, tahle je z jakonu, z topinamburu a z batátu. Jestli chcete ochutnat.
2: Já ochutnám jakon, to jsem snad v životě ještě ani neslyšel.
1: Pochází z Jižní Ameriky a je to rostlina, která je všestranně využitelná. Nadzemní část se dá využívat, takže sbíráme listy na čaj a podzemní část hlízy, tak ty se dají konzumovat. Čerstvé, tepelně upravené.
2: Marně přemýšlím, co mi to připomíná, je to trošku ostřejší.
1: Je to trošku ostřejší, protože jsem tam přidala malou feferonku z domácí produkce.
2: A tady to fialové, to je tedy...
1: To je topinambur s červenou řepou.
2: Tak já taky ochutnám.
1: Určitě.
2: A ještě tady poslední a to je...
1: Batátová pomazánka.
2: Batátová.
1: Batátová z pečených batátů.
2: Tak je tam... Já už to i trošičku brambory připomíná.
1: No, mělo by to připomínat spíš ten batát právě, ale ta sladká chuť je tam jakoby trošku upozaděna s solí a česnekem.
2: Tak se půjdeme podívat na pole. Že my už jsme na poli u prvního takového políčka. Tady nápis... Jakon, to je poměrně vysoká rostlina, já nejsem úplně malý, aby tak do prsou, možná až po hlavu.
1: Ano a určitě ještě povyroste, ale tahle ta vyšší část ta je právě zavlažovaná. Potom, když bychom přešli do druhé části, tak tam jsou rostliny, kde se nezavlažuje a ty jsou tak zhruba o polovičku níž.
2: Testujete tedy, jestli to dobře pochopil, zda by to na Vysočině šlo i s ohledem na to, že je nějaká globální země, stále tepleji.
1: A ubývá nám právě to rozložení, správné rozložení srážek, takže my zkoušíme právě, jak by taková rostlina mohla růst na Vysočině za našich vláhových podmínek teplotních.
2: A do netradičních okopanin už se v Česku pustili i někteří farmáři. Například na farmě Oleško ve středních Čechách pěstují topinambury, což byl trochu odvážný krok, říká jedna z tamních farmářek Veronika Svobodová.
3: Jelikož topinambury moc lidí u nás ještě nezná, tak to není tak úplně, jak bychom si představovali, ale myslím, že se snažíme to propagovat a rozšiřovat. A že to je každým rokem lepší a lepší.
2: Výzkumníci ve Valečově navíc zkouší i druhy, které u nás byly původní, ale časem vymizely, jako je například šťavelka hlíznatá nebo sápa. Z Valečova Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: Když se snáší déšť, s tmou se kříží.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Galapagos Life is Life, 17 hodin 48 minut, čas podívat se na počasí.
1: Počasí.
0: A já už v našem vysílání vítám Petra Minstra z Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké pozdní odpoledne, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Když jsme spolu mluvili naposled ve 3:15, tak jste říkal, že se blíží přehánky a bouřky. Jaká je v těchto chvílích situace?
2: Situace je taková, že ta západní polovina, Pelhřimov, část Jihlavy a Havlíčkův Brod, tyto okresy už prší, nebo alespoň ta přehánka se tam vyskytuje v takovém pásu od severu na jih. Vyskytují se tam také bouřky a ty intenzivnější srážky právě přecházejí postupně směrem k východu, který zatím ještě má i částečně sluneční svit, ale to už i brzo tomu bude konec. Teploty v těch srážkách rychle padají, klidně o 10 stupňů až na 15, zatímco maximum bylo k těm 25, dokonce až téměř 27 stupňům. Vítr ten může právě v těch bouřkách zesilovat přechodně, ale jinak je to o srážkách, které ještě budou v průběhu večera a noci přibývat. Na celém území se tak vyskytne i déšť a ten bude ustávat už po půlnoci, do rána se srážky vytratí.
0: A zítra už nás tady déšť nečeká.
2: Zítra už nás čeká spíše jenom zmenšování oblačnosti, ale zase chladnější vzduch, maxima pouze mezi 17 až 20 stupni a postupně bude oblačno až polojasno, dokonce večer až jasno a výjimečně se nějaká slabá přehánka, hlavně tedy krátká, objevit může, ale ta pravděpodobnost je malá.
0: A jak to bude s teplotami vypadat v nejbližších dnech? Ten sestup bude pokračovat nebo se zase trošku bude oteplovat?
2: Naopak ten čtvrtek do 20 stupňů je vlastně chladnější, do neděle očekáváme spíše vzestup teplot, ale opravdu jenom slabý, 21 v pátek, 23 v sobotu, 22 v neděli, to jsou ty největší hodnoty. Sobota bude nejslunečnější a po ránu musíme čekat také, že se budou vytvářet v chladném ránu, tedy mlhy nebo nízká oblačnost, zejména v údolích.
0: Petr Minstr a výhled počasí, díky za informace, pěkný den a naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.
0: Dnešní zpravodajský souhrn den v kraji končí, ale naše vysílání samozřejmě pokračuje po 18. hodině. Dechovky pro Vysočinu, jako každý den. Máte se na co těšit. Teď Karel Gott a legendární Vltava.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Domov ve věži se rozšíří, jeho nová budova vznikne v Úsobí. Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Německý kancléř Merz slíbil před volbami zásah proti vysokým cenám benzínu. Zítra ráno očekáváme zataženo, dopoledne už převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá klidný podvečer přeje Jaromír Kulhánek. Domov pro lidi s chronickým duševním onemocněním vznikne v Úsobí na Havlíčkobrodsku a měl by mít asi 80 lůžek. Rozšíří se tak kapacity domova ve věži. Krajští zastupitelé schválili podepsání memoranda o stavbě zařízení sociálních služeb s městy sem Úsobí.
2: Kraj chce začít připravovat studii a potom projektovat. Optimistický termín dokončení je podle radních kolem roku 2030. Domov ve věži má teď 100 klientů, bydlí na zámku a ve dvou domcích. Počet žádostí o umístění ale trojnásobně překračuje kapacitu a žadatelé čekají na přijetí 5 až 10 let. Navýšení kapacit proto pomůže. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
3: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzínu a začala také nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby. Sport. Pardubičtí hokejisté vstupují úvodním zápasem do nového ročníku Extraligy, ve kterém obhajují titul z minulé sezony. Stejně jako před rokem je na úvod čeká východočeské derby proti Hradci Králové. Oba celky se v předchozím ročníku Extraligy utkali 4x a vždy se z výhry radoval domácí tým. Utkání začalo v Enteria aréně před malou chvílí. Počasí. V noci bude zataženo s deštěm, zpočátku se ojediněle vyskytnou i bouřky a vydatné srážky, teploty klesnou k 10 stupňům. Zítra ráno očekáváme ještě zataženo, dopoledne už převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda dodávky a osobního auta s vlekem blokuje dopravu v brněnském směru dálnice D1 před 102. kilometrem u Větrného Jeníkova. Počítejte tam se zdržením. A ke střetu osobního auta s autobusem došlo na silnici 23 na úrovni Ořechova na Jihlavsku. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je krátce po 18. hodině a to je čas, kdy na vlnách Českého rozhlasu Vysočina startují den co den dechovky pro Vysočinu. Výjimku neuděláme ani dnes, ve středu 16. září. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám telefonní linku do našeho studia 22 155 49 99.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Posloucháte Dechovky pro Vysočinu.
1: A telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer, pane Jožo. Tady Jana z Kuječína. Zdravím vás a všechny posluchače. A dneska bych vybranou písničku chtěla poslat na obláček mé mamince Ludmile a tatínkovi Václavu Jelínkovi, který slaví narozeniny. Písnička bude pro Věrušku a Mirka Dobatelová. Děkuji za krásnou písničku. A bude pro všechny posluchačky, pro všechny lidušky a lidi, které teď poslouchají. A všem vám přeju k svátku hodně štěstí a pevné zdraví. Jana z Kuječína s manželem Květoslavem.
1: Vybrala jste pastoralu, tak já doufám, že se bude líbit v podání kapely Šuhajka a všechny zdravíme. Díky za vaše milá slova, hezký večer a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou a děkuji.

0: Šachovky pro Vysočinu plní další telefonické přání. Hezký podvečer, koho teď zdravím v našem vysílání?
1: No, tady Míla z Petrovic. Já bych prosila zahrát manželovi do nebíčka Františkovi Vrzákovi z Petrovic. Dneska je to 6 let, co nám odešel. Přeje mu to manželka dcery Radilovi a Vazačovi, Bočkovi, Dolejší, Jiříkovi a ještě do Nebíčka Václavovi Dolejšímu, bude mít svátek, taky do Nebíčka. Přeje mu to manželka a na Dolejší Míla Petrovic, Jiříkovi, Bočkovi, Radilovi a Vazačovi a písnička je i pro vás. Děkuji vám za zahrání.
0: Já také děkuji. Božejáci jsou připraveni i se Švihákem Lázeňským. Mějte se hezky.
1: Děkuji vám.
0: Na což jenom. Hezký večer.
1: Naschledanou.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena. Pojďme se podívat, komu budeme plnit další přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Ivanka z Větrného Jeníkova a já bych chtěla popřát dnešním narozeninám 77. panu Václavu Kudrnovi z Kalhova. Vašku, přejeme ti všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z vnoučat a to ti přeje manželka Mařenka, všechny děti s rodinami, já, můj manžel Standa a ještě moje dvě vnučky Emička a Jolanka.
0: Děkuji
1: vám, pane Jozef, za zahrání a chtěla bych písničku Ten hřímovský malý můstek.
0: Písnička je připravena a já se k přání a pozdravu připojuji a Doubravanku posílám právě s touto skladbou. Díky moc, mějte se hezky
1: ano,
0: a naslyšenou.
1: Ano, já taky děkuji, mějte se hezky, naschledanou.

0: Vosilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
2: A hlavně s vámi, našimi posluchači, já zdravím teď paní Danu. Dobrý den.
3: Dobrý podvečer. Zdravím vás, pane Jožo, a všechny posluchače tohoto pěkného pořadu. A chtěla bych dát zahrát k dnešnímu svátku liduškám, a to teď je Lidušce Kahounový a mý sestře Lidušce Adamový. A přeji jim hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. A to jim přeje Dana z Krásné hory.
2: Já se k přání připojuju, ano.
3: A poprosila bych písničku U potůčku v malé zahrádce.
2: Je připravena i s pražskou kapelou Petra Finka. Také se líbí. Děkuju za váš telefonát. Mějte se krásně a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
3: Já vám taky moc krát děkuju. Mějte se, taky přeju pěkný večer a děkuju a naschledanou.

0: Jaká písnička nám dál bude dělat dechovkovou hudební společnost? To nám řekne Jarda Zdačic, který je v tuto chvíli na telefonu. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Jožko. Ahoj, zdravím tě, zdravím všechny posluchače. Přijímně se dechové k Provysočinu. A dneska já mám dvě oslavenkyně. Pondělí oslavila narozeniny Eliška Štolhofová Zdačic a dnes oslavuje jmeniny Iga Krachová Skališ. Takže já oběma přeji všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a vybral jsem pro ně směsku, která se jmenuje Slovácká vonička, zahrájí Fráka Blahoslava Smyšovského. Jožko, písničku si s jubilantkama určitě užiješ i ty, tu směsku teda, tak. Děkuji ti.
0: Určitě, není zač. Také zdravím, přeju všechno nejlepší oslavenkyním a skladbu, respektive tu směsku, kterou si vybral, moc rád posílám. Naslyšenou a hezký večer.
1: Naslyšenou, škole, taky hezký večer.

0: Jako každý den i dnes až do 19. hodiny plníme vaše dechovková přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Kolář, tady Verča Stéřimová. My dnes prosíme zahrát dnešní jmeninám pro naši kamarádku paní Ludmilu Kyselovou z Počátek. Milá Liduš, přejeme vše nejlepší a to, co se za peníze nedá koupit, jako je štěstí, zdraví a láska. Tež splněná přání. A ať je pořád tak veselá jako doposud, a to přeje klub důchodců, který se schází každý týden na zámečku v Péřimově. A bude to písnička, na které jsme se domluvili. Mnohokrát děkuji za zahrání a zase někdy naslyšenou.
0: Také přeji krásný den, děkuji za váš telefonát, přidávám se k pozdravům a posíláme písničku v podání Křídlovanky. Ku Praze uhání vlak, naslyšenou.
1: No, děkuji, naslyšenou.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 vás spojí s naším studiem, stejně jako paní Marie právě teď. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dneska má svátek naše sestra, paní Ludmila Procházková z Jihlavy Horního Kosova. K svátku přejeme jí hodně zdraví, spokojenosti a další roky na kole bez nehody. A to jí přejí sestry Marie, Hana a Hela. Děkuji vám za zahrání.
0: Mm-hmm. My se k přání přidáváme, posíláme krásný sen s veselkou, ať se líbí, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také panem Vítkem Střebíček, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den, já vás taky všechny zdravím a zdravím taky všechny přátelé Dechovky. Písničku, na který jsme se domluvili dneska, bych chtěl věnovat hlavně Liduškám. Prababička byla Liduška, takže všechno nejlepší a hodně zdraví, pak by to bylo pro manželku. Potom pro maminku. Potom pro Slávku do Třebíče určitě, ta si to taky zaslouží. Pro Kvajzrovi do Opatova, pro Svobodovi do Předína a pro všechny, kterým nedá nikdo zahrát. A ještě jednou pro všechny Lidušky a hlavně taky pro svatou Ludmilu. Kdy to byla babička našeho knížete tady nejhlavnějšího, že jo, svatýho Václava.
1: Ano.
2: Gomona Tunaj zabili, myslím.
1: No, vidíte to. Tak. Bezva, díky moc. Děliju. Vybrali jsme Talisman lásky a já věřím, že se všem bude líbit.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.

0: Dechovky pro Vysočinu jsou připravené splnit další telefonické přání. Hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer všem posluchačům do rádia. A my bychom chtěli dneska zahrát s manželkou Lídě Kyselové z Počátek. Popřát jí všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě takovou maličkost, aby manžel Milan pořád nosil plné košíky hub, z kterých dokáže připravit výtečný jídla. Mm-hmm.
0: Dobře.
1: Písnička platí, tak patří teda také všem posluchačům i tobě do rádia a zase nikdy neslyšenou.
0: Budeme se těšit, vybrali jsme písničku U studánky Bledá dívka stála a kapela Šumavanka je připravena právě s ní. Naslyšenou, hezký večer.
1: Dobrý večer.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina vítám Jirku Prokopa z Dubí a ze Zdislavic, takže budeme taky probírat sport, že je to tak. Hezký podvečer, ahoj.
1: Ahoj, Jožo, no samozřejmě, na potom taky volám, že jo, tak zdravím tebe i všechny kamaráde, posluchače, tak kolik ten... Ta jihla v tom Sokolově, kolik to tam...
0: No, první zane, hokejová liga má dnes na programu další kolo a bohužel to nevypadá hezky, protože Baník Sokolov po první třetině vede nad Duklou 2-0 a, a stadion Litoměřice nad Horánskou Sláví Třebíč 1-0. Tak, taky po první třetině. No.
1: Tak, kluby z Vysočiny blbnou nějak.
0: Tak si, radši tak si spravíme náladu nějakou hezkou písničkou, že jo?
1: Tak, hele, tak si dáme hezkou písničku. Ale taky máme tady babičku, máme taky švagrovou ve Světlí, jo? Takže posíláme Lídě, posíláme písničku i Honzovi, taky švagrovi do Světlí. Takže Lído, ještě jednou ti taky přejeme všechno nejlepší, pohodu zdraví. A máme tady nějaký Duk taky s babičkou, tak posíláme ještě. Janě a Kytoslavovi do Kojčína písničku, Majce a Standovi do Skály. Taky samozřejmě Slávci do Třebíče a nahoru Standovi, taky na Ovláček. No a jinak to mám ještě kamarády, že samozřejmě bráchy, Pleskačovi, Honzu a Vaška posílám, Lubošovi do Malče, Vaškovi do Želiva a teďka naposledu Míla z Řepníku, tak všem taky posílám tu písničku, ať se vám daří chlapci a samozřejmě Jožo, i pro tebe, no a koukej ty výsledky změnit, jo?
0: No hele, podívej se, jsou na tom ještě hůře týmy, třeba Vsetín ve derby Valašském se Zlínem vede 6-0, jo, tak to je,
1: Ježiš,
0: to je nářez.
1: On si nechá dát 6 gol.
0: No.
1: No to teda.
0: Jihlava na tom ještě tak. Dobře je. Tak jo, hele, díky moc, měj se krásně, cestička od Dubí je připravená s Vysočinkou. Ahoj.
1: No, výborně, výborně. Ahoj, ahoj, Jožo.

Prosím o zahrání písničky Křemešníček pro skvělou dámu Ludmilu Buřičovou z Velké Černé u Pacova k jejímu dnešnímu svátku od Václava Nedělky a Pavly Talpové z Alternativ masáže ve Žďáru nad Sázavou. S láskou v srdci děkuji, bakalář Václav Nedělka. Tak a protože čas nás tlačí, tak přidám ještě jedno přání z našich webových stránek. Dobrý den, chtěl bych moc za celou naši rodinu popřát naší babičce Ludmile, která má dnes svátek. Přejeme moc štěstíčka a zdravíčka, hlavně nespočetně moc pohody a odpočinku za celou rodinu Kyselových, vnuk Šimon. Posíláme Křemešníčka.

pojďme ukončit dnešní dechovky pro Vysočinu, protože čas je neúprosný. Já přečtu ještě vzkazy, abychom končili s čistým štítem, tak říkajíc. Prosím, zahrát v Tetišce Lidušce do penzionu nad řekou Doždírce na Doubravou k dnešnímu svátku. Děkuje Vašek. Pěkný podvečer, prosím pro písničku Lidunku Jakučičkovou dle vašeho výběru. Děkuji moc, Majka Střebíče. Dnes slaví krásné 92. narozeniny Liduška Dvořáková z domova seniorů v Humpolci. Zdraví, pohodu přeje Jarka. Tak my také přejeme vám všem a věřím, že potěšíme písničku nakonec. Padá, padá, rosenka. Padá.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Velké Meziříčí prodalo bývalou sýpku. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Česká televize urychlí plánované propouštění. V příštím roce chce díky tomu ušetřit 350 milionů. Zítra ráno očekáváme zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Velké Meziříčí prodá chátrající sýpku na břehu řeky Balinky v centru města. Stavbu za 10 000 korun získala společnost Luteránský dům, která vlastní sousední luteránské gymnázium.
2: Prodej kritizovali opoziční zastupitelé. Cena se jim zdála nízká. Společnost Luteránský dům se zavázala, že postaví lávku přes řeku Balinku, za kterou zaplatí 1,5 milionu korun. Vše nad tuto částku doplatí město. Díky tomu vznikne další spojka mezi centrem města a lokalitou bývalého svitu, která dnes funguje jako parkoviště. František Jirků, Český rozhlas.
0: Havárie plynového potrubí znovu uzavřela Palackého ulici v Jihlavě. Křižovatka s ulicí Matky Boží je tak neprůjezdná. Informuje o tom městský web Doprava v Jihlavě. Délka omezení závisí na rozsahu poruchy a délce opravy. Stejnou havárii technici v místě likvidovali už v polovině srpna. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňské policie Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. V příštím roce tak chce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se nesetkají s generálním ředitelem. Sport. Tenistka Sara Bejlek vstoupila do turné v Mexiku výhrou nad Američankou Parksovou, zvítězila 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxaovou. Počasí. V noci bude zataženo s deštěm, zpočátku se ojediněle můžou vyskytnout i bouřky a vydatné srážky. Teploty klesnou k 10 stupňům. Zítra ráno očekáváme ještě zataženo, dopoledne převážně oblačno, později polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty se ustálí mezi 17 a 20 stupni, přidá se mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Ke střetu osobního auta s autobusem došlo na silnici 23 na úrovni Ořechova na Jihlavsku. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Občas, když někdo odejde, tak řekneme upřímnou soustrast. A někdy to i napíšeme do e-mailu a přejeme tu upřímnou soustrast. To je asi špatně.
2: Ano, když to vezmeme od začátku, tak ji nepřejeme tomu, kdo zemřel, ale těm pozůstalým.
1: A tam ji přejeme?
2: A tam ji nepřejeme.
1: Ano. Tam ji vyjadřujeme asi.
2: Přesně, vyjadřujeme, projevujeme, pokud chceme použít sloveso, tak kondolujeme. To kondolovat z latiny právě znamená projevit soustrast neboli soucítit. A v tom slově soustrast vlastně najdeme vysvětlení toho, proč ji nepřejeme. Protože jsou jako spolu a strast nějaké utrpení, bolest. Neboli my vyjadřujeme, že budeme cítit, soucítit bolest s tím, kdo ji nese. A kdybychom jemu přáli soustrast, tak mu přejeme, aby on cítil s někým jiným.
1: A ta strast samotná, kde se to slovo vzalo, co znamená, když to rozklíčujeme?
2: Je to od všeslovanského slovesa strádat, no a takže strast je strádání, bolest, utrpení, soužení, svízel.
1: Trampota,
2: přesně.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejvzácnější brouk Česka žije na soutoku Moravy a Dyje? V chráněné krajinné oblasti Soutok vědci poměrně nedávno potvrdili výskyt leskáčka dubového, kterého považují za nejvzácnějšího brouka naší země. Naposledy byla jeho přítomnost zdokumentovaná v roce 1911 ve Střelicích u Brna, znovu pak až v roce 2022 nedaleko zámečku Pohansko. Leskáček dubový je drobný brouček zlatavé barvy, dlouhý zhruba 1 cm. Žije pod kůrou starých dubů, v chodbičkách kůrovců, které požírá. Je tedy rozhodně užitečný. V oblasti Soutoku přežil tento brouk vlastně díky zásahům člověka. Dřívější majitelé území Lichtenštejnové se při rozsáhlých krajinářských úpravách na přelomu 19. a 20. století rozhodli zachovat letité duby a mnoho z nich přežilo až do současnosti. Takzvané staroduby sice postupně odumírají, ale v posledních letech se lesníci o jejich populaci starají tak, že postupně přirůstají. A právě pod kůrou starodubů vzácný leskáček žije.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O rozdělení peněz na rekultivaci lomu ČSA by podle prezidenta Pavla měl rozhodnout stát. Případ kontaminované lokality na Šumavě vyšetřuje policie jako trestný čin. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Prezident Petr Pavel nesouhlasí s plánem na rozdělení peněz ušetřených při obnově lomu ČSA na Mostecku. Řekl to při návštěvě Karlovarského kraje. Energetická společnost Seven na začátku srpna oznámila, že chce o využití peněz rozhodnout sama. Ohledně výše podpory plánuje jednat přímo s obcemi v okolí těžební oblasti. Ministerstvo životního prostředí ale chce, aby peníze přerozděloval přímo stát. S tím souhlasí i prezident Pavel.
2: Já jsem přesvědčen o tom, že by to mělo správně být tak, že by ty peníze, tak jak byly určeny na rekultivaci, šly přes Ministerstvo životního prostředí a na základě rozhodnutí státu a samospráv všem obcím, ne pouze těm, kterým se společnost Seven rozhodne prostředky dát.
0: Skupina Seven vlastněná miliardářem Pavlem Tykačem původně plánovala peníze rozdělit přes Státní fond životního prostředí. Smlouvu ale před 2 lety vypověděla, protože se podle ní stát k podmínkám daru dlouho nevyjádřil. Znečištění území na Šumavě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda vyšetřují policisté jako trestný čin. Podrobnosti dodává mluvčí plzeňských krajských policistů Pavla Burešová.
3: Můžeme potvrdit, že jsme přijali v souvislosti se zájmovou lokalitou na Šumavě trestní oznámení. Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality ve věci zahájili úkony trestního řízení, a to pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti a poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Policie podle ní nevylučuje, že ještě může změnit právní kvalifikaci. Vzhledem k tomu, že je trestní řízení na počátku, není podle mluvčí možné uvést žádné bližší informace. Policie zadržela 37-letého muže, který v květnu nasprejoval hákové kříže na oltář a zeď kostela v Horní Polici na Českolipsku. Obvinila ho z výtržnictví a poškození cizí věci. Farnosti způsobil škodu nejméně 50 tisíc korun. Z vyšetřování vyplynulo, že nešlo o sympatizanta hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
4: Ke svému činu se přiznal a vysvětlil ho nutkavou potřebou někde něco načmárat. Jeho slova potvrzovaly i výsledky našeho širšího prověřování případu. Ostatně za sprejerství ho už soud v minulosti potrestal. Sport.
0: Čeští volejbalisté uzavřou skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D3 směrem na České Budějovice opatrně za sjezdem na Ševětín. Na kilometru 122,5 za ekoduktem zatáčce je provoz stažený jen vpravo do odstavného pruhu. Tam havarovalo policejní auto, které jelo k další nehodě o kus dál, na 127. kilometru. Tam hasiči zabírají pravý a odstavný pruh a i tam se přibržďuje za zatáčkou. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Český hlas hollywoodské hvězdy Bruce Willise, podplukovník Rohan Zrapa, dabér, filmový i divadelní herec, který si vybudoval vlastní divadelní společnost. Alexej Piškov, vítám vás.
6: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám Alexe Piška, dabéra, herce, ale už ne divadelního. Já jsem zamáčkla slzu, když jsem se dočetla, že na prknech, co znamenají svět, jste definitivně skončil. Nebo to není tak úplně definitivní?
1: Já si myslím, že to není definitivní, ne? Ale jako je to teď taková přestávka malinká.
0: Hned mám hezčí den.
1: No, já nic neříkám, že je definitivní. Je taková doba, kdy tam vlastně nějakým způsobem nevidím a necítím, že by to byl ten správný směr, který by mě bavil. Protože jaksi díky věku jsem zjistil, že jsem vlastně všechno absolvoval už, jako jo, čili jedině opravdu už dneska takový projekty, které mě budou výrazně bavit.
0: No a je nějaká role, která by vás dostala zpátky na divadelní prkna?
1: Jako myslíte, jako touha, sen? Ne.
0: Nebo typově něco, co by vás zlákalo?
1: Já myslím, že to, co jsem si odehrál, tak veskrze to jakoby splňovalo všechno. A že bych teď přesně řekl přesně nějakou takovou roli, že bych ji chtěl hrát. Určitě bych nechtěl hrát Hamleta a určitě bych nechtěl hrát Cyrana. To jsou strašně těžké role. Ale, a takový jednoznačný. Ale já jsem díky takové smutné události v Národním divadle zaskočil za Borisa Reznera Hraběte Giše v Cyranovi, který mi už potom zůstal. A to se mi zdá jako daleko zajímavější role než celý Cyrano. Protože to je člověk, který jde proti němu a na konci má nějaké prozření a sebepoznání, což je hezký.
0: No, nicméně vy jste si založil a vedete vlastní divadelní společnost Bouře.
1: Ano.
0: A tam vás neláká, když vidíte herce na jevišti se přidat?
1: Já vám musím říct jednu věc. Já jsem celý život propagoval takovou věc, že když produkuju nebo dělám nějakou věc kolem toho, tak nemůžu být i na jevišti. Prostě to se strašně tříská. A tím pádem ani nemám chuť prostě někam vylít. Já jsem to zažil právě v těch Shakespearech na začátku, kdy ten můj kolega, který to se mnou dělal, hrál i na jevišti a přes ty dialogy koukal do lidí a počítal, kolik jich tam je, jestli na tom vyděláme. Takže jako to byly pro mě odstrašující příklady. Nechce se mi. V situaci, kdy mám strašnou zodpovědnost za to, aby ty lidi, kteří mi nebo nám důvěřují, aby měli opravdu té práce dost, aby měli jako dost večerů a musíme se o to postarat, tak v té situaci já nemůžu myslet na svý ego.
0: Takže pokud byste se vrátil na divadelní prkna, tak ale jinam. Určitě ne
1: určitě,
0: k sobě.
1: Určitě.
0: Ale ta možnost je tedy otevřená. Nikdy na vás nikam půjdeme.
1: Nikdy neříkejme nikdy. Já si pamatuju vlastně v jistou dobu. My jsme v 11. roce jsem přišel na takovou naprosto skvělou hříčku, která se jmenuje Cena za něžnost. A mně se ta hra hrozně moc líbila, obrovsky. Akorát předposlední scéna končí smrtí té dcery. Já jsem říkal, ježiš, tak to asi nebudeme moci dělat, protože to se lidi zblázní. A pak je tam poslední scéna, kdy maminka, protože si s ní pořád telefonuje, tak protože nemá komu říct dojmy z toho pohřbu, tak zavolá jí na ten diktafon, jí to odříká ten dojem z toho pohřbu a ono to chytí takový ten hezký průvan, takový ten milej, jakoby, jo. Tak jsme to tak jako se pokusili nasadit s Janou Janěkou starší, Jitkou Čvančarovou a Marcelou Holubcovou. A furt se nemohl najít toho astronauta prostě, jako šel jsem za Kanizou, za těma lidma, to jsem potom pochopil, že oni už jsou opravdu pohodlní a starý a co budeme dělat. Tak jsem tak jednou, když jsem byl zoufalý, takhle šplechtl před nima, jestli bych si teda tu roli neudělal já, oni se na mě zesypali, že jo. Takže to jsou takový ty náhody, kdy prostě potom člověk dělá něco, co ho hodně baví, protože tam má opravdu spřízněný duše a My jsme s tím odehráli neskutečně moc sezon a je to přenádherná hra. Vůbec se nedivím, protože my jsme museli skončit pomaličku, že si Simona Stašiová vybrala jako do svého portfolia teď.
0: No tak vstříc náhodám. Alexej Piško je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je dnes dabér a herec Alexej Piško. Tak divadelní spolek Bouře teď začíná bouřit. Viděla jsem hodně termínu, trochu se cítím diskriminovaná, protože v Praze těch představeních moc není, ale pozor, jedete do mé rodné Police nad Metují, což mě velice potěšilo. Děkuji.
1: To je hezký, tam vám budeme věšet vlajku, nás tam pozvali. Ne, my v Praze hrajeme na okraji, na chodově, v kulturním centru Zahrada. Máme tam takovou hezkou smlouvičku s nima, protože to divadlo se tam opravdu dělá jednou za měsíc. My máme těch titulů 4-5 teď v podstatě. Takže každý měsíc tam jeden ten titul otočíme a je to tam moc příjemný sál pro 200 lidí. A oni jsou hodně nakloněni, takže snad to má jako spoustu vstřícných věcí na obě dvě strany. No.
0: Na obě dvě strany stále platí, že lidé raději chodí na komedie, pobavit se, než na nějaké složité téma.
1: Hele, to je věc, která mě provází celoživotně, jo, o tom, že prostě utírání nosu židlí je prostě to pravý. No. To rozhodně není pravda a jsou lidi, podle toho, co jim nabídnete, no, jako oni, je určitá část lidí, kteří vám řeknou, já se chci jenom bavit. A co to znamená, já se chci jenom bavit? To je prostě taková zvláštní věc. My jsme kdysi na otáčivém hledišti v Krumlově dělali Bouři Shakespeareovu. Já jsem dělal Prospera a oni v podstatě tu sezonu odpískali, protože tam většinou Jirka Menzel dělal krásný komedie, takový ty opravdu lehonký, filmově geniálně, prostě všecko. A najednou Bouře, to je jedna, podle mého názoru, nejkrásnější Shakespeareova hra, bez debat. Ale najednou pak jsem, tak když jsem tam 5 neděl byl, tak jsem slyšel z různých okolních vesnic, že je zapotřebí se jít podívat na otáčku, protože tam se začalo hrát divadlo. Takže ten člověk není úplně hloupej a když ten humor je inteligentní a dobrý, tak proč ne? To jako to v každém případě ano.
0: Jak prožíváte premiéru? Je to jiné, než když jste byl co by herec?
1: Jako z
0: premiéru svého divadelního spolku?
1: Trošku jo, trošku jsem nervózní, protože vím, že jsou dobří a že to je krásný představení a tak jako čekám na to, nebo jsem zvědavý na to, jak budou reagovat lidi, ale zatím je tam Igor Bareš s Tonkou Talackovou, na křesní méně záleží, teď jsme dali dohromady na motivy svatební cesty do Jilí, jsme dali divadelní zpracování pod názvem Naše cesta do Jilí, tak tam je Petr Hněnička, Sara Prachařová, Tomáš Novotný, ty jsou taky úplně skvělí, no a teď jsme roztočili tuhle tu nádhernou říčku, kterou já mám pod kůži celý život, s Ondrou Rychlým, s Kateřinou Marií Fialovou, Evou Janouškovou a Michalem Hnátkem, takže to je komedie, ale zase má nějaký svůj handicap, který je ale docela příjemný.
0: Vy sám si vybíráte herce?
1: V podstatě jo. I když pozor, to mě velice potěšilo, manželé Barešovi u mě dělají druhou věc už. Kdysi, to vlastně před 12 lety, to byla jedna a před 2 lety přišel Igor za mnou, že by si rádi to divadlo udělali u mě v mé společnosti, což mě velmi potěšilo, jako jo. Ale jak jsem zvyklý být takový přímočarej, tak jsem zjistil, že mi to dali přečíst, že to je hra, kterou mi nabízeli na kolegyně před 5 lety, abych si s ní zahrál. Já jsem si říkal, no tak to by bylo trošku, tak jsem ty kolegyně zavolal, hele, já jsem ti to odmít, a to je strašný od textu, to je strašný. Ale chtějí to dělat Barešovi, povolíš jim to? Jo, takže to bylo takový fajn. Takže tam oni se to, ale jinak si vybírám já.
0: Jste na každé premiéře?
1: No samozřejmě, já jsem dokonce na každé repríze, pokud to jde tady v Praze. A dokonce tím, že jsem se trošku vyautoval jako herec, tak se jim pojď trošku stejská, tak se šéfem naší dopravy mám úzus, že jednou za měsíc některou tu komedii jako řidič odřídím s nima.
0: Odřídíte, ale zkrátka na jeviště nevylezete, ale nemáte tendence jim do toho zasahovat?
1: Ne.
0: Do jejich hereckých výkonů?
1: Ne.
0: Nikdy?
1: Ne.
0: Ještě... A vnitřně si něco říkáte?
1: Jo, je to v pořádku. Jako, já myslím, že už když je věc hotová, tak to nemá smysl. Možná nějaký nápad napadne, ale já jsem byl takový v tomhle tom divokej moc. No. Jako, když mě ta věc zdrapla, tak jsem taky začal vymýšlet a oni všichni na mě koukali, jestli jsem se nezbláznil, aby je nechal pracovat třeba. Jako, takže... To bejvávalo, no.
0: No i v Raplovi, ne, jste střílel.
1: Cože?
0: Zastřelil jste v Raplovi, že jste střílel místo těch lidí, které jste na to měl.
1: No.
0: K tomu se dostaneme.
1: To byl dobrý vtip. To.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je herec Alexej Piško, který občas zasáhne režisérům do práce.
1: Jak to?
0: Tam, kde jsme skončili, tak navážeme.
1: No, občas. No tak když mám nějaký nápad, tak to s ním konzultuju. Není každý jako pan Soukup, který to pedantsky vyžaduje do čárky. A jsou taky režiséři, a na to já jsem docela zvyklý, který jako samozřejmě uznávám a před nima se skláním, ale když mám nápad, tak za ním jdu, když on je ochotný ho vyslechnout a třeba ho tam umístíme někam někdy.
0: Umístili jste Střelbu v Gangstru K, já jsem řekla v Raplově, ale bylo to v Gangstru K. Jak vás to napadlo? Vy jste vyzkoušet si někoho zastřelit?
1: Když najednou hrajete takovouhle roli, nebo máte takovouhle roli, tak se ve vás nějak zvednou takový zvláštní věci, které si můžete taky nějak ověřit. Ne přímo jako natvrdo, ale napadlo mě tam právě, když jsem říkal právě Honzovi Pachlovi, jsem říkal, Honziku, prosím tě, nech mě jednou zastřelit. Ty jsi se zblázil, ty máš na to lidi. Kam já vím, ale podívej se ten, Marian Roden, mě tady takhle tohleto. A druhý den přišel a říká, hele, to má logiku, tak to tam dáme. Neměl problém. Takže jsem si vychutnal i tuhletu možnost, teoreticky.
0: Jaké to bylo?
1: No, že bych byl nějaký ukojený, to rozhodně ne. Ale jo, příjemný jako celý film.
0: Po Gangstru K přišel Rappel, jedna část, pak druhá část. Ta druhá byla mnohem taková akčnější. Ostatně i vy jste někde vyprávěl, že jste našel dům v plamenech. Když je to akčnější, je to i pro herce? Byla ta dvojka pro vás jako pro herce záživnější?
1: I takhle, ono to bylo v podstatě rozdělené na dvě části, první a druhá. První byla v podstatě v Jáchymově, v Krušných horách, a druhá v tom Ústí. A ta druhá byla víc temnější. A vím, že lidi povšechně vyzbrali tu první část, to vím, že proti byla taková trošku laskavější. Ale zase znám lidi, kteří říkali, no to je takový dobrý, ale tohle už byl, to byl hardcore, to bylo ono, to bylo to, co jsme chtěli. To je ta severská kinematografie, do které se kluci pustili. Takže bylo to takový náročnější, bych řekl.
0: Ta druhá část. Jak na to reagovali lidi na ulici? Měl jste nějaký zážitek?
1: Víte, že jo, ale já jsem měl takový malinký problém. Já znám takový, že si někde sedím a sedí tam, já nevím, který úplně známý je herec a lidi kolem něho skotačejí a chtějí selfiečka, já nevím co. Ale já jsem měl takový zvláštní problém, že jsem šel po ulici třeba a proti mě šel nějaký docela kultivovaný pán a jim se takhle nahnul a říká dobrý den a šel dál. Dobrý den, no. Jakože lidi neobtěžovali, jsem si říkal, tak jako to je docela vtipný.
0: No a neobtěžovali třeba proto, že máte poměrně robustní postavu?
1: No tak
0: a
1: já vám to
0: řeknu. A že působíte prostě trochu drsněji?
1: No tak vy to říkáte velice laskavě, jo? A já vás doplním o tu moji kolegyni Janu Janěkovou starší, když jsme jeli na zájezd, tak jsem se jí svěřoval s tímhle momentem a ona říká, ty se divíš? Podívej se na svůj ksicht, jak jsi arrogantní. No, takže vy jste byla
0: to
1: milá
0: teď. To si nikdy nedovolila. No. Možná jsem si to trochu myslela. Ale radši ani to ne. Nicméně v Raplovi s vámi bylo naloženo definitivně.
1: Ano.
0: Tak, a co dál? Podobný projekt, něco takového. Šel byste do toho znova?
1: Já už jsem to někde řekl. Samozřejmě, že vyšel znova do takový nějaký podobný věci. Ale upřímně řečeno, to, co se všechno sešlo na těch dvou projektech, to je něco tak vzácného, že myslím si, že když to někoho potká jednou v životě, tak je to zázrak. A že by vstoupil do stejné vody po druhý, s tím se moc nepočítá, ale všechno je možný.
0: Říká Alexej Piško, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a dnes je s námi Alexej Piško. Český hlas Bruce Willise, já kdybych ho nezmínila, byť já vím, že v každém rozhovoru se na něj ptají, ale tak nešlo by to, rozumíte, abyste tady seděl hodinu a já se nezeptala na Bruce. Když vám řekne někdo Bruce, ještě reagujete?
1: Jo.
0: A dělá vám to dobře?
1: No, v podstatě díky tomu, že jsem měl to štěstí, že jsem s ním byl propojený, dejme tomu tak zhruba 30 let. Mi to samozřejmě lichotí a je to dobrý.
0: To je pořádný kus
1: života. To je dost dlouhý kus života.
0: A nepřipravoval vás někdy ta vaše výrazná dabingová role o jinou roli, třeba hereckou?
1: Samozřejmě, že jo.
0: A zlobil jste se na Bruce?
1: Ne. Jako měl jsem tam ještě v portfoliu dva, nebo mám ještě dokonce jednoho, ale jinak jako skrze jsem se dostal do situace, že jsem nemusel vysedávat v těch dabingových studiích. To znamená, že já nevím, mý kolegové, kteří to dělají dneska, tak jsou třeba v 5 studiích denně, nebo dělají 3 filmy najednou, protože technika to dneska umožňuje. Takže se to všechno posunulo od těch 90. let úplně někam jinam. A moje zkušenost z letošního roku je taková, že ať to poslouchají všechny studia, ať mi nevolají, já už nechci. Protože to, jakým stylem se teď jedná, to je hrozně brutální a nechci to nějak rozvádět zbytečně, jo. Ale něco jiného to bylo, když to opravdu začalo, a něco jiného je to teď. To je naprosto odlišná záležitost.
0: Takže co by herec, budoucnost máte, ale co by dabér už nikoli?
1: Ale já to zase říkám, neříkej nikdy, jo. Prostě když něco přijde, co bude opravdu příjemný a nebude to o blbostech, jakože přijďte a máte za 20 vět 800 korun, tak to do toho půjdu, ale do takovýchhle věcí už určitě ne.
0: Jak se učí dabing?
1: No, to jak se učí dneska nevím, ale když jsme začínali my, tak byly v Praze dvě studia. Dvě studia barandovský. A my jsme začali úplně famózně, protože tam byli mladí, hezký, produkční. A my jsme byli študáci na DAMU. A tehdy se to jelo na smyčky a na frekvence. A jedna frekvence trvala hodinu a půl nebo kolik. A bylo za to 70 korun. Říkám se rok 77-78. No a oni nás měli tak rádi, že jsme tam vletěli ráno v 8, řekli jsme na jednu smyčku dobrý den, a šli jsme do školy a ona nám napsala vždycky dvě ty frekvence. V poledne nám zavolali na jiný film, máte telefon, dvě frekvence. A večer, hledá vás paní ta a ta. No a teď tam stály ta plejáda těch frajerů, Cupák a spol, Hrušinský, Somr. My jsme se klepali mezi nimi, já jsem si dával dokonce den předtím mlíko, když jsem viděl ty chlapy, jak si dávají ráno ruma, tak jsem si říkal, no tě Bůh, teda to dopadne, ne, ale oni se potřebovali rozmluvit třeba. Takže my jsme šli postupně, tehdy byly i třídy dabérský, jo? Prostě začátečník až po extra. Dneska tohle prostě bohužel nefunguje, dneska kdo je šikovnější, ten je víc na forhontě. Ať asi tak, jak to je ve všem ostatním. Jsme se tady o tom povídali, že jo, jak se dneska obsazují herci do těch filmů a seriálů. Prostě je to všechno úplně o něčem jiném.
0: Dostává pak to, nazvu to řemeslem, na frak? Ať už je to dubbing, herectví.
1: Tak řemeslo jako takový, protože já už jsem teda hodně velký pamětník, to řemeslo už dostalo strašně dávno na frak. Už jako ty základy, kterými jsme se učili a který nás učili naši bardové, to prostě nevím, jestli se dneska vůbec nosí. A je to všechno, musím říct upřímně řečeno, já v tom nejedu, takže já to neumím přesně posoudit, jak to dneska vypadá. Jo? V každém případě nějaký věci kolem pokory k tomu povolání nebo k té profesi, já si myslím, že to se trošku vytratilo.
0: Jsme trochu zvážněli. Tak si dáme si písničku a zase trošku půjdeme do veselejšího módu. Alexej Piško je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alexej Piško je dnešním hostem. Alex a host, vy jste letos začátkem léta oslavil kulatiny, sedmdesátiny, snad nevadí, že to takhle řeknu, je to zkrátka realita, vy to říkáte tak smutně. Tak
1: No, neříkám smutně, to říkám jako, že to je teda asi fakt.
0: Přimělo vás to výročí třeba k nějakému zamyšlení, k nějakému bilancování?
1: Ne.
0: Ne? Ne. A jste třeba, možná i třeba novináři nedonutili vás zazpomínat na herecké začátky, nebo tak?
1: Já jsem měl jeden rozhovor docela příjemný, ale jako to jo, to jako když se dotkneme mý minulosti, tak tam je teda opravdu, tam jsou tuny možností, jako jo, protože ta byla opravdu pestrá ta minulost. Ale že bych já nějakým způsobem chtěl se podřídit tomu, že lidi v mém věku jsou starci, tak to rozhodně ne. To zatím já vůbec nevím, co to znamená. Vůbec mi to nejde do hlavy. Ale je to tak a hlavně to vidím kolem sebe a zase je to smutný téma. No. Prostě odcházejí ti lidi kolem vás. V jiném věku, dokonce mladší.
0: Ale vzpomínky zůstávají.
1: Ale tak to je bez
0: zeba. Vzpomínky na Vrchní Prchní.
1: To.
0: Na všichni školou povinní, kde jste se setkal rovněž se spoustou hereckých bardů.
1: No tam to bylo vůbec ďábelsky našlapaný. Já jsem to nedávno, to tak rok, dva viděl, jsem jeden díl a já jsem úplně, mi spadla brada, co tam bylo za plejáda herců, ale s velkým H. To prostě vůbec nechápu, jako jak to tehdy existovalo všechno.
0: A uvědomoval jste si v tu chvíli, když se natáčelo?
1: Tak v tu chvíli, jako jo, byl jsem šťastný, že můžu, já nevím, komunikovat s panem Menšíkem nebo s panem Sovákem. Jako to všechno bylo dobrý, ale v tu chvíli vám to nedojde, protože s těma lidma vlastně už nějakým způsobem souzníte přes tu školu, přes hostování někde, už je trošku máte ohmataný, že jo. A nejsou vždycky na tom place všichni ti, kteří potom vidíte v tom celku. Takže to bylo právě tam to bylo velice zajímavé natáčení, protože pan režisér si mě velice jakoby prosazoval, byť jsem odešel do Ostravy, že jo. A točilo se to v Liberci a tady kolem Prahy. A on řekl, že ani omylem nepřeobsadí, takže já jsem v 80. roce zažil něco, co se těžko zažívá tady v tomhle státě. Já jsem do té Prahy lítal letadlem. Když jsem tady měl bydlet, tak se mě ptali, v kterém hotelu chci bydlet. Takže já jsem si probral takový ambasádory a tyhle ty věci. Krásný to bylo, moc hezký a příjemné natáčení.
0: No srovnatelné s Brucem Willisem, ne? Vy jste říkal, že byste se s ním nepotkal, protože co byste mu tak říkal, když má vlastní tryskáč a podobně, ale jste na tom byl skoro stejně.
1: No, tak ne.
0: Takže dá se říct, že to bylo krásné herecké období? To nejkrásnější?
1: Ne. Po každý to bylo trochu jiný a po každý to bylo krásný. Ale já myslím, že tak jako kdybych zabloudil zpět od té školy přes Ostravu, Prahu tady, různá hostování, dokonce i šéfování v Liberci a tyhle ty věci, tak každý to období má nějaký svůj půvab a docela to do sebe zapadalo.
0: I tohle ale období má svůj půvab, nebo
1: ale ne? Jo, jako já si vůbec nestěžuju, naopak. Najednou jsem se začal docela i lebedit v takovým tom poklidnějším módu.
0: Lenivějším.
1: Poklidnějším.
0: Alexej Piško je naším hostem.
2: V nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
3: Jutá, já už vím.
2: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
3: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
2: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
3: Co by jsme to nestihli?
2: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
3: Nám by postil?
2: Těší se Patrik Rozehnal.
3: Krasavče!
4: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vysvětlení,

0: Alexej Piško je stále s námi ve vysílání. My jsme se tady během písničky připomněli shakespearovské slavnosti na jejich začátku, u jejich zrodu jste stál vy. Dělají vám radost, ale vím, že už nejste přímo
1: dělají
0: zainteresován.
1: Mi pořád, ale... Dělají mi pořád velkou radost. Opravdu jo, upřímně, protože to byla náhoda. V roce 90-91 jsme tam hráli se Noci svatojánský s panem Kopeckým v roli Puka. Dnešní hvězdy a už starší herci, tehdy tam hráli malé elfíky. A mě to mě 91. bouchlo do hlavy, říkám, tohle to je prostředí, který prostě potřebuje, to je zlatá cihla v divadelnictví, tady tohleto nádvoří. Tak jsem po ty věci šel pomaličku a tak dlouho urputně, že se najednou objevili i lidi kolem mě, kterým se to líbilo a měli jiný možnosti, jak tomu pomoct a tak dále, takže jsem někdy po těch, já nevím, kolika ti letech poděkoval, odešel, protože jsem vlastně byl zaměstnaný 12 měsíců v roce. A to se nedá žít celý život. Ale musím říct upřímně, že teď už je to taková tradice, že když čtu nějaký rozhovory, třeba teď s Kohákem, jsem četl dneska na internetu, jak si libuje nad rolí v komedii omylů v Shakespearech, tak to prostě člověku přijde zábavný, je to dobrý.
0: Bylo těžké od toho odcházet?
1: Ne, fakt ne. Ve chvíli, kdy jsem věděl, že to bude

0: mít prostě budoucnost. Tak, ale já jsem takový, byl jsem jinak kosmopolitní člověk a jednak jako mě vždycky vydrží to bavení do jisté doby a musím zjistit něco jiného třeba. Jako. I když je to někdy podmíněný tím, že jsem se třeba s těma lidma nepohod, nebo já nevím co, ale to není případ Shakespeare, to v žádném případě. Ale nebylo mi to líto a byl jsem šťastný, že v podstatě jsem někde za rohem a koukám a ono to jede.
1: A ono to jede. A chodíte se aspoň někdy podívat jako divák?
0: Byl tak byl jsem loni se podívat na jedno představení.
1: A?
0: Jo, já myslím, že jo, pro diváka příjemný.
1: A pro herce a zakladatele. Já vám řeknu, co na mě pan Piško teďka ukazuje. On mi hrozí. Bacha, jsou tady kamery, jo. Ale to jsem vám zapomněla říct.
0: Alex se mi snaží dostat do rohu. Ne, já už jsem tak natolik zkušený pardál, že vím, že některé produkce nedá se vždycky udělat nějaká, já nevím, srdcerivně výborná věc, je tam to těch titulů hodně, no a Marná lásky snaha je moc hezký představením, hezky hraný. To je všechno, co já o tom můžu říct.
1: Tak já vás ušetřím, byl jste diplomatický, zeptám se, máme poslední půl minutku.
0: Ano.
1: Na co se těšíte?
0: Na co já se těším? Že se za 2 roky zase uvidíme.
1: Opravdu?
0: No.
1: To už tak víte? Já nic neřekla.
0: Mně to bylo řečeno.
1: Dobře, tak ještě, protože vy jste sám říkal 10 měsíců, pracoval jste 12, tak to znamená, že teď máte třeba volné léto?
0: No já vám něco řeknu, je to takový zvláštní doba, protože máme vnučku a že bych byl méně zaměstnaný.
1: Vy jste děda.
0: Já jsem dědek, no.
1: Tak, nevypadáte.
0: děkuji. Tak jako mám zase úplně jiný zájmy a jiný věci a nenudím se vůbec.
1: Tak si je užívejte. Moc děkuji, že jste tu byl, Alexej Piško.
0: Děkuji moc.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Prezidentovi Pavlovi chybí debata o médiích veřejné služby. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku podle prezidenta Petra Pavla chybí debata o rozsahu a obsahu služby veřejnoprávních médií. Prezident to řekl při návštěvě Karlovarského kraje. Podle něj se současná debata točí jen kolem financování České televize a Českého rozhlasu. Předseda sněmovny a šéf vládní SPD Tomio Okamura chce, aby se sněmovna převedením financování obou médií pod státní rozpočet zabývala co nejdřív, ideálně příští týden. Podle Pavla je to ale předčasné.
2: Pokud by pan předseda sněmovny chtěl tento krok realizovat rychle, pak by musel přesvědčit ministryni financí, aby rychle našla nějakých 10 miliard ve státním rozpočtu, kterými by to stát zaplatil. Já si myslím, že v téhle fázi rozhodně ještě nejsme.
1: O tom, jestli se poslanci budou zákonem o financování veřejnoprávních médií zabývat už v příštím týdnu, rozhodne vláda v pondělí. Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je teď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy, sem tam prší, trošku nám to dělá problémy, nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
1: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Energetici dnes kvůli závadě odpojili druhý blok jaderné elektrárny Temelín. Důvodem byla závada v systému řízení v nejaderné části technologie. Detaily doplňuje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Systém jsme zkontrolovali a následně jsme v řídící skříni vyměnili dotčenou elektronickou kartu. Aktuálně dokončujeme všechny potřebné kontroly, po kterých bude následovat příprava na obnovení provozu bloku. K tomu by mělo dojít během zítřejšího dne. Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ovládli první východočeské derby sezóny. V úvodním kole Tipsport Extraligy vyhráli v Pardubicích 5-3. Sparta triumfovala v Olomouci 5-2, Kladno ve Vítkovicích 4-3, Litvínov nad Brněnskou Kometou 2-1, České Budějovice podlehly Mladé Boleslavi 2-3 po prodloužení a Plzeň zdolala Liberec 2-1 po nájezdech. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D5 je na 92. kilometru směrem na Rozvadov uzavřená. V omezení tam došlo k nehodě kamionu s osobním autem. A na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce jeďte velmi opatrně mezi Dechtáři a Ončovicemi. Na vozovku tam spadl strom, má to ale být průjezdné. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Nejen známé automobily, ale i legendární jízdní kola. Stejně jako na světě neexistují dva stejní lidé, nenajdete ani dva stejné favority, tvrdí firma se stoletou tradicí výroby, která málem zanikla, ale pak vstala z popela.
1: Co vám říká značka Favorit?
2: Kolo, auto, nic jiného mě nenapadá.
3: Vybavím si auto. Vybavím si auto a kolo.
4: Výkonné, dobré kolo, za Komanču nebylo k sténání, bylo na pořadí.
5: Favorit, nejlepší kolo České republiky.
1: Měl jste někdy kolo Favorit?
6: Jo, kolo Favorit, tak to jsem měl. Bylo výborný kolo.
7: Ne, neměla, kolo jsem neměla snad nikdy.
5: Vystavený jo, ale nejezdil jsem na něm.
8: Kolo Favorit jsem nikdy neměla, já jsem měla vždycky takovýto dámský obyčejný.
1: A myslíte si, že značka Favorit ještě existuje?
9: Myslím si, že jo.
7: Nemám páru vůbec.
2: No, to vůbec nevím, myslím si, že jo třeba ještě.
5: Jestli vyrábí, to s tím nejsem obeznámený, ale fandím jí.
0: Velociped, latinský výraz pro rychlou nohu. Bicykl, jednoduše to, co má dvě kola. Jakou má vlastně jízdní kolo historii? Nákres podobného stroje byl nalezen mezi kresbami Leonarda da Vinciho, ale skutečným duchovním otcem je Karl Friedrich Christian Ludwig, svobodný pán Dreis von Sarbron. Tento muž dal jméno otevřenému kolejovému vozidlu, používanému ke kontrole a údržbě trati, drezíně. Než se ovšem Dreis k drezíně dopracoval, zkonstruoval a 12. června 1817 představil celodřevěné neodpružené kolo bez šlapadel, na němž se jezdec odrážel od země nohama jako na koloběžce. Patřilo na silnice, ale jezdci často jezdili raději po chodnících, aby se vyhnuli hrbolům. Strašlivě to drncalo, chybělo totiž pérování a brzdění bylo také velmi obtížné. Kvůli častým kolizím s chodci řada měst a obcí tento dopravní prostředek zakazovala. Dnešní kola se od svých prapředků liší v mnoha směrech.
10: Když se rozhlédnu tady po prodejně kol Favorit, člověk staršího a středního věku by tady našel kolo, na kterém se naučil jezdit a jezdil s ním úplně všude. Na silnici, po polních cestách, po lese. Jak se liší moderní Favorit tady od těch kol, která známe v podstatě všichni?
11: Nejdůležitější rozdíl je, že jsou vyrobené z úplně nových materiálů.
12: Prozrazuje Světlaně Lavičkové Richard Galovič, ředitel a spolumajitel značky Favorit.
11: Ako jsou karbonové vlákna, titan, letecký hliník, jsou výrazně lehčí, jsou vybavené novými technologiami, jako například jsou poháňané na místo reťazou karbonovým remeňom, prevodovku mají skovanou v zadnom náboji v kolese, takže u něj je vidět, je bezudržbová, mají zabudovanou elektroniku, osvětlení, elektronický zvonček. To nejdůležitější je, že každý Favorit dnes se vyrábá na míru pro svého majitele.
10: Jak se dělá takové kolo na míru?
11: Nejprve si zmeráme 4 základné parametry, to je dĺžka vašich nôh, rúk a výška postavy. 4. parametrom je flexibilita vášho těla. To znamená, jak moc se viete na bicykli predkloniť dopredu a jak športový pose to môže byť. Následne vás posadíme na trenažér, je to staviaci prípravok, kde sme schopní zostaviť akúkoľvek geometriu pre ktoréhokoľvek jazdca, pre ktorýkoľvek typ bicykla. Tam nájdeme vhodnú jazdeckú pozíciu pre vás, vhodný typ bicykla, alebo nastavíme taký typ bicykla, aký si vy vyberete, aby sa vám na ňom pohodlne a bezpečne jazdilo.
10: Ja si řeknu, jestli na tom kole budu spíš jezdiť práve terénem nebo po silnici.
11: Áno, aj toto je jeden z aspektov. I keď máme tu skúsenosť, že dnes aj zákazníci, ktorí si kupujú kola vyslovene do terénu, tak 95% času strávia na asfaltových cyklostezkách, takže je to troška zbytočné. Česká republika má špecifikum také, že drtivá väčšina, to je nad 90% bicyklov, všetkých, ktoré sa v republike predajú, sú horské bicykle, napriek tomu, že to reálne horské využitie bicyklov je len v malom množstve prípadov.
10: A není to škoda, že si právě nepořídíme kolo, které je na ty asfaltové cyklostezky, že ta horská kola do tohoto terénu jsou prostě zbytečný luxus?
11: Zákazníci přicházejí za námi právě s tím, že mají už horských kol plné zuby, skôr by sa chceli vrátiť na silnici alebo do mesta. Jinak ta mestská cyklistika vám v priebehu dňa, jak sa dopravujete do práce alebo po meste, prinese ohromné množstvo endorfínov a radostí, máte úplne iný pohľad na mesto. No a cestná cyklistika je zase o tom, že ďaleko menej sa nadrete, idete rýchlejšie, zdoláte viac kilometrov, kľudne aj dvojnásobok voči tomu, čo najazdíte na horskom bicykli. Takže si zákazníci môžu dokázať, že majú ešte stále silu z mladosti.
10: Oni si to teď také dokazují tím, že si pořídí elektrokolo a ujedou ještě více kilometrů.
11: Treba podotknout, že zákazník, který si kupuje elektrokolo, je úplně jiný než ten, který si kupuje kolo. Protože na bicykli chcete šlapať, chcete vydať energiu, to je to, čo vás baví a naplňa, prináša vám endorfíny, kdežto na tom elektrobicykli z pravidla máte cieľ buď dosiahnuť podstatne väčšiu vzdialenosť, alebo keď klienti majú problémy s kĺbmi alebo so zdravotným stavom, tak ten bicykel im pomôže ďaleko viac. Samozrejme, elektrobicykle majú aj svoje nevýhody a medzi tú hlavnú patrí veľmi vysoká hmotnosť, ťažká manipulácia s nimi, tie bicykle majú vysoko na 20 kg, to je v dnešnej dobe už nezvyklé pri bicykli.
10: Tadyhle vidím kolo. Mám pocit, že budete muset uříznout ten kus kovu, který drží sedlo, protože to snad by ten člověk nedosáhl ani na ta šlapadla.
11: Sedlouka je integrovaná, ta se v skutečnosti zarezává podle výšky jazdca. Toto kolo je postavené pro velmi vysokého pána s dlhými nohami, tak musí být náležitě dlhá. Ale nie je to kus kovu, jak jste povedali, ale je to, nebo toto je kovová trubka a toto je karbonová trubka. Takže celé to je postavené z uhlíkových vlákien, z karbonu a ja vám dám do ruky dve vzorky a môžete si vyskúšať, jak vyzerá kovová trubka.
10: No tohle je docela těžké.
11: A jak vyzerá karbonová.
10: No tohle skoro necítim.
11: No, je to lahulinké. Hej.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chceš-li vědět, co je dřina, kup si kolo Ukrajina. Chceš-li letět jako šíp, kup si kolo Favorit. Možná znáte tuhle říkanku z dob rozvinutého socialismu. Říkalo se ale také kolo značky Favorit, jednou vzít a zahodit. Vlastnit Favorita to býval za bolševika sen mnoha kluků. Jeho příběh ale začal o mnoho let dříve. Před více než stovkou let, v roce 1910, si dva nerozluční přátelé, pánové Ambros Světlik z Opavy a Heinrich Kastrup z Německa, založili v Chebu továrnu na výrobu kol. Název pro ní vymysleli o 4 roky později. Složili jej z iniciál svých příjmení. S jako Světlik, K jako Kastrup. Eska. Tou dobou mladičký obchodník z Rokycan, František Hering, prodává kola významných evropských výrobců a sní o tom, že jednou bude vyrábět svoje vlastní. Otevírá si tedy sportovní závod na opravu a stavbu velocipedů. Jenže přichází první světová válka, poptávka po kolech klesá a pan Hering musí zavřít krám. Ale všechno dobré i zlé jednou končí. První světová válka se přehnala a móda jízdních kol byla na vzestupu. Panu Heringovi se začala otevírat cesta k uskutečnění jeho snu. Na počátku 20. let si otevřel vlastní dílnu a začal s výrobou kol. Zároveň pánové Světlik s Kastrupem přemýšlejí o tom, že přišel čas zvýšit výrobu, aby bylo možno pokrýt rostoucí poptávku. A tak se všichni tři spojili. V roce 1922 vznikla v Rokycanech továrna, která o něco později dostala název Tripol Hering AS, továrna na velocipedy. Montovala se v ní kola značky Tripol ze součástek chebské Esky. Majitelé se ale časem nepohodli, po 12 letech se firma rozpadla a každý si šel svou cestou. Eska si v Rokycanech postavila novou výrobnu a svým kolům ponechala název Tripol. František Hering koupil původní areál a začal vyrábět konkurenční kola značky Velo Tudor. Od té doby v Rokycanech vyráběly kola továrny hned 2 a obě prosperovaly, protože o jejich výrobky byl mezi válkami obrovský zájem. Pak však přišla okupace a místo kol se začaly vyrábět součástky zbraní pro armádu.
2: Kdo bude intervenovat? V Rokycanech je továrna na výrobu jízdních kol Velo Tudor. Vedením je pověřena národní správa. Je to nejlepší podnik svého druhu. Bývalý majitel, František Hering, byl po revoluci zatčen, neboť za okupace ochotně převedl výrobu kol na výrobu válečného materiálu. Nyní se ovšem domáhá navrácení starého majetku. On i jeho syn jsou členy sociální demokratické strany. Jsme zvědaví, zda se dočkáme intervence ústředního sekretariátu sociálně demokratické strany. Co bude důležitější? Pracovní elán národního podniku nebo nároky bývalého kolaboranta? Rudé právo, 3. srpna 1947.
1: Po komunistickém puči v roce 1948 František Hering o podnik přišel. Tripol a Tudor byly sloučeny pod českou zbrojovku Strakonice. A co přišlo pak? Několik reorganizací, ale také vznik závodu Míru a s ním i kola Favorit.
3: My jsme si dali záležet na estetike bicyklů, nadvězovali jsme na tradici starších favoritů, které povedzme vidíme aj tu máme vystavený model z roku 1954, který obišel závody Mieru. Je to něco jako ikona, modrý favorit s baranmi. Na to jsme nadviazali modelmi, které připomínají tu slávnou historii značky a nechceli jsme se zbavit tohoto odkazu.
4: Na favoritech se samozřejmě jezdil závod Míru, ale mě to nedá, abych se nezeptala a nepřipomněla, jestli na favoritech závodili i legendární bratři Pospíšilové.
3: Oni hrali kolovou a dosiahli fenomenálnych úspechov. Favorit tedy vyrábal bicykle pre obrovské množstvo športových disciplín, vrátane krasojízdy, dokonca vyrábal aj kola do cirkusu pre medveďov, takže rôzne kuriozity sa tam diali, ale to najdôležitejšie boli bicykle pre silniční závody, dráhové závody, cyklokros.
4: V současné době také vyrábíte závodní kola, samozřejmě na zakázku?
3: Určitě, jednak jsme za posledné 3 roky prevádzkovali závodný tým Favorite Racing, který závodil na silnici na dráze. Podporujeme stále profesionální ženský cyklokrosový tým, kde Pavla Havlíková na našem kole 3x za roky 2017, 18 a 19 vyhrala majsterku republiky, dokonca vyhrala 2x švajčiarsky pohár. Tých úspechov máme niekoľko, tiež kľúci na silnici a na dráze priniesli niekoľko medailí. Tak mám z toho radosť, že Favorit je opäť na stupňoch víťazov.
1: Po znárodnění veškerého průmyslu, včetně drobných podnikatelů, bylo zhora rozhodnuto, že kola se v Rokycanech budou vyrábět i nadále. Montovala se cestovní kola Tripol a Tudor, ale na spadnutí byla už i produkce kol závodních. Rodila se totiž tradice závodu míru, pro jehož první ročník se musela kola dovést z ciziny. Můžeme směle říct, že slavný cyklistický závod míru, který si v zemích socialistického bloku získal podobnou pověst, jako měla na západě Tour de France, zásadní měrou přispěl ke zrodu značky Favorit. Pro komunisty to byla nejen sportovní akce, ale hlavně i akce s velkým politickým nábojem. Závod míru se vyvinul z původního závodu Praha-Varšava, který se jel poprvé v květnu 1948. Později se přidala také NDR. Závod míru se stal největším amatérským etapovým podnikem na světě. První rokycanské kolo pro závod míru s přehazovačkou a čtyřkolečkem vážilo 9,5 kg. V roce 1950 jich v Rokycanech vyrobili necelou 20. Zdali pak víte, jak se měla nová sportovní kola jmenovat? Nebudu vás napínat. Borec. Tento název navrhovali soudruzi z ministerstva. Naštěstí ale ředitele továrny napadlo lepší řešení. Čezeta na počátku 50. let vyráběla řetězy Favorit. To by byl název pro kola podstatně vhodnější, ne? A tak se taky stalo. Design značky vytvořil výtvarník František Frajvilik, známý zejména svými kreslenými filmy a knižními ilustracemi. Možná si pamatujete jeho Pohádky o mašinkách. Na kolech Favorit se hodně vyhrávalo. Bratři Pospíšilové byli 22krát na speciálně postaveném Favoritu mistry světa v kolové. Jan Veselý vyhrál 2. ročník závodu míru, Jiří Daler získal zlatou medaili na olympijských hrách v Tokiu v roce 1964, Jan Smolík se v témže roce stal vítězem závodu míru. Takto na své vítězství vzpomínal v pořadu A léta běží.
5: Byl to můj 2. start při závodě míru a hned se mě podařilo celý ten ročník vyhrát. Takže na každý závod, který člověk vyhraje, tak se vzpomíná velice dobře. Začalo to už 1. etapou, ve které jsem se umístil na 2. místě. No a potom ve 3. etapě jsem oblékl žlutý trikot a ten jsem si udržel až do Prahy. Samozřejmě až teprve po časovce, která vedla z Erfurtu do Oberhofu, jsem si začal věřit, že to žluté tričko udržím, protože tam se můj náskok zvýšil skoro na 10 minut a to už by musela být opravdu smůla, abych ten celý závod nějakým způsobem prohrál. Některou etapu svítilo slunce a bylo teplo, v jiných etapách byla šílená zima. Když jsme přejižděli Krušné hory, tak dokonce chumelilo a v Karlových Varech jsme byli všichni tak promrzlí, že nás potom ve sprchách museli maséři a trenéři a pomocníci v družstvu slíkat. Ale jinak samozřejmě kopce byly i roviny, byl i vítr, ale když má člověk formu, tak se jede daleko líp a všechno se daleko s nás snáší.
1: Kola pro nejširší veřejnost, ale také speciály silniční, dráhové, kola pro krasojízdu, sálovou cyklistiku, kolovou, kola pro cirkusové krotitele. Taková byla zlatá éra Favoritu. V dobách největší slávy produkovala továrna 200 tisíc kol ročně, většinou pro domácí trh. V roce 1978 opustilo výrobní pás milionté kolo. Favorit dodával své výrobky nejen do zemí RVHP, ale i do západního Německa, Ameriky či Kanady, celkově do 38 zemí světa. A přesto jich byl stále nedostatek. Fabrika sice vyráběla 70 tisíc kol ročně, ale stát potřeboval cizí měnu, a tak se vyváželo a kvůli exportu jich na domácím trhu bylo málo.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Malé perličky z internetové diskuze. Favorit je legenda. Pamatuju, jak jsem na něm měl poprvé z obchodu, kde jsem uchodil soudružku prodavačku. Chodil jsem tam přes půl roku každý týden a otravoval. Až mi jednoho ze dvou, co přišli, bez úplatku nechala. Bylo to v roce 1972 a stál 1500 korun československých. Nevím a nechci vědět, co všechno musel táta podstoupit a kde a jak se musel ponížit, aby to kolo sehnal. Jezdil jsem na něm pak maniakálně, i školu jsem kvůli němu zanedbával. To kolo jsem miloval. Proč jsem mu, pokud šlo o kvalitu, lecos odpustil? A odpouštět opravdu bylo co? Třeba dvojpřevodník šmajdal už z výroby. Řetěz dělal drk-drk o přesmykač. Řešil jsem to podložkami, ale nikdy to nebylo ono. Přehazovačka nešla se řídit, příslušné šroubky nedržely polohu. Bylo třeba ustřihnout brčko ve správné délce a na šroubek ho navléknout. Brzdové špalíky byly z prachmizerné gumy, byly v ní nějaké kamínky. Skřípalo to a žralo to rávky, krásné hliníkové závodní rávky. No krásné, ten hliník byl bláto. Rávky praskaly a niple výpletu se klubaly skrz. A pak se mě to kolo pokusilo zabít. Za jízdy prasklo táhlo rychlo upínáku předního kola. To znamená pád přes řídítka. Být to v prudkém sjezdu, byl bych mrtvý. Ač jako dítě majitel Liberty, po pár letech zadrátované až hrůza, dívčí, protože rodiče nesehnali trubku, jsem se stal majitelem Favorita až v roce 2005. A že jsem jako kluk po něm toužil. Ležel jako společné kolo v Maríně na Floridě, ve městě Melbourne, a opravdu už nebyl v nejlepším stavu. Nevím, jak se tam dostal, kdo ho předtím vlastnil, nic. Nakonec mi ho darovali, jezdil jsem s ním asi půl roku do obchodu na nákup a po okolí. Bohužel slaný vzduch udělal svoje a střed kola prostě zatuhnul. Nechal jsem ho totiž uvázané měsíc u palmy. Rozchodil se, ale po pár kilácích prostě rupnul. Nechal jsem ho opřený o další palmu a došel pěšky. Třeba ještě dodnes jezdí jako dárce orgánů, já nevím. Prostě jenom taková naprosto nesmyslná věc, která se vám zaručeně nemůže stát, a přesto stala.
2: S Favoritem je spojen i příběh Roberta Hutyry, který i s kolem emigroval do Rakouska. Byl to úspěšný slovenský cyklista, mistr republiky, kterému sebrali pas a on se rozhodl emigrovat. Na několikátý pokus se mu podařilo postavit balón. Do něj dal ženu a dvě děti a na koš pověsil svého závodního favorita. Patrně největší pocta, kterou kdy kolu někdo udělal. O úspěšném útěku se na západě hodně mluvilo i psalo.

0: Pak přišel zlomový rok 1989. Otevření hranic, příliv levných výrobků z Asie. Podnik včas nezachytil módní vlnu nových horských a trekkingových kol a začal strmý pád. Ve vedení se střídali lidé jako na běžícím pásu, pokles výroby, nekonkurenční výrobky, první bankrot, konec výroby. Dnes však značka opět existuje. V roce 2011 koupil originální ochranné známky původního favoritu podnikatel Richard Galovič. Jeho firma navazuje na tradici a dodává špičková, ručně vyráběná kola. Kola Favorit stojí ve všech muzeích kol. Velkých, jako jsou třeba nedaleko Plzně, nebo ve Starých Hradech, nebo i v Národním technickém muzeu. Ale stojí i v těch menších, třeba v Přerově.
1: Jaké konkrétně tady u vás máte nejstarší kolo?
2: Já tady mám nejstarší kolo z roku 1894.
3: Říká Tomáš Moravec, majitel muzea Moto Velo v Přerově nad Labem.
1: To je takové to vysoké kolo, jak se říká?
2: Ne, to ještě není to vysoký. Já tady mám vlastně několik takových zajímavostí. Mám tady první kolo vyrobené firmou Laurina Clement, výrobní číslo 001, to je z roku 1895.
1: Většinou si lidé myslí, že právě první kola byla ta vysoká, a ono to není pravda.
2: No, to úplně není pravda. Ten vývoj šel souběžně s těma nízkýma rámama i s těma vysokýma. Jako další zajímavost, tady je zrovna to nejstarší z roku 1894, to je německé kolo Diana Special, které nemá řetěz, ale má ten převod vyřešený jiným způsobem.
1: Já tady vidím, jako kdyby to byla 2hodinová kola.
2: Mezi převodníkem a zadním řetězovým kolečkem je vložené takzvané cévové kolo, které přenáší ten převod místo řetězu. Takže to je taková technická zajímavost. Pak tady mám vysoká kola, mám tady vysoký kolo anglické firmy Raj, ale to není ještě úplně to nejvyšší, protože to je dámské provedení, takže to je trošku nižší.
1: Máte tady i, jak se tomu říká, to dvojkolo?
2: Ano, dvojkolo nebo tandemové kolo.
1: Prostě tady by člověk mohl procházet a dívat se na jedno kolo za druhým, ale mohl bych se na něj taky třeba vyšvihnout a odjet?
2: No, na některá určitě jo, ale ty starší kusy už jsou v takovém stavu, byly hodně používaný, takže třeba dalo by se, ale muselo by se hodně opatrně.
1: Kol tady máte spoustu, ale jak se od sebe ta různá kola liší? Protože ano, mají dvě kola, sedlo, pedály, řidítka.
2: No, na první pohled dá se říct, že ty kola vypadají všechny stejně, ale já jsem vybral takové věci, aby na každém tom kole bylo nějaká technická zajímavost. Tady jsou kola, které mají třeba místo přehazovačky převod ve šlapacím středu, místo řetězu je tady například pohon kardanovým křídelem.
1: No a co takový favorit? Protože když se u nás řekne kolo, tak ano, kolo Slavie, ale kolo Favorit.
2: Značku Favorit asi hodně lidí u nás zná, že bylo to nejrozšířenější značka kol. Já si to pamatuju, když mě bylo 12 let a dostal jsem novýho Favorita, tak to pro mě bylo jako výhra v loterii, protože to úplně nebylo běžně dostupný, si myslím, v té době. Takže když mi ho tenkrát děda koupil, tak to bylo velký vítězství a velká radost.
1: A vy tady Favorita máte?
2: Jednoho Favorita tady mám, ale v depozitářích mám i víc, jo, ale zatím se snažím, aby tady byly vystavené ty starší kusy, protože si myslím, že Favorita prostě každý zná.
1: No, tady je krásný zelený Favorit s hustilkou, zvonkem.
2: Tenhle ten Favorit je z roku 85.
1: Je to ten typický Favorit v pánském provedení s rámem a berany.
2: Právě u Favorita je taková zajímavost, že ten rok výroby se dá zjistit dole pod středovou trubkou. Je vyražené číslo a první dvojčíslí je vždycky rok výroby.
1: Na tomhle Favoritu by se ještě krásně dalo jet.
2: Určitě jo.
1: Tak vzhůru na výlet.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: 6. rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně s přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Armáda dnes začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
2: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
0: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Cimbaly dál pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
0: Restaurátoři vrací původní podobu vlakovému nádraží Ostrava Vítkovice. Obnovují zašlé a částečně zničené mozaiky, dlažby a sklo. Cestující se do budovy v takzvaném bruselském stylu poprvé vrátí v listopadu. Památka by měla vypadat stejně jako při otevření před 60 lety. V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
4: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes probíhal speciální nábor možných dárců kostní dřeně taky v krajské knihovně v Karlových Varech. Sport. Fotbalová Sparta odváží z Jerevanu výhru. V prvním kole Evropské ligy tam nad Araratem Arménia zvítězila 4-1.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Ráno bude na Moravě a ve Slezsku ještě zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na Pražském okruhu je na 15. kilometru směrem na dálnici D1 kvůli práci silničářů levý jízdní pruh uzavřený. A na kluskou vozovku dejte pozor na silnici 10 u Loužnice na Jablonecku. Na vozovce je tam vylitý olej. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Už dlouho jsme v divadle pro vaše uši neseděli v kavárně, já nevím, jen tak nad partií šachu, anebo ještě lépe nad stránkami otevřených novin. Co třeba takové Národní listy? Může být? A v nich pár fejetonů spisovatele a novináře Jana Nerudy. Tak dobrý večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tohle mě, poslechněte Věru, hodně pobavilo. Když jsem v archivu hledal, co z Nerudových fejetonů máme ve zvukové podobě, nejenom, že jsem našel ty známé Vzpomínky vandrovní, přečte je pan Miloš Nedbal, ale taky fejeton O cestě tramvají. Ale pozor, nejenom to. Ten fejeton totiž začíná tady na Invalidovně. Tady začínala vůbec první koněspřežná tramvaj v Praze, jenom malý kousek od místa, kde to dnešní Divadlo pro vaše uši pro vás natáčíme.
2: Pomalu vlézají lidé. Naproti mě usedne pán nějaký, zcela měl ho stejný. Vedle mne usedne slečinka v černých šatech a s tvářičkami jako plamená broskev. Zároveň s ní vstoupla prostěji oblečená mladá ženská s nemluvnětem na ruce. My jedem až k prašné bráně, povídají jakási maminka s dorostlou dceruškou, stojící venku ještě na dláždění. A salutující konduktor ukazuje mlčky dovnitř. Ještě několik mužských a ženských, konduktor vstoupil dovnitř, odevřel koženou kabelu, vyndal jízdní lístky, znamení to, že chce peníze. Nakonec Smíchova, pravím, co možná Nedbale, a s vynecháním slůvka až, aby bylo vidět, že jsem zvyklý konat větší cesty. 15 krejcarů. Až nakonec Smíchova, pravím teď s důrazem. No ano, 15. A podává červený lístek. Na Josefské náměstí zašveholila broskvička vedle. Konduktor hvízdnul, vůz se hnul. Že prý pořád ještě nemůžou nalézt ty poklady, které měl Abdul Aziz, míní mužský hlas kdesi ve vagónu. Ať prohlídnou jeho prádlo, snad si je dal do punčoch, jako má babička Ptolary, míní jiný. Ale falešných bankovek je prý v Haliči, no, plné noviny jsou jich. Tedy ať pozbírají ty noviny. Jungmanovi sady, hlásí konduktor. My jedeme až k prašné bráně, volají ty dvě ženské, jakoby ve strachu, že je někdo z vozu vyndá. Lidé přibývají a vystupují, málo co se mluví. Skoro každý dá se do lektury jízdního svého lístku. Teď znějí ty lístky už dost slušně česky. Pak se dívá mlčky ven. Poříč! Josefské náměstí! Tak. A teď se mě broskvička vykutálela z vagónu ven. To je nějakých štací a notiční knížka pořád prázdná. Žádný cestovní dojem. Snad bych se mohl vpravit do nějakého filozofování, ne? Například ty štace mizí, lidský život mizí. Fuj, to zní už trochu známě. Štíhlý černý muž s černým vousem a černýma očima, hotový neapolitán, jenže mluví česky. Na hlavě francouzská čapka, na těle druh francouzské uniformy. Pan kontrolor. Velmocný pán, zajisté. Mohl by nás všechny vyhnat z vozu, kdyby chtěl. Na svém lístku jsem četl poznámku, že ztráta tohoto lístku se nějak trestce. Honem teď lístek hledám. Pan kontrolor vbodnul zrakem do konduktora, pak se vbodnul do nás. To pán Bůh ví, kam já ty jízdní lístky vždycky vstrčím. Tady není v žádné kapse. To pán Bůh, snad jsem jej nedal do portmoné. Nebo jsem jej snad strčil do hodinek? A tady je hloupost. A hledal jsem jej v té kapse třikrát. To ale dělá ten strach. Tak, a jsme už u Šlikova paláce. Namáhám se vmyslit se do toho, že jedu jako někde cizím městem. Ale kam vyhlídnu samé známé tváře? Támhle paní S. má teď lejtnanta. Támhle pověstný lichvář A. Holomek. Támhle blondýnka z baletu. Věru. Nejde to představovat si cizí město se samými známými lidmi. Národní divadlo. Jak velebně se vypíná, ale nechám je se vypínat. Dnes mě už nenapadne bez toho pranic poetického. Nemám den. Také nemám čas na poezii, musím pěšky přes Řetězový most. Nesu si svá zavazadla, totiž slunečník a jízdní lístek. Jízdní lístek držím v ruce, abych ho nehledal zase v hodinkách. Na Střeleckém ostrově hudba hraje a láká, sedí tam dole 100 lidí. Hlupáci, za polovičku outra ty mohli by vykonat cestu. Vagon za mostem už čeká. To byl nějaký kompliment od konduktora. Dobrý muž, patrně, a vzdělaný. Chvilinku čekáme, ale už nikdo nepřichází a konduktor cinknul. Vagon hraší, u náhlého záhybu oujezdského skřípe, jsme za branou a já sedím ve vagónu sám. Divný cit. Není mě jaksi volno v té samotě. Ven vyhlížet? Co pak člověk na Smíchově uvidí? Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím, než mé darmo oko v tramvaji lidstvo hledá. Není ho. Štace, nevím jaká, opět nikdo nepřistoupil. Dodám si srdnatosti. Na Smíchově nejezdí mnoho lidí, co? Pravím ke konduktorovi. V neděli máme plno, všedního dne je smutno. Štacion Plzeňská silnice. Opět nikdo. Kočí hladí svého líného koně bičem a pořád něco k němu nebo k sobě mluví. O, samoto, samoto. Člověk potřebuje půvabu ze společné zábavy a když nemá nikoho, mluví sám se sebou. Ale cítím, že samota začíná na mého ducha již působit. O samotě rostou nejvyšší palmy a pnou se cedry do nebes. V samotě budí se vyšší život. Cítím, jak ke mně přistupuje poezie. Nebešťanka, rychle. Už stojí první verš v notiční knize. O samoto, o samoto. Já vím, co při tom verši cítím. Teď jen jak dál, ve mně všechno víří. A přemýšlejme. O Tannenbaum, o Tannenbaum. Tannenbaum nevede k ničemu. Kdybych se okamžitě propadl, nenapadne mě jiný rým, než o samoto, ty turecká holoto. A to přec nejde. Zahleděl jsem se na koleje před námi, jako by někde po nich musil rým běžet. Koleje jdou do nedozírna. Náhle se mně zdá, jako že ty koleje vyjeli kolonisté před námi, kteří se první ubírali pustým pralesem. Prales stojí, musíme navlas v těch kolejích za nimi. Nevím, kolik jsem tak prosnil štací. Náhle stojíme. Jsme na samém konci Smíchova. Kolem velebné ticho. Na nádraží ani človíčka, na silnici ani duše. Co teď? V tom vyskočila tam z jednoho hostince sklepnice, zatočila se vesele, zakvikla a zase zmizela. Pěkná holka. Vidím u hostince zahradu. V ní sedí lidé. Ženské. Snad tam najdu pro svou samotu rým.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, my jsme cestovávali přece jen pěkněji, nežli se cestuje nyní. Nejsem chvalořečníkem minulých dob. Je ale zcela přirozeno, že také ty doby minulé měly své zvláštní, své půvabné stránky a pamětník jich, že tedy o nich mluví. My cestovávali, abych tak řekl, hloub. Dojmy nemíjeli tak rychle. A to je dobře, zvláště pro mladou duši. Kde se člověku líbilo, tam se pozdržel, natáh a díval. Obraz, ať kraje, ať lidí, měl času dost ponořit se až na dno duše. Člověk mohl kraj a lidi si zamilovat i musil milovat vlast a národ, když sám poznal, co je v nich krásy a dobra. My cestovávali tedy češtěji. Dnes přelítneš za 6 hodin půli Čech a naučíš se považovat zemi svou rodnou za nepatrnou. A dále. Jak vstoupíš do vagónu, cítíš se už jaksi v cizině. A jakže se chová i dnes ještě Čech nečesky v cizině, žalno mluvit. My, ale načpak potřebuju mluvit tak vážně a důkladně, já zkrátka pravím ještě jednou. My cestovávali pěkněji a punktum. Kde pak například spíte dnes, vy cestovníci? Ha? V posteli. A zítra zase v posteli. A pozejtří a za 14 dní a pořád v posteli. Jediný rozdíl, že postel je dnes dražší a zítra lacinější, že je dnes špinavější a zítra čistší, že dnes je na ní pokrývka delší a zítra kratší. Já ale spal jeden den na půdě v seně a druhý na slámě ve světnici a třetí na snopech ve stodole a čtvrtý v peřinách u faráře a pátý zase v seně na formanském voze. To se vám zbíhají sliny v ústech. A jak já jsem například umýval zmoknout. O tom nemáte vy už ani pojmu. Zmoknete snad taky někdy, ano, ale pak otevřete svůj v hotelu pozůstalý ke všemu ještě nepromokavý kufr a vyndáte si suché prádlo a máte po radosti. Ale nám v hotelu nepozůstalo nic. My nesli plátěný pinklíček s sebou na svých mladých zádech a pinklíček promokl zároveň s námi a taky až na kůži, totiž až na tu naší kůži. A v něm promokly obě záložní košile, bez toho snad už špinavé. A když jsme konečně někam pod střechu vešli, stáli jsme tu, jako kdyby nás z vody vytáhl a ženské pobíhaly kolem nás a usmívaly se přívětivě. Chudáček študent z Prahy, člověk by ho mohl ždímat. A kliky cvakaly a dveře bouchaly a hospodyně už tu nesla košili hospodářovu. Vemte to honem na sebe, pane študent. A člověk se stydlivě postavil někam do kouta a už byl v té košili hrubé a seděl za stolem a ženské se smály a rozvěšovali to promoklé prádlo a stavěli boty k peci. I bože, to byla krása. Študent z Prahy byl vítán všude a všude. Ach, a taková cesta s formanem. Člověk mohl slézt a hodinku se projít a třeba si jít trochu i jahody sbírat. A zase, kdykoliv chtěl, vylezl si na vůz a zakolíbal se v seně do dřímoty. To bylo jiné pohodlí, než i dneska ve vagóně. Ach, ty krásné staré časy. Ach, to krásné staré cestování. Já neříkám, že moderní cestování nestojí snad pra za nic. Ono má také své výhody jisté. Rychlost, poměrnou láci, ještě snad jiné věci. Ale ta bývalá romantičnost, ta romantičnost. Nezoufejme si ale. Snad je ta doba nynější jenom přechodní. Snad se vrátíme přece zase ke svým zvykům dávným. Jednotlivé známky naplní už nyní mou duši věru radostí upřímnou. Nepodnikají někteří moudří jednotlivci už teď daleké opravdové cesty, například na bicyklech? Nebo na malých veslových loďkách? Není v tom snaha po cestovatelské samostatnosti? Návrat ke starým časům? Myslím, a téměř jsem přesvědčen, že skutečná zlatá doba pro cestovatele vlastně teprve přijde. Že přijdou časy, kdy cestovatel bude užívat si se všech možných pokroků lidských, ale také vyhovovat každé své osobní lákavé choutce. Kdo bude chtít, ať si pak letí třeba po balónu. Kdo bude muset, ať se třeba dá naložit na vlak. Kdo bude chtít užít cesty doopravdy, vezme si zase pinkl nebo se smluví s formanem. To bude radost, až povandrujou zase mladí i staří. Arci, Rozdíl bude přece vždycky, podle stavu, podle věku. Nějaký pan Rada Pinkl asi neponese. Ten si koupí pěkný malý vozík, přepnutý plachetkou nízkou, zapřáhne pěkného psa, postaví se sám s popruhem přes prsa k podsední straně voje, milost paní Radová chytne se vzadu rozpěráku, aby pomohla tlačit, a hajdy kupředu. Pes začne vesele štěkat, pan Rada začne rozpustile vejskat. Ej, to bude radost, to bude radost. Na večer si pak zajedou do hospody. Paní Radová zasedne si na lavici, pan Rada vyjde si ještě do obce. A pak se vrátí a s pýchou položí na stůl před svou milostivou hrstku drobných. To jsem sežebral. Teď vidíš, že bych tě uživil, i kdybych nebyl Radou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tématem Nerudových podčárníků, fejetonů, bylo ledasco. Jako milovník Verneovek, však si je z Paříže přivezl k vydání do Prahy, snil Neruda třeba o tom, co s námi jednou udělá nebo co s námi dokáže udělat moderní technika. A jindy zase stačil jako námět pro jeho novinový článek, jak záhy uslyšíme, třeba jenom dopis jedné z čtenářek.
2: Přece jen to byla jen jedna jediná řádka, ale zajela jako dýka. I hned v úterý přilétl ten rozčertěný andělskou rukou psaný lístek. Když navrhujete výstavu starých panen, proč pak nenavrhujete také výstavu starých mládenců? Vyzývám vás, abyste navrhl hned příští neděli. Jste-li muž poctivý a spravedlivý. Zalezl jsem do své poctivosti a spravedlnosti jako zajíc do zelí a byl jsem tichý. S bohorovnou nonšalancí mluvil jsem příští neděli o něčem zcela jiném. Ale i hned zase v úterý byl tu lístek. Tedy jste nenavrhl. Já vím, teď co si o vás inu nenavrhnul, protože kdyby tam byla starých mládenců celá sbírka, za 24 hodiny by stromovka uschla a spustla. Děti po širé Praze by dostali psotník. Na 4 míle kolem ovoce by zčervivělo, brambory schněly, ptactvo vyscípalo po nebi i po zemi. To by byl ukrutný pohled, hrozný, hrozný. Už to slovo starý mládenec, naznačující něco naprosto protismyslného, nepřirozeného, baziliška, velikou potvoru hadov, to se přiznám, něco protivnějšího na tom světě neznám. Naproti tomu, bože, jak krásný výraz, jaký vznešený pojem je ve slově stará pana. Stará, ale lilium, nedotknutá, nedotknutelná, bytost tichá, obraz oddanosti svaté. Snad, že kamenitý svět a trnitý život do její duše naházeli zloby, ale pana dovedla všechnu svou zlobu vpravit aspoň do společenské formy a ještě nás, andílek, tou zlobou svou baví. Za to, starý mládenec, jed, zloba neskrocená, společensky protivná, tvor, kterému se snad každý na světě vyhne, vždyť pro pána Boha, starý mládenec, nesmí s jinými lidmi zasednout dnes už ani k témuž stolu. Je tomu zrovna půl hodiny, co mě pošta vysypala na můj stolek gratis exemplář knihy Starý mládenec sám sobě kuchařkou, čili 300 receptů. Ach ano. Stará pana dojímá, budí soucit, politování, aspoň u toho, kdo ji nezná. Ano, četl jsem na staropanenský osud již i výborné básně. Se starým mládencem ale politování nemá nikdo. Literatura se ho bojí, i ten rozpustilý úsměšek národní písně se mu vyhýbá. Není divu, prosicená zloba. Říkáli se, že ve dvou babách vězí tři čerti, mělo by se věru říkat, že v jediném starém mládenci vězí 5 krokodýlů, 7 štírů a 11 netopírů. Já netvrdím, že starý mládenec je už od narození zlý. Ach ne, on také je synem lidské matky, jenže on stal se zlým. A když pak už jednou začal, také pokračoval. A to jen pro ukrutnou lítost vnitřní. Ne snad lítost nad tím, co ve svém životě hanebného spáchal, nýbrž čeho kdy kde v tom směru zameškal. I vždyť já to vím. Já mu to řekl už několikrát do očí. Vidíš, trdlo, řekl jsem, co bylo v loni, nikdo nedohoní. Vlastně je to nemoc, tohle staromládenectví. A nemoc nakažlivá, až nebezpečná. Dnes, jak tvrdí úsloví, je v Čechách mnichů víc než předusem. Choďte pak po nich, po těch mniších mládencích a ptejte se po příčinách. Interview je dnes módou. První vám řekne, nemohu vystát děti. Druhý, ženy dnes požadují mnoho, kdo nemá 3000 ročně, musí na ně krást nebo dluhy dělat. A třetí, i když ono trvá manželství tak dlouho. A z tohohle chumlu by se tedy měla udělat výstava? Jak pak? A měla by se ta výstava udělat světová? Pouze česká? Jenom pražská? A jak to pak uspořádat? Starý mládenec se neusmívá, neodpovídá, nebaví. S ním se nemůže na podium jako na výstavě krasotinek. Dát ho tedy do klece jako medvěda hyenu s nápisem nedráždit? Nejlíp by asi bylo postavit hradu celý, jako v klášteře, chodbou kolem nich by proudilo obecenstvo a hledělo dovnitř dveřmi ze skla jasného, neprolomného. Pohled by to byl náramně poučný pro mladé holky, pro jejich otce a matky, pro pány manželi. Bohužel arci poučná stránka lákává jen málo.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jan Neruda umřel v roce 1891. Bylo mu teprve 57 roků. Kdyby žil, řekněme, do svých 70 či 80 let, mohl číst a určitě by četl fejetony Karla Čapka. A mohl by poslouchat a určitě by poslouchal první české rozhlasové vysílání. Neruda znal ze všech našich dnešních technických vynálezů jen začátky telefonu, telegrafu a fonografu. Ve svých fejetonech často téma nových vynálezů rozvíjel, lehce s humornou nadsázkou, s nerudovskou ironií, aniž by věděl, jak blízko je budoucí realitě. Nesmějte se. Nesmějte se naivitě jeho fejetonu. Usmějte se a obdivujte ryzího básníka a ryzího novináře, který zemřel vlastně docela nedávno. Jan Neruda, telefon a telegraf optický. Kdybyste se mne pojednou a nenadále ptali, co všechno myslím, že se z telefonu ještě vyvine, řekl bych, na mou duši já to nevím. Není to žádná skromnost ode mne, že tak mluvím, já to v skutku nevím. Prozatím vyslovuju slovo telefon v rozmluvě 50krát denně jako každý jiný, hraju si s hezoučkým telefonkem hodinu denně jako každý jiný a občas zdvihnu oči do výše a pravím důmyslně obdivuhodné lidstvo. Tvůj duch nemá mezí pro sílu svou, co ještě vše vynalezneš, kam ještě poletíš, orle, duchu lidský. A za chvilku pravím rovněž důmyslně, pitomci, blbci ličtí, tolik tisíciletí jste tedy potřebovali k tomu, abyste vynalezli věc tak zázračně jednoduchou a jasnou, jako je telefon nemotorové. Je to pravda. Kousek pouzdra, kousek plíšku, malý magnétek a kousek drátu. Od předevčírka jsem přesvědčen, že bych dovedl telefon vynalézt kdykoliv sám a sám. Lidstvo vynalézá, ale trochu pomalu. Chci mu trochu pomoci, myslím, že je to mou povinností, když mám talent. Zvuk už nesem do dálky a to rychle. Elektrickou jiskru také nesem do dálky a to ještě rychleji. Navrhuju, abychom nesli do dálky také světelný paprsek. Zkrátka, já dnes v památný den 1. prosince roku 1877, a to v městě Praze, vynalézám právě telegraf optický. Když si pomyslím, že paprsek světla za jedinou sekundu urazí 40 000 mil, jde mě nad mým vynálezem samotnému hlava kolem. Je to ale zcela jednoduché. Chci například slečně NN nebo paní NN telegrafovat milostný, sladký, přímo plamený pohled. Dobře, zřídím si k ní tedy optický telegraf ze samých zrcadel, posadím se ve svém pokoji luzně před zrcadlo první, podívám se tam a slečna NN, paní NN, už se štěstím rozplývá. Nebo já jsem například podnikatelem velkého politického žurnálu a právě se očekává úplevna velká bitva. Mít všude zvláštního zpravodaje je nepohodlno. Také zprávy telegrafem elektrickým podávané jsou už nám pomalé a k tomu jsou velmi kusé. Dobře. Zřídím si tedy v Plevnu pomocí zrcadel svůj telegraf optický a jakmile se bitva strhne, vidím ji v zrcadle nad svým psacím stolem do nejmenších podrobností a dám ji prosazeče ze zrcadla prostě obsat. Ze samých zrcadel jsem řekl a tím jsem řekl všecko. Jsem naprosto proti telegrafování světelného paprsku drátem. Už jde elektřina drátem, zvuk drátem, už je svět zdrátován dost a dost. Hlavně se jedná o to, jak dostat paprsek kolem rohu. Elektrický telegraf, každý se o tom může přesvědčit sám, jde také všude po Praze kolem rohu. A to zdá se tedy být hlavní věc. Jedno zrcadlo se postaví, semhle druhé, tamhle třetí, tamhle, jak se postaví, do toho mě nic není, do takových maličkostí se pouštět není mou povinností. Já zkrátka sděluju vynález svůj veřejně a nezištně. Já lidstvu činím kavalírský dar svým ať se jmenuje to moje telátko už jak chce. Svlékám ze sebe kavalírské roucho a vracím se zas mezi obyčejné lidi. Ti mluví teď jen a jen o telefonu. A přeci je telefon ještě chudinka, dítě samá nedokonalost. Z dálky někomu šeptat do ucha dovede. Někomu ale do dálky vytahat za ucho, to neumí. Jak vítáno by bylo takové spojení například mezi některými žurnálovými redakcemi. Ostatně, kdo ví, co se ještě stane? Slyšel jsem už, jak telefon sdílel klepy. Slyšel jsem i docela, jak telefon lhal. To je zřejmý talent, to slibuje pro budoucnost mnoho. Nejrozmanitější kruhy přemýšlejí, jak ho prakticky využitkovat. Starostliví otcové rodin pomýšlejí, šlo-li by to rozvinovat cestou z domova drátové klubko za sebou, mít telefon zrovna na rameně pod uchem a slyšet stále, co se děje doma. Čeští herci sobě slibují zvláštních výhod. Již se každý vidí, jak s telefonkem elegantně do ucha zatknutým kráčí po jevišti, jak nebude naprosto třeba úlohu umět a nápověda, jak to svede všechno sám. Schází jen ještě, aby jiné drátky ze sufit jim zdvihaly ruce a nohy a ideál upřímně to myslícího herce bude dosažen. Ředitelstvo divadelní tone rovněž v nejrůžovějších nadějích. Když bude divadlo už vyprodáno, budou se později příchozímu obecenstvu za slušnou cenu pronajímat telefonky. Obecenstvo půjde si na pivo a vyslechne tam pohodlně operu akt za aktem, chci říci sklenici za sklenicí. Také dotyčné abonmán může se přijímat. Rozkvět telefonie bude as rychlý. A myslím sobě, že jako jsou už všude po částech velkých měst filiálky poštovní a telegrafní, budou as velmi záhy v každé ulici štace telefoní. Budu ležet po půlnoci už v posteli, tu se zazvoní, úřední sluha vejde, přiloží mi telefon k uchu a já budu slyšet, jak mě odněkud z hospody nadávají. Rozkoš. Jenže lidstvo trpí přitom trochu na klidu svém. Jaké to byly rajsky pokojné časy, když milení příbuzní pro velkou obtíž psaní a skládání dopisů psali člověku na nejvýš dvakrát ročně. A i tu měl člověk naději, že pošta alespoň jeden ze dvou listů ztratí. Teď listy letí parou, telegraf nás pere, telefon do nás hučí k zbláznění. Člověk, aby dal do novin jednou provždy inzerát à la Voltaire. Jistému neomrzelému dopisovateli totiž, který ho stále přípisy svými sužoval, odpověděl konečně Voltaire přec a sice pane, já jsem umřel a nemohu tedy žádný z vašich listů zodpovídat. Posud vytýkají telefonkům slabý hlas, že prý jen šeptají. Že prý musí člověk těsně přiložit ucho, aby slyšel, vedle stojící, že už nic neslyší. Což je to chyba? Jaká je v tom síla pěkných náhod, přímo veseloherně pikantních situací, z nich jedna i hned zde následuje. Manžel jde po ulici. Drát se za ním šourá, manžel v chůzi drží telefonek u ucha, tvář jeho se usmívá. Potká ho přítel. Přítel, co se tak usmíváš, kamaráde? Manžel, bavím se cestou se svou milou žínkou. Roztomilá, roztomilá, ta má nápady. Přítel, ty jsi šťasten. Manžel, klasický nápad, tu máš. Telefonuj jí honem něco, ta bude překvapena. Přítel telefonuje. Jemnost paní, bavím se právě s vaším manželem. Velebíme vás. Přikládá si telefonek těsně k uchu. Panička telefonuje. To jste vy? Výborně. Jsem sama doma, nechte truhlíka mého manžela stát a pospěšte si honem ke mně.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: S Janem Nerudou se mi připomíná i skoro zapomenuté slovo, totiž hokynář, kupec nebo obchodník smíšeným zbožím, od potravin až po domácí potřeby. Někdy se taky říkalo hrstkář, protože se počítalo a vážilo na hrstě. Dneska máme místo hokynářů oblíbené malé prodejny nebo taky večerky a hokynář už nám zůstal jenom vzpomínkou, třeba právě v Nerudově fejetonu, který přečte Bořivoj Navrátil. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Když se někdo už dost nasloužil, zatouží panovat. Voska od fiakru, který si cosi nahospodařil, desátník nebo šikovatel, který sloužil 20 let a má za nevěstu vyhlédnutou kuchařku s několika sty zlatými, venkovský řemeslníček, který prodal chalupu. Ti a jim podobní se touží usadit v Praze při nějaké tiché práci. Třeba stát se domovníkem, být druhým po domácím pánu, shlížet s chladně vytaženým obočím na hemžení na ulici a s nedbalou elegancí krátce odpovídat jo, ne. Mít k dispozici dřevěnou židli v průjezdu a sedávat na ní s dýmkou v ústech a koštětem v ruce. Nebo se stát hokynářem někde ve čtvrti, kde je převáha chudého lidu, který ještě nedospěl k tiché práci. Panovat zkrátka buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině. Jde-li však spojit obojí, být současně hokynářem i domovníkem, je pro takové lidi ideál ideálu. A za 20 let je z domovníka sám domácí pán. Dnes se chci především věnovat hokynářům, kterých je v Praze jako máku. Mimo příkopy je v Praze sotva 10 ulic, kde by aspoň v průjezdu nebyl nějaký ten malý krámek. Přiznám se, že nevím, kolik jich je. Vzal jsem několikrát do ruky anotaci, ale při pohledu na drobně počištěných 20 sloupců, kdy každá řádka značí jednoho hokynáře, sklesly mi vždy ruce a řekl jsem si, že to ponechám mladším očím. Vím, že ve Vídni jich loni bylo 3800, tedy v Praze předpokládám něco kolem třetiny. Zprávu o hokynářích mám z vídeňského Frankfurter Zeitung. V němž Theodor Scheibe uveřejňoval na pokračování velký román Der Geißler von Spittelberg. Oni totiž oba pojmy Frankfurter a Geißler značí švec a obuvník. A jen Frankfurter zní noblesněji. Takovéhle prázdné pýchy a namyšlenosti nemá pražský hokynář zapotřebí. On není v žádném zvláštním hokynářském spolku, který o sobě vydává časopis. A musím říct si, že jsem také nikde po Praze nečetl nápis Dvorní hokynář. Snad proto, že pražský hokynář nemá důvěru v pražské prince, kteří by s krejcarem od maminky hned k němu přiběhli koupit si cud špalek. A přitom, o bože, co jsme se my praští neprincové nalítali k nejbližšímu hokynáři. Jak věrně jsme mu donesli každý krejcar, ať už poctivě či nepoctivě nabitý. Jak ochotně jsme k němu zaskočili, když matka potřebovala ještě kousek zeleniny. Jaké to bylo gusto tajně si uštípnout růžek marcipánu, vyrýpnout z bečky na nehet povidel nebo ukrást z hromádky jablko. Jak dychtivě jsme do sebe nasávali silné zvláštní aroma hokynářského krámu, skládající se z výparu povidel, petroleje, kyselého zelí a vepřového sádla, míšeňských jablek a zrajícího síru. Dnešní aroma hokynářských krámků je ku podivu stejné jako před lety 30. Vůbec celý krám je uvnitř uspůsoben úplně stejně jako dřív. Venku na ulici jsou ošatky a koše se zelnými hlávkami a bramborami, které se i dnes nakupují podle staré dřevěné mírky, neboť pražský hokynář je nepřítel všeho novátorství a pokroku a nehodlá nic vážit na kila. Na veřejích visí klec s kanárkem, vedle otýpky špejly na jitrnice. Ohřebík vedle, svazek makovic a svazek peroutek na pomazání buchet či masa a kolíky na prádlo svázané do věnce se naparují hned vedle. Pátravé oko vidí, že výše jsou rozvěšeny bílé hliněné dýmky a měchy na tabák, věnce česneku a cibule. Na polici pak stůčky hadrů kmití podlahy a malé kartáčky na mazání bot. Vedle se naparují větší kartáče rýžové na dlaždice a podlahy z prken, slaměné mošny, štětky na bílení, válce na nudle a trsy rozličných vařeček. Půl vchodu do hokynářství zabírá stůl, na něm housky, rohlíky, bochničky chleba. Na šteláři několik sklenic se starým cukrovým a zaprášeným marcipánem, pak lahve s kořálkou značky Hulán, Višňovka, Hořká.

odříkat celé desatero. Pod stolem se válí košťata, smetáky a bílý písek na drhnutí. Uvnitř krámu pult, na něm váhy a závaží, od stropu visí librové svíčky. Za pultem police s nejrůznějším zbožím. Tabulky perníku na strouhání, hroudy másla, korýtka se syrečky, hrnek se šmolkou, sklenice s kyselými okurkami, rajskými jablíčky, sušenými houbami, škrobem. Vedle ošatky s vejci hromada nasekané soli a pyramida krájeného modrého mýdla. Dál v krámě mají své místo hranice dříví, hromada uhlí, košíky s ovocem a pytle s křížalami. Nejdůležitější místo v hokynářství má však mandl. Mandl je jeho srdcem a plícemi. K mandlu se zbíhají všechny služky a děvčata z ulice. Mandl je hokynářovo potěšení. Stojí vždy v polosvětle v šerém koutě. Zde při praskání válců a skřípání prken se sousedkám nejlépe probírají všechny klepy. Kolem jdoucí panička nevidí, je-li její služka pilná, nebo jen tak stojí a vylévá si srdce. Neslyší, jak s prstem na rtech vypravuje, co všechno u ní doma vyšpehovala. A hlavně nevidíš, zdali tam nestojí s nějakým kaprálem. U mandlu sbírá hokynářka všechno to bohatství názorů a postřehů. Tam se pro ní otevírají všechny tajné komnaty okolních domů a rodin. Hokynářka bez mandlu je král bez říše, Sibyla bez věšteckého daru, Leonardo bez rukou.

Pražský hokynář, abych také něco řekl o jeho stránce mravní, je občan ctihodný. Má na starosti potřeby celé ulice a musí tedy za její obyvatele myslet. Musí znát celoroční cyklus a vědět, co kdy do zásob objednat. On musí dovést okurky a narazit sekírku na topůrko, vypucovat klíčící brambory a včas polít sýr pivem, aby uzrál. Má tuze namáhavé povolání, neboť musí ještě vypít loňskou kořálku, která nešla na odbyt, denně stát nepohnutě s dýmkou v ústech ve veřejných krámu a popřípadě dojít časně z rána na trh a vynadat překupnicím, aby levněji získal, co potřebuje. Pak také musí děvečky a sluštičky, které přicházejí na mandl, leckam štípnout, aby měli radost, že se líbí. Avšak musí dávat pozor, aby jeho žena štípání do dívčích sukní nezahlédla. Pozoroval jsem na pražských hokynářích zvláštní vlastnost. A to mlčenlivost. Jejich slovo je drahé. Také české hokynářky se vyznamenávají podivnou mlčenlivostí. Je to přirozené. Či chcete-li, je to nutnost. Hokynářka ví nepoměrně víc než jiní lidé, proto musí méně mluvit. Ona zná všechny tajnosti obyvatel ulice a přitom se o ně nesmí podělit. Leda večer, když naloží s mužem, počítají, kolik vydělali, mohou všechny novinky bez obav z úst vypouštět. Hokynářka ví, že ona a její muž jsou dobroditeli celého okolí. Paní úřednice odvedle si od ní půjčuje po zlatce a platí jí 6 úroků týdně. Paní profesorová od naproti si od ní bere na lístek po celý měsíc potraviny a když přijde prvního, odvede jí celou mužovu gáži. Hokynářka ví, čím je. Takže celou její bytost ozařuje ona majestátnost, která se dostavuje vždy, když si člověk uvědomí, že panuje. A je-li za svou dobrotivost navíc chválena a uznávána, nabývá vznešeného klidu a ještě pečlivěji mlčí. Proto každý, kdo se už dost nasloužil, zatouží panovat. Třeba být domovníkem nebo hokynářem. Panovat buď nájemníkům, nebo v úkolní chudině.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeju vám krásný večer. A taky nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, která právě začíná. Platí, že máme 16. září 2026. A dnes, že je to kulatých 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Tehdy to ovšem ještě nebyl znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska, ale řidič parního válce a amatérský sochař. Na tomto místě však musím říct, že kdyby si aktéři pořadu aspoň trochu pospíšili, bylo by to o hodně zapamatovatelnější datum. Považte sami, kdyby to bylo 9.9.66. No, jak krásně by se to pamatovalo. Ale teď pár otázek. Kdy poprvé jste se vy setkali s fenoménem Cimrman? Jakou hru máte nejraději v podání pánů Svěráka, Smoljaka, Brucknera, Čepelky a dalších? Jaké citáty a jaké hlášky z cimrmanovských seminářů používáte? Máte někoho podobně naladěného ve své blízkosti? A která postava z her divadla Járy Cimrmana je vám nejbližší? A taky byste Hájkovi nepůjčili žebřík? Volat můžete od teď až do zítřejší 1 hodiny, no dejme tomu za 10:01, na číslo 731 800 900. Můžete i psát na web rozhlas.cz/linka o tom, kdy poprvé jste se s fenoménem Cimrman setkali a co vám vlastně ještě dnes dává. A dejte si záležet. Nejen, že všechno budu sledovat na našich krásných elektrických přístrojích, ale bude nás sledovat z paluby své ředitelné vzducholodi, předpokládám i hrabě Nikolič. U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeju vám dobrý večer a nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jednoho letního večera na návsi pod starou lípou hostinský Antonín Kučera vyvalil soudeček s pípou. Nebylo to posledné.

0: Český proud.
1: Kdo tu všechno byl? Okresní a krajský inspektor, hasičský a recitační sbor, poblíže obecní váhy tříčlenná delegace z Prahy, zástupci nedaleké posádky pod vedením poručíka Osádky, početná skupina montérů, jeden z nich pomýšlel na dceru sedláka Krušiny, dále krojované družiny, alegorické vozy, italský zmrzlinář Antonio Cozzi na motocyklu Indián a svatý Jan z kamene vytesán. Byl to ten

na stránkách obecní kroniky ozdobným písmem je psáno. Tento den pro zdejší rolníky znamená po noci ráno. Budeme žít jako v Praze.

z projevu inženýra Maliny z elektrických podniků. Vážení občané, vzácní hosté, s elektřinou je to prosté. Od pantáty vedou dráty do žárovky na devraty. Odtud proud se přelévá do stodoly do chléva. Při krátkém spojení dvou drátů dochází k takzvanému zkratu. Kdo má pojistky námi předepsané, tomu se při zkratu nic nestane. Kdo si tam nastrká hřebíky, vyhoří a začne od píky. Do každé rodiny elektrické hodiny.

0: Řekl bych, že to byl stylový začátek Noční linky Českého rozhlasu. Jejím tématem je totiž fenomén Cimrman. Nejenže divadlo Járy Cimrmana, které bylo založeno něco málo poté, co se poprvé vůbec objevilo jméno Cimrman v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka. Letos Cimrmani zahajují už 60. sezónu. Ale teď k vašim zážitkům s Cimrmany a fenoménem Cimrman. Pavel je tím prvním, který telefonuje na 731 800 900. Přeju dobrý večer.
1: Taky přeju dobrý večer všem posluchačům a i vám.
0: Pavle, tak naschvál. Kterou hru divadla Járy Cimrmana jste viděl ve svém životě jako první?
1: Já jsem jako první hru slyšel.
0: Slyšel? A víte, že jsme na tom stejně? Já ji taky slyšel. Samozřejmě, že to byla pirátská nahrávka, bylo to na kotouči a byl to dlouhý, široký a krátkozraký. Co vy?
1: Já jsem to měl na kazetě a byl to dlouhý, široký a krátkozraký.
0: Takže v pravou chvíli se do věci vložíme oba dva.
1: A bylo to super s tím, že mám takovou dost představivost. Mm-hmm. Takže když jsem to slyšel, já jsem si to představoval sám jako svou hru, jo? Jako ne ty herce, protože jsem nevěděl, jak vypadají ještě no, v té době.
0: Já taky ne právě, já taky ne.
1: No. Takže jsem si to všechno představoval, všechno to obrát. všechno, to jsem si tak jako nějak představoval, teďka už nevím ani, jak se měla jmenovat Květa.
0: Myslíte princeznu?
1: Ne, myslím obříni.
0: Jo, Stáňa.
1: Jo, Stáňu, ano, Stáňa.
0: Měli byste spolu malé obříky.
1: Obříky, ano, no. Přesně. Tam je milion hlášek, tam to jsou perfektní věci.
0: No a propos hlášky, máte ve své blízkosti někoho, kdo je podobně naladěn jako vy? A domlouváte se třeba, používáte hlášky z her?
1: Jo, kolikrát se stane, že používáme hodně hlášky, třeba když někdo řekne někam, jestli půjde někdo s ním, s tím kamarádem nebo něco, tak někde se ozve, nikam nepůjde.
0: Už se narajzoval dost.
1: To je důležitý, jasně, důležitý spící. Jo, a takové věci, tak to byl dlouhý, široký a krátkozraký, úžasná věc na kazetě, takže podle svých představ jsem si to... Pak už jsem to viděl i jako samozřejmě v televizi, jako hru, když oni dávali takovou celou sérii těch her, tak jsem viděl několik těch her, ale si myslím, že tohle je pro mě prostě topka, jako dlouhý, široký a krátkozraký, to je úžasný. Dobrý je, jak tam svěrák je ten průvodce, jak je tam provádí a stojí zádama těm lidem a říká, milé děti,
0: Jiříček, ty už nemáš zuby.
1: Teďka se pomalu otáčí a teďka zjistí, že mluví vlastně, jo, že
0: do kulis. Jsou...
1: Jasně, ano, přesně tak. Aha, milé děti, jakože čtení přišel vozrak a tak. No, tak to je, pak samozřejmě ten film, ten je taky úžasný, že jo. A já jsem sledoval v televizi po stopách Járy Cimrmana, to byl takový pořad, dělal pan Svěrák. Tam se mi líbilo, když mu říkal, myslím, že to byl Miloň, Čepelkuj, tak mu říkal, a když se postavíte tady u té rozhledny, to byla rozhledna, která vlastně nikam jako nebyla vysoká nic, tak když se postavíte tady a podíváte se do dálky, tak vidíte Alpy. A to jsem si rád koukal a říkal, no tak ať se dívám, jak se dívám, dneska je docela jasno, viditelnost dobrá, Alpy nevidím, ne? Podívejte se dobře, tam na ty boží muka. A v těch božích mukách byly dvě lahve.
0: Jako s francouzkou, rozumím.
1: Jasně, s francouzkou, to bylo hodně dobrý. A pak se mi líbilo, slyšel jsem pana Svěráka, jak vyprávěl, že na začátku 20. století odkoupil Jára Cimrman od cirkusáku Stan a že vlastně vytvořil první internet jako. A bylo to asi, to vypadalo tak, že on koupil ten Stan, sehnal asi 10 nějakých odborných profesorů z různých oborů a prostě každý byl na nějaké telefonní lince a tam třeba říkal, tam byl profesor, který zoologie, který všechno převáděl na myš, jak běží třeba pštros, tak on to převáděl, kolik těch kroků dělá myš, tam jakože myš. Na svačinu, že jim kupoval zavináč, jo, tam už je zavináč a byl tam profesor, který teďka nevím přesně, jaký obor měl, ale byl to profesor Weber a on, že zadrhával, takže si vždycky hlásil do telefonu jako Weber. Jo, bylo to docela srandovní, teďka přesně nevím, co všechno, ale prostě všechno odpovídalo, jakože míš, jo, ještě tam byl možná nějaký monitor, no fakt už teďka přesně nevím, rozhodně to www a zavináč, že jim kupoval na svačinu a že vlastně na to koupil stán a že na Letné to vlastně postavil a tam si sehnal tady těch 10 profesorů a každý byl na nějakém telefonu a odpovídali prostě těm telefonistům, kdo se dovolal, tak prostě říkali, že to byl vlastně první internet, no, takové jako nějaký.
0: Nemůžu to samozřejmě vidět 100%, ale rozhodně mezi těmi profesory nebyl profesor Fiedler. Že? A ještě mi pověste, Pavle, jestli jste někdy byl přímo na živém představení divadla Járy Cimrmana, protože to je jedno z divadel, které taky se věnuje zájezdové nebo věnovávalo zájezdové činnosti. Byl jste někdy živě na představení třeba u vás v Židlochovicích?
1: Ne, to bohužel nebyl, ne. No, to mě mrzí, ale nebyl. Já myslím, že v Židlochovicích ani nebyli, ale co vím, tak když někdo chce hrát hry tady toho souboru, tak musí mít od nich povolení to hrát. Myslím, že to někde říkali, že oni chtějí prostě...
0: Mít jako, kontrolu, hrát, ano, samozřejmě. To je pochopitelné, protože je to svým způsobem, já bych řekl, národní poklad přímo.
1: Jasně, určitě, jasně.
0: A někdo, kdo nemá talent, to prostě nemůže jenom tak pro nic, za nic, raz, dva, hopli, šopli, zkazit. No.
1: Jasně, já slyšel jsem teda pár těch povídání z té kavárny u Pavouka a kavárna, ne? Nebo
0: vinárna.
1: Vinárna, jo, vinárna u Pavouka, jo, to bylo nějaký, jak tam byly ty akvabely v té zelené vodě, nějaké s těma sídnicama, nebo to. Já už si to taky četl, ale jako... Jo, někdy to bylo takový náročný trošku.
0: No, jak vás tak poslouchám, Pavle, tak vy jste cimrmanolog par excellence. Máte to zmáknutý, jinými slovy. A já vám děkuju za váš telefonát, kterým jste otevřel noční linku na téma Fenomén Cimrman. Mějte se pěkně a přeju dobrou noc.
1: Taky děkuju, že jste se dovolal. Naslyšenou.
0: Můžete telefonovat také. 731 800 900 a nebo můžete psát. A kdyby snad... Nevím, možná v Českých Budějovicích byl někde na blízku někdo z divadelního souboru divadla Jára Cimrmana. Tak a poslouchal noční linku. No tak to platí samozřejmě i pro něj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím tématem je pro tyhle dvě hodiny fenomén Zimmermann. Hola, hola, tam Borek.
1: Halo, halo, tam Jindřich, tam Jindřich.
0: Zdravím, Jindřichu. Nebudeme používat nadbytečné množství slov, abychom neprodlužovali už tak drahý telefonní hovor. Samozřejmě, že jsem si to vypůjčil z jednoho semináře. Sice už nevím, která to byla hra, které předcházel tento seminář, ale tak nějak si to vybavuju, že tam šlo ještě o Vycházkové hole. Ale Jindro, teď mi řekněte, kterou hru divadla Járy Zimmermanna máte nejraději?
1: Tak nejraději zřejmě Švestku kvůli její železniční tématice.
0: Takže byste zároveň takzvaný šotouš?
1: Dalo by se to tak říci, ano. Já sám toto spojení neboli tento termín nerad používám, ale pro zobecný můžeme mě tak pojmenovat, ano.
0: Dobře, ještě řekněte, že bydlíte ve Vechtrovně a je to dokonalé.
1: Kéžby, bohužel do Kyselky už pravidelné vlaky nejezdí, takže se musím spokojit. Bohužel klasickým domečkem.
0: No nic, a co žebřík, máte?
1: Vlastnil jsem, ale minulé léto mi schořel při táboráku.
0: Já myslel, že vám ho Hájek nevrátil. Pro ty, kteří nemají takové znalosti jako vy z oblasti cimrmanologie, musí být náš rozhovor mírným rébusem. Řekněte mi, byl jste někdy třeba i na živém divadelním představení divadla Járy Zimmermanna?
1: Bohužel nikoliv. Konkurence z hlediska poptávky mě při nákupu vstupenek vždy předběhla.
0: No, musíte se snažit, pane správče. I když to samozřejmě není tak úplně cimrmanovské, ale není všem dnům konec. Je to 60 let, co se v rozhlasovém vysílání poprvé objevilo jméno Járy Zimmermanna. Ovšem tenkrát to ještě nebyl ten, jak už jsem říkal, znovu objevený genius z dob Rakouska-Uherska. Jestli pak máte některého z představitelů různých rolí v různých hrách cimrmanovských nejraději, a kterého zrovna ještě ne. Mám tím na mysli, že si k němu hledáte cestu.
1: No tak, asi k panu Vetchému si hledám cestu, neboť samozřejmě myslím si, že v tom bude většina posluchačů sounáležet, že takto legendární skupina herců, tam se přece jenom ta obměna v ansáblu těžko snáší. A asi nejvíce mi k srdci přilostl pan Kašpar.
0: No. Měl jsem sice trošku jiný typ, ale děkuju za vaše odpověď.
1: Nenavazuji na vaše hlášky, já zase tak hluboké znalosti nemám.
0: To se nemusíte vůbec omlouvat. No, s Ondřejem Vetchým je to podle mě tak, že jestli on jim to tím skutečným herectvím nekazí.
1: Záskok, že ano. Dobrý, držím se.
0: Jindro, já vám děkuju, jsem rád, že jsem mohl být vaším sparring partnerem při tématu fenomén Zimmermann a mějte se krásně a užívejte dne, naslyšenou.
1: A vy hlavně nedělejte přestávky, jinak vám utečou posluchači.
0: Máte taky pravdu, ale já pro jistotu zavírám dveře. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hola, hola, to je jeden ze způsobů, jak se představovat do telefonu. Možná, že bych to mohl aplikovat na toho dalšího volajícího, či na tu další volající. Za chvíli na 731 800 900. Ale na malou chvilku věnuju pozornost i ne vývoji počasí. Ne, i když máme počasí, že jsme si nemohli zasloužit lepší. A dívám se, že i František se k tématu fenomén Zimmermann vyjadřuje na rozhlas.cz/linka. Pana Svěráka znám jenom z filmů, kde hraje. Líbí se mně jeho role, s jakým klidem to hraje. Znám jeho některé filmy, protože se často opakují. Například Vratné láhve, Vesničku má Středisková, Tři veteráni a tak dál a tak dál. Mám rád Veselohry, kde hraje i s panem Smoljakem. František ze Židlochovic. Františku, škoda, že jste nenapsal něco, co by se týkalo samotného fenoménu Zimmermann. Jestli pak jste viděl někdy nějakou hru? A jestli pak máte zvonek na kolo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezitím, co zpíval Valdemar Matuška v noční lince Českého rozhlasu, jsem si nalezl, odkud že vlastně ono hola hola a zásady všech telefonistů pochází. Je to ze semináře k vyšetřování ztráty třídní knihy, abych ještě upřesnil to, co už zaznělo před mou chvílí při rozhovoru s Jindrou. Ale teď bych si dovolil přivítat pana Honzu. Dobrý večer, vítám vás v noční lince.
1: Krásný večer, díky za přivítání a zdravím všechny posluchače, kteří ještě nespí a poslouchají vaši úžasnou linku. Rád ji poslouchám a ne vždycky mám jakoby, co k tomu říct, tak jenom poslouchám a nevolám. A teď se mi podařilo teda dovolat, protože zrovna teď jsem přišel z práce, dělám čišníka, dělám výčepáka tady v hospůdce. A můžu říct, že nejenom v mládí mě provází hlášky z Cimrmanova života, jeho reálného samozřejmě. V podstatě u té profese gastronomie, tam jsem teď jakoby zastavím je v tom, že čím dál víc mě vyvstává prostě ta hláška, ale chodili mu tam lidi. Ono, ne vždycky je to úplně dobrý, ale jako já vím, mě ta práce baví samozřejmě, mám ji rád, rád do té práce i někdy vstávám, ale ono někdy u některých těch lidí, jako to opravdu někdy tak ta hláška přichází a přesně vyvstává další hláška z další Cimrmanovy hry a přesně si říkám tak, to on si sedne a on počká, až já odejdu za ten bar, až mi všechno hotový a pak si objedná tu uzenku pomyslnou a opravdu to tak skutečně funguje u řady lidí. Ale ještě řeknu takovou jeden zážitek, já omluvám, jestli chcete k tomu něco říct.
0: Ne, v žádném případě, já velmi rád poslouchám celé ucelené příběhy našich posluchačů a posluchaček, Honzo, abyste se krásně nadechnul, tak jenom do toho, no, ukažte, že máte talent.
1: Tak talent. Měli jsme kdysi dávno takovou kamarádku, která se nám probila do zahraničí, nicméně když ještě nebyla vdána a snad ještě byla ještě neposkvrněnou dívkou, tak jsme jezdili na takové vandry do jedné vesničky u Poděbrad a tam jsme hodně v těch mladších letech prožívali ty hry, nejenom, že jsme hodně chodili na Žižkov, do divadla, ale i jsme sbírali ty nahrávky a i dokonce byla vedená nějaká knížka, takže jsme měli k tomu ty obrázky, ty fotografie. Tak jsme se s tím docela fakt dobře bavili. I jsme si sami vytvářeli vlastní jakoby krátké hry nebo krátké scénky na ten druh humoru toho neexistečná a existečná a uváděli lidi, rádi jsme uváděli lidi v omyl naším humorem, který byl inspirovaný samozřejmě Járou Cimrmanem nebo respektive divadlem Járy Cimrmana. A měli jsme tu kamarádku, tu Zuzku a ona jako jedna z mála děvčat byla dívka, byla krásná v obličeji, ale ona nějak prostě nepobrala po mamince poprsí. No a ne, že bychom se jí smáli, to určitě ne, ale tak prostě stalo se, že jsme jednou takhle na břehu rybníka a já jsem tam našel takovou jako obruč. Nevím, z čeho to bylo, z jakého materiálu, z nějakého návinky, nějakého kabelu. Nicméně mi to inspirovalo a přišel jsem k té Zuzce a říkám, já se tě dotýkám tímto prstenem už rovnou po třetí. Ona to neznala. Ona neznala tu hru, nebo ona stála, koukala, proč se všichni okolo strašně chlámou a zalamujou. Říkali, anděl, ty seš, no, prostě pochválili mě za teda ten bonomot, který mě napad. Prostě řekl jsem, dotýkám se tě tímto prstenem už rovnou po třetí a tímto celý humor jako ten vtip dokončil. Ale do dneška mě napadá řada věcí a kdybych jako měl ten čas a včas tu tušku a papír po ruce a vzpomenu si na řadu těch her a i vy vysíláte, nejenom jako třeba v Humoriádě, ale nebo i v jiných pořadech zmiňujete ty, v podstatě třeba už jenom ty hlášky, ono vlastně nás to provází celým životem, aniž bychom si to uvědomovali, odkud vlastně ta hláška je. Ale vlastně zjišťuju, že ten Cimrman vlastně nás provází celým životem ten, kdo to samozřejmě zná. Někdo může říct, že to není jeho šálek kávy, ale já se pohybuju v okruhu přátel a lidí, který to všechny baví a bavilo a víme, odkud ta hláška je a to kolikrát nemusí se říkat ani celá. Ono kolikrát stačí říct jenom ten nástřel, začátek tý, vlastně toho té věty nebo té myšlenky, jak každý už ví, jak to vlastně pokračuje.
0: No a ještě mi řekněte, že Zuzka byla něžná.
1: No, jenom neměla toho knírka, nevím, jestli ještě mne na nos, teda už jsme se neviděli, ale byla něžná. Děvka.
0: Já myslím, že teď je pravý čas ukončit náš rozhovor, no, ale i tak vám moc krát děkuju, pane Honzo. Kdo ví, kam bychom se ještě dostali?
1: Pozdravujte všechny dobré pocestné. Mějte se krásně.
0: Mějte se hezky a naslyšenou. Fenomén Cimrman, téma noční linky Českého rozhlasu. Je to 60 let, co se tohle jméno poprvé objevilo v rozhlasovém vysílání. No a právě proto, že dnes slavíme to krásné kulaté výročí, i když na těžko zapamatovatelné datum, je tématem právě Jára Cimrman. Genius, kterého my už jsme objevili. Ti ostatní na to ještě musí počkat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Málem už to bylo. Málem jste slyšeli přímo důkaz toho, že fenomén Zimmermann není jen čistě pro ty, kteří se nacházejí v té takzvaně české kotlině, no prostě na území naší republiky. Jenomže spojení s panem posluchačem, s Radomírem z Koloráda se nám bohužel přerušilo. Máte tedy volnou telefonní linku 731 800 900 a nebo můžete také psát o svých zážitcích s divadlem Járy Zimmermanna, o tom, kterou hru máte od pánů Smoljaka a Svěráka nejraději. A jestli používáte třeba i ty, no řekl bych, hodně rozšířené zimmermanovské hlášky v běžné mluvě a jak vám vlastně okolí rozumí. Píšete na rozhlas.cz/linka. Hned tam mrknu a zjišťuju, že se zatím nic nového neobjevilo. Tak tedy 731 800 900 a téma noční linky, fenomén Zimmermann.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Fenomén Cimrman. A paní Květa je tou další, která čeká na telefonu. Dobrý večer přeju, Květa.
1: Dobrý večer, děkuju moc, já jsem se dovolala konečně. Já miluju Cimrmany ještě, když to bylo to předtím.
0: Ještě, když to bylo to předtím, před čím?
1: No před to, před těma Cimrmanama, jak vznikly. No, teď mi to vypadlo z hlavy, jak podvolám. No, já se slyším teď.
0: No, tak to máte asi puštěný rozhlasový přijímač. Kterou hru máte od Cimrmanů nejraději?
1: Hospodu na mítince.
0: A jste schopná z ní něco ocitovat i pro ty, kteří zatím neví, o čí jde?
1: To si netroufnu. Ale vím, že tam bylo ta hospoda, měla číslo 21 a zrovna bylo po okupaci. A já jsem se tomu musela strašně smát.
0: Hospoda měla číslo 21, říká naše posluchačka, a bylo to po okupaci. Teď si nejsem jistý, jestli jste nesmontovala dohromady více roher, ale nebudu vás opravovat.
1: No, já jsem viděla všechny ze začátku.
0: To znamená, že znáte i všechny semináře cimrmanovské.
1: No. A teď tam hraje i Petr Bruckner. A s tím se znám z tenisu v Písku.
0: A teď mi řekněte, Květo, jestli používáte nějaké, no řekněme, hlášky z her divadla Járy Cimrmana.
1: No používám, ale teď mi to nezapálí.
0: No jo, tak po 23. hodině už to zapaluje málo komu, no.
1: No, já se omlouvám.
0: Nemusíte se omlouvat, to je, myslím si, přirozené. Takže děkuju, že jste zatelefonovala, že jste nám nastínila svoji nejoblíbenější hru, ale ještě mi povězte, kterého herce právě ze souboru cimrmanovského upřednostňujete. Kdo je vaším favoritem? Vy jste zmínila pana Brucknera, který mimochodem...
1: Milon Čepelka.
0: Petr Bruckner končí po téhle sezóně, ale Milon Čepelka, no to je taky stálice. Kterou roli
1: já
0: máte v jeho podání nejraději?
1: Já jsem hlavně, že byl úžasně sečtělej.
0: To můžu potvrdit. A on je vlastně navíc ještě autorem písní.
1: Ano. No.
0: Respektive textu, tak. Která role...
1: Teď už jsem starší ročník. Tenkrát byla na začátku vysoký.
0: No.
1: Když to začalo.
0: To by tak možná odpovídalo.
1: No.
0: Aniž bych se chtěl dopouštět agingu. Řekněte mi, ve které roli se vám Milon Čepelka nejvíc líbil?
1: No, tak to vám neřeknu. Ve všem.
0: Jste tajnůstkářka.
1: On byl nesmírně vzdělaný.
0: On je. Pořád ještě, no, nesmírně vzdělaný.
1: Pardon.
0: Ano.
1: Ale já už jsem minulý čas.
0: Ještě ne, Květo. No. Nač ten spěch.
1: Ale jako pořád to sleduju a vzpomínám na ty krásné leta.
0: Děkuji vám za váš telefonát a přeju dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkuju.
0: Fenomén Cimrman, vše... Co byste k tomu chtěli říct, můžete na telefonu, který za malou chvilku uslyšíte. A ještě jeden přípodotek posluchače Františka. Já jsem na tyto věci takový odborník, že jsem dlouho přemýšlel, kdo to vlastně byl ten Cimrman. Takhle já rozumím kultuře, ale Cimrmany znám, jsou to moji kamarádi. No, Františku, nepochybuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11:15 a v noční lince na téma fenomén Cimrman vítám posluchačku Janu. Pěkný večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím vás a všechny posluchače, kteří ještě nespinkají. A k tomu panu Cimrmanovi se bych chtěla říct, co se kdysi říkalo divadlo Jarida Cimrmana. Mm-hmm. A já jsem si vždycky říkala, kdo to je ten Jarid Cimrman. No a teď vám chci říct, já teda jako zase nejsem až tak odborník přes tu cimrmanologii, ale musím říct, že když jsme byli mladší s manželem ještě, když žil, tak jsme kdysi seděli tady v restauraci ve Frenštátě. Mm-hmm. A tady bydlel nějaký pan Cimrman a on pocházel z Čech a on si tam k nám přisedl k tomu stolu a teď se nám představil jako Cimrman. No a tak jsme tam seděli a povídali a mě napadlo, já jsem si říkal, já se ho musím zeptat, jestli náhodou není z rodiny s tím Cimrmanem, s tím Jarou.
0: No, co vám odpověděl?
1: Víte, já jsem tenkrát nevěděla, že to je nějaká taková fiktivní postava. No a já nakonec jsem se ho teda nezeptala a po nějaké době jsem jako slyšela, já pořád, kdo to je ten Cimrman, a oni říkají, prosím tě, to je taková, to je hra. A v té hře je ten fiktivní, ta postava, ten Cimrman. A já jsem říkala, no ještě, že jsem se ho neptala, protože on myslí, asi o mě myslel, že jsem praštěná pytle.
0: No, možná by se chytnul a možná by tu hru hrál s vámi. Ale
1: možná by, že jo.
0: Mě by zajímalo, jestli vás třeba i po té, co jste odhalila, jak vy sama říkáte, skutečnou podstatu, já si tím sice nejsem jistý, ale budiš, jestli vás to třeba nějak nemotivovalo k návštěvě divadla Jary Cimrmana, protože jak už tady několikrát zaznělo, divadlo s pány Svěrákem a dříve i s Moliakem a samozřejmě mnohými dalšími objíždělo naši republiku, na mnoha místech vystupovalo. Byla jste někdy na divadelním představení cimrmanovském?
1: Bohužel to se mi nikdy nepodařilo, škoda. A
0: je to škoda.
1: Moc toho lituju. A teda opravdu toho pana Čepelku si pamatuju ještě, jak jsme bydleli v Adamově, jak jsem bydlela v Adamově, než jsem se vdala, tak o něm se tam hodně pořád, jako jsme slyšeli, Milon Čepelka. Hmm. A ještě kdysi o těch Zbyšek Pantušek s tím jeho bráchou zpívávali v Adamově. No a tak ta hláška o těch Alpách, tak to se mi fakt opravdu, to jsem párkrát slyšela, tak se mi to hrozně líbilo a ono tady šlo něco podobného v Kopřivnici, tam je taková budova administrativní a tam se říkalo, že když vylezete až nahoru na střechu, takže vidíte až na Tatry, no tak samozřejmě, že tam na poligonu stály Tatry, že? Tak to byla
0: 180, ano.
1: Ano, takže vidíte na Tatry a zrovna tam potom byla taková hláška. Tam byl ředitelem pan Kopec a to byla taková hláška, že voda teče do kopce, z kopce a Gořálka do kopce.
0: No tak možná by to byla hezká inspirace pro nějakou další cimrmanovskou hru. Nevím, jestli se jí dočkáme, ale děkuji paní Jano za případnou inspiraci.
1: No, ještě jsem jenom chtěla říct jenom tohle, že jsem teď viděla tu poutávku a že jsem tam viděla toho člověka v té bílé paruce, nakonec toho vylezl ten Ondřej Vetky. A? Já ho strašně zbožňuju, toho herce.
0: Takže to asi bylo České nebe, jestli se nepletu tedy.
1: To je možný.
0: Je to možné.
1: Tak.
0: Tak vám moc krát děkuju, paní Jano, a mějte se hezky. A až někdy budou hostovat Cimrmani třeba ve Frenštátě, nenechte si to ujít, i když lístky sehnat je docela těžké.
1: Ano, to budeme muset se nějak starat, aby jsme do předku si je zajistili. No a tak všem přeju dobrou noc, zbytek noci, a zas někdy třeba se mi podaří něco zase, co mě bude bavit, nebo o čem budu něco vědět, tak zavolám. Tak se opatrujte a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Já se vás ptám, jaké zkušenosti máte s cimrmanology? Sami jste těmi, kteří znají hry divadla Járy Cimrmana. Fenomén Cimrman, to je téma noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. No a protože už se nám pomalu blíží půlnoc, venku je tedy alespoň tady v Brně, za okny studia brněnského Podešti, okluzní fronta 356, 42, 359, 44, 360, 30, no prostě lepší počasí jsem si nemohl přát. Dávám šanci ještě jednomu z vás, kdo by na tohle téma mohl promluvit. Zdravím na telefonu, ptám se, kdo je prosím hola hola tam, tedy hola hola zde, tady Borek.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tady je Petr ze Zlína.
0: Zdravím vás, Petře. Fenomén Cimrman, to je téma. Poslouchám.
1: Já mám pro vás jednu velice zajímavou informaci, a sice, jestli pak víte, že vyšly skripta pro Vysokou školu technickou, pro katedru fyziky, kde součástí těchto skript na fyziku jsou nejslavnější pasáže právě z Cimrmana.
0: Já bych si typoval, že ano. Jinými slovy, já totiž měl skripta na VUT, teď už ale nevím, jaký to byl předmět, protože jsem stejně VUT nedodělal, ale dodnes je mám někde schované, kde se například používalo to známé, musíte chodit do práce pořádně na jezeni, vítána jsou zejména těžká jídla.
1: Ano.
0: Takže sem tam si autoři skript půjčují citáty a celé pasáže od Cimrmanů, aby atraktivnili svá skripta.
1: To byli moji kolegové, kteří zhruba v druhé polovině 70. let na Technologické fakultě ve Zlíně, to byla 4. fakulta brněnské techniky, ještě před architekturou a před čema, která vznikla v roce 69, tak když psali skriptum pro posluchače téhleté fakulty z fyziky, tak použili moje výstřížky, které já jsem zase schraňoval z časopisu, z odborného časopisu Akta fyziky, který vydávala Akademie věd, a tam občas se taky objevila něco z té fyzikální terminologie, co se týkalo Cimrmana, respektive co si někdy autoři připravovali jako rádoby cimrmanské fyzikální zákony a podobně. No a když psali potom ta skripta, protože komise pro skripta hrozně nerada viděla prázdná místa, třeba půl stránky, když bylo prázdné ve skriptech, tak to se jako autorům vytýkalo, tak oni do těch prázdných, končila kapitola, tak do těch prázdných míst vždycky dali něco z toho Cimrmana, a bylo to psané tak, že ne další odkaz na další stránku, ale pokračujeme ze

0: strany předcházející. Takže i to stránkování bylo trošku takové zajímavější.
1: No řekl bych cimrmanovské.
0: Ano.
1: Tak. A Petře, co vy? Byl jste někdy v divadle na některé z her divadla Járy Cimrmana?
0: Bohužel tady ve Zlíně to bylo nekonečně dopředu vyprodáno, takže já znám prakticky všechny hry ze záznamů na zvukových nosičích nebo z televize. Mám celou řadu knížek, publikací, které se týkají té cimrmanovské problematiky. Mám i sledoval jsem teď ten dokument televizní Po stopách Járy Cimrmana, takže no a nejradši mám Dobytí severního pólu. Duna sever
1: a Dunajich, no jo. A dosti často i já používám tedy domů,
0: ano,
1: do lékárny. Dál nebudu pokračovat, protože sice už je po 22. hodině, ale nemusím být hned označen za vulgárního moderátora. Petře, když jste říkal, že jste sledoval pořad cyklus po Cimrmanových stopách, tak naschvál, já si vás vyzkouším. Kde, ve které stanici byl Cimrman vyloučen z dopravy?
0: No.
1: Začíná to na K.
0: Já už vím, ale já to teď nedám. Musíte mě, prosím vás, omluvit. Mně je 83.
1: No ale teda, talent máte.
0: Ale některé věci už mě, zejména jména, když si vezmete, kolik studentů člověku projde rukama, tak ta jména, to je první, co se zapomíná, takže mě se kolikrát stává cimrmanovsky. Někdo mě potká, pozdraví mě, jak se máte, a mně už teď nezbývá nic jiného, než prosím vás, odkud my se známe, když jsem vás učil.
1: No, tak průtoková konstanta, to je jasný.
0: Ano.
1: Petře.
0: Takže ještě prosím vás, jenom posledně. Ta skripta měla takový úspěch tenkrát těch mojich kolegů, že získala dokonce cenu rektora za nejlepší skripta roku.
1: No tak to je úspěch, který se neodpouští.
0: To bylo někdy, znovu říkám, ta skripta vyšla řádově někdy koncem 70. let.
1: To tak bude odpovídat, že v té době jsem se dostal i já k těm skriptům, k předmětu, na jehož název si ne vzpomenout. No.
0: Byla to fyzika.
1: Něco takového to, myslím, bylo. Ano.
0: Ta klasická obrázek té lžičky, že jo?
1: Jo.
0: Cimrmanovské a spousta jiných věcí. A pak tam bylo ještě vysvětlení některých fyzikálních zákonů podle Járida Cimrmana. No, byl tenkrát to byl dost jako úspěch. I mezi studentama.
1: Petře, děkuji za váš telefonát a teď už vám vlastně můžu popřát krásný nový den. Za malou chvilku začíná. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Abyste neřekli, že jsem si vymýšlel, právě teď nastal nový den. Odbyla půlnoc a už máme 17. zářijový den. Ovšem pokračuje noční linka se stejným tématem, fenomén Cimrman. Telefonujte, číslo je 731 800 900, pište o svých zážitcích v divadle Járy Cimrmana, třeba i o tom, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostali k lístkům, které sehnat je velmi těžké. A například, koho z hereckého ansámblu favorizujete právě vy? Kdo je vám nejsympatičtější a kterou postavu a kterou hru divadla Járy Cimrmana máte nejraději? Včera to totiž bylo přesně 60 let, co se v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka poprvé objevilo jméno Jára Cimrman. Proto tedy tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman. U mikrofonu je Borek Kapitanček. Na dálku zdravím všechny, kteří se zasloužili o ten fenomén, o kterém si mluvíme. Pana Zdeňka Svěráka, Ladislava Smoljaka a mnoho dalších, včetně Miloně Čepelky, Petra Brucknera, pány Kotka a třeba i Rumlenu. No prostě úplně všechny. Hezký večer, dobré ráno a nerušený poslech Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem je fenomén Zimmermann. Vysvětlení proč už několikrát zaznělo, takže rovnou k věci s panem Františkem, který čeká na telefonu 731 800 900. Přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji vám i všem posluchačům.
0: Tak jak jste na tom se svým vztahem, nejen k divadlu Járy Zimmermanna, ale obecně k postavě českého zneuznaného génia?
1: Já vám to trošku okořením.
0: Povídejte.
1: Poslouchám a čekám, kdy někdo něco řekne o tom, že pan Smoljak a pan, jak se jmenuje ten druhej, Hergot?
0: No, Svěrák, myslíte.
1: Pan
0: asi.
1: Svěrák, já taky už blbnu. A že byli členy KSČ?
0: Myslíte, že to sem patří?
1: Hrozilo uzavření divadla, tak museli vstoupit do KSČ.
0: A já se znovu ptám, myslíte, že to patří k fenoménu Zimmermann?
1: Ale no ne, ale to je jenom takový okořenění, co no se dělo.
0: Já bych spíš uvítal trošku toho zázvoru, anebo něco podobného jako koření.
1: No, poslouchal jsem třeba různý ty vložky, co jste tam říkali, zajímavý to bylo, no ale tohle to taky k tomu patří přeci, že jo? Jiní lidi byli odsuzovaní za to a oni to museli udělat tohle, takže ono, tenkrát pan Svěrák o tom mluvil, že to byla taková kapka, že za tu minulostí, co se stalo, že prostě zase za to stydí docela, no ale museli to udělat, aby zakrátili divadlo. To je jen taková perlička, no.
0: Dobře.
1: Nic jiného.
0: A vy jste ještě nikdy žádné představení naživo neviděl u Zimmermannů?
1: U Zimmermannů ne, tam jsem nechodil. My jsme chodili do Semaforu a podobně, ale tam jsem nechodil.
0: Tak vám děkuju a přeju vám hezkou noc.
1: Já vám taky. Díky, mějte se.
0: Naslyšenou. Fenomén Zimmermann. Dnes jako téma noční linky. Máte možnost telefonovat, číslo pokud neznáte, uslyšíte, ale můžete i psát. rozhlas.cz/linka. Jaký byl vlastně váš první zážitek a první hra, kterou jste, ať už jenom jako audio, anebo přímo naživo viděli?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu. Dnes si v ní povídáme o tom, třeba o tom, kdy poprvé jste se setkali s fenoménem Zimmermann. A tím, kdo by teď mohl odpovědět na tuhle, ale možná, že i na další otázky, je pan Mirek, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno. No prostě, zdravím vás.
1: Já zdravím všechny posluchače a i vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Já jsem se setkal s divadlem Jary Zimmermanna nás v Rokycanech, Sokolovně, už je to zpátky mnoho let. A normálně bylo tak narváno, že jsme stáli v poslední řadě úplně prostě na konci sálu. Tam lidi chodili na stání. Bylo jedno narváno, na to divadlo. Hráli, myslím, že hráli tu hru, jak se na sebe do najít, jo.
0: Dobytí severního pólu Čechem.
1: Dobytí severního pólu. Já teď jsem velký znalec, ale jsem velký udivovatel, co mám mám. A rád jezdím po místech, které navštívím. Jedno z původních míst je rozhledna nedaleko Kořenova v Jizerkách, kde má vlastně po tu rozhlednu i muzeum Jary Zimmermanna, kde jsou skoro všechny jeho nálezy.
0: Skoro. Já si myslím, že tak velké muzeum, kde by se schromáždili všechny vynálezy tohoto génia, asi těžko někdo postaví, ale budiš.
1: Je tam to opravdu hodně na koukání a je to opravdu zábavné.
0: Mirku, vy jste to měl asi v té poslední řadě v Rokycanech trošku složitější v Sokolovně, protože přece jenom akustika, že to je věc, ale já
1: jsem tam... mám mlčí postavu, takže jsem to ani moc neviděl, spíš jsem to poslouchal, ale prostě byl jsem rád, že jsem to zažil.
0: Vy jste to měl jako takový magnetofonový záznam vlastně, ale
1: ano.
0: Já se na tohle našich posluchačů a posluchaček ptám i proto, že jak vím z vlastní zkušenosti, sám jsem Zimmermanny naživo zažil v Husovicích, tuším, že to byl tak rok 87, tak jsem si všimnul, že oni podle toho, kde vystupují, už třeba v úvodu semináře, byť je to jenom jedna jediná věta, vsunou, změní nebo přizpůsobí místním podmínkám a místopisu něco, co tam v ostatních představeních není. Tenkrát si vzpomínám, že se pan Svěrák pochlubil takovou tou taškou, kterou jsme označovali jako síťovku kdysi dávno. V ní byly houby a řekl, tak tohle jsem, že řekl, že bych nás chtěl seznámit s jedním důležitým objevem. Vytáhl tu síťovku a řekl, tak tohle jsem dnes našel v lesech v Útěchově. Všichni čekali samozřejmě objev na téma Zimmermann. No, tak jenom se ptám, jestli i vy jste zažil něco podobného v Rokycanech, jestli nějakou místní libůstku vsunuli Zimmermanni do toho představení.
1: No, už je to docela zpátky hodně let, jsem to představení viděl, že tady už si nepamatuji. A hlavně, jako, když jsem to slyšel okolně, tak možná jsem to zadejstvoval, možná ne, nevím, to viděl jsem jenom jednou na život.
0: Rozumím, jen jsem se zeptal.
1: Mirku, ale je to zážitek na celý život.
0: A předpokládám, že ten, kdo viděl jedenkrát, byť jen jedenkrát živě představení divadla Jary Zimmermanna, už si nenechá ujít ani třeba televizní záznamy. Takže znáte, no řekněme, filmografii, teatrografii, to je asi hloupé slovo. Takže víte asi tak, kolik her mají na svém kontě Zimmermanni? Jestli jsem správně počítal, tak 14. České nebe je z roku 2008 zatím poslední, jestli se nepletu.
1: No, ale ne. Jako jenom ten humor, jo, Smoljaka a Svěráka, je tak jasný, že vlastně Zimmermann vyhrál jakoby tu tenkrát na tu anketu ono nejznámějšího Čecha, že?
0: Ano, největší Čech.
1: Porazil vlastně žijící i už nežijící prostě fenomény Česká. Prostě to je neskutečný humor.
0: Používáte
1: já
0: některé...
1: Já to obdivuji a... Ano, používám jdu na sebe Dubaj. To je velmi oblíbená hláška. Pak mám rád tu, jak tam tu hru věší z těch uhlíků z PC.
0: Teď se vám zcela nerozuměl, kterou hru?
1: Že mám rád tuto hru, jak tam ještí pípače z těch třeba kouká do pípače a ještí tu budoucnost.
0: Jo, vy myslíte vizionáře, takže posel z Lipták. Jo.
1: Ano, no, to je taky dobrá hra.
0: Petr něco červenýho bez ruč, jo.
1: Ano. To je opravdu, jako, je to prostě humor, tak všichni humory, to je.
0: V tom s vámi samozřejmě souhlasím. Mirku, já vám děkuju.
1: Nejsem žádný velký znalec, ale vnímu to.
0: Já vám děkuju, že jste zatelefonoval, našel jste si čas i při výkonu povolání a přeju dobrou noc. Hezké sny, i když až dojedete, jo?
1: Ať se zažít.
0: Díky a naslyšenou. Telefon 731 800 900 máte znovu k dispozici. Stejně tak to platí i pro webovou stránku, kam můžete svoje zážitky s Cimrmany napsat. Dobrý večer, píše Jana. Když jsem sledovala Járu Cimrmana ležícího, spícího, tak jsem zhotovila pár momentek s mou oblíbenou Libuškou Šafránkovou, jak tam roztírala to pomyslné moře na tom plátně. A z toho je také známá hláška Pozor na racky! No a ve filmových skupinách a na Facebooku to mělo úspěch. Jinak, co se týče mě, pokračuje Jana, tak mám raději tvorbu pana Sviráka a Jaroslava Uhlíře pro děti. Jejich pěkné písničky, na kterých jsem vyrostla. Dobrou noc. Takže můžete psát, můžete telefonovat. Tématem noční linky, kterou posloucháte, je fenomén Cimrman.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nevím sice, jaký vztah měl Miroš Birka k fenoménu Cimrman, ale můžu se na to zeptat paní Evy, která čeká na telefon. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím. A já vám řeknu, jak jsem za sebe udělala krásnou blbku, jo. Protože my jsme na vesnici, že jo, teďko člověk dělá v zemědělství a už na starý kolena se tak často do divadela to nedostanu. Takže vždycky v rádio mám furt puštěný a teďko tam bylo Cimrman tohle, Cimrman tamhleto, Cimrman tohleto. Já říkám, krucinál, co tohleto je? Když jsem nikdy, teď přišli děti a já pám, holky, prosím vás, co to je ten furt Cimrman? Teď my jsme se o něm nikdy ve škole neučili a nejenom Cimrman napsal tohle, Cimrman napsal tamhle to. No nedovedete si představit, jak ty se mi vyřechtali. Takže jsem se pak dozvěděla teda, že je to vymyslený od pana Svěráka a tak dále. Jo.
0: A kdy to bylo, kdy se to odehrálo tady to, kdy jste se poprvé vlastně setkala s fenoménem Cimrman? Jak je to dávno?
1: To už je aspoň 20 let.
0: A dohnala jste za tu dobu svoje mezery ve vzdělání?
1: Ale jo, to jo. Jenom víte co, protože vždycky v tom rádiu říkali Cimrman, ale nikdy neřekli, že je to, jo, třeba ten úryvek od toho pana Svěráka, nebo ta hra od toho Svěráka. Mhm. A teďko já říkám, no co to je, krucinál, když nic k tomu dalšího neříkali.
0: No tak já vám na jednu stranu tak trošku rozumím, protože ne všichni musí být naladěni na tento styl humoru.
1: Ale on je to krásný humor.
0: Krásný,
1: jo, ale,
0: samozřejmě.
1: Ale jako ta informace, že on to někdo napsal, jsem neměla, jo. Hmm. A teďkon jsem, ve škole jsme se neučili, že nějaký takovýhle spisovatel a vynálezce a to je, že jo.
0: Jestli vy moc nevěříte učebnicím, to bude ono.
1: No. To ani ne, jo, ale teď jsem říkala, no krucní, protože člověk, když to tak jako neřekli, to vrál vždycky, jako jo. No ale to jsme byli až na severní pól a ještě další, to jsem jako potom už taky viděla. A hromadě jsem toho slyšela v tom rádiu, jo. Ale jenom jsem nevěděla, od koho to je. No. Říkám, no krásná blbka, no.
0: Ale ne, takhle sebekritická nebuďte, paní Evo. Já si myslím, že v každém z nás je trošku Járy Cimrmana. Někdo to má trošku hlouběji, no a někdo ne. No, takhle bych to viděl.
1: Ale tak my jsme to vzali s humorem, jo, jenom prostě mě furt bylo divný, že jsem se nikde nic takového neučila. A teď víte co, v tu dobu já jsem to neměla kde vyčíst. Protože internet ještě jsem tak, to nebyl, že jo, tak nějak to takhle po ruce a navíc v práci já jsem na internetu nedělala, že jo, takže, protože jsem byla z provozu hodně, takže jako neměla jsem kde přijít k té informaci.
0: Hmm.
1: No, takže takhle, no.
0: To chápu.
1: No,
0: paní Evo, a viděla jste, promiňte, ještě se zeptám, viděla jste no. někdy za těch posledních 20 let, kdy jste si doplňovala cimrmanovské vzdělání, viděla jste někdy nějakou jejich hru naživo? Byla jste někdy v divadle
1: viděla.
0: Na nich? Kterou?
1: Ne, na divadle ne, mm-hmm. ale viděla jsem jako zájezd jejich tady u Hořovic.
0: A která to byla hra?
1: Ale víte, že vám neřeknu teďko.
0: Tak co v ní tak zhruba bylo?
1: Já si to teď nevybavím, ale vím, že to bylo teda suprový. Jo, ale tím, že prostě jsem jako slyšela vždycky tamhle ten úryvek, tamhle to, tak si to jako neumím honem propojit. Jo.
0: Dobře, tak takže poslední otázka, nebyla to náhodou pohádka, nebo bylo to laděno
1: pohádkou? Ne, pohádka to nebyla,
0: Vzducholoď v tom taky nehrála roli. Jo?
1: Taky ne.
0: Ani
1: taky
0: švestka ne. V tom nehrála roli.
1: Taky ne.
0: No tak to je potom těžký s váma.
1: Taky ne.
0: Ale to nevadí. Vy na tom ještě zapracujete a příště se zase ozvěte.
1: To bych se musela zase zeptat, ale když si to budou
0: no tak důležité je, že víte, koho se máte zeptat. No, paní Evo, mějte
1: se pěkně. Víte co, oni tam byli jako, že jsem je viděla v originále, jo, jako.
0: No a to stojí za to. To za
1: no,
0: to stojí.
1: To opravdu stálo za to, no. Bylo to moc hezký a pak jsem je viděla jako ty jejich hry, že je hrál někdo jiný, jo. Hmm. A jako ten humor jako je senzační. To jako se musí nechat. To je prostě takový ten správný český humor, no.
0: S tím samozřejmě souhlasím. Mějte se pěkně a naslyšenou.
1: Naschledanou a dobrou noc.
0: Fenomén Zimmermann, téma noční linky, kterou posloucháte. Zbývá z ní už jen půl hodinka. Dejte si záležet, telefon je 731 800 900 a psát můžete, pokud se nedovoláte třeba, na rozhlas.cz/linka. Další posluchačka jménem Eva píše... Zimmermanny jsem měla možnost vidět naživo za dob studií v Praze. Tehdy hráli v divadle v Braníku. Co to bylo za hru, už si ale nevzpomenu. Před lety jsem viděla v televizi hru Hospoda na Mítince a když vycházela CDčka s jejich hrami, tak jsem si je zakoupila. A stanice na Jindřichohradecké úzkokolejce spjatá s Zimmermannem, tady máme odpověď na otázku, která zazněla před půl hodinkou, se jmenuje Kaproun. Přeji krásné babí léto. Podepsána Eva z Jižních Čech.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Zimmermann. A pana Petra, který čeká na telefonu 731 800 900, se ani nemusím ptát, odkud že volá. On to řekl sám, že je z Kroměříže. Já tedy stále ještě čekám na někoho, kdo by třeba volal z Tanvaldu. Chci se zeptat, jestli tam je ještě pořád ta hospůdka u Labutě. Teď ovšem, Petře, máte prostor vy. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, pane Borku, a všechny posluchače.
0: Děkuji.
1: Já mám první zážitek, nebo první kontakt s Jarou Zimmermannem jsem zažil, co by študák před mnoha a mnoha lety, počátkem 70. let v Olomouci, v oblíbené medické hospodě na Růžku, kde náš jeden kolega fenomenálním způsobem nám předváděl hospodu na Mítince a my jsme řvali smíchy. Potom se nám podařilo dokonce se dostat na živé představení v jakési olomoucké sokolovně na periferii a bylo to úžasné. Takže to jsou moje první zážitky s Jarou Zimmermannem.
0: Kterou hru máte v podání souboru divadla Jary Zimmermanna nejraději?
1: Hospodu na Mítince.
0: Takže klasika. Jsou ti, kteří mají raději spíš ty novější, dejme tomu Švestku, dejme tomu České nebe, dejme tomu Blaník, a někteří nedají dopustit na Mamku Žílovou v podání Miloně Čepelky. No musím říct, že právě tuhle postavu Miloň Čepelka zvládl s bravurou. Ale když jste tak zmínil tu hospodu na Růžku, medickou hospodu na Růžku, taky jsou tam takové nápisy na zdi, jako například lepší pivo v žaludku, nežli voda na plících?
1: To zase nebylo tak moc akademická půda. Aha. Tam jsme sice měli svůj vyhrazený stůl, ale takovéto nápisy tam nebyly. V roce 72 nebo 3 už probíhala úspěšně normalizace a tyhle ty recese se tenkrát moc nenosily.
0: Ano, to máte bohužel pravdu. No ale pamatujme si, že do hospody s umytýma nohama, což je další heslo,
1: určitě,
0: které Zimmermann věnoval hostinskému za svůj půl litr. Mějte se pěkně, Petře, zdravím do Kroměříže, no a zase někdy příště.
1: Jinak děkuju za skvěle vybrané téma.
0: Díky a naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naschle.
0: Fenomén Zimmermann jako téma Noční linky Českého rozhlasu. Bohužel už budete mít jen 25 minut na to, abyste se dovolali na číslo 731 800 900, tak si dejte záležet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma fenomén Cimrman. A pro jistotu se paní Soni, která čeká na telefonu, zeptám, jestli náhodou nevolá Stanvaldu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ne. Volám úplně z jiného konce. To nebudete vědět ani, kde to je Drozdovská pila.
0: Musíte mi přiblížit
1: nějak. Pošta Hoštejn kdysi. Pošta Hoštejn, kousek od Zábřehu na Moravě.
0: Zábřeh na Moravě už vím. To už vím, tam se chytám. Hurá. Soňo, už u vás hostovali herci, členové souboru divadla Járy Cimrman. Jo?
1: A byla samozřejmě, jistě, že já teda všechny zdravím jménem fanklubu Járy Cimrmana Zábřeh a jezdí k nám leta letoucí, nejenom, že vlaštovky zvěstují jaro, ale taky Cimrmani vždycky přijíždí v březnu. A vždycky je vyprodáno, vždycky se smějí, i když už to známe z paměti. Je to opravdu fenomén, který lidi v lidech probouzí fantazii a tak, jak si nás ponouká, aby jsme si dál hráli a rozvíjeli to téma. Takže řekla bych, že ten Cimrman už si žije svým vlastním životem, tady u nás teda určitě, protože jsme tady vybudovali vodoléčebnou stezku Járy Cimrmana. A každoročně při té akci se nachází nové stopy a nové pole jeho působení a lidi, kteří se tady sejdou, mají smysl pro tenhle humor, čili žádní škarohlídi tam nejsou. Myslím, že je to opravdu fenomén. Že...
0: Sama jste zmínila stopy Járy Cimrmana. Dívala jste se na ten dokumentární cyklus o stopách?
1: Dívala.
0: Ano, výborně, takže vám už je známo, kde byl Jára Cimrman vyloučen z dopravy v Kaprouně, že to už tady taky zaznělo.
1: Ano, to je jasný.
0: Jak byste zhodnotila tenhle dokumentární cyklus? Mně se líbil moc, musím předeslat.
1: Mně se taky líbil a je to chválihodné, že se něco takového natočilo pro nás i pro generace příští, protože já takhle říkám, máme v literatuře své české takový podobný hrdiny, třeba Švejk, Saturnin, ale ti ustrnuli se svým autorem, když to ten Cimrman žije dál, ten prorůstá vlastně tady národem, který je hravý.
0: Pokud dotyčný není zrovna, jak jste řekla, škarohlíd. Ano, stopy. Vraťme se ke stopám.
1: Tak jsme letos natáčeli i u nás, takže jak bude teď druhá řada, tak tam bude i ta naše vodoléčebná stezka.
0: No,
1: tak se dívejte.
0: To už se na to dvojnásob těším, protože vím, že vy jako zástupkyně fanklubu Járy Cimrmana ze Zábřeh. Jste to zveřejnila jako první vlastně. Mimochodem, když jste v tom fanklubu, máte tak nějak blíž třeba ke Zdeňkovi Svirákovi nebo vůbec do herecké šatny? Chodíváte tam někdy? Byla jste tam někdy? V zákulisí?
1: Chodíváme tam, myslím si, že nás mají už povědomí, že nejsme anonymní a že cítí, že naše publikum je má rádo, stejně jak publikum v celé republice. Ale 20 let vždycky přicházíme s buchtama, takže už jsme takový, aby neměli hlad, jak říkají, já bych si také s dovolením vzal.
0: Na jevišti nic nejest, tam je vše gumové, takže vy chodíte s buchtama.
1: Ano. My chodíme s opravdovýma buchtama.
0: Tak nezapomeňte taky na ramínka, ta se občas ztrácejí v hereckých šatnách.
1: Ano. Je to úžasný humor a člověk, spousta lidí se vlastně ten humor tady u nás vytvářela, Verich, Semafor, ale tohle to je něco úplně specifického a myslím, že ani oni sami na začátku nezamýšleli nebo netušili, jak se to moc rozroste a do jakých konců a niancí se to dostane. Takže díky jim za to, co vymysleli, za to, co proto dělají, za všechny filmy a přeju všem lidem, kteří ten humor mají rádi, aby jim dál přinášel radost a potěšení. A vám dobrou noc, ale až dovysíláte.
0: Až dovysílám. Což bude bohužel za chvilku, ale já jsem moc rád za to, že jste zatelefonovala a přeju vám také dobrou noc, paní Soňo. Naslyšenou.
1: Děkuju. Naschle.
0: Fenomén Cimrman a ještě možná, že i dva telefonáty na čísle 731 800 900. Záleží na tom, jaké budete mít štěstí. Ještě připomenu jednu větu, ona je to vlastně dvojice vět. Dobrý večer, z rozhlasce ze Lomítko Linka. Dobrý večer, chtěl bych reagovat na pána, který mluvil o vstupu pánu Svěrák Smoljak do strany. Pokud dostali na výběr vstup do strany nebo zavřít divadlo, určitě vybrali lepší variantu. Zavřením divadla by určitě hodně ochudili českou zábavu. Dobrou noc, podepsán Rodák z Hrdlovky. Děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak má to, jo, samozřejmě. Ono šafrán a trochu toho zázvoru se trošku hůř rýmuje. Znalci zajisté vědí, znalci tedy ti, kteří už mají hodně těsný kontakt s fenoménem Cimrman. A jak jste na tom vy, paní Evo? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, my jsme manželé Rosenbachovi. Já on teď nemůže můj manžel moc k telefonu, protože teď je indisponován, ale zrovna právě posloucháme vaše vysílání. Já jsem teda byla jednou, nebo dvakrát vlastně jsem byla jednou na východ a jednou takovou to na sever.
0: Na sever, na jich, takže dobytí severního pólu jste zhlédla.
1: Ano, ale vy pořád chcete, tak bych chtěla jenom říct, že prostě když jsme měli noční s tou mojí kolegyní, která mě tam vždycky brala do jejich divadla, Járy Cimrmana, tak jsme vždycky prostě už vždycky ve dvě ráno, tak jsme vždycky říkali domů.
0: Domů, do lékárny, do Podolí, dál nepokračujte, to stačí. Děkuju.
1: Takže jsme se vždycky těšili, až prostě skončíme tu službu.
0: Já vám rozumím.
1: A pak samozřejmě Blaník. Jako prostě, když jsem, já jsem hrozně, já miluji naši Českou republiku. Mám ráda naší historii. A když mě prostě vzala na Blaník, tak jsem byla úplně hrozně šťastná a tleskala jsem, až mi prostě úplně slzy mi tekly. Takže prostě říkám, že moje úplně srdcová záležitost je Blaní.
0: No celá hora se chvěje, jak vás slyší.
1: No a samozřejmě můj manžel, který teď prostě, i z jeho telefonu jsme vám volali, jo. Tak ten byl prostě všechno a ten prostě miluje švestku a to kdybych vám ho dala k telefonu, tak úplně byste si rozuměli, úplně bych řekla, že jste bratři.
0: No tak ale indisponován, co se dá dělat, no. Tak ho pozdravujte, paní Evo.
1: Tak tomu věřili, že se vám dovoláme.
0: Povedlo se. Naslyšenou.
1: Tak moc děkujeme. Děkujeme moc a jinak zdravíme Českou Kamenici, severní Čechy. Strašně moc a přejeme k vám krásnou dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A děkuju moc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hodinového povídání s vámi, že ten telefonát s panem Radomírem, který telefonoval z Koloráda, bohužel nevyšel, jak vyjít měl. No tím toho aspoň na dálku zdravím, pokud mě slyší, ale rád bych pozdravil i toho posledního, kdo ještě má co říct k tématu, tedy k fenoménu Zimmermann. Je to pan Rosťa, který čeká na telefonu. Pěkný večer, hezké ráno, Rosťo.
1: Dobrý večer. Já jsem původem z Husovic, takže mám k divadlu Svatoboj, kde Zimmermanni velice často vystupovali,
0: ano.
1: velice blízko.
0: Mm-hmm.
1: A když tenkrát dávali premiéru dobytí severního polu Čechem Karlem Němcem, tak bylo nemožné dostat jako vstupenky někde. Vzpomněl jsem si na svého kamaráda, který byl velitelem husovických hasičů a který měl dozor v divadle samozřejmě. Tak jsem šel za ním a říkal, jako není problém, přijď za mnou, nech si mě zavolat. Tak jsem si ho nechal zavolat a ten přišel a říká, uvaděžce, paní, tady pro kamaráda potřebuju dvě místa a jestli ne, tak vám zapálím divadlo.
0: A povedlo se? Tedy
1: povedlo se.
0: Pustili vás, viděl, ano, takhle.
1: Pustili mě samozřejmě, seděl jsem na balkoně v první řadě, mezi sedadlem, mezi těma řadama. A bylo to teda opravdu první uvedení dobytí severního pólu. Já jinak miluju Zimmermanny ve všech jako divadlech, které jsme viděl jsem teď her naživo několik. A samozřejmě dobytí severního pólu, Blaník a další.
0: No, já jsem rád, že máme v jednom ohledu takřka společné kořeny, protože to byl právě Svatoboj, tedy bylo to divadlo Svatoboj, kde jsem i já poprvé naživo viděl Zimmermanny, ono to spadalo pod zbrojovku, byl to závodní klub a já jsem v ní dělal do roku 91, takže jsem se tam taky vlastně procpal. A když vy jste viděl ono dobytí v divadle Svatoboj, taky se stalo to, že tam něco vsunuli oproti jiným představením, něco místního, jak už jsem to tady popisoval?
1: To si nedokážu to dopředu, neviděl jsem jako další premiéry nebo další uvedení, takže nedokážu odhadnout, jestli tam něco přidali nebo nepřidali. Ale bylo to vynikající představení, které jako jsem měl strašně rád.
0: Rosťo, děkuji za telefonát, přeju vám dobrou noc a
1: vám
0: zase někdy naslyšenou.
1: Jo, jo, mám štěstí, že po druhý se s váma mluvím a vždycky úplně na závěr, úplně na závěr vysílání.
0: Vy jste ten, který zatahuje oponu za noční linku.
1: Tak, já jsem jako, když jsem s váma hovořil o zbrojovce, o fotbalistech zbrojovky, taky to bylo úplně na posledním místě.
0: Tak snad letos skončí na trošku jiném místě, v ligové tabulce. Rosťo, naslyšenou. Mějte se hezky.
1: Jak se říká, zpívá se, zbrojovka je lepší.
0: Jo, jo, jo, jo, to se zpívalo, i když tady byli tenkrát fotbalisti z Lutychu, se hrál pohár dokonce, si vzpomínám.
1: Ano, 4-0 vyhrála zbrojovka.
0: No, vy si to pamatujete ještě, Rosťo, skláním se před vaší pamětí. Naslyšenou.
1: Jo, taky naslyšenou.
0: Budu se na vás těšit zase v pátek v noční lince Českého rozhlasu, která se bude odvíjet od vaší cesty, té první cesty v letadle. Dobrou noc, hezké sny, u mikrofonu byl Borek Kapitánčik a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Naše rozhlasové divadlo to nejsou jenom vyprávění, povídky, archivní ukázky, ale skrze to mluvené slovo taky bohatá fantazie. Nakonec řekněte sami, kdo by si nevzpomněl třeba u rozhlasové dramatizace nebo četby na pokračování na to, které ilustrace doprovázely kdysi její původní knižní vydání. Notabene, když byl jejich autorem třeba takový mistr jako Jiří Trnka. Hezký večer.
2: Až ti svíčka v srdci dohoří,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak teď v tomto věku a v této době mám vlastně nejradši přírodu zas. Ovšem ne tak přírodu, hory, lesy a toto, ale takovou tu nejmenší. Tu docela malou, tady mi skáče v ateliéru každý den jeden kos. A když tak si se na něj koukám, občas mu něco nadrovím a uvědomím si, že tady skákali kosové za napoleonských válek, za těch, za oně, za všech možných potíží, co lidi na světě měli. Kos je pořád stejný, nemá starosti. Snad nemá. No tak takovýhle druh přírody se mi líbí.
2: Takhle na konci 60. let, vlastně tedy krátce před svým odchodem, přemýšlel o tom, co má rád a co se mu na světě líbí malíř pan Jiří Trnka. Malíř, který nás provází světem a životem vlastně od dětství a s nímž se nelze minout. Vždyť třeba jednou provždy patří Trnkovy kresby do krásné knížky Jana Karafiáta, odkud doprovázejí do světa jeho broučky.
3: Vy jste tomu dříví dali.
4: To ona.
3: To on.
4: Ona se pořád se mnou vadí.
3: Já?
4: Ty.
3: To není pravda, to ty se mnou pořád hádáš.
4: Nehádám.
3: Broučku, nekřič. Copak jsi už zapomněl, že něco mám?
4: A je to, kmotřičko, dobré?
3: No to si myslím. Jako med sladké.
5: Hádej, co to je?
4: Jahody.
5: Samá voda.
4: Tak, maliny.
3: Něco ještě mnohem sladšího.
5: Radši se dej podat. Jako med sladký je přece jenom med.
4: Tak je to med!
3: No sláva, tady si děti naberte, každý pořádnou lžíci. A ať vám chutná.
5: Jedna lžička.
4: Druhá za ní.
5: Jedna sem.
4: A druhá tam. To je tedy pochutnání.
5: Sláva,
4: nazdar,
5: mňam,
4: mňam, mňam.
6: Ochutnali a pak jedli a ten med byl tolik sladký. A když noční stíny zšedly, letěl brouček zase zpátky. Rodina zas byla celá, na stole byl ubrus bílý, polívčička zavoněla a oni se pomodlili.
4: Pod večer tvá čelátka, jak slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine.
6: Přešlo léto, nastaly dny podzimu, zčervenaly plody jeřabin. Celý kraj se připravoval na zimu, na sníh, mráz a na modravý stín. Zavál vítr z dalekého severu a ten den, když dobře zamkli dům, broučkovi se vypravili k večeru na návštěvu ke svým sousedům.
7: Podívejte, kmotříček zatlouká z kuliny před zimou.
8: Pomáhej pánbu, kmotříčku, my to dělali včera, aby neprofouklo.
9: Inu toť, tak vás pěkně vítáme. Maminko, Beruško, broučkovi jsou tady.
5: Já jsem ráda, broučku, že jsi přišel.
4: Proč jsi ráda?
5: Tak.
3: Vítejte. Však je to letos naposled.
10: U nás na Vřesu byla už tuhle první jinovatka. Dobrý den.
8: Dobrý den.
10: S Janinkou se znáte.
8: Jak pak ne?
10: Ráda vás vidím.
3: My vás taky, Janinko. A tohle je náš nejmladší.
10: A ty jsi hezký, brouček. Kdy pak už poletíš?
4: Brzy.
10: Už umíš?
4: Umím.
10: Jen jestli umíš taky dost poslouchat. Ale snad mě pozveš, až poletíš ponejprv. To víš, první let to je velká událost a přátelé u ní nesmějí chybět.
4: Pozvu.
3: Stydí se.
4: Nestydím.
10: No, pojďte dál. Napekla jsem koláč.
9: A vy, děti, pojďte se mnou. Něco v komoře máme.
4: Já vím co, kmotříčku. Med.
9: Kde pak med? Něco onačejšího. Pojď.
4: Je, co pak to je, kmotříčku.
9: Zrnko vína. Takhle krásně kulaté spadlo z hroznu na vinici.
4: A k čemu je to dobré?
9: Inu, uvidíš. Beruško, doběhni se čbánkem pro kapku rosy.
5: Ano, tatínku.
9: Tak, a my teď, Broučku, vezmeme kladívko a pípu, podej mi ji.
4: Ano.
9: Zatlučeme ji do toho zrnka jako do sudu. A můžeme čepovat. Jaké je to?
4: Dobré a sladké.
9: Tak vezmi ten náš soudek na jednom konci, já na druhém.
5: Tam je ta rosa, tatínku.
9: A můžeme jít ke stolu. Už to neseme.
7: Tak na zdraví, sousedi.
9: A na šťastné shledání.
7: Aby nás pán Bůh před zlou zimou chránil.
11: Na zdraví.
7: Na zdraví.
4: Ty, Beruško, chci se tě něco zeptat.
5: Co pa?
4: Ta Janinka, kdo pak to je?
5: Kdo by to byl, sousedka?
4: Ona se na mě pořád tak dívá.
5: Na každého se tak dívá, ale je hodná. A vyzná se v léčení.
4: A či pak ona je?
5: Ničí je sama.
4: To nemá ani tatínka a maminku?
5: Nemá.
4: A proč?
5: Tak to já nevím.
7: Pojďte, děti, tady jsou koláče.
4: My se máme.
5: Brouček má pusu od ouška k oušku.
11: Jako rosnička,
9: jako žluna.
7: To ne.
10: Aby nás pán Bůh od zlého chránil.
9: Já nechtěl.
4: A co je to žluna?
10: Ani to radši nevyslovuj.
7: I jen ať se ptá. Musí vědět všechno.
5: Žluna je přece pták.
4: Pták? Co? Co je toho?
9: Žluna je náš největší nepřítel, Broučku. Kdyby si potkal, z dálky se jí vyhni.
4: A vy jste ji už potkal?
9: Potkal. A nemít štěstí, už jsem tady nebyl. To jsem se jednou nad ránem vracel domů. A v lese najednou frr, kde se vzala, tu se vzala velikánská žluna a rovnou na mě křičela
5: Ne, tatínku!
9: Naštěstí vidím ve stromě skulinku, tak já hub do ní, ale žluna sek zobákem po mně. A já hloub a hloub do té skulinky a žluna sek a sek zobákem tesala a tesala, až už dál nemohla a tak toho nechala. Celý den jsem v té skulině zůstal a tuhle maminka se o mě tuze bála.
10: Radši nevzpomínat.
7: Pán Bůh vás ochránil, kmotřičku. A proč pak ty pláčeš, Beruško?
5: Přišlo mi tatínka líto.
7: Ale vždyť je tady. A nic se mu nestalo.
5: Ale mohlo.
4: A já bych se žluny nebál. Já bych jí... A nebo...
11: Tiše, Broučku. Proti žluně nezmůžeš nic silou, jenom chytrostí a hbitostí, to si pamatuj.
7: A nechlup se. Nemáš čím.
11: Já vám radši povím, jak jsme jednou tuhle s kmotříčkem letěli do města.
4: Co to je město?
5: Přece hodně domů, ve kterých bydlí lidi.
4: Když já nevím, co je to lidi.
7: Všechno se dozvíš, jenom nepospíchej.
11: Tak to jsme tenkrát letěli daleko za les až ke krásnému městu. A tam v jedné zahradě stál velikánský dům s vysokou věží. Okna měl plná světel, zněla tam hudba, mladí i staří seděli v lavicích a modlili se, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
7: Amen.
10: To bylo hezké povídání, ale já už musím domů, mám to k vřesu daleko.
11: My vás doprovodíme, Janinko.
7: Letos bude zima zlá.
10: Ale dá pán Bůh, přijde léto a zase se uvidíme.
6: Letěli domů a tam potom ve chvilce zabouchli dveře a zavřeli okýnka. Dali si dobrou noc a v teplé postýlce usnuli tatínek, Brouček i maminka. V chaloupce z jehličí pod bílou závějí spali a spali a spali a spali. Dokud se led a mráz nevzdal všech nadějí a dokud kosové nezaspívali.
4: Pčí!
7: Dobrý tro, Broučku. Jak pak ses vyspal?
4: Dobře. A tatínku, co to sem leze škvírou v okenici?
11: Sluníčko, Broučku. Ano, už je dávno jaro, musíme vstávat.
4: Proč musíme?
11: No to už je takový řád světa. Každý má na něm svou povinnost. Lidi pracovat, my svítit. Tak jen hezky pojď a podívej se z okna. Tamhle to zelené, to je pšenice.
7: A to bílé, to jsou kopretiny.
4: A tamhle u potoka, pod tou olší ty tři kytičky.
7: To jsou chudobky, broučku.
11: To tam v zimě umřeli tři broučci.
4: Jak umřeli?
11: Snad se někde zpozdili, zalezli jen tak do trávy a zmrzli.
4: To byla jistě Beruška, kmotříček a kmotříčka. Oni se zachumelili.
11: No tak nepláč, to nebyli oni. Beruščina a kmotřičina chudobka by měla červený kraječek a tyhle jsou celé bílé. Víš, kde umře Beruška, tam vyroste chudobka s červeným lemováním.
4: Ale půjdeme se ke kmotříčkům podívat a k Janince taky, pro jistotu.
7: Však jsme jim to slíbili. Ty přece letos poprvé poletíš s tatínkem svítit. Tak ale teď pojďte, snídaně už je na stole.
6: A bylo jaro, všecko kvetlo. A bylo teplo, voňavo a světlo. A ty včely tolik bzučely. A ten vánek byl tak nesmělý. A ta rosa jako granáty. A ten palouk sluncem vyhřátý. A ta tráva byla celá provoněná jitrocely. A ti cvrčci, ti se něco nacvrčeli?
12: Cvrk, už prý to bude, brouček poletí.
11: Milý broučku, všichni máme radost, že dnes prvně poletíš. Maminka, kmotříček s Beruškou, Janinka i já. Ale máme taky starost, jestli budeš hodný a budeš svítit, jak se sluší.
4: Budu.
11: No tak, tedy s pánem Bohem leďte.
7: A dávejte na sebe pozor.
10: Hodně štěstí, broučku. A pamatuj si, že u broučku je na prvním místě poslouchat.
4: A nespadni. Neboj.
13: Zdař Bůh.
7: Podívejte, jaké má brouček krásné světilko.
10: Žluté.
4: Spíš to růžová.
10: A pěkně jasné.
7: Celý, tati.

0: Tak, jak se ti letí?
1: Dobře, a tatínku, to před námi je les?
0: Les, dubina.
1: A tam jsou žluny.
0: Jen se neboj, my poletíme jen okolo.
1: Tatínku, tatínku!
0: I mlč, to není žluna, to byl jen chroust. Bát se ho nemusíš.
1: Já se ho nebojím, jenom jsem měl trošku strach. Tatínku, žluna!
0: Ale kde pak žluna? Sova to je. Ta broučky nežere, proto se o ní říká, že je moudrá.
1: Mně se to tu nelíbí, poleďme radši domů.
0: To nejde, broučku. Co pak by si doma pomysleli, že jsi strašpitel? Janinka by se divila a Beruška by se ti smála.
1: Co pak tak?
0: Podívej, tamhle letí taky broučci. A ten malý letí dnes poprvé jako ty. Vidíš? A nebojí se.
1: Já taky ne.
0: A to jsou naši sousedi, broučci z Roští. Zdař Bůh.
2: Zdař Bůh. Dívám se, kde by mohl náš nejmladší začít. Myslel jsem, že tady, u toho domu.
0: Náš brouček se taky učí. Můžou svítit spolu.
2: Ale to vám povídám. Svítit, jak se patří. Ne, abychom na vás slyšeli nějaké stezky.
1: Ne, ne, ne, budeme poslouchat.
0: A před svítáním pěkně hned domů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Kdo by neznal tu slavnou Trnkovu autorskou zahradu? Příběh pětice obyčejných kluků, kteří jednoho dne objeví starou rozpadající se zeď a v ní rezavou branku. No a v zahradě za zdí potkávají velmi svérázné obyvatele, zlomyslného kocoura, trpaslíka nebo mluvící zvířata, jako je moudrá velryba. A to všechno z obrázky Jiřího Trnky, které zvou do světa jeho bohaté fantazie. Ať už v knížce, v animovaném filmu, s vyprávěním Karla Hegera nebo v rozhlasové inscenaci Jiřího Horčičky. Pět kluků, kocour a velryba.
2: Výborně, vy budete velryba. Budete velmi veliká a velmi velice budete mluvit.
3: Ale ryby přece nemluví, ani velryby.
2: Všechno bude jako. Umíte si hrát na jako? Udělejte jako autobus. Výborně, výborně. Pamatujte si, jak jste to dělal. Budeme to potřebovat. Takže už máme velrybu a autobus.
4: Jenomže co s tím? Jak to dá dohromady, aby z toho vyšla pohádka?
2: Já bych věděl, ale někdo z vás by musel umět udělat zahradu.
5: Zahradu? S velikými stromy?
2: Ano.
5: A s cestičkami, které se proplétají křovím a houštím?
2: Ano.
5: A s jezírkem?
2: Ano, v tom jezírku bude velryba. Vidíte, jak se nám to začíná pěkně spojovat?
5: Tak já jsem jako zahrada. Jsem velká zahrada. Tak velká, aby se do mě vešla zákoutí, kam už dlouho nikdo nevkročil. A staré stromy a husté keře a cestičky vysypané drobnými kamínky, po kterých ale se už dlouho nikdo neprocházel. A jezírko a velryba a kocour.
2: Jaký?
5: Černý, zlomyslný a nafoukaný kocour.
6: Mňau! To jsem já. Takovýhle kocour se hraje mnohem líp než nějaká ufňukaná, hodná a přítulná kočička. Jsem kocour vládce téhle zahrady. A protože celá patří mně, nedovolím nikomu, aby sem lezl, pronikl či vnikl. Jak někdo zabrousí do téhle zahrady, už jsem tu já a prskám, vrčím. Já totiž umím taky vrčet až krábu. A kdyby přesto se někomu zachtělo procházet se po mém panství, začnu mluvit. A on se lekne. A bodeť by se nelekl mluvícího kocoura. Já totiž umím taky mluvit. A kdyby ani to nestačilo, začnu křičet. Já totiž umím taky křičet. Já umím všechno, co ode mě pohádka potřebuje. Prosím, předvedu. Jsem kocour, král Mňour první. Jsem kocour velikán. Kdo přijdeš sem, tak strhni. Jsem tady všude pán. Král Mňour první. Já

0: Stop! Takže kolem zahrady je zeď?
1: To bych prosil, vysoká zeď, přes kterou jen tak někdo nepřeleze.
2: Ale když dovolíte, v té zdi je stará železná branka.
3: Jak to, prosím?
2: Já to musím vědět. Jsem přece zahrada.
0: A u té branky stojí teď těch kluků pět, co obcházejí zeď.
3: Jak to, prosím?
0: Vždyť jste je sám do pohádky přivedl, když jste o tom zpíval, no? Jak jste o tom zpíval?

0: Tak jsme tady.
1: Je nás pět.
2: A jsme jako kluci.
1: Co teď?
2: Obcházejí zeď.
0: Koukáme.
2: A zkoušíme, jestli se tahle branka pohne, když do ní strčíme.
1: Nebo jestli musíme tu branku přelézt, když se chceme podívat do téhle zahrady.
0: Vypadá to, že ta zahrada je kouzelná. Nebo začarovaná.
3: Jeden, dva, tři, čtyři, je jich pět. Už se mi ježí fousy, už se mi blízkají oči, už se mi vytahují drápky. Jestli sem někdo vkročí, spustím hrůzu, jakou ještě nezažil.
4: Ale já se těším, že mě někdo navštíví. Zahrady jsou přece od toho. Nechci být zapomenutá zahrada.
0: Pro tuhle pohádku to zatím necháme tak, jak to je.
5: Kluci, už musíme do školy.
6: Ještě máme čas.
5: Podíváme se dovnitř.
3: Jen račte dál. Jsem na vás přichystaný.
7: Vrátka asi neotevřem. Koukněte, chybí klika, zámek je zarezavělý.
8: Stačí jen trochu do nich strčit.
3: Jen trochu strčit, pánové. Pak vkročit a začne peklo.
7: Někdo z vás něco povídal, kluci?
0: Nikdo nic, ale koukám, že by možná stačilo do té branky strčit.
8: Prs, prs.
0: A je to.
7: Jde se.
3: Škrt, prsk, mrsk, au, mňau, ven. Haha, to jsem vás vylekal, rošťáci.
7: No, to je hloupost. Lekli jsme se, protože jsme o vás nevěděli. Teď o vás víme a helejte, bojíme se?
3: Ani o krok dále. Jste v říši Mňoura krále.
7: To není slušné na někoho vyuknout, pane Mňoure.
6: Vy jste asi moc neslušný kocour, jestli jste vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták.
3: Co? Kdo je smeták? Vy uličníci, darebáci, vy lopatky, kbelíci, vy savači, vy rohošky.
6: Tak to vidíte, už nadává. S váma se nebudem bavit.
5: Jú, kluci, za chvíli zvoní. Honem do školy.
3: Vy brambory, vy lívanci, vy rohlíci, vy knedlíci, vy ciky, ciky, ciky, ciky, ciky, ciky, ciky.
9: Tak se nám ta pohádka docela pěkně rozjela.
10: Ale já jsem si ještě vůbec nezahrál. A říkal jste, že mi ten autobus jde moc dobře.
9: Pochopte, co s autobusem, když jsme se ještě ani pořádně nerozhlídli po zahradě.
10: No ale...
9: Vaše chvíle přijde. Kdybyste ale uměl udělat školní zvonek a zazvonil, jakože je konec vyučování, mohli by kluci zase do zahrady a pohádka by mohla pokračovat.
10: Takže teď záleží všechno na tom, jestli já umím udělat zvonek.
9: No ovšem, kdybyste nezazvonil, museli by kluci pořád sedět ve škole.
10: Cvrkněte mě do nosu. To není ono, že? Okamžik, já se naladím jinak.
11: To by mohlo být ono. A teď mi pořádně zmáčkněte nos, jako se mačká tlačítko.

0: A už máme kluky zase před zahradou.
1: Jen pojďte dál. Na ulici je takové horko a pod mými stromy je nádherný chládek. Po mých cestičkách se může běhat a mohlo by se i jezdit na kole.
2: To by se muselo nějaké kolo mít.
1: Když se sem vejde...
3: Narazí se na kocoura Mňoura, to známe.
4: A kvůli němu jsme přišli. Musíme ho potrestat za to nadávání a za to, že nás chtěl...
3: Co nás chtěl?
4: Sežrát.
5: My si to s ním vyřídíme.
2: Jenom nevíme,
4: jestli náhodou
5: nesedí za vraty.
4: A nečíhá na nás.
5: Kdybyste nám, paní zahrado, mohla říct, jestli...
1: To nemůžu, protože kocour Mňour je můj stálý obyvatel a já nemám ve zvyku vykládat o svých obyvatelích řeči. Nemohu prozrazovat jejich soukromí.
2: Ať číhá za zdí nebo nečíhá, čeho se bojíte? Ulovíme ho, jako se loví tygr.
4: A jak se loví tygr?
2: Ten se, to nevím. No,
4: tak na něj neuděláme lov, ale hon.
3: A proč hon a ne lov?
4: Protože lov neumíme a honit se umíme. Budeme ho honit a nepřestaneme. A až nebude moct popadnout dech a až bude celý udýchaný, tak se ho zmocníme.
3: Jak zmocníme?
4: No, prostě ho lapnem.
5: A nebo mu taky, až bude uhřátý, dáme napít studené vody, aby dostal zápal plic.
2: A musel do nemocnice, to by bylo.
3: Víš ty, co by bylo? Bylo by nám ho líto, to by bylo.
2: Ale vždyť bychom mu mohli nosit do nemocnice obložené chlebíčky a cukroví a čokoládu.
4: Ne, trápit zvířata se nemá. Řekli jsme hon, tak bude hon. Vyhraje ten, kdo bude rychlejší. Hon je poctivá hra a basta.
0: Teď paní zahrada vrzne brankou.
1: Vrzu.
0: A kluci už jsou v zahradě. Kocoure Mňoure. Nic.
4: A co teď? Jak pak ho budeme honit, když to není?
0: Nejlepší by bylo zavolat. Kocoure. Zase nic. Ticho, ani lísteček se nepohne.
5: To bylo málo. Musíš takhle.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Jaké pak by to bylo vyprávění o Jiřím Trnkovi, kdyby v něm chyběl Jan Werich, spolupracovník a taky přítel z nejvěrnějších, soused na pražské Kampě. Mimochodem, věděli jste, že to byl právě Jiří Trnka, kdo Janu Werichovi vymyslel název jeho divadla? Divadlo od začátku abecedy, tedy divadlo ABC. Trnkovy ilustrace samozřejmě nechyběly v mnoha Werichových knížkách, slavné pohádkové Fimfárum nevýjímaje. A tak si teď na závěr pojďme připomenout jednu pohádku z toho půvabného cyklu. Možná tu nejvtipnější, Lakomou barku. Vyprávět vám ji budou její autor Jan Werich a taky paní Stella Zázvorková. A já už jen popřeju dobré dny ve zdraví a všechno dobré, přátelé.
2: Řekli byste Davice. Dej více. Tam se asi lidi předhánějí v rozdávání. Vůbec ne. Lakotili a hamonili, škrtili, škudlili a byli krkouni. Ani ponocného si nedrželi. A vůbec jim nevadilo, že nevěděli, jak v noci čas plyne. O to proj by byl drahý čas, kdyby měl ponocného uživit. Starosta to rád viděl, protože chodil pytlačit do královské obory a když nebyl ponocný, no tak se nemusel bát, že ho někdo v noci potká. A koně tam koval kovář tak, že jim přendaval podkovu z pravé zadní na levou přední. Tu zase na levou zadní a tu pak na pravou přední. No až byla kobyla bosa. Nejlakomější drž grešle ze všech byla Barka, farářova kuchařka. To bylo každému známo. Nejenom, že schraňovala šlubky od bustu a šila z nich záclony. Nejenom, že se do zrcadla nepodívala, aby se neopotřebovalo. Ale to byla ona, co tenkrát, když jela do Loun dostavníkem, místo jízdenky chtěla si nechat koleno vrtat a co k tomu nedošlo jenom proto, že když kočímu to koleno ukázala, raději nechal je zadarmo, než by zneuctil nebozes. A tedle Barce povídá farář. Co kdybychom to druhé prase dali ani pomyšlení? No tak moment, počkejte, Barko. Myslil jsem na učitelovic. Mají tolik dětí a nám přece jeden čuník stačí. Proč mají tolik dětí? To je jejich věc. A co má ten člověk chudák dělat? Z lakoty tady lidi ani děti nemají. A on, aby v té škole měl koho učit, musí být samozásobitel. No, tak mu dáme vejslužku, když už musíme rozhazovat, velebný pane. Říkejte si, co chcete. Dva čuníci pro dva lidi je moc. Chabě trval na svém farář.
3: Je zajímavé, že přibližně v téže chvíli učitel došel k podobnému závěru. Já tu mám hladových krků jako píšťal u varhan a na faře jsou dva vepři na dva lidi. Načež se zamračil. Čím více se mračil, tím usilovněji přemýšlel. Když se mu tvář vyjasnila, vzal do kapsy kladivo a hřeb a že prý se jde nadýchat trochu večerního kyslíku. Farář mýval psa ovčáka hlídače, ale Barka ho umořila hladem. To se teď učitelovi šiklo. Šel k faře od lesa a nebylo psa, aby štěk. Ani prve, ani teď, když se vloudil do chlívka k prasatům. Tomu většímu se zdálo něco pěkného, protože kanilo a občas si zachrochtlo jako piják u piva. Menší spalo jako dudek. Když mu učitel přiložil hřeb na oči, hnulo ovarem, ale maloučko. Učitel sáhl do kapsy pro kladivo a ani se mi nechce podrobně popisovat, jak ten hřeb snadno vjel do prasečí hlavy. Ráno Barka budila faráře větou. To menší prase je v troubě. A jak se vám tam celé vešlo? Povídá rozespalý farář. Ježíš Maria, ne že ho peču, ale že je kaput. To jste je asi hladem umořila osobu. Zívl farář a obrátil se ke zdi. Barka se běhla k učitelovu. Jestli by prý pan učitel neodklidil prasátko, pan farář se dává poroučet, lhala, aby se zamezilo panice mezi chovateli. Do rána jim na faře jedno zgrejzlo a lidi jsou zlí a ještě by mohli říct, že na faře zatajili červenku nebo co. Ale to víte, Barko, s radostí pro vás všechno. Učitel vzal pytel a trakař a šel pro prase, že už ho prý někde zakope.
2: Toho dne se začalo z učitelovic komína kouřit a kouřit už nepřestalo. Když se Barka ptala učitelovic Toníka, co tolik topěj, teď přece ještě nemrzne, Toník dělal, že ji neslyší. A Barka si dobře všimla, že Toník má mastnou bradu. Jak ji cestou na faru voda v putně šplouchala, Barka každý třetí krok se zastavila a usedavě přemýšlela, co to učitelovic ta chamrať se sakramenská může kuchtit. Tonda má přece mastnou bradu od něčeho mastného. Že by to prase, no přece pošlo, ne? Nebo že by bylo nepošlo, že by byl učitel, on byl stejně nějak přeochotný, když chtěl vyhovět. No, žralo jí to. Sotva se setmělo, Barka šla courem kolem kostela ke škole. Vepředu se svítí, z komína se kouří. Barka větří, čmuchá, přece takhle voní vepřová. Teď ti ovanulo zelí a tohle by mohly být, no ovšem škvarky. Vzala za kliku. Opatrně proklouzla do chodby. Na konci chodby dveře a nad nimi výklenek s oknem pro větrání. Co to k sakru jedli? Přišoupla bednu, co stála v rohu, dala na ní škopík, co visel na zdi a souká se nahoru, aby si to všechno okénkem nad dveřmi zkontrolovala. Přišla o chlup pozdě, protože učitelová už poklízela ze stolu a všechny děti stály v řadě jako čestná rota od nejstaršího po nejmladší. Učitel právě uzavíral. A pomodlíme se ještě za Barku. Barka napnula uši. Přitáhla se výš, stála na škopíku, na špičkách, jako baletka. Aby nebyla tak lakomá, povídá nejstarší Žovka a po ní Pepa, aby nebyla tak závistivá a tak špinavá, vpadl Tomáš. A neučesaná, mladší Xaver a ještě mladší Felix, ne tak vošklivácká. A Bobeš, aby nemořila prasátka hladem, Růženka. A kočičky a Libuše a pejsky. A aby nežrala žížaly, uzavřel Tonda s mastnou bradou.
3: Barka byla vstekem bez sebe, ty žížaly jí dodělali. Chtěla zahrozit pěstí, leč zapomněla, že spola stojí na špičkách, na škopíčku, na bedně a spola se přidržuje výklenku. Dřív, než mohla vychrlit nadávky, svět se pod ní zbortil. Škopíček ucukl, párce se zvedly nohy ke stropu, vzala bradou o spodek výklenku, jekla a letěla, jako když žebřík podrazíš. Našli ji tam s očima v sloup. To vypadá, že je po ní, šeptal ženě učitel. Skoč pro faráře. Jo, a jak to všechno vysvětlím? Řeknou, že jsme ji zabili, že jsme byli v komplotu kvůli praseti. Znáš lidi. Učitelová ztratila hlavu a navrhovala manželovi, aby emigrovali nebo aby zapálili dům a podobné hlouposti. Učitel jí neposlechl. Vzal pytel počuníkovi, vecpal do něho Barku, hodil si to všechno přes rameno a šel. Nevěděl přesně, co s Barkou. Chtěl jí posadit ke kašně, ale Bureš se potácel z hospody a jen tak, že se nestřetli. Také se zabýval nápadem, že by jí vynes na zvonici a tam by jí pak našli a řeklo by se, že vybírala holubí vejce, to se o ní vědělo, a že jí zvon vzal do lebky. Už zahýbal ke zvonici, když si vzpomněl na Kubáta.
2: Kubát pro halíř byl štond hnát blechu přes strniště. Noc co noc chodil hlídat do stodoly obilí aby mu je někdo nevykradl, ale sotva se usadil ve stodole, už ho popad strach, že by ho mohl vykrást někdo v chalupě a letěl hlídat zpátky domů. Když tak probíhal celou noc, ve dne spal. Říkal, že ušetří, že být ve dne vzhůru se při té drahotě stejně nevyplatí. Učitel počkal, až Kubát přeběh ze stodoly do chalupy. Potom posadil barku na hromadu zrní, dali do ruky lopatu, aby se nekácela, a za chvilenku byl doma. Kubát hlídá v chalupě, asi tak za půl hodiny ho popadne obvyklá nejistota a strach o zrní a letí do stodoly. A vyda ho, a vyda ho. A nachytal zloděje s lopatou v ruce, jak se chystá okrást ubožáka. I ty prevíte, i ty padouchu. A Kubát vzal cep a bás, bás, bás, zloděj se skácel. A ani se nehni. No to se ví, že se ani nehnul. Totiž nehnula. Kubát poznal teprve, až rozškrtl sirku, že to není ten zloděj, nýbrž ta zlodějka, a to farská barka. Ženská. Co vás to napadlo? Barka ani muk. Ženská. Hej, hej, hej, hej. A to už s ní notně třás. Snad jsem vás. Pro pána krále. Barko. Barka ani muk. Teď sedí oba ve stodole, koukají na sebe, jenže Barka Kubáta nevidí. Kubát je z toho zoufalý. Kam ji dát? Najdou ji u mě a řeknou, že se mi z lakoty utlouk, znáte lidi. Co s ní? Ze všech nápadů se mu zalíbil jeden velice škodolibý. Vzpomněl si, že učitel nezamyká školu a že by mu mohl Barku donést do školy a posadit ji do lavice. To se bude učitel divit, že má vožákyni víc. Zase se ocitla Barka v pytli a zase byla nesena nocí. Kubát si chtěl nadejít kaštanovou alejí směrem ke Královské oboře, když by byl málem vrazil do chlapa, který přicházel od obory. Rovněž nesl pytel na zádech a když spatřil Kubáta, zařval, pustil pytel a odskočil do tmy. Kubát zrovna tak. Teď stojí oba chlapi za kaštanem, jeden druhého pro tmu nevidí a mezi nimi na silnici dva pytle. Čekají, co se bude dít. A ono se neděje nic. Tak čekaj, čekaj. Až ten jeden, byl to Kubát, skočí, popadne pytel a upaluje pryč. Ten druhý to vidí, odechne si, zvedne druhý pytel a tak jde do tmy pryč.
3: Je to starosta z Davids. Byl si zapytlačit v Královské oboře a nese domů statného kolouka. Tak se stalo, že Kubát pod mě posadil učitelovi do školní lavice místo Barky kolouka. Zrovna, když starosta vcházel doma do kuchyně a povídá ženě. Jen se koukni, co jsem dneska ulovil. Nás nemůže překvapit, že z pytle se vykutálela farská barka. Víme přece proč, ale starostová to nevěděla. A když spatřila, jak se barka kutálí, zajala jim dloba a praštila sebou. Starosta, bývalý dragoun, už něco v životě zažil. Celkem klidně popadl vědro s vodou a vychrstí na starostovou samo sebou, že barku přitom také polil. Starostová si sedla, barka si sedla. Starostová vstává, barka vstává. Starostová ječí, barka se nezdržuje a hurá ze dveří do tmy.
2: Ráno, než se začalo učit, našel učitel ve třídě kolouha. Seděl v první lavici. Chvíli si nad ním lámal hlavu, jak a co, ale pak si řekl, že kdo se moc ptá, moc se dozví, a koloucha zavěsil do komory, aby zvěřina uzrála. Jen to udělá, volá ho před školu Kubát. Jestli prej v noci jako nic neslyšel, tedy jako učitel. Ne, ne, neslyšel. A Kubát jako slyšel? Ne, taky neslyšel. Tak proč se jako teda Kubát ptá? No, jen tak. Začali zvonit na raní a farář přesně jako poštovní

0: nový svícen. Hlava jí teďka bolí jako střep. No, kdo by utrácel za doktora? Ona se z toho s pomocí boží, ona se z toho vylíže. I bez pomoci boží. Chtěl říct si učitel, ale pro všechno neřekl.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.